0: začala po ní scháňka. Nejdříve to byla taková docela nenápadná a malinkatá scháňka, taková nanicovatá scháňčička. Ale potom, to vám byla schánice, ale pěkně po pořádku. Že princezna chybí, si nejdřív ze všech všimla její nejmladší chůva. Mourinka jí říkala chůvičko, to je takový roztomilý ptáček, víte? A ta nejmladší chůva to řekla té starší chůvě a ta to řekla té ještě starší chůvě a tak dále, až to věděli nejen všechny chůvy, ale i všichni vychovatelé, rádcové, ba i rádcové těch všech. Nakonec se to dozvěděla i paní královna a od ní pan král. Tak. A pan král spustil náramný povyk, že se mu ztratila jediná dcera a že se musí co nejdříve zavolat policie a kdeže jsou nejrychlejší poslové, aby se ta policie mohla zavolat a lomil rukama a plakal a paní královna ještě víc a oba si vyčítali, že na Mourinku nedávali větší pozor a že si s ní nečetli pohádky a nevyprávěli o tom, jaké to bylo, když oni sami byli malí, ani si to nepřejte slyšet, jaké starosti si o princezničku dělali, oni ji totiž měli moc rádi. A hned sedli do kočáru a hyjé kočí, práskni do koní, ať se práší za vozidlem, musíme rychle najít naši holčičku. Ujížděli o 106, ba přímo s větrem o závod, a byli by se přihnali jisto jistě až do našeho městečka a tam by běželi na policii, nebýt toho, že potkali Lojzíka. I když tolik pospíchali, museli přece jenom na chvíli zastavit, aby se zeptali na cestu k nejbližší policejní služebně. A co anděl nechtěl, představte si, že zastavili zrovinka tam, co bydlela paní Lojzíková s panem Lojzíkem a jejich správným klukem. No ano, byli to právě ti Lojzíkovi, co u nich Mourinka jedla ty báječné brambory na loupačku. Ale pan král a paní královna nevěděli, že ten Ferina, co se na ně směje, je Lojzík a že ta holčička, na kterou volá, aby honem přišla, je jejich Mourinka. Natož, aby věděli, jaké umí paní Lojzíková brambory na loupačku. Naštěstí však Mourinka rychle přiběhla, rodiče ji umyli, pak ji poznali a všechno se rázem vysvětlilo a to bylo radosti. Za chvíli už se smáli a radovali a pan král vyhazoval Mourinku do výše a paní královna volala táto opatrně a paní Lojzíková dala na plotnu další brambory a to jim to šmakovalo. Potom si nad těmi brambory moc hezky popovídali o tom, jaká je letos úroda a jaká bude na přezrok a pan král přitom projevil nečekaně odborné znalosti a přidal pár veselých historek, taky tu o tom, jak přemohl draka, aby se mohl oženit s paní královnou a když se loučili, tak paní královna dostala od paní Lojzíkové recept na oukrop a na oplátku jí darovala překrásný šátek a pan Lojzík se vytasil s porcelánovou fajfkou, za kterou se mu na revanš dostalo sbírky básní v kožené vazbě se zlatou ořízkou. Napsal je pan král osobně. On byl totiž v mládí tak trochu umělec a kdyby nemusel po tatínkovi převzít to královské řemeslo, jistě by to dotáhl daleko. Když přijeli královi pozdě v noci domů, hned propustili všechny chůvy, vychovatele, rádce a rádce těch chův, vychovatelů a rádců a nechali si jenom tu nejmladší chůvu, tu, které se říkalo chůvička. A taky si pan král a paní královna zavolali vrchního sestavovatele denních programů panovnických rodin a ten musel hned na místě slíbit, že každý den nechá paní královně a panu králi nějaký volný čas, aby si mohli hrát s Mourinkou. Od té doby už princezna nikdy nebyla sama. Mohl za ní chodit Lojzík a ona za ním, ale hlavně Brzo potom, co vrchní sestavovatel denních programů vyhradil oběma panovníkům více volného času, se jí narodil bratříček. Vy si teď, milé děti, jistě myslíte, a co na to říkal Mourek? Inu, co by? Mourek vyrostl, přivedl si nevěstu a brzy byl celý zámek plný jejich mourovatých koťátek. A v zámku už nikdy nikdo nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
2: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
5: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudruhu předsedou.
6: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
7: Už se hlasuje!
8: Ne, přece já chci zapojit rytíře do akce Z.
4: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
9: Leontinou.
4: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
5: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
6: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
5: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švagrová myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
6: A kdo je pro žampiony?
10: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě!
11: Jsem měl koloběžku a nemám nic.
12: Aspoň budeš mít víc času na učení.
11: A to mám ležet celý dny v učení nebo co?
12: Nikdo neříká, abys v něm ležel.
11: Tak v něm mám snad sedět.
12: Stačí, když do něho budeš aspoň 2 hodiny denně koukat. Že ano, aby jsi vyplnil mezery ve svých vědomostech a přestal domů nosit poznámky v žákajdě. No nemám pravdu, Žeričku?
11: Jo! No, když nebudu mít žádnej pohyb, tak tělesně zakrním. Nemám pravdu, Žeričku?
12: No. Už jsem řekl, kolečko z koloběžky zabavuju v zájmu tvýho zdraví. Víš, Žeričku?
11: No, tomu nerozumím, ty taky ne, víš, Žeriku?
12: Protože na tý koloběžce lítáš jako třešti trdlo. A já mám doma schnout starostma, kdy vlítneš pod nějaký auto? No, nemám pravdu, Žeričku?
11: No, prosím, takhle se na tom nedá. To není plynulá jízda, to je trhanec.
12: Tak ty se budeš ještě vztekat za to, že se člověk stará o tvý zdraví?
11: Se můžu starat sám.
12: No prosím, seš už konečně dost velký, můžeš se skutečně o sebe postarat sám, Žano. Konec konců, taky pro sebe potřebuju trochu klidu.
11: Co to děláš?
12: Potřebuju si upevnit zdraví.
11: A to si ho chceš upevňovat tím, že budeš tu Almaru šoupat sem a tam?
12: Nikoliv tím, že chci mít pokoj.
11: Jakej pokoj?
12: Svůj. Tak, Almarou, přepažíme tenhle ten pokoj a je to.
11: Já koukej, Žeriku, podívej, co tvůj pán provádí.
12: Žeriku, moc nekoukej a pomoz mi. Všechny věci, které má Hurvínek v mém pokoji, mu přestěhuj do jeho pokoje.
11: To jako budem bydlet v rozděleném bytě?
12: Přesně tak. Jinak bych musel být hlupák praštěný pytlem ovsa, kdybych měl mlčky přecházet všechny tvoje darebnosti.
11: A to všechno kvůli jednomu kolečku?
12: Ano, abych i já si konečně mohl upevňovat zdraví a abych tě přitom nerušil, že ano.
11: Abych rád věděl, jak budeš upevňovat svý zdraví mým kolečkem z koloběžky.
12: To je má starost.
11: Takže, Ričku, tadyhle ty taťuldovy svršky můžeš odnést do jeho pokoje. A s kým bude bydlet Žerik?
12: Žerik v pásmu nikoho. Přesně tadyhle, kde stojí Almara. A zítra sem dám ještě závěs. Žeričku, spokojen? Tady aspoň budeš mít přehled, jak si kdo z nás vede, víš?
11: A jak se budem ráno budit?
12: Každej sám.
11: A kdo bude dělat snídani?
12: Každej sám.
11: A kdo bude uklízet?
12: Každej sám.
11: A kdo dostane vejprask, když nebudu mít úkoly?
12: Každej sám. Už chceš snad na ten vejprask zálohu?
11: Přeci každej sám. Mánička, dále.
9: Juhu, Hurvínku, co to děláš?
11: Jak vidíš? Sportuju.
9: Na neúplné koloběžce.
11: Přesně tak. Sleduješ jízdu zvanou trhanec, také dupanec, jinak houpanec.
9: Jej, Danánky, Hurvínku, vy přestavujete byt.
12: No, to už abych měl konečně jednou pokoj. Pro sebe a taky od Hurvínka. Víš, Máničko? Promiň, ale teď mám nutnou práci, musím si utužovat zdraví, ano?
9: Ano. Hurvínku, půjdeš ven.
11: No, se zeptej.
9: A proč já?
11: No jo, bude to tak lepší.
9: Jak myslíš? S tím pane Spejble! Neslyší.
11: No, taťule už si asi utužuje svý zdraví. Musíš přidat na hlase.
12: Promiň, co pak je, Máni?
9: Sim, může jít Hurvínek ven?
12: Ne, z toho dneska nic nebude. Hurvínek má domácí vězení. Víš, promiň, Máničko?
9: Ano, co zproved?
11: Ale měl jsem smůlu, málem jsem vlít s koloběžkou pod auto. Řidič nedával pozor.
9: Hurvínku, nesváděj nic na řidiče. Však tě znám, to se nedivím, že ti pan Spejbl zabavil koloběžku.
11: Kdyby mi jenom zabavil, tak by to bylo šmafu, jenomže on mi ji rozebral.
9: A to kolečko někam schoval.
11: Prostě ho zabavil a prohlásil, ty si se dvěma kolečky zdraví ničíš, já si však s jedním budu zdraví upevňovat, takže tomu vůbec nerozumím.
9: Je, vždyť je to jasné, ty moulíku zmoulová.
11: Co je jasné, řekni.
9: Ale nepovím, přemýšlej taky trochu sám. Radši mi řekni, co bys teď potřeboval.
11: No přeci dostat to kolečko zpátky. Když taťuldovi slíbím, že budu dodržovat předpisy o silničním provozu, tak mi zase dovolí drandit koloběžku.
9: Tak to už zařídím, to je maličkost. Mám totiž báječný nápad. Pane Spejble! Pane Spejble!
12: Ano, Máničko.
9: A nemohla bych aspoň jít vyvenčit Žerička?
12: Jo, to můžeš, Máničko.
9: Tak děkuju, pane Spejble. Žeričku, jdeme, pojď.
11: Co chceš dělat, Máni?
9: Dej se překvapit, chlapče.
11: To by mě zajímalo, co má Mánička za lubem. Tvářila se jako mistryně světa. Co tam ten taťula? Tatí? Taťuldo, co to tady vyrábíš?
12: Co bych? Nevidíš?
11: A teď vidím, proč jsi mi to kolečko zabavil. Moc dobře to vidím, ty si vyrábíš odtučňovací kolečko.
12: Už zase budeš vyčítat? Jde otevřít.
11: Je otevříno. Dále.
9: Přichystala jsem vám malé překvapení.
12: Cože?
9: No, tady je. To kolečko je pro vás, pane Spejble, z mého kočárku, protože moje panenka Zuzka dorostla a tak už si s kočárkem nehraju.
11: Zatímco já z koloběžky ještě nevyrost.
9: No, a protože se Hurvínek zavázal, že bude přijízdě dodržovat předpisy o silničním provozu, abyste netrnul strachy, že ho něco přejede.
11: Můžeš mi klíďo, píďo, kolečko ke koloběžce vrátit.
12: No tak prima, aspoň spolu nemusíme žít v rozděleném bytě.
9: A tak je to správné, protože všecko všecinko je třeba brát s humorem.

0: myšce, která měla větší oči než hlad. Běhala jednou myška po půdě a hledala něco dobrého, na čem by si pochutnala. Hned byla tu a hned zase tam. Šmejdila z kouta do kouta, až pojednou uviděla skulinku a šup do ní. Tam bylo jídla, co živa byla, tolik dobrot a mlsot nepoznala. Ani ve snu se jí o tolika lahůdkách nezdálo. Na stěně visely kusy slaniny, na talířích voněla pečená kuřátka, jelítka, jitrnice. Na stole stál vrchovatý hrnec bělostného sádla a myška nevěděla, do čeho se honem pustit. Tady kousla, tam uždíbla, běhla od slaniny ke kuřátku, od jelítka k jitrnici. Na všechno měla chuť. A nakonec ještě strčila chtivě čumáček do voného sádla. Tak myška hodovala celý den a celou noc a celý druhý den a zase noc. A třetí den měla bříško kulaté a vypasené, že se stěží hýbala. A přece ještě tu a tam přes noc si někde ukousla z hromady mlsot. Když se chtěla potom položit k odpočinku, uslyšela nedaleko podezřelý šramot. Dala se těžce na útěk a přímo ke skulince. Ale běda, nemohla se jí pro tloušťku protáhnout.
1: Ouvej, vzdychala myška. Jak je to jen možné, že se nemohu dostat zpátky?
0: Naříkání nenasyty uslyšela jiná myška. Přiběhla a povídá.
2: Tehdy si s kulinkou mohla, protože si byla hubená. Ale teď jen se na sebe podívej, jak si tlustá, jaká je z tebe kulička. Byla si chtivá a měla z větší oči než hlad. A tak to s tebou dopadlo. Teď se musíš postit, aby ses dostala ven.
0: Až za tři dny a za tři noci se myška dostala na svobodu. Nic nejedla, ničeho se nedotkla. Až se zase mohla s kulinkou protáhnout. Opravdu není dobře mít velké oči. Ani lidem to neprospívá.

0: já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
1: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
0: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
2: Zobáčku!

o lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe? Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě? Připravil nějakou hostinu? A společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i Čápu v talíř. Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Cvičíme s Hankou Kirchovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, Piggy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky. Já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side. A tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Piggy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc. Ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Piggy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
2: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepím, ťuknu.
2: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to upadá.
2: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Piggy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
2: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
2: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
2: Pojď se postavit do snožení.
0: Aha.
2: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech. Obě ruce zdvihneme nahoru. Podíváme
0: až
2: se
0: hlavu,
2: za nimi
0: až nad hlavou.
2: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů. Výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe.
2: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Piggy mu napočítám do osmi, do sedmi, do šesti a do pěti, do čtyř a do tří a do dvou. A musím zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
2: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Piggy, ahoj děti.
0: Ahoj Anko, děkujeme.
3: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu. A nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto, jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak, než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už 2 dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
0: A dobře se napapejte,
3: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal.

0: Dnes je 27. srpna.
1: A svátek slaví Otakar.
0: Otakar, to je jméno, které se vyvinulo ze starého německého, pro nás trochu legračního jména, Odovakar.
2: Odovakar.
0: Jak nějaké kouzlo, viď? Odovakar. Které se vykládalo jako hlídač nebo strážce majetku a štěstí.
1: V naší české historii je to ale především jméno královské.
0: Protože se jim pyšnilo hned několik členů dynastie Přemyslovců.
1: Co je dynastie?
0: To je taková rodová linie, víš?
1: Aha.
0: Otakarové.
1: Otové.
0: Oťasové.
1: Otakárkové.
0: Oťaskové.
1: Přejeme vám všechno nejlepší.
3: Studničtí kluci hrávali na návsi u kostela kopanou jen tak na jednu branku. Celé hřiště se na náves nevejde, ale na jednu branku se tu hrát dá. Stačí na to 6 kluků a ti se vždycky na něčí hvízdnutí sejdou. Také tentokrát jich bylo 6. 3 v útoku, 2 v obraně a 1 v brance. Míč měli dobře nahuštěný, šel rychle z nohy na nohu. Najednou ale Míra Lelku vypálil, Mičuda se odrazila od kostelní zdi a rovnou na špičatou tyčku v plotě Roubalovy zahrady. Ozvala se rána, šouklo to a míč splaskl. Tak a máme pohře, probral se z úděsu Jarka Prčků. Budem to muset zalepit. Jenže se ukázalo, že míč zalepit nepůjde. Duše byla nadranc k nespravení. Tenkrát totiž ještě byly míče s gumovou duší, která se hustila pumpičkou na kolo a pak se obal míče zašněroval řemínkem. Nemá někdo z vás náhradní duši? Zeptal se nešťastný Vítek Frantíků, jehož Mičuda, dárek od loňského Ježíška, byla rázem k nepotřebě. Kdepak duši neměl nikdo, natož celý míč, tenhle byl jediný v celé studnici. Mardie, zamračil se Míra Lelků, kde se asi dá taková duše sehnat? No kde? Přece v Náchodě u Šrůdka, tam se ženeš všecko, vysvětloval o rok starší Jarka Prčků. V pekle by taky byl tmání, zařehonil se Véna Trkalů, jehož sestra posluhovala panu faráři Lebduškovi a zvonívala klekání, takže měl o záhrobních věcech přehled. Tam je prej duší dost. Já budu mít peklo doma, špitl Vítek. Až táta zjistí, co se stalo, bude mazec. Ty za to přece nemůžeš, to ti dosvědčíme. Utěšovali Vítka kluci jeden přes druhého a hledali cestu, jak z brindy ven. Jarka Prčku náhle zvážnil. Počkejte, zarazil kluky. Vašek tu začal s peklem. Ale já jsem slyšel, že se tam dají vydělat peníze. Což to zkusit? A pak duši koupíme a bude to. Kluci zmlkli. Pomalu začínali chápat, že Jarka má na mysli jiné peklo než Véna Trkalů. Já se tam v neděli vypravím, rozhodl se náhle Jarka. Kdo jde se mnou? Kluci ožili a přihlásili se všichni. V neděli po snídaní se ovšem sešli jenom 3. Jarka Prčků, Míra Lelek a Vítek Frantíků. Řekli si, že to nevá, že jich aspoň nepůjde celý průvod a vyrazili. Peklo, na které Jarka myslel, je útulná výletní restaurace na říčce Metuji mezi Náchodem a Novým Městem. S obou stran sem neděli co neděli směřují houfy výletníků, protože je tu příjemně a klid. Cestu do Náchoda kluci znali, to se jen přejdele z Bukvalda, dojde se na Kramolnu, no a pak už to jde z kopce dolů až na Náchodské náměstí. Tam si na rozcestníku našli, že do pekla vede žlutá turistická značka a už si to šlapali pěkně podél řeky,

0: se točí a kroutí voňavými loukami a řídkým lesem, až zatočí do hlubšího zelenavého smrčí. Než se naděješ, si v pekle. Co je pro kluky nějakých 7-8 kilometrů. Bylo k polednímu, klukům vyhládlo. Každý měl v kapse krajíc chleba a ušetřený padesátník. Dali je dohromady, objednali si společně jednu sklenici mléka, hodovali přímo královsky. Když pan Hostinský mléko přinesl, zeptal se Míra Lelek s nevinnou tváří: a prosím vás, pane, když je tady to peklo, kde máte čerty? Pan Hostinský byl na podobné otázky zvědavých turistů zvyklý.
1: Čerti mají službu až od půlnoci, prosím, pravil s kamennou tváří. Pánové na ně počkají, nebo mám něco vyřídit?
0: Kluci ohromeni těmi pány na sebe pohlédli a honem nevěděli, co říci. Je to fakt? Nebo si z nich Hostinský dělá legraci? Jarka Prčků se rozhodl jít s pravdou ven. Víte, začal, my jsme ze Studnice a potřebovali bychom od nich duši. Aspoň jednu.
1: A tak, pánové si přejí duši, hrál dál svou roli Hostinský. To nebude snadné, duše se z pekla dostávají tuze těžko. Nevím, co tomu řekne Lucifer.
0: Hostinského tahle hra docela bavila a kluci vypadali, že jí baští. Ale my potřebujeme duši do Mičudy, čtverku, kápl božskou Jára. Nám totiž praskla a už se nedá slepit.
1: Jo, říkáte čtverku? No, o tom by se možná dalo uvažovat.
0: Momentíček, prosím, zatelefonuji Luciperovi. Hnedlinko jsem zpátky. Pravil pán v černé vestě, oprášil utěrkou pár stolů a zmizel v budově. Kluci jako skoprnělí zůstali sedět venku na lavicích pod kaštany a nevěděli honem, co si mají myslet. Dělá si ten člověk legraci, má je za hlupáky? A nebo se tu dějí doopravdy nějaké čartovské rejdy? Ale to už byl Hostinský zpátky a tvář mu zrovna zářila.
1: Lucifer pánům vzkazuje, že kdyby byli tak laskaví a ráčili nám tady okolo sebrat všechny papírky a krabičky a ostatní nepatřičnosti, co se tu válí pod stoly, že prý by to s tou duší zařídil.
0: Kluci na sebe koukli nevěřícně. To se ani nebude podepisovat žádná smlouva vlastní krví?
1: Tak souhlasíte, Špunti?
0: Přešel Hostinský na jinou notu. Špunti, dříve pánové, souhlasili. Když dojedli, rozdělili si okolí restaurace i plácek, kde byly lavice, na tři stejné díly a za chvíli bylo celé prostranství čisté, uklizené a vymetené, jako by tu mělo začít posvícení.
1: Hostinský to všechno sledoval s náramným potěšením. Jednak pro ten levně obnovený pořádek, jednak, a to hlavně, protože získal pro ostatní hosty novou vyprávěnku o tom, jak studničtí kluci zachraňují z pekla duši čtverku. Výborně, pánové, pochválil kluky, když byli hotoví. Už jsem v pekle ohlásil, že jste úkol zvládli. Lucifer vám posílá na místo duše tohle.
0: Vytáhl ze zadní kapsy u kalhot rozměrnou tašku, rozevřel ji a podal ohromeným klukům 20 korun. Takový velký peníz.
1: Snad za to jednu duši osvobodíte, řekl ještě a s úklonou odkráčel.
2: Samozřejmě, že osvobodíme, vzpamatoval se Vítek. Hned zítra u pana Šrůdka v Náchodě.
0: A kluci celý šťastní, že budou mít do Mičudy pravou duši z pekla, zamířili domů.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Jak se tři bratři tahali o přikrývku. Byli jednou tři bratři. Sotva se naučili chodit, zemřel jim otec. Když povyrostli, zemřela jim matka. Nechala jim jen chalupu na spadnutí, velikou postel, zahrádku před oknem a políčko, že by ho přikryl dlaní.
1: Tři bratři spali na veliké posteli a celou noc se táhli o jedinou přikrývku. Nevyspali se a bylo jim zima. Jednou k ránu se nejmladší bratr dopálil, vyskočil z postele a řekl: jaký má tohle smysl? Dám vám svou třetinu přikrývky a vy mě za to necháte spát uprostřed. Bratři souhlasili a nejmladší se uložil mezi ně. Sotva ulehli, začali se oba starší tahat o přikrývku. Když už to trvalo příliš dlouho, nejmladší znovu vyskočil a zvolal: dal jsem vám svou třetinu a o přikrývku se netahám, protože mi nepatří. Proč mi tedy nenecháte spát? Tvoje přikrývka to není, odpověděli bratři. Taháme se o ní spolu a ty se do toho nepleť. Když mě necháte v klidu spát, rozdělím se s vámi třeba i o zelí, co nám roste na zahrádce. Povězte, chcete košťály nebo lupeny? Bratři se rozesmáli. Jen si nech košťály, když si tak hloupí, my si necháme lupeny. Hned ráno otrhali z hlávek zelí lupeny. Košťály však po nějakém čase obrazili znovu a nejmladší bratr měl plno velkých hlávek zelí. Bratrům se to nechtělo líbit, ale co mohli dělat?
0: Když tak zase jednou spali a tahali se o přikrývku, nejmladší opět vyskočil a zvolal: kdybyste mě aspoň nechali spát, co ještě chcete? Mám se s vámi rozdělit i o políčko s kukuřicí? Proč ne? Řekli bratři. Ale tentokrát budeme chytřejší. My dva si necháme stébla, ty si necháš palice. Nejmladší rád souhlasil. Uložil se do postele a spali až do rána.
1: Když kukuřice dozrála, sklidil nejmladší všechny kukuřičné palice a bratrům zbyla jen žloutnoucí stébla. Nové palice z nich už nevyrostly. Nejstarší bratr se rozlobil a řekl prostřednímu: náš bratříček nás zase podvedl. Pojď se mnou do světa, ať si hospodaří, jak umí. A prostřední bratr odpověděl: já nikam nejdu, jdi si sám. Já zůstanu s naším nejmladším, protože je chytřejší než ty. S ním mi bude líp než s tebou. Nejmladší bratr to uslyšel a řekl prostřednímu: víš co, když nechceš jít s naším nejstarším, pojď se mnou, ať si tady hospodaří, jak dovede. A šli. Když procházeli brankou u zahrádky, řekl nejmladší: máš široká ramena, nezapomeň na vrátka. Prostřední bratr to pochopil tak, že nemá zapomenout vrátka. Vytrhl je z plotu a posadil si je na ramena. Když už si je vzal, dobrá, vezmi je, řekl nejmladší. Třeba se nám budou někdy hodit.
0: Začalo se stmívat, když vešli do lesa. Nejmladší řekl: vylezeme si na strom, aby nás neroztrhali vlci. Vyšplhali se do koruny stromu a uvelebili se ve větvích.
1: Sotva usnuli, probudili je cizí hlasy. Otevřeli oči a uviděli, že v trávě pod stromem sedí loupežníci a dělí se o zlaťáky. Prostřední bratr se roztřásl strachem a zašeptal: bratříčku, co si počneme? Třesu se tolik, že neudržím vrátka v rukou. Já je snad pustím. Když je neudržíš, tak je pusť, odpověděl nejmladší. Nebo je tam raději rovnou hoď. Prostřední bratr zdvihl vrátka nad hlavu a vší silou je hodil mezi loupežníky. Ti se vylekali, vyskočili a utekli. Oba bratři slezli rychle ze stromu, pozbírali zlaťáky a vrátili se domů. Postavili si novou chalupu, přikoupili dvě postele a dvě přikrývky a všichni tři žili spokojeně a šťastně.
0: Vesničané jim však záviděli a říkali si, to je nějaká spravedlnost. Byli nejchudší z celé vesnice a teď mají nejpěknější chalupu ze všech. A šli a chalupu jim zapálili.
1: Tři bratři seděli nad spáleništěm a přemýšleli, čím se v noci přikryjí, aby jim nebylo zima. Když tak chvíli seděli, nejmladší vstal a řekl: přineste velký pytel a nasypte do něho popel z naší chalupy. Bratři si mysleli, že se nejmladší zbláznil, ale udělali, jak si přál. Nejmladší vzal pytel, hodil si ho přes rameno a vydal se do města. Když procházel městskou bránou, začalo se stmívat. Zabušil na dveře velkého domu a požádal sluhu o nocleh. Sluha přivolal svou paní. Ta si pocestného prohlédla a řekla: můžeš přespat ve stáji u koní. A co pak neseš v tom pytli? A nejmladší řekl: nesu v něm zlato. Když se však někdo do pytle podívá, promění se všechno zlato v popel. Proto vás prosím, abyste mi ten poklad do rána pohlídala.
0: Paní byla zvědavá. Otevřela v noci pytel, spatřila popel a vykřikla: já nešťastná, co jsem to udělala. Všechno zlato se proměnilo v obyčejný popel. Ten chlapec měl pravdu. Když k ní ráno nejmladší bratr přišel, hodil si pytel na rameno a poděkoval za nocleh. Z pytle se vysypalo trochu popela a chlapec vykřikl: neříkal jsem vám to? Proč jenom jste byla tak zvědavá? Teď mi musíte dát plný měšec zlaťáků. Co měla paní dělat? Musela mu dát měšec zlaťáků a ještě byla ráda, že jich nechce celý pytel.
1: Nejmladší koupil ve městě tři krásné přikrývky, vrátil se domů a ze zbytku peněz začal stavět novou chalupu. Sotva to uviděli závistiví sousedé, přišli k němu a ptali se: a co pak, že jste zase tak zbohatli? Nejmladší jim ochotně vysvětloval: prodal jsem popel z domu, který nám vyhořel. Dostal jsem ve městě za pytel popela měšec zlaťáků. To není zrovna málo. Závistivci spálili své chalupy a pytle s popelem odnesli do města na trh. Avšak lidé se jim vysmáli a považovali je za blázny.
0: Vesničané se vrátili domů a rozhodli se, že nejmladšího bratra potrestají. Počíhali si na něj, když jel na pole, svázali mu ruce i nohy, strčili ho do režného pytle a odnesli k řece. Na břehu ho položili do trávy u cesty a šli hledat nejhlubší tůň.
1: Sotva zmizeli mezi vrbami, přihnal po cestě jakýsi meskař stádo mesků. Nejmladší bratr začal v pytli hlasitě naříkat: já nešťastný, já chudák, to je konec, to je můj konec. Meskař zaslechl křik, přistoupil blíž a zeptal se: co pak děláš v tom pytli? Zašili mě do pytle, protože jsem si nechtěl vzít královskou dceru za ženu. Chtěl jsem uprchnout, ale teď mě k ní donesou a já se s ní budu muset oženit. Když si to se mnou vyměníš, řekl meskař, dám ti všechny své mesky. Nejmladší rád souhlasil. Zašil meskaře do pytle a odehnal stádo do ohrady ke své chalupě.
0: Vesničané zatím popadli pytel, hodili ho do nejhlubší tůně v řece a spokojeně se vrátili do vsi. Uviděli nejmladšího bratra, jak krmí celé stádo mesků, a ptali se úžasle, co tu děláš, co pak ty ses neutopil? Nejmladší bratr se zasmál a odpověděl. Jak vidíte, neutopil. Pod hladinou řeky je veliká louka a na ní jsem našel celé stádo mesků. Kdybyste tak nepospíchali a hodili mě do větší hloubky, mohl jsem si přivést mesků 10x tolik. Závistiví vesničané se rozběhli k řece a naskákali do největší hloubky.

0: Digi básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, měl každý něco na práci. Ale taky tam žil muž, který neměl na práci vůbec, ale vůbec nic. Byl to známý lenoch Budiš k něčemu a Ňouma, kterému neřekl nikdo jinak než Darmošlap. Každé ráno šlapal tenhle Darmošlap kamsi do luk a vždycky šel právě kolem oken domu, kde bydlela Zuzka Všetečná, zvaná též Zuzka Knoflík. Pro Zuzku byla ta každodenní podívaná hotovým utrpením. Darmošlap totiž nosil zásadně jen šaty bez knoflíků a Zuzka, jak víte, má pro knoflíky velikánskou slabost. Jednou, když už Zuzka byla větší a starší a mohla si pro to leco dovolit, jí ten pohled tak rozčílil, že řekla: pro pána, pane Darmošlape, jak se to oblékáte? Vždyť šaty kolem vás vlajou a plandají, div, že z vás nespadnou. Proč si na ně nepřišijete pár knoflíků? Jste nějaká všetečná, slečinko, ocekl Darmošlap. Na co bych nebyla, když se tak jmenuju? Raději mi odpovězte na otázku. No, když už to musíte vědět, vy všetečná slečinko, tak já vám to povím. Podle mě je výhodné mít šaty bez knoflíků. A co je na tom výhodného, diví se Zuzka? No, že ty knoflíky nemůžu ztratit, vysvětluje Darmošlap rozvážně. Za to, kdybych je měl, tak bych je ztratit mohl. A pak bych je ovšem musel hledat. Ale na to já, milá slečinko, nemám čas. A co máte tak důležitého za práci, vypískla Zuzka, která moc dobře věděla, že Darmošlap nemá na práci nic. Ale on začal vážně vykládat. Každé ráno jdu k tůni a tam soutěžím. Mám totiž dvě ruce a tam u tůně má levá ruka, soutěží s pravou a pravá zase s levou v házení žabek. A nenapadlo vás někdy, že byste těma rukama mohl dělat něco jiného? Skočila mu do řeči Zuzka a Darmošlap zahučel: kde pak? Moje ruce o to nestojí, ani pravá, ani levá. Vždyť oni se chudinky brzo unaví i tím házením. To si pak pěkně lehneme do trávy, já koukám do nebe a představuju si, jak bych se tam asi měl, jak by mi tam nosili k jídlu věci sladké, i slané, vařené, i smažené. Já už to nemůžu poslouchat, vykřikla Zuzka Knoflík. Víte co, pane Darmošlap, zrovna jsem napekla slané placky a sladké buchty s něsteje a já vám zatím přišiju na šaty pár knoflíků. Věci sladké a slané já nikdy neodmítnu, zamumlal Darmošlap. A jestli k tomu musí být i to přišívání knoflíků, co se dá dělat? Darmošlap si totiž všiml, že se Zuzka chystá přišít velké a placaté knoflíky a hned ho napadlo, s těmi se budou házet žabky jedna radost. Na tomhle nápadu všetečné slečinky můžu jedině vydělat. Tak začala velká knoflíková válka mezi Zuzkou a Darmošlapem. Den co den hostila Zuzka Darmošlapa dobrým jídlem a přitom mu přišívala knoflíky. On pak odkráčel k tůni, knoflíky utrhal a házel s nimi žabky, takže na zítří přišel zas bez knoflíků a vykládal: co pak jsem to neříkal? Knoflíky člověk ztratí jako nic. Jo, někoho se nedrží peníze, jiného knoflíky a já už mám tu smůlu, že mě se nedrží obojí. Zuzka nad jeho povídáním nevěřícně kroutila hlavou, ale trpělivě přišívala další a další knoflíky. Její zásoby se tenčily. Snad by tu knoflíkovou válku nakonec prohrála, kdyby nebylo žáby Čachty a celého jejího žabího rodu, který žil v tůni, kam Darmošlap chodil házet žabky. Jak Zuzce knoflíku ubývalo v tůni, jich přibývalo. Už nebylo skoro k hnutí a tak se žáby rozhodly jednat. Možná jste někdy viděli, jak se po dešti vyrojí na cestě hejno žab, ale určitě jste nikdy neviděli, co bylo jednoho dne k vidění v Jankově. Žabí rod se vypravil k Zuzce Všetečné. Každá žába nesla dva malé nebo jeden větší knoflík a s rozčileným kuňkáním je složili k Zuzčiným nohám. V tu chvíli se Zuzka ťukla do čela. Takhle je to se ztrácením knoflíků. A když na zítří ráno přišel Darmošlap a hlaholil: tak, co pak jste dnes vařila, slečinko, a jaké jste připravila knoflíky, Zuzka odsekla: nic nebude. Plotna je studená. Došli a stejně nepomohli. Z vás jiný člověk zkrátka nebude. Ale to je mi líto, škemral Darmošlap, který si mezitím zvykl na dobré jídlo. Zkuste to se mnou ještě jednou, Zuzko, Zuzanko. Říkám vám, že nemám knoflíky, povídá Zuzka a Darmošlap zamumlal.
1: A kdybych vám nějaké přinesl, pak bych to s vámi ještě možná zkusila, odpověděla Zuzka a Darmošlap se vesele vydal k tůni. V lukách čile hupsl do vody a hledá. Ale knoflíky v tůni nebyly. Našel jen starý škrpál, dva děravé hrnce a jiné harampádí. Všechno vynesl ven, nedůvěřivě si ty věci prohlížel a pak ho napadlo, že snad prout odnesl knoflíky dál do potoka, nebo ještě dál, až do rybníka. Možná, že skočili přes stavidlo jako úhoři a plavou pryč. Ale já je najdu, bručel Darmošlap. Prohledával potok i rybník, říčku i řeku a přitom odevšad vynášel ven všemožné haraburdí. A lidé v Jankově žasli, jak se ten Darmošlap změnil, šeptali, jak pilně a čile čistí potok a rybník, říčku i řeky. Poslechni, Zuzko všetečná, ty vždycky víš, co se kde šustne, ty určitě budeš vědět, proč Darmošlapa přešla lenost. Věřte mi nebo ne, ale můžou za to knoflíky, usmívá se Zuzka a lidé volají, to se ví, že ti nevěříme, přece nechceš tvrdit, že knoflíky mají zázračnou moc. Mají, usmála se Zuzka, jen člověk musí přijít na to, jak ji odhalit.
2: Řetkvičková léčba. V době, kdy se stal tenhle příběh, byla Petra docela normální malá holčička. Někdy byla hodná a někdy zlobila, ale většinou bez velkých řečí udělala všechno, o co jí maminka požádala. Jenže... Jednou večer natočila Petřina maminka do vany příjemně teplou vodu a zavolala na svou dcerku, aby se šla vykoupat. Petra se přiloudala do koupelny a jak uviděla vanu s teplou vodou, spustila velký křik a povyk, začala kolem sebe kopat a řvát jako divé zvíře. Maminka se pochopitelně velice divila, když viděla, jak její malá dcerka řádí, ale neříkala nic, jen jí pomohla svléknout šaty a vlídně ji pobídla.
3: Přestaň vyvádět, Petruško, a skoč si do vany.
2: Petra zaječela, jako by ji na nože brali a vyběhla z koupelny. Dupala nohama a pořád jen vykřikovala... Já se koupat nebudu, já už se nikdy koupat nebudu, nesnáším koupání, já nesnáším koupání. Petřina maminka vypustila vodu z vany a radši šla dolů do kuchyně k telefonu, aby zavolala svým přítelkyním a zjistila, jestli jejich děti taky někdy zlobí jako její Petra, jestli to třeba není nakažlivé a co se s tím dá dělat. Nejdřív zatelefonovala paní Broukové.
3: Dobrý den, paní Brouková, tady je Petřina maminka. Neumíte si představit, co se mi dneska večer stalo? Petra se odmítla jít vykoupat. Počkejte moment, paní Brouková, hned jsem zpátky.
2: Odložila sluchátko a zašla za Petrou, která stála v kuchyni mezi dveřmi a s otevřenou pusou poslouchala, co maminka bude říkat do telefonu. Připadala si tuze důležitá. Zeptala se, co pak ti na mě poradila paní Brouková, mami? Maminka jí odpověděla.
3: Ještě nic. Ale ty bys zatím měla jít nahoru do svého pokoje. Vzít si pyžamo a uklidit ten hrozný nepořádek, co jsi dnes večer nadělala, když jsi zhrála s lepidlem. Ani ve snu tě nenapadlo ho uložit. Večeři nedostaneš, dokud nebudeš mít všechny věci na svém místě.
2: Petřina maminka znovu uchopila sluchátko. Paní Brouková pravila.
4: Nezlobte se, ale asi vám neporadím, protože naše Šárka se koupe hrozně ráda. Ale třeba by vám mohla pomoct paní Kráfová.
2: A tak Petřina maminka zavolala paní Gráfové. Začala zdvořile.
3: Dobrý den, paní Gráfová. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mi nemohla poradit, co dělat s naší Petrou. Nechce se koupat a já si s ní vůbec nevím rady.
2: Paní Gráfová jí však bez váhání odpověděla.
4: Když mám být upřímná, nenapadá mě nic, co bych vám mohla doporučit, protože naše Polixena koupání naprosto zbožňuje. To víte, Polixena je po všech stránkách výjimečné dítě. Například tuhle ve čtvrtek odpoledne mi z ničeho nic povídá, že...
3: Jistě, jistě, já vím.
2: Zarazila ji rychle Petřina maminka.
3: Tak naschledanou, paní Gráfová. Moc mě těšilo a děkuju vám.
2: Pak maminka zavolala paní Smetáčkové.
5: Dobrý den, paní Smetáčková.
2: Pozdravila ji s přehnanou veselostí.
5: Nemohla byste pro mě udělat jednu laskavost?
4: Ale to víte, že ano. Z duše ráda.
2: Zvolala paní Smetáčková.
3: Naše Petra se dneska večer poprvé v životě odmítla vykoupat.
2: Postěžovala si Petřina maminka.
3: Při pohledu na vanu s teplou vodou začala vyvádět jako pominutá. A já nevím, co mám dělat.
2: Paní Smetáčková ji politovala.
4: Chutinko moje malá, být celý den úplně sama s takovým nevychovaným rozmazlencem? Já jsem nic takového nezažila, protože náš Kornel se vždycky na koupání hrozně těší. Koupání ve vaně je jeho oblíbená zábava. Někdy ho dokonce vůbec nemůžu dostat ven.
5: Proč ho v ní tedy nenecháte?
2: Podivila se Petřina maminka.
4: Vždyť by se mohl utopit!
2: Vykřikla zděšeně paní Smetáčková.
5: To jsou mi věci.
2: Povzdechla si Petřina maminka, když položila sluchátko. Byla z toho všeho dost smutná, protože se jí zdálo, že pro všechny děti ve městě je koupání nejoblíbenější domácí zábavou. Jedinou výjimkou mezi nimi je právě její špinavá dcerka. V zoufalství se rozhodla zavolat paní Láry Fáry. Ta by to měla s dětmi umět, pomyslela si maminka. Má jich přece ve dne v noci plný dům. Petřina maminka měla opravdu šťastný nápad, že si vzpomněla na paní Láry Fáry, protože i když ta stará dáma nemá žádné vlastní děti a bydlí v domku, kde je všechno vzhůru nohama, rozumí dětem ze všech lidí na světě nejlíp. Je kdykoliv ochotna nechat vší práce a uspořádat pro ně malou slavnostní svačinu. Je šťastná, když jí děti vykopávají žížaly ze záhonu s petuniemi. Má doma velikánský kufr, plný odstřižků na šaty pro panenky a druhý plný vzácných obleků, pošitých zlatem. Bez váhání dovolí dětem, aby brali do rukou a prohlíželi si všelijaké tretky, které si schovává v zásuvce u stolu. Jednou Hubert Preclík upustil skleněnou kouli, v níž byly malinkaté děti, a když jste koulí zatřásli, začalo na ně sněžit. Koule se rozbila a paní Láry Fáry jen řekla.
6: Proč brečíš, Huberte? Já jsem ráda, že je na kusy. Celá léta jsem umírala zvědavostí, co je vlastně uvnitř, a teď se o tom můžu přesvědčit.
2: Paní Láry Fáry vám nepochybně nabídne, abyste si vyzkoušeli její střevíce a prošli se po pokoji na vysokých podpatcích. Možná právě proto ji teď vůbec nepřekvapilo, když jí Petřina maminka zavolala a vyprávěla jí o nejnovějším vrtochu své dcery a o jejím náhlém zavilém odporu ke koupání.
6: Taková věc se může někdy přihodit každému z nás.
2: Uklidnila ji paní Láry Fáry.
6: Té nemoci se odborně říká špindírismus. Ze své zkušenosti vám mohu vřele doporučit řetkvičkovou léčbu. Je asi nejrychlejší a má trvalé účinky.
5: Řetkvičková léčba?
7: Podivila se Petřina maminka.
6: Přesně tak.
7: Přikývla paní Láry Fáry, ačkoliv to Petřina maminka na druhém konci drátu nemohla vidět.
6: Řetkvičková léčba je pro vaši Petru to pravé. Nepotřebujete k ní vlastně nic jiného než jeden balíček řetkvičkových semínek. Nejlepší jsou takové ty maličké kulaté řetkvičky. Nekupujte ty dlouhé bílé, co vypadají jako rampouchy. Pak, Petře, nesmíte nějaký čas ani slůvkem připomínat mytí a koupání. Měla byste to několik týdnů vydržet. Pak bude mít na sobě aspoň centimetrovou vrstvu černé mastné špíny a až v noci usne, zasejte jí řetkvičky na ruce a na hlavu. Semínka jemně zatlačte a pak už vám nezbývá nic jiného, než čekat. Myslím, že ji ani nebudete muset zalévat, protože teď dost často prší. Až řetkvičky vyrostou a budou mít 3 lístky, můžete začít ty největší protrhávat. Ovšem, připravte se na to, že Petra bude při té řetkvičkové léčbě vypadat příšerně. Pokud zjistíte, že se jí sousedé bojí a nebo se na ní tatínek ani podívat nemůže a nepřeje si, aby mu chodila na oči, dejte mi vědět a já si ji ráda vezmu k sobě. Chodí ke mně totiž jenom děti a ty se jen tak nějaké špíny nezaleknou.
7: Petřina maminka poděkovala paní Láry Fáry a byla moc a moc vděčná za její dobrou radu a pomoc. Zavolala tatínkovi a požádala ho, aby určitě nezapomněl a koupil cestou z práce balíček řetkvičkových semínek. Kulaté, rané, červené, tak nějak se měla ta odrůda jmenovat. Druhý den večer se maminka Petře ani slůvkem nezmínila, že by se měla jít koupat, a její dcerka byla samý úsměv, vůbec nevyváděla jako divé zvíře. Následujícího dne se to opakovalo a stejně tak další a další dny. Přiblížila se neděle a Petra začala dostávat tmavě šedý až načernalý odstín a taky maminka řekla, ať radši zůstane doma a snad ani nechodí po návštěvách. Petřin tatínek, kterému maminka mezi tím vysvětlila, v čem řetkvičková léčba spočívá, si taky raději nic nezačínal o mytí a koupání, ale pokaždé sebou polekaně trhl, když se na svou dcerku podíval. Ke konci 3. týdne museli Petru držet celé dny doma, protože jednou vyklouzla ven, aby přinesla poštu, a když listonož spatřil její rozježené, spečené špinavé vlasy a rychle se zvětšující vrstvu ornice na jejím obličeji, na krku a na rukou, vykřikl zděšením a skutálel se ze schůdků před domem. Zdálo se ovšem, že to Petře vůbec nevadí a že je šťastná. Samozřejmě bylo čím dál obtížnější poznat, jak se vlastně cítí, protože její obličej byl stále špinavější, až se nakonec mohla jen stěží usmát a pohnout rty. Mluvila nějak takhle.
8: Obrý en, enuju se etra a eci se oupat.
7: I s jídlem měla patálie a uždibovala sousta jak vrabec, protože mohla otvírat ústa jen na teninkou škvírku. Její rodiče si samozřejmě přestali zvát přátelé na návštěvu, leda snad pozdě večer, když už byla Petra v posteli, a i pak byli jako natrní, protože měli strach, že se Petra probudí, přejde dolů do pokoje a zakňourá. Což přeloženo znamená
9: Dej mi napít vody, tati.
7: Konečně přišel den, kdy se už na Petře dali zasít řetkvičky. Večer odešla spát a maminka s tatínkem se po špičkách vplížili do jejího pokoje. Velice jemně jí zamáčkly řetkvičková semínka na čelo, na ramena i na ruce. Když bylo dílo dokončeno, stály oba vedle Petřiny postele a spokojeně si prohlíželi výsledek své práce. Tatínek prohodil.
10: To je ale ošklivá holka, úplná špindíra, viď, maminko?
7: Maminka se na něho vyčítavě podívala.
5: Že se nestydíš, Jiří, takhle mluvit o vlastním dítěti.
10: Moje dcera je pokrytá tak silnou vrstvou špíny, že si už ani nepamatuju, jak vlastně vypadá.
7: Zamračil se Petřin tatínek a šel se na chvíli provětrat na zahradu. Řetkvičková léčba špindírismu je pochopitelně těžkou zkouškou pro rodiče. Za pár dní se Petra ráno probudila a na hřbetě obou rukou, stejně jako na ramenou i na čele, jí začaly rašit zelené lístečky. Petra se začala oprašovat a chtěla se jich zbavit, ale lístky se jen ohnuly a znovu se napřímily. Holčička vyskočila rovnýma nohama z postele a rozběhla se dolů po schodech do jídelny, kde právě tatínek s maminkou snídali.
9: Odíhejte, odíhejte, a oje, uce,
7: křičela. Tatínek si zanotoval.
10: Vypučel mladosti květ.
7: Ale maminka ho okřikla, rychle vyskočila a přistoupila k Petře. Popadla jednu rostlinku na jejím čele a prudce škubla. Petra vykřikla a maminka jí ukázala malou červenou řetkvičku, kterou vytrhla. Petra si sama zkoušela vytrhávat řetkvičky s ramenou, ale měla tak zapatlané ruce, že nemohla malé lístečky chytit a tak jí maminka musela pomoct. Když otrhali jednu paži a část druhé, Petra z ničeho nic zaprosila.
9: Omi, a ty o Ani.
5: Co to říkáš?
7: Zeptala se nevěřícně maminka a nepřestávala přitom rychle sklízet řetkvičky a rovnat je do malých svazečků na stole v jídelně.
9: Já ty o Vany.
7: Vypravila ze sebe Petra stěžka, ale s takovou usilovností, až jí z levé tváře odpadl kus bláta. Maminka prohlásila.
5: Myslím, že bude nejlépe, když se nejdřív osprchuješ.
7: Bez zbytečných řečí odešla do koupelny a otočila kohoutkem s teplou vodou. Petra se sprchovala celý den. Spotřebovala celé dvě kostky mýdla a dokonce ani nepřišla k obědu, ale když se večer tatínek vrátil domů z práce, už na něho čekala u domovních dveří, vymydlená, milá a usměvavá a v ruce držela talíř plný malých červených řetkviček.

0: Chlubí se chovatel norků.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tohle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

chlapec, neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Beat.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní Piggy.
2: Ahoj děti.
1: A dnes si, Hanko, prý budeme povídat.
2: Dnes si budeme povídat. Já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
1: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
2: To je moc dobře.
1: Když u toho nejsi.
2: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
1: Je.
2: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den jít na procházku. To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
1: Dobře.
2: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
1: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
2: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
1: Jak ošklivě, já jí vždycky docela hezky.
2: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
1: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
2: No.
1: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
2: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
1: Stevie.
2: Nebo jiným cukrem.
1: O stevii jsme si vyprávěli už.
2: Ano.
1: Stevie, to je taková kytička,
2: přesně,
1: kterou se dá nahradit sladidlo.
2: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
1: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
2: Ale no tak, Piggy, já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
1: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
2: kolik sní za den třeba rohlíku?
1: Rohlíku,
2: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá. No,
1: no jo,
2: tomu...
1: ale

0: Přesně výrobu tak. energie.
1: Přesně tak.
0: Já jsem baterie Piggy,
1: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje? Mm. Abys nebyl taková baterie?
0: Yeah.
1: Třeba když jíš hodně jogurtu.
0: Když jim hodně, tak to je dobře nebo špatně hodně
1: jogurtu? To je úplně
0: jogurtu.
1: Špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
0: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
1: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
0: Já.
1: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka plný energie.
0: Hanko, a třeba tvaroh.
1: Tvaroh, co tě napadá, když říkáš tvaroh?
0: Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
1: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají, nevím co, třeba, nevím, teď mi nic nenapadá.
0: Já myslím,
1: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
0: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí.
1: Přesně
0: a taky
1: tak.
0: Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
1: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj, Janko, děkuju.

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě. Plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsen. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: Dnes je 27. srpna.
1: A svátek slaví Otakar.
0: Otakar, to je jméno, které se vyvinulo ze starého německého, pro nás trochu legračního jména, Odovakar.
1: Odovakar.
0: Jak nějaké kouzlo, viď? Odovakar. Které se vykládalo jako hlídač nebo strážce majetku a štěstí.
1: V naší české historii je to ale především jméno královské.
0: Protože se jim pyšnilo hned několik členů dynastie Přemyslovců.
1: Co je dynastie?
0: To je taková rodová linie, víš? Otakarové.
1: Otové.
0: Oťasové.
1: Otakárkové.
0: Oťaskové.
1: Přejeme vám všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Sloní mládě. V dávných a dávno minulých dobách, drahoušku, sloni neměli chobot. Měli jen černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jen vrtět ze strany na stranu, ale nemohli jim nic sebrat. A tehdy žil jeden slon, mladý slon, slůně, který byl nabit nenasytnou zvědavostí, což znamená, že se stále na něco ptal. Žil v Africe a celou Afriku naplňoval svou nenasytnou zvědavostí. Ptal se vytáhlého strýce Pštrosa, proč mu ocasní péra rostou z ocasu. A vytáhlý strýc Pštros mu napráskal tvrdým, přetvrdým pařátem. Ptal se vysoké tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. A vysoká teta žirafa mu nabila tvrdým, přetvrdým kopytem. Ale stále byl nabit nenasytnou zvědavostí. Ptal se tlustého strýce Hrocha, proč má červené oči, a tlustý strýc Hrocho přetáhl tlustým, přetlustým paznechtem. Ptal se chlupatého strýce Paviána, proč melouny chutnají jako melouny, a chlupatý strýc Paviáno spráskal chlupatou, přechlupatou prackou. Ale pořád byl nabit nenasytnou zvědavostí. Vyptával se na všechno, co viděl, slyšel, hmatal, čichal a chutnal a všichni jeho strýcové i všechny tety ho za to vypláceli, ale stále planul nenasytnou zvědavostí. Jednoho krásného rána v den, kdy slunce přechází rovník, nenasytné slůně si vymyslelo z brusu novou otázku. Ptalo se, co mívá krokodýl k obědu? Všichni mu odpovídali hlasitým a hrozivým, jedeš! Vypláceli je na místě a nevěděli, kdy přestat. Nějaký čas po té velké výplatě slůně spatřilo ptáka Kolokola, sedícího načíhané v trnitém křoví, a řeklo, tatínek mi nabil, maminka mi natloukla a všichni strýcové a tety mě zmlátili pro mou nenasytnou zvědavost. A přece jen bych chtělo vědět, co krokodýl mívá k obědu. Pták Kolokolo odpověděl hrobovým hlasem.
1: Jdi k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy a tam se přesvědč.
0: Příštího jitra, to již přechod slunce přes rovník byl ukončen jako přechody předcházející, nenasytně zvědavé slůně si nabralo 50 kilo banánů, malého načervenalého druhu, 50 kilo cukrové třtiny, dlouhého narudlého druhu a 17 melounů, křupavého zeleného druhu, a řeklo všem členům své drahé rodinky. Jdu k široké, šedozelené a rmutné řece Limpopo, věnčené zemnicovými stromy, abych se přesvědčilo, co krokodýl mívá k obědu. Všichni mu na rozloučenou hodně natloukli, ač je co nejzdvořileji prosilo, aby už přestali. Šlo tedy trochu rozehřáté, ale docela nic se nedivilo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Přišlo do Grahamstownu a otučlo do Kimberleje, z Kimberleje do země Kama a ze země Kama šlo na severovýchod a po celou tu cestu jedlo melouny. Až přišlo k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. Bylo to právě tak, jak řekl pták Kolokolo. A musíš vědět a uvědomit si, drahoušku, že až do toho týdne, dne, hodiny a minuty nenasytně zvědavé slůně nikdy nespatřilo krokodýla a vůbec nevědělo, co je to za tvora. Vše pramenilo jen z jeho nenasytné zvědavosti. První věc, kterou tu slůně uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajita, ovinutá kolem skály. Promiň, zeptalo se slůně, co nejzdvořileji. Ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla?
2: Zda jsem viděla krokodýla,
0: opakovala dvoubarevná skalní krajita hrdým a hrozivým hlasem.
2: Nač se budeš ptát pak?
0: Je odpust, omlouvalo se slůně. Ale pak bys mi mohla říci, co mívá k obědu? Tu dvoubarevná skalní krajita se rychle rozvinula a plácla slůně šupinatým cepovitým ocasem.
3: To je divné,
0: myslelo si slůně.
3: Tatínek, maminka, strýcové i tety, nepočítajíc to strýce Hrocha a strýce Paviána, všichni mě doma tloukli pro mou nenasytnou zvědavost. A myslím, že tohle bude týž případ.
0: Řeklo tedy dvoubarevné skalní krajitě co nejzdvořileji.
3: Zbohem.
0: A pomohlo jí ovinout se zase kolem skály. Pak odešlo, trochu rozpálené, ale docela nic se nedivilo. Cestou pojídalo melouny a trousilo kolem sebe šrubky, které nemohlo sebrat, až na kraji široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, drahoušku, který mrkl jedním okem. Takhle.
3: Promiň, ptalo se slůně, co nezdvořili. Viděl jsi někde v tomto malebném kraji krokodýla?
0: Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně, co nejzdvořili, ji ustoupilo, protože se bálo nového výprasku.
4: Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci?
3: Odpusť, řeklo slůně, co nejzdvořili, ale tatínek mi nabil, maminka taky, a to nepočítám ani vytálého strýce Pštrosa, vysokou tetu žirafu, která kope vždy tak tvrdě. Širokého strýce Hrocha a chlupatého strýce Paviána a dvoubarevnou skalní krajitu zde nedaleko na břehu, která šupinatým a cepovitým ocasem mlátí bolestněji než všichni ostatní. Bojím se, že si také takový a netoužím po novém výprasku.
4: Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl.
0: A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. Tu slůně, těžce odechujíc a jako bez sebe radostí, pokleklo na břeh a řeklo.
3: Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu?
4: Pojď blíž, maličký, lákalo krokodýl. Já ti to pošeptám.
0: Sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamě, zavánějící pyžmem a ježící se tesáky, a krokodýl jej popadl za malý nos, který až do toho dne, týdne, hodiny a minuty nebyl větší než bota, ale mnohem užitečnější.
4: Myslím, řekl krokodýl a řekl to mezi zuby, takhle. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně.
0: Tuhle řečí, drahoušku, se sluně velmi polekalo a zahůňalo nosem, asi takhle.
3: Dek bde, to bojí.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela na břeh a pravila.
5: Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj známý v hrubě vzorkovaném koženém kabátě,
0: tím měla krokodýla,
5: tě stáhne do rmutného proudu dřív, než řekneš švec.
0: Dvoubarevná skalní krajita mluví obyčejně takovým způsobem. Sluně si sedlo na své malé kýty a táhalo a táhalo a táhalo, až se mu začal nos natahovat. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil ji mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos sluně se natahoval stále víc a víc. Sluně teď roztáhlo všechny čtyři nožky a táhlo a táhlo a jeho nos se protahoval ještě víc. Krokodýl se opíral o ocas jako o veslo a táhl a táhl a táhl. Při každém zatáhnutí se nos sluněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to jemináčku. Pak sluně cítilo, že mu nohy začínají klouzat a řeklo nosem, který byl již dlouhý přes metr.
3: No je probde moc.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela ze břehu, uvázala se dvojitým námořnickým úzlem na zadní nožky slůněte a řekla:
5: Ukvapený a neskušený cestovateli, teď musíme vydržet opravdu vysoké napětí, nebo jinak, podle mého soudu, ta samohybná válečná loď s obrněnou horní palubou,
0: tím mínila drahušku zase krokodýla,
5: natrvalo zničí tvou životní dráhu.
0: Dvoubarevná skalní krajita se tak obyčejně vyjadřuje. Táhla, sluně táhlo a krokodýl táhl, ale dvoubarevná skalní krajita a mladý slon táhli dohromady silněji, až konečně krokodýl pustil nos sluněte se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopa. Sluně nečekaně a tvrdě dosedlo na břeh, ale nejdřív řeklo děkuji dvoubarevné skalní krajitě a pak začal ošetřovat svůj ubohý, vytáhaný nos. Zabalilo jej celičký do chladivých banánových listů a osvěžovalo jej ve vodě široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo.
5: Proč to děláš?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, promiň, řeklo sluně, ale můj nos se dostal zle z formy. A já čekám, až se zase zcvrkne.
5: To se načekáš,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré.
0: Sluně tam zůstalo celé 3 dny čekajíc, až se mu nos začne zcvrkávat. Ale nekrátil se. A kromě toho pozorovalo, že začíná přes něj šilhat. Musíš pochopit, drahušku, že mu její krokodýl vytáhl v opravdický chobot, takový, jaký dnes mají všichni sloni. Ke konci 3. dne přilétla moucha a štípla sluně do ramene. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo chobot a mouchu rozpláclo jeho koncem.
5: Výhoda číslo 1,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: To bys nedokázalo udělat s dřívějším šmudli šmidli nosánkem. Teď zkus něco sníst.
0: Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a chobotem nacpalo do tlamy.
5: Výhoda číslo 2,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: Tím šmudli šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce?
3: Pravda.
0: Souhlasilo sluně a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z břehu široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou, blátivou čepičku, která se mu roztekla až za uši.
5: Výhoda číslo 3,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: Tohle bys nedokázalo tím dřívějším šmudli šmidli nosánkem. A jak by se ti líbil takhle výprask?
3: Odpusť, odporovalo sluně, ale vůbec by se mi nelíbil.
5: A jak by se ti líbilo naplácat někomu jinému?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, to by se mi líbilo opravdu moc, řekl sluně.
5: Dobře tedy, pravila dvoubarevná skalní krajita, brzy zjistíš, že tvůj nos se výborně hodí k výplatě druhých.
3: Je, děkuji ti, řekl mladý slon, budu si to pamatovat. A teď myslím, abych šel domů a vyzkoušel to na příslušnících své drahé rodinky.
0: A tak se sluně vydalo na cestu domů přes celou Afriku, skotačíc a šrhajíc chobotem. Mělo-li chuť na ovoce, nemuselo již čekat, až spadne ze stromu, ale utrhlo si je. Jestliže mělo chuť na trávu, natrhalo si ji, aniž muselo klekat na kolena jako dřív. Když je štípali mouchy, ulomilo si větev ze stromu a používalo ji jako plácačky. A urobilo si chladivou čepičku z bláta vždy, když slunce přes příliš pálilo. Když mu na cestě Afrikou bylo smutno, zatroubilo si na chobot a byl to zvuk mocnější než několik dechovek dohromady.
3: Schválně si zašlo a vyhledalo strýce Hrocha. To nebylo vůbec přímé příbuzenstvo. A dalo mu jednu pernou chobotem, aby se přesvědčilo, že dvoubarevná skalnkrajta měla pravdu. Jinak chvílemi sbíralo melounové slupky, které roztrousilo cestou k Limpopu, neboť mladý slon byl opravdu pořádku milovný tlustokožec. Konečně jednou za soumraku došlo až ke své drahé rodince. Předem svinulo chobot a řeklo:
6: Haló.
3: Všichni zase rádi uviděli a hned povídali:
5: Pojď sem, napráskáme ti trochu za tvou nenasytnou zvědavost.
6: Bach, řekl sluně, myslím, že nic nevíte o pořádném výprasku, ale já vím a ukážu vám to. Rozvinulo chobot a namlátilo dvěma svým drahým bracíčkům, co se do nich vešlo.
3: U všech banánů, kde ses naučil tomuhle kousku? Zvolali. A co si to udělal se svým nosem?
6: Dostal jsem nový od krokodýla na březích široké, šedozelené a armutné řeky Limpopo, řekl mladý slon. Ptal jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal tohle.
7: Vypadá to velmi šeredně, řekl chlupatý strýc pavián.
6: Vypadá, přisvědčil mladý slon, ale je to velmi užitečné.
3: A popadl chobotem chlupatého strýce pavijána za chlupatou nohu a mrskl jim do sršního hnízda. A zlý mladý slon pak ještě dlouho vyplácel členy své drahé rodinky, až všem z toho bylo horko a všichni byli velmi udiveni. Strýci Pštrosovi vytrhal pera z ocasu, vysokou tetu žirafu chytil za zadní nohu a vláčel ji trním a tlustému strýci Hrochovi foukal bublinky do ucha a troubil mu do něho, když po obědě spal ve vodě. Ale nikdo se nesměl ani dotknout ptáka Kolokola. Nakonec to dopálilo všechny členy jeho drahé rodinky tak, že jeden za druhým spěchali k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, drahoušku, všichni sloni, které kdy uvidíš nebo také neuvidíš, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé slu.

0: Jasničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: Pečí, bublá, tam a sem, už se řídí z hrnce ven.
1: Pudink, bublá, pořád víc, tak co teď s ním?
0: Tak co teď s ním?
1: Pudink, bublá, pořád víc,
0: tak co teď s ním?
2: Rychle nalij ho sem.
0: Pudink ve všech skleničkách, pudink na všech talířích, pudink taky v lahvičkách, pudink ve všech taštičkách.
3: Už si ho měla? Je vážně top! Já si ho naberu i do svých bot. To vystačí na 10 let!

0: Kdož ho loví?
1: Koukej, co píšou na obalu.
2: Zaklínadlo, rychle ho řekni.
0: Blubla blub, pudinku stop. Láry, fáry, kouzla a čáry. Píseň, kost, máme zlost. Už tě bylo dost, už tě bylo dost.
2: Už to přestalo.
1: Hurá! A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
3: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
0: Tak co teď s ním?
3: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
4: Co se tady děje?
5: Boty pro kvapníka. Když sluníčko hřeje, louka voní a jetel kvete, tak mají čmeláci radost ze života. Ze samé radosti pak dělají kotrmelce a chtěli by, aby každý, koho potkají, na takový kotrmelec dostal taky chuť. Jenže kvapník ten radost ze života zrovna neměl.
6: Jak můžu mít radost, brůčel nespokojeně, když mě tlačí boty a já zrovna tolik chvátám. Milí čmeláci, na kotrmelce nemám ani čas, ani náladu.
5: A odkulhal. Co by tak kvapníkovi mohlo udělat radost, přemýšleli Čmelda s Brumdou. Snad nové boty, ale kde je vzít? Kdo nějaké měl, ten je potřeboval, a kdo je nepotřeboval, zase žádné neměl.

0: V jedné veliké staré botě měla svou obuvnickou dílnu stonožka. Uvnitř bylo slyšet ťukání ševcovského kladívka a venku viděli čmeláci hromadu všelijakých bot. Byly tam botky šněrovací, zapínací, natahovací, koupací, boty lyžařské, holínky i střevíčky baletní. Jenže všecky byly levé. Na pravou nohu se nehodila ani jedna.
1: Co si přejete? Řekla stonožka. Nevidíte, že je dnes zavřeno?
2: Přišli jsme tě, stonožko, poprosit, jestli bys neušila jedny boty pro kvapníka, protože...
0: Spustili čmeláci, ale stonožka je nenechala domluvit.
1: Ne, ne, dnes nemůžu ušít ani pantofel. Pozvali mě na taneční zábavu a já si musím obout ještě všechny pravé nohy. Přijďte se zeptat, až se vrátím z tancovačky, teď mě nezdržujte.
0: A stonožka zabouchla čmelákům dveře před nosem.
3: Kdo by to byl do stonožky řekl, mračili se Čmelda s Brumdou.
0: A pak je napadlo, co kdyby si zatím pro kvapníka nějaké boty vypůjčili.
3: Bylo jich tam nahromadě nejmíň pro 10 nožiček a kvapníkovi stačí obout 2.
0: Čmelda vybral červenou holínku. Brumdovi se zamlouvala spíš jedna sportovní polobotka a kvapníkovi tomu se líbily obě.
4: Jedna bota krásnější než druhá, radoval se. Ale moc rychle se v nich běhat nedá, připustil, když při rozběhu vždycky upadl. Ta levá mi utíkala, ale ta pravá, ta jí pořád brzdí. Škoda, to asi nebudou ty pravé boty pro mě.
3: Jestli to není tím, že ta pravá je taky levá, uvažovali čmeláci. Musíš se kvapníku víc snažit. A tak se kvapník snažil.
0: Obě boty byly tak krásné a jedna dokonce i pohodlná, jenomže právě kvůli té druhé musel často odpočívat.
4: Ach, jej, vzdychal. A já zrovna tak chvátám.
2: Odvedem tě ke stonožce, tam je bot, tam si vybereš, rozhodli se Čmelda s Brumdou.
0: Ale dřív než čmeláci přišel k té veliké botě, co v ní stonožka ševcovala, Pučmelout.
5: Hele, hele, tady někdo něco ztratil a já to našel. Konečně bota pro mě, moje číslo má nadměrná velikost.
0: Jásal Pučmelout a už si chtěl botu zkusit, když se ozvala rozhněvaná stonožka.
1: To je můj dům, opovaž se!
5: Jaký dům, co dobré ptáš, žížalo,
0: divil se Pučmelout.
5: Já vidím botu a v botě nemám žížaly rád. Vylez, ať se můžu obout.
1: Kdo je u tebe žížala, ty jedno čmeláčí strašidlo?
0: Dopálila se stonožka.
5: Bre, ptáš hlouposti,
0: trval na svém Pučmelout.
5: Bre, ptáš, protože nemáš žádný rozum. Žížaly nikdy nemají rozum. Chybí jim na něj hlava. A teď padej.
0: Pučmelout popad botu a vyklepal z ní ševcovský verpánek i ševcovská kladívka, ale stonožku ne. Ta se držela své obuvnické dílny a ani za nic se jí nemínila pustit. Pučmelout si tedy obul botu i se stonožkou a to neměl dělat. Stonožka ho tak dlouho šimrala a štípala do chodidla, až ho z té boty vyštípala. Zrovna když přišli čmeláci s nešťastným kvapníkem, Pučmelout si tu lechtivou botu zul a zahodil. Víckrát už ji neobul.

Než si stonožka udělala v té své ševcovské dílně pořádek, chvíli to trvalo a na taneční zábavu už bylo stejně pozdě. A tak alespoň ušila kvapníkovi krásné boty, boty, které měly dokonce dvojitou podrážku a nikdy ho ani trošičku netlačily.

0: Kapitola třetí. V autobusu. Všechno šlo moc krásně. Prošla jsem už dvěma bránami, když najednou jsem uklouzla a padla do písku. Zvedla jsem se, nic se mi nestalo, ale třetí brána se přede mnou neotevřela. Teprve tehdy jsem si všimla, že sluníčko se asi leklo, když jsem upadla, a uletělo. Ptala jsem se sama sebe, jak se dostanu z téhle situace, ale v tom se otevřely dveře a v nich se objevila žabí hlava.
1: Excelence, jaké štěstí, že jste tady!
0: Zvolala jsem a běžela k ní. Jen se usmála. Snad si myslela, že jsem zbrklá. Všimla jsem si, že na sobě teď má nádherný plášť z rákosí. Byli jsme v tunelu, kde na tisíce světélkujících červíků kreslilo zářící nápisy.
2: Tady je stanice u severní brány, řekla mi žába. Nasedneme a pojedeme do jeskyně fialek. Ty dnes odcházejí na zem a budeš se moci zúčastnit jejich plesu na rozloučenou.
0: Sotva domluvila, půda v tunelu se rozevřela a z ní vylezla ohromná housenka z okénky na bocích. Zjevila se tak znenadání a proti mě byla tak obrovská, že jsem se strachem nemohla hnout. Tu housenka otočila netrpělivě hlavu ke mně a ptala se.
3: No tak odjíždí slečinka dnes nebo zítra?
4: Rychle, rychle, pospěš si!
0: Volala na mne žába, chytila mě za rukáv, pomohla mi dovnitř a posadila mě k okénku. Tunel zmizel a slyšela jsem jen, jak housenka dupe tlapkami do země tak pravidelně, jako kdyby to pracoval nějaký motor. Jeli jsme asi strašně rychle. Pomalu jsem si zvykla na pološero, které vládlo v tom podivném autobusu. Na lavičkách sedělo plno květin a poznala jsem podlášky, fialky a fialy. Když si mě prohlédli, začali šuškat. A najednou se jedna z nich zeptala.
5: Není ta holčička, kterou excelence veze do našeho království, naše největší nepřítelkyně? Říká se, že takové holčičky si pletou věnečky ze sedmi krásek, že tancují dokola s kytičkami umírajících podlášek u pasu, ba že ničí i všechny pryskyřníky na lukách.
0: Jak to dopověděla, jeden vlčí mák, který jsem dosud nespozorovala, vyskočil ze sedadla a začal vykřikovat pronikavým hlasem.
6: Zapte ji!
0: Snažil se ho překřičet blatouch.
7: Ano, ano, zapte ji, zapte!
0: Volali teď všechny květiny a blížili se ke mně se zaťatými pěstmi. Myslela jsem, že umřu hrůzou a co nejtěsněji jsem se přitiskla k žábě. Ta zůstala docela klidná, vzala mě kolem pasu, aby mě uklidnila a řekla.
8: Všichni si zas sedněte a poslouchejte. Opravdu jsem přivedla do našeho království malou holčičku. Ale tahle má dobré srdce. Ráno ušetřila život prvnímu pryskyřníku poslanému na zem a proto všichni jeho bratři mohli ještě dnes odejít za ním a uvidět slunce. Kromě toho slíbila, že už jak živa neutrhne ani jednu květinu a že bude přesvědčovat své přítelkyně, aby to také nedělali.
0: Všechny květiny se rázem uklidnily, ba i ten vlčí mák se ráčil na mne usmát. Jen bílý motýlek v koutě si ničeho nevšímal. Seděl a před sebou měl roztažený veliký zelený list. Pochopila jsem, že čte své noviny.
9: To tedy...
0: Osmělila se jedna fialka a podívala se na mne.
9: Jsi už viděla slunce?
10: Ano, a velmi často.
2: Všem zazářily oči, jako kdyby šlo o nějaký div, a prosili mě.
7: Ach, pověz nám, jak vypadá. Řekni nám, jaké je.
8: Vy všechny dobře víte,
2: zakročila žába,
8: že naše královna Flóra výslovně zakázala každému vyprávět květinám o slunci. Tu malou zde by to stálo život, kdyby vás poslechla.
2: Květiny sklonily hlavy a už nenaléhaly. Ale hovořili dál o slunci s takovou láskou, že když vyslovili jeho jméno, slzy jim vstupovaly do očí.
6: Je krásné,
2: řekl Blatouch.
6: Je jako veliká včela.
9: Vůbec ne,
2: odporovala Podléška.
9: Je mnohem rychlejší, je jako srnec.
6: Kdepak, je mnohem silnější, je to lev.
2: Mínil vlčí mák.
9: To není možné, je mnohem lehčí.
2: Vmísila se do hovoru Fialka.
9: Je to pták s růžovými křídly.
2: A všechny květiny mě bedlivě pozorovaly, projevím-li souhlas. Ale výhružná slova žáby mě tak postrašila, že jsem seděla a ani nedutala. Najednou něco suše zapraskalo. Oslepilo mě světlo. Housenka vylezla na povrch, všechny fialky vystoupily a i mne vyvlekla žába z autobusu ven.

jsem šel kolem potu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

za situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložené.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: chřipk.
1: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
0: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
0: No ale neskoušel bych to. Přece jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.
3: Sebská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
4: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží, abys ty si mohl pohovět.
3: Ty poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
4: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
3: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Ve chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadil syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
5: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
3: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
4: Hle blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
3: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou, ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko.
2: No já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přines... Počkej. Zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Jo, a koláč je, pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat

0: dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
1: Úplně nahoru.
0: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste otrhnout.
1: Je ta větvička nějak moc nahořánku.
0: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
1: a mám si je dát
0: položit
1: do
0: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž. Už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
1: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
0: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
1: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
0: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
1: A lezeme
0: dopředu.
1: Jako šneček?
0: Jako šneček.
1: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
0: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum, dáme je všechny do košíčku, jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru, Piggy, ruce nad hlavu, trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté, jdeme na všechny čtyři.
1: Počkej, ještě nemám v košíčku.
0: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vyrobit třeba z papíru, z plastelíny.
1: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělat,
0: a děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko a dali si zdravou svačinku a já vám popřeju
1: myslíš
0: dobrou chuť.
1: Myslíš ten štrůlíček?
0: Ano, tak Piggy si jde na štrůlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!

Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší

0: přitáhl cigaretu, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlku na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky. No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr-campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Tiki kalendář! Dnes je 27. srpna.
2: A svátek slaví Otakar.
1: Otakar, to je jméno, které se vyvinulo ze starého německého, pro nás trochu legračního jména, Odu Vakar.
2: Odu Vakar.
1: To je jak nějaké kouzlo, viď? Odu Vakar. Které se vykládalo jako hlídač nebo strážce majetku a štěstí.
2: V naší české historii je to ale především jméno královské.
1: Protože se jim pyšnilo hned několik členů dynastie Přemyslovců.
2: Co je dynastie?
1: To je taková rodová linie, víš?
2: Aha.
1: Otakarové.
2: Otové.
1: Oťasové.
2: Otakárkové.
1: Oťáskové.
2: Přejeme vám všechno nejlepší.
1: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Když se čertí žení, to je cirkus. Ještě před svatbou jde čertí ženích s čertí nevěstou ke kováři, aby jim okoval parádně kopita. A myslíš, že dá ženích nevěstě přednost, aby byla první okovaná? Ani nápad.
1: Naopak, kope ji, aby ho pustila napřed. No a ona kope jeho, aby se choval slušně. Co pak tohle se dělá?
0: Když kovář kove čertici, fouká čert schválně do výhně, aby jí létaly jiskry do chlupu, aby jí to štípalo. Když kovář kove čerta, čertice mu podloží pod oháňku kovadlinu. Pak do ní uhodí perlíkem, kovářským kladivem, vší silou. A to čert řve jako tisíc ďáblů. Při svatebním obřadu jim obvykle odávající čert ukradne prstýnky. A když se jich zeptá, berete si dobrovolně tohoto čerta či tuhle čertici? No, tak co myslíš, že udělají? Neodpovědí ano. Vypláznou na sebe jazyky. No, že jim to není hamba. Při svatebním přípitku namáčí jeden čert druhému oháňku do skleničky. A při hostině chodí všichni čerti po stolech, šlapou kopyti do talířů, no, měli by se za to stydět. Nejhorší je, když jde čertí ženich s čertí nevěstou spát. Nejprve se poperou o pyžama, pak se seperou o to, kdo bude spát nalevo a kdo napravo. Nakonec přijde ta největší pranice. No, o pezinu. O tu se tahají tak, že ji prostě přetrhnou. Když se z ní peří vysype, perou se až do rána o každé peříčko. Pak zase vypláznou na sebe jazyky, no, a usnou. A proto se říká, že se čerti žení. Vždyť kumelenice není nic jiného, než čertí pranice o peříčka. No, ale když skončí, dá se lyžovat.
2: Že tak dlouho nejdou, babička už měla starost. V tom zahučel výtah, to jsou oni, oddychla si máma. Ten zase bude chrchlat, zlobila se babička předem na dědu. Chrchlat a hekat, ten se teď naheká, ono mu pořád něco je. Dveře klaply, v předsíni zahrašily tyčky a lyže. Táta vyskočil z křesla a šel mince i dědovi naproti. Máma taky, za nimi se belhala babička. Tak co, lyžaři, jak to šlo? Ptal se táta. Pak spatřil Minku a začal se chechtat. Ani nepotřeboval odpověď, byla oválená sněhem od hlavy až k patě. No, vymázla jsem se, to je toho. Natřásala se trošku nakvašeně. Musela si v noci ven a teď to odstůněš, strašila jí babička. Dobře ti tak, ať ti doktorka rozpíchá zadek. Potom jí padly oči na dědu. Pán Bůh, mě netrestej, kde ses tak vyválel? Děda byl olepený sněhem jako Minka. Navíc měl kabát od hlíny a zablácená kolena. Ona mě povalila, žaloval, ale oči se mu smály. Já volala pozor, uskoč, ale děda neuskočil, bránila se Minka. Vždyť je to nový kabát, hořekovala babička, nový kabát a koukněte se, jako by ho vytáhl z popelnice. Jak to? Nový? Vždyť jsem ho koupil ještě, než byla Minka na světě. Úplně nový. Není, ale pěkný je. Což pak se musíš v každém pěkném kabátě vyválet? Chtěl jít v takovém ošuntělém zimníku a já povídám, vem si pěknější, ať neděláš ostudu. Vždyť jsou svátky. Poslechl mě a teď to vidíte. On v něm upadne. Až kabát uschne, vykartáčujeme ho, konejšila babičku máma. Pojďte ke stromečku. Dáme si čaje a medvědí pracny a povíte nám o tom lyžování.
3: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů, Minka do postýlky a máma s tátou do pelíšku. Máma za chvíli zavolala. Pojď k nám do pelíšku. Na to Minka čekala. Vyštrachala se z peřiny a dub, žuch. Udělala šipku a zavrtala se mezi ně do teplička. A mě zase kopla, sykl táta. Pak ale začal povídat o tom, jaké jsou hory. Probudíš se a sype se sníh. Sedneš si k čaji a slunce se může přetrhnout. Namažeš liže a padne třeba prádelna.
4: Jaká prádelna? Ptala se Minka.
3: Mlha, vysvětlovala máma. Mlha, jako když se vyvařuje v kotli. Není vidět vlastní nos, nikdo nesmí z chaty. My nesměli 3 dny.
4: Ježiši, lež už klidně a nekopej.
3: A co jste dělali, když jste nesměli z chaty?
4: Vlezli jsme si do pelíšku. Povídali jsme si, co budeme mít, až se zmůžeme.
3: A co jste pak měli?
4: Tebe.
3: Jo. To je škoda, že s námi letos máma nepojede, viď, tati?
4: Jaká škoda, ozvala se maminka.
3: Pojede s tebou 5 báječných strýčků na celý týden. Až se vrátíte, budu mít po zkouškách. Pak už ani jedny prázdniny nevynechám, koukej spát. Za 3 neděle jedete.
4: Minka zavřela víčka, až to cinklo.
3: Už ani neslyšela, jak máma šeptá tátovi. Ta se těší, ale ty taky, viď?
4: Táta se jen usmál. Jak by se netěšil, za lyžování by dal duši. A že se těší i Minka, tomu dělalo velikou radost.
2: 3 neděle utekly jako voda. Táta s Minkou vyrazili na autobusové nádraží. Čekalo tam už 5 jeho kamarádů, 5 strýčků. To bylo halasu, když se vítali. Dělali rámus za 20. Ani jí nepřipadali jako strejdové, spíš jako kluci z jejich třídy. Kam se na ně hrabala Minčina škola? Není slyšet vlastního slova, volala by na ně paní učitelka. Okamžitě přestaňte dělat takový randál. V poledne je stejně hlučně vítal i strejda Ewald, vedoucí horské boudy. Ďáblové přijeli komplet, prkinkářky, třeste se, volal už z dálky. Minka pochopila, že ďáblové jsou strýčkové, ale že komplet znamená všichni, na to nepřišla. Ani na to, že prkinkářky jsou lyžařky. Kde máš vlečňák? Ptal se vedoucí táty. Šprtá se. Minka věděla, že šprtat znamená učit se, takže vlečňák byla vlastně maminka. No tohle... Podívala se na chataře jako mrak. Co si to dovoluje říkat mamince vlečňák? Nemáte něco v troubě? Vzdychal jeden ze strýčků. Snědl bych čerta i s chlupama. Měl zřejmě velikánský hlad. Děda by mu vysvětlil, že čert se nejí, protože čert je skoro člověk. Toho, že jedí na nejvýš lidojedi, ale jenom v době neúrody a v době hladomoru. A ani tehdy, že ne s chlupama. Klid, ďáblové, konejšil je vedoucí. Mám tam couračku, vepřopéčo a sekané potrubí. Minka neměla ponětí, co to budou jíst. Všichni tu mluvili nějak tatarsky. Až u stolu poznala, že couračka je zelná polévka a sekané potrubí, že jsou makarony.
3: U stolu také poznala, že nemá na žádné jídlo chuť.
4: Co pak, podívil se táta, nejede ti to?
3: Moc ne, špitla Minka.
4: Vždyť strejda Ewald vaří skoro jako naše máma.
3: Minka s přemáháním polkla lžící polévky.
4: Je umlácená z autobusu, řekl tátovi strýček Arno. Měl si ji strčit nejdřív pod peřinu.
3: Pane, já radši půjdu lyžovat, bránila se.
4: To ale musíš jíst, vykulil na ní oči strýček Řehoř. Podívej se, Stenmark, ten by si bez bramborových knedlíků ani nestoupil na ty své práskačky.
3: Minka strejdovi zase nerozuměla. Nevěděla, že práskačky jsou lyže. A nevěděla, že Stenmark byl nejlepší lyžař všech dob a že asi v životě nejedl bramborové knedlíky.
4: Ti stričkové měli ale slovník. Ti měli vyjadřování, kdyby je tak slyšela paní učitelka.
2: Táta namazal lyže a šli. Hned po couračce a vepřu péču. Namlouval si, že tak pospíchá kvůli Mince, ale bylo to jinak. To on sám se už nemohl dočkat. To jemu hladovělo srdce po lyžích a natož nohy. Kam tak časně? Ptal se strýček Roman. Jdeme lyžovat, odpověděla důležitě Minka. To, abych si připravil kufřík, už klíbl se strýček. Strýček Roman byl lékař. Už v autobusu říkal, že doktorský kufřík nosí všude sebou, i na dovolenou, protože na každé dovolené dostane prý někdo chřipku nebo angínu a v zimě se prý vždycky někdo vymlátí na lyžích. A když se nevymlátí, ňafne ho prý apendjour. Co je to? Apendjour, ptala se Minka v autobusu. Zánět slepého střeva, řekl táta. Minka chvíli hleděla před sebe, pak se odhodlala k otázce. A co je to, tati, slepé střevo? A pendjour, zařvali všichni strýčci sborem. Slyšeli ji, třeba, že se ptala tiše. A smáli se, až autobus hrkal. Co? Smáli, řičeli smíchy, jak se jim to povedlo odpovědět jedním hlasem.
4: Teď Minka stoupala s tátou k Modrému dolu. Táta šel nějak rychle, nějak moc rychle. Pojednou se obrátil. Co je, kočko malá, nemůžeš? Minka neodpověděla. Z tebe jen teče, jdu moc rychle, přidřepl k ní táta. Minka byla spocená a zvadlá. Všechno jí bylo najednou jedno, všechno se s ní točilo. Že ty máš horečku? No to se ví, že máš. Proč neřekneš, že ti něco je? Minka zase mlčela. Strčím tě na chatě do postele, strejda Roman se na tebe podívá.
2: Ještě, že jsem si připravil ten kufřík, už klíbl se strýček. Vystrč, baroneso Ploutev, dám ti teploměr. Co se cukáš? Zebe? A co drkotáš zubama? 39,5, holka. Ukaž lízák. No, vyplázni ten jazyk. Koupili jsme angínu. Tak budeme ležet, brát tyhle tablety a kloktat. A po lyžích nebudem ani šilhat, aby nám to neskočilo na srdíčko.
4: Minka fňukla. Táta zvedl oči od knihy, myslel, že spí. A opravdu ležela se zavřenýma očima. Co pak je, zeptal se. Vstal a sáhl jí na čelo. Hicovala. Na stolku ležel Romanův teploměr. Táta ho opatrně zasunul Mince do podpaží, pokrčila nos. Studí, zeptal se šeptem. Něco mňoukla a spala dál. Měla 40 stupňů teploty. Táta se vylekal. Za oknem visely rampouchy. Otevřel okno a nabral dlaní sníh z římsy. Zabalil ho do ručníku a ovázal jí čelo. Sykla, ale pak se zatvářila spokojeně. Pak ulomil dva rampouchy. Zabalil je do kapesníku. Do každé dlaně jí vložil jeden. Bylo to asi příjemné, usmála se ze spánku. Za chvilku řekla, mami, Ježek. Maminka tu není, řekl táta. Sáhl jí na čelo, už jí tak nehořelo. Minka otevřela oči. Polekaně bloudila zarudlýma očima po neznámém stropě. Pak jí padl zrak na tátu. Kam šla máma? Přinese mi ten obrázek. Máma zůstala doma, jsme přece spolu na horách. Mince se rozšířily zorničky, konečně pochopila, kdo je, kde je a co je. Mám žízeň, zaškemrala. Táta jí podal vlažný čaj. Pila, až to dělalo v hrdle ping-pong-pang-pung. Potom usnula. Spala až do soumraku. Táta hleděl smutně z okna. Lyžaři se pomalu vraceli do chaty. První den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 6. Má někdo na světě větší smůlu? Co bulíš? Ptal se táta, když se Minka probudila. Protože jsem chtěla lyžovat a nemůžu, protože nesmím. Táta si pomyslel, já chtěl taky lyžovat a taky nemohu. Musím prosedět celý týden s Minkou v pokoji, nemohu jí tu nechat samotnou. Mince však řekl, vždyť ty se ještě nalyžuješ. No já ale chtěla dneska, každý může a já ne. Já byl taky nemocný na horách, konejšil jí táta. Jo, byl. Nebyl. Byl a jak? Když jsem byl tak velký jako ty. Jenže jsi neměl horečku. Já? Já dostal tu nejstrašnější horečku na světě. Tak mi to vyprávěj.
5: Figy básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
6: No a teď ještě jednou.
5: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
6: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: toho nebyl král.
1: No, a na řadě je rada šestá.
2: Koncert a divadlo není příležitost k vyřádění. Samozřejmě taky výstava, cirkus a kino, abyste mě nechytali za slovíčko.
1: Děti, z téhle rady se dovíte, jak se na kulturním podniku chovat nemáte. Protože jak se máte chovat, to jistě každý z vás dvou ví.
0: No, to jistě z nás dvou.
3: To ví Mánička.
0: Ví Hurvínek.
1: Aha, takže si to pro jistotu připomeneme. Tak například, že do divadla nebo na koncert si oblékáte šaty slavnostnější než na výstavu, do cirkusu nebo do kina.
2: Samozřejmě, že jste umytí a učesání, že ano?
1: Ano.
2: Před odchodem si ještě podíváš na co, Máničko?
0: Na sebe, do zrcadla, jestli by to sluší. Poněvadž jinak bych nešla.
3: Ty se moc často do divadla nedostaneš, viď, Máničko?
2: No tak, Hurvínko, to se nedělá tohle. Ale hlavně si podíváš, no, Hurvajs, no, co musíš mít sebou?
3: Peníze na limonádu.
2: No ovšem, spousta lidí v divadle umřelo žízní. Ale já myslím, jak si na co nesmíš zapomenout.
3: Pozasínat doma, aby se neplýtvalo energii, než se vrátím z divadla.
0: Ano.
2: No to taky samozřejmě, ale bez čeho by tě do divadla nepustili, no?
3: Bez čeho letí?
2: No, sáhneš do kapsy, jo?
3: No, sáhnu do kapsy.
2: Jestli máš...
3: Kaťata.
2: Stupenku, šmudrcho pořád. Bez té by tě tam neto...
3: Nepustili.
0: No, ale ovšem, bez kaťat taky ne, pane Spejble.
2: No, samozřejmě, Matko, to je pořád. No, tedy vstupenku máš a jako slušně vychovaný člověk přijdeš do divadla jak?
3: V kaťatech.
2: Včas přece.
3: Včas v kaťatech.
2: No, protože kdo přijde do divadla pozdě...
3: Bez kaťat.
2: Budí...
0: Diváky, kteří usnuli.
1: Ale co pak do divadla se chodí spát, Máničko? Budí nežádoucí rozruch.
2: Tak je to správně.
1: Tak je to.
2: Na své sedadlo se samozřejmě necpeš, nebo řekl bych lépe, nevalíš jako velká voda, ale...
3: Zurčím tam a bublám jako potůče.
2: No tak, zurčí bublej. A slušně poděkuješ, Žano, když diváci vstávají, abys mohl...
3: Probublat.
2: Abys mohl projít, ne?
3: Ano, abych mohl prozurčit.
2: No tak dobře, ty potůčku. A vždycky procházíš, jak si bych řekl, čelem k ním.
3: A proč ne zády?
0: Já se taky divím, Hurvínku. Ze zadu si mnohem hezčí.
3: Jo, myslíš?
0: A?
3: Ty ze předu, Máni.
0: Fakt.
3: No, ale musí být matmoucí.
0: Jo, si toho zase nechá.
2: Proč ne zády, se ptáš? No, abys někomu nedupl na nohu, ne?
1: Ale když už někomu na tu nohu šlápneš...
2: No, tak řekneš, no?
3: Já víc nemohl.
1: Ale ovšem, no, tak nevkusně se nežertuje, Hurvínku. Zdvořile se omluvíš. Ovšem, ještě než jdeš na svoje místo, koupíš si program. Když na to zapomeneš...
0: Tak ho nemám, viď, bábinko?
1: No jistě, ale nemůžeš...
0: Si v něm číst, když ho nemám, že ano?
1: No pochopitelně, ale kdybys ho chtěla mít...
0: Není mi to nic platné.
1: Musíš počkat na přestávku. Nesmíš se prodírat z řady ven, nebo dokonce luskat na uvaděčku prsty, že?
2: To je správně, no. Paní Kateřino. Já bych ještě doplnil, když dovolíte.
1: Ano.
2: Když začne představení, představ si to, Hurvínku.
3: Já si ho představuji.
0: Já no, taky, já taky.
2: Takhle hledišti samo sebou.
3: Se zhasne.
2: No, ano. Musí tam být jaksi...
3: Tmá, když je zasnuto.
2: No jistě, když se zasne, tak je tmá, to dá rozum. Ale není...
3: Tam světlo.
2: No šmangote, když je tmá, tak...
3: Není světlo.
2: No to dá rozum, když jsem to říkal. Ale není slušné jaksi mluvit.
1: Tak, ano.
2: To jsem chtěl říct.
1: No.
3: To si řekl moc hezky, tatí.
2: No, vidíš. Divák se má...
3: Dívat.
2: Dívat. Potichu, že ano.
3: Co pak se může dívat na hlas, tatí?
0: Nemůže.
2: Já chci říct, že musíš být potichu. Tedy ne si šeptat třeba se sousedem, nebo dokonce napovídat hercům, nebo šustit sáčkem z bombony, hlasitě je chroupat, mlaskat. Nesmíš kašlat.
0: Jejde nám ke, pane Spejble, co když mám kašel?
2: No, když máš kašel nebo rýmu, odložíš...
3: Je v šatně, co tě mohlo napadnout, dítko?
2: Odložíš návštěvu divadla.
0: Aha.
2: Nebo koncertu.
1: No, a proto si taky na koncertě neprospěvuješ se zpěvákem, Máničko.
0: Jasně, jenom si tak pobrukuju, že?
1: Ale ani to ne. Vedle tebe sedí posluchači.
3: Kteří třeba mají sluch, Máni. Si to.
2: Které by to rušilo, Hurweis.
3: Teď já vím.
2: No tak... Kdyby si pobrukoval každý, víš, jak by to vypadalo?
3: Jako hejno medvědu na výletě.
1: No vidíš, taky si nepodupáváš do taktu. Ani nadšeně nejucháš. A naopak, když se ti něco nelíbí, necháš si to pro sebe.
2: No a teď si řekněme, tohle představení skončí, no a co udělá slušný divák? No,
3: vyskočím a pohledím v šatně.
2: Ale slušný divák účinkujícím poděkuje.
0: Je... To mám za nimi letět do šatny.
2: Ale potleskem přece jim poděkuješ.
1: Takže divák nevyskočí a nepádí honem k šatně. Tam se netlačí, nestrká a nehádá. Pokud jdete spolu, Hurvínku, vyzvedneš kabáty ty. Napřed si oblečeš ten svůj.
0: A na něj ten můj. A já budu bez kabátu.
1: Ale ty máš nápady. Hurvínek se obleče napřed, aby měl volné ruce a mohl do kabátu pomoci tobě.
2: I tady platí, že chlapec pomáhá do kabátu dívce. Muž ženě, starší osobě pomáhá ta mladší, žáno.
4: O smutném Sněhulákovi a dvou zajících. Byla zima a mráz až praštělo. Den ode dne přibývalo na stráni za vesnicí sněhuláků. Malí, velcí, rovní i pokroucení. A všem zářily ve svitu zimního slunka jejich červené nosy udělané z mrkví. Jen jednomu, docela hezkému, urostlému sněhulákovi zapomněli děti dát mezi jeho černé oči z uhlíků také mrkvovitý nosík. Sněhulák bez nosu vypadal velmi smutně, a taky smutný byl. Doopravdicky smutný. Tak smutný, že si toho povšimli i dva zajíci, kteří běželi právě náhodou kolem. A to už je co říci, neboť jak známo, zajíci běhají velmi rychle a v zimě ještě o něco rychleji, aby se zahřáli. Jeden z nich se jmenoval Ušín a ten druhý Poloušín. Protože tenhle Poloušín byl přesně o polovinu menší než jeho kamarád. Ušíne, zavolal. To je ale smutný sněhulák, podívej, s tím přece musíme něco udělat. I dali své ušaté hlavy dohromady a něco s tím udělali. Vzali do zaječích, tedy vlastně do svých, a hubky dubky zaběhly do své lesní skrýše. Měli v ní zásobu mrkve na celou zimu a vybrali tu nejkrásnější, nejčervenější, na konci trošku zakroucenou mrkvičku. Pak si ji dal Ušín do své zaječí papuly, ale nesnědl. Pouze stiskl jemně, ale pevně svými velikými předními zoubky a už si to metelil přímo k smutnému sněhulákovi. To se ví, že Poloušín, který vlastně sněhuláka objevil, pelášil za Ušínem, aby byl přitom, až dostane nos. Za chvíli však bezradně podupávali pod vysokým sněhulákem. Žádný z nich nebyl tak velký, aby mu mohl vsunout mrkvičku do tváře. Nepodařilo se to ani Ušínovi, a to ani když si stoupil na zadní a panáčkoval. Najednou dostal Ušín nápad. Poloušín to poznal podle toho, že se tajuplně usmíval. To dělal vždycky, když dostal nápad, což nebylo zase tak často. Ušín pak svému kamarádovi vysvětlil, jak to udělají. A udělali. Poloušín vyskočil Ušínovi na ramena. Pak jako cvičený cirkusák se sehnul a pusou vyndal za druhý konec mrkev z papuly Ušínovi a zasadil ji přesně doprostřed sněhulákovi smutné tváře. Sněhulák už nebyl smutný. Se zahnutou mrkvičkou vypadal vesele. Byl to nejkrásnější sněhulák na celé stráni. Zajíci pobíhali vesele kolem něho, prohlíželi si ho zblízka i zdáli, dokud sluníčko nezapadlo a na stráni se nerozhostila tma. Jenže ouvej. Za pár dní přišlo jaro, na které se oba zajíčkové tolik těšili. Ale jejich sněhulák najednou tál, stejně jako všichni sněhuláci v okolí. Zmenšoval se jim před očima, den ze dne, pak z hodiny na hodinu a nakonec z minuty na minutu. A pak už jen pár posledních vteřinek a rozplynul se v loužičku, která se beze stopy vsákla mezi první výhonky trávy. Na ní teď ležela červená mrkvička s jemně zahnutým koncem. Zajíci se na sebe mlčky podívali a pak se oba najednou rozplakali. Plakali a plakali pro svého sněhuláčka s nejkrásnějším nosíkem na stráni. Když už se Ušínovi zdálo, že pláčou moc dlouho, utřel si rázně slzy. V zápětí si je utřel také Poloušín, protože byl zvyklý vždy všechno dělat podle Ušína. Ušín se naklonil k menšímu příteli a řekl: Nepláč, za rok se nám zase narodí. A víš co, my mu ten jeho nos schováme. A tak si vzali nos domů a těšili se zase na příští zimu. Na co se taky jiného mohou zajíci na jaře těšit? No, řekněte sami.

0: Pepíček na skautském táboře.
1: Nemám nic proti stezce odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi, to už je trochu moc.

Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přece ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to ostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve mela. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a zas týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, ten že vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrouna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam ostávají páni pokolinští, ale mila vejš. Tak von zas, vejš ne, tam je papež. No, ale umila ho až na papeže. Tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kdepak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj z lípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že mu dá ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnilo.

0: Jogi cvičení
1: a jdeme na to!
0: Ahoj holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení!
2: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
3: Sofinka.
2: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš.
0: Já možná začnu někde úplně.
2: Tak jinou tóninu ti zvolím.
0: Víš co?
2: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
2: Tak holky.
0: O které se to zpívá.
2: Takže 3, 2, 1, teď.

0: Co jsou to ty rýnský, víš? To jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá. No holkám mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání,
1: a pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď. Kolo.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také
1: jako
0: leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru. Kopítka.
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru. Holky, kluci, teď. Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy. A jdeme ještě jednou. 3, 2.
1: Šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. 3, 2, 1, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za 4 vlínský. Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoc. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
1: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou. Ale kde

0: Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
2: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
0: Co zase chcete?
2: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
3: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
4: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
0: Rozumím, rozumím,
2: odpověděl pan profesor.
0: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
3: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
4: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
5: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
6: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
4: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
3: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
2: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
0: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
2: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
2: Ale pan profesor byl rozzlobený.
0: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
2: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
2: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
2: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
2: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
7: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
2: Pan profesor jim odpověděl.
0: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
7: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
2: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
4: Pane profesore, vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
4: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
2: Pan profesor pravil.
0: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Shromážděte se všichni.

0: všichni na hřišti.
1: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
2: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
1: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
2: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
1: Hrrr, bum!
2: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měli barvu? Takovou špinavě černou.
1: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
2: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
1: Však si ji taky všichni společně namíchali.
2: Každý si honem zacpával nos.
1: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
2: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
1: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
2: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
1: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: Dnes je 27. srpna.
1: A svátek slaví Otakar.
0: Otakar, to je jméno, které se vyvinulo ze starého německého, pro nás trochu legračního jména, Odovakar.
2: Odovakar.
0: Jak nějaké kouzlo, viď? Odovakar. Které se vykládalo jako hlídač nebo strážce majetku a štěstí.
1: V naší české historii je to ale především jméno královské.
0: Protože se jim pyšnilo hned několik členů dynastie Přemyslovců.
1: Co je dynastie?
0: To je taková rodová linie, víš?
1: Aha.
0: Otakarové.
1: Otové.
0: Oťasové.
1: Otakárkové.
0: Oťaskové.
1: Přejeme vám všechno nejlepší.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Čáp sedí pod dubem, hraje v karty s holubem.

ošklivé kačátko. Na venkově bylo překrásně. Bylo léto, žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy ji přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce. Vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky. Dli, dli, už, už, pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku. Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka. Svět se táhne ještě daleko za naši zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda. Ba ne, nejsou ještě všichni. Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínám mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp, zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko? Hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá, že by přece jen bylo krutí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody. Ní, lí, volala. A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula, i to ošklivé šedé káče. Ba ne, to není krocan, říkala si kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. To je moje mládě. Ostatně je v jádře přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš. Lí, lí, pojďte pěkně se mnou. Povedu vás do světa a představím vás na kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mně, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do kachního dvorku.
Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se prali o úhoří hlavu a tak ji tedy dostala kočka. Vidíte? Tak to chodí na světě, řekla kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Hleďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších. Má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý, zvířata i lidé, dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak jim maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vida, ještě tuhle čelátku, jako by nás tu už nebylo až dost. A jak to jedno káče vypadá. To tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, aby si je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, ba skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala, a tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka, jež dávala drůbeži, po něm kopla. A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si pomyslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. K večeru došlo k chudíčké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo, takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo.
V chalupce bydlila stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka ji měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned pozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Co pak, řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslila si proto, že kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce, jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milostpaní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí, a to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak tedy drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak. Muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řeklo kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. No to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses? Zeptej se jen kocoura, jen nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. Zeptej se i naší vrchnosti, stařenky, moudřejšího stvoření, než je ona není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Myslím, že se vydám do širého světa. Inu, tak si jen jdi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim, listí v lesích zežloutlo a zhnědlo a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Ba, člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí s dlouhými ohebnými krky. Byli to labutě. Vyráželi nesmírně podivuhodné zvuky, rozpíjali nádherná dlouhá křídla a odlétali ze studených krajů do teplejších zemí k širému volnému moři. Stoupali vysoko, převysoko a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce.
Otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo nadobro jako ztracené, nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim však ani trochu, jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu. Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny strpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu, v němž plavalo, úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnilo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslilo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka, které se rozstřiklo po světnici. Selka vykřikla a rozmáchla se a kačátko vletlo do máslenice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené. Kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím. Skřivánci zpívali, bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla. Zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a skláněl se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům. Uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda, odvažují se k ním přiblížit, ale ať. Lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny, klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubijte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí.
Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když jsi z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili ji zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť. A ostatní také zajásali: přiletěla nová labuť. Tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali: ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněli. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak ji pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: Sluníčku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Pohádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do zubařského muzea. Tam ji budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí pošklebovaly i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by sis ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta, co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání sedají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že ji není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultraprotivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne naspaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce obrace tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila. Zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky
Budu lékem na nářky. Křízy, křízy, číz. Kaze, rychle zmiz. Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Pospívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka a tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela 1000 veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.

0: Koníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brdík! Pane Brdík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne Klugolc, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
4: Hlavně židlema.
0: Aha.
4: Tašku nech, jen cihle.
0: A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
0: No to už poznáš. Ta po tobě furt kouká a pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě.
4: Ale tuhle tašku ne, to bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
0: S brašnou.
4: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni, hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
5: Piggy vtip. Potkají se dva šneci.
6: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
7: Ale utekl jsem z domova,
5: odpoví druhý.
8: Já bych nikdy neutekl.
9: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
10: Ty někam jdeš?
9: Podivil se Havran.
10: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
9: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
10: Dobrý den, vedete prosím košťata?
9: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokináře Peprníčka.
10: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
11: Ne, děkuji, já chci koště.
10: S násadou, anebo bez?
11: S násadou,
9: žádala malá čarodějnice.
10: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
9: Jak pak by se prosím hodila tahle? Úslužně nabízel pan Peprníček.
10: No, myslím, že bude stačit. řekla malá čarodějnice. Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
11: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
10: No prosím, prosím, jak si přejete? Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
12: Deco, Deco, l'envia cap la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
0: Ahoj, Hankoky, Hanko. Je tady Hanka Kynichová,
2: ahoj, Figi,
0: ale
2: ahoj,
0: Hanka
2: Figi.
0: Vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul, pobral a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
0: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Mm-hmm.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
0: Pak zase zpátky.
2: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
0: musím
2: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když
2: to
0: jsem
2: nevadí.
0: Se snažil.
2: Ale my
0: a
2: jsme také...
0: Jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat,
0: a ještě
2: ale
0: jsme
2: dají
0: prolézali,
2: se špatně vysvětlit.
0: Prolézali
2: to
0: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu.
0: Jo,
2: ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzala?
2: Tu zase hodíš mě,
0: jo, takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop.
0: Cik, cak, cik, tak.
2: Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme.
0: Palcový háček.
2: Chytím obruč.
0: Počkej.
2: A bude závěr.
0: Ukolím se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem hladnej.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa,
2: přesně
0: tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostat dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
0: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně.
0: Hraje taky hudba.
2: Mhm. Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, trrrr, bum. A je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
0: medaile
2: nějakou sestavičku pro vás.
0: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Chudák děda. Od rána Hýhli čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží.
4: než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
5: A co mám jako dělat?
4: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
5: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
4: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
5: Jasně, řekl Hýlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
4: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
3: Poklepal si na kapsu.
4: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
5: To je fakt, překývl Hýlík.
4: A ty se teď běž mrknout domů,
3: řekl Dederon. To Hýlíka zaskočilo.
5: Proč?
4: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
3: Dederon se krátce zachechtal.
4: Ale po setmění, ať seš zpátky.
3: Hýlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně.
5: Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím,
3: zaprosil Hýlík.
4: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
3: Děda se rozhorčením zadýchal.
4: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
5: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici,
3: začal Hýlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží.
5: Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
6: Dnes je 27. srpna.
7: A svátek slaví Otakar.
6: Otakar, to je jméno, které se vyvinulo ze starého německého, pro nás trochu legračního jména, Odovakar.

0: Přejeme vám všechno nejlepší.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se na mezi díval na tanec sedmi sluníček sedmitečných. Kdybych byl velký, snad bych si těch malých tanečnic ani nevšiml, ale že jsem byl malý, zůstal jsem stát a obdivoval, jak žluté krovky sluníček svítí při tanci na modrém nebi. Berušky, vypadáte krásně, jako by po nebi skotačilo sedm sluncí a každé sluníčko má na sobě sedm pych a tomu moc sluší. Pochválil jsem maličké tanečnice, ale oni se jenom zasmáli a zaspívali: to ani neříkej, kdyby tě slyšela naše maminka, ani trochu by se jí to nelíbilo. Když naše maminka něco takového uslyší, vždycky pak spustí pohádku o namyšlené pinkalince. Třeba bych ji rád slyšel, prohodil jsem a už tu byla maminka těch tanečnic, mrkla na mě a řekla: já ti moc ráda povím a vy, moje berušky, taky natahujte uši, neuškodí čas od času vám ji připomenout.
2: Co jsi to spískal, nakrčili nos berušky, ale poslušně si sedli do trávy a poslouchali jako já.
1: Pinkalinka se narodila na jetelovém poli pod čtyřlístkem. Když se dozvěděla, že čtyřlístek znamená štěstí, začalo jí to vrtat hlavou. Říkala si: když jsem se narodila zrovna tady, musí to přece něco znamenat. A nejspíš to, že nejsem jen tak ledajaká pinkalinka, ale že mě čeká něco neobyčejného. Možná se brzy stanu princeznou. Ano, tak to určitě bude. Vždyť vidím, že jsem ta nejhezčí pinkalinka široko daleko. Zasloužím si, aby si mě za ženu vybral princ. Takové myšlenky táhly malé pinkalince hlavou od rána do večera, až jim sama uvěřila, a létala pak ke studánce, schlížela se v průzračné vodě, žasla nad tím, jak jí to sluší, a čekala, kdy ji tu objeví princ. Jenomže ji tam objevil někdo úplně jiný. Veliký černý pavouk a taky chytrý pavouk. Sotva uviděl pinkalinku, jak víří nad studánkou, hned si domyslel, o čem ta malá asi snívá. A hned mu v hlavě uzrál jistý pavoučí plán. Ty jsi krásná, vykřikl. Na mou duši, ty musíš být nějaká vznešená pinkalinčí dáma. Ovšem, jsem přímo princezna, narozená na čtyřlístkovém poli. Polichoceně zalhala pinkalinka.
2: Princezna, podivil se pavouk. Tak to už ti tak docela nevěřím. Princezna by přece jen tak nelétala nad studánkou.
1: Co ty o tom víš, co dělá princezna? Odsekla pinkalinka, ale pavouk se zasmál.
2: To teda vím. Správná princezna má nad studánkou zavěšenou houpací postýlku ze stříbrných nitek. Vítr ji houpe, ona se shlíží ve studánce a přitom si pohodlně odpočívá. Opravdu pochybuju, že ty bys byla princezna, když tohle nevíš.
3: Jak bych to nevěděla, vím, odpověděla pinkalinka, i když dost nejistě.
1: Hlavou jí blesklo, jak ji doma varovali před úlisnými řečmi pavouků a jejich sítěmi. Jenomže přiznat, že není princezna, to se jí vůbec nechtělo. Pustila z hlavy opatrnost a začala si vymýšlet.
3: Samozřejmě, že vím, že mám mít svou stříbrnou postýlku zavěšenou nad studánkou. Jenomže já jsem bohužel ještě nenašla pavouka, který by uměl uplést takovou postýlku, která by se mi líbila a byla pro mě vhodná. Já totiž musím mít na své postýlce vypletený čtyřlístkový vzorek. Nevíš náhodou o nějakém pavoukovi, který by tohle dokázal?
2: Zkus to se mnou, vyhrkl pavouk. Já se ten vzorek kvůli

0: Tobě, tedy vlastně kvůli vám, princezno, naučím. Bude to pro mě velká čest. Výborně, kývla hlavou Pinkalinka. Kdy bude postýlka připravená? Zítra, už zítra, mnul si ruce pavouk a Pinkalinka zvolala. To jsem ráda. Těším se, až to povím doma sestřičkám. Ty žádnou čtyřlístkovou houpací postýlku nemají.
1: Ne, ne, princezno, nikomu ani můk, mlel pavouk. Prosím vás o to, sestřičky princezny by vám záviděly. Chtěli by totéž, co máte vy, a už byste nebyla jediná, která má houpací postýlku zdobenou čtyřlístkovým vzorkem.
0: To je pravda, souhlasila Pinkalinka a letěla domů. Ale to tajemství jí pálilo na jazyku. Co budu mít ze své nádherné postýlky, když se o ní nikdo nedozví, říkala si. To je trochu hloupé. Dlouho nemohla usnout. A pak se celou noc neklidně převalovala a vzdychala ze spaní, až vzbudila své sestřičky. Co je ti? Ptali se. Něco tě bolí?
2: Bolí. Ne, vlastně nebolí. A neptejte se mě, já vám to nesmím prozradit.
0: Vzdychala Pinkalinka spleteně, až to sestřičky vystrašilo a přemlouvali a přemlouvali, ať se jim svěří. Nakonec to Pinkalinka nevydržela a pochlubila se. Prozradila všechno o houpací postýlce se čtyřlístkovým vzorem a teprve potom tvrdě usnula. Sestřičky jenom spráskly ruce. Co si ta naše malá pišnělka zase nadrobila? Honem letěli ke studánce za pavoukem a spustili. Pavouku, jsme princezniny komorné a neseme vám od ní vzkaz. Princezna si to rozmyslela. Už nechce mít houpací postýlku nad studánkou, ale na druhém konci lesa v bodláčí.
1: V bodláčí? No to jsou divné rozmary, ale prosím, já ji tam přenesu. Hlavně, že ji pořád chce, mnul si ruce pavouk.
0: Druhý den ráno, když Pinkalinka doletěla ke studánce, zklamaně vydechla.
2: Je tu prázdno. Kde je má stříbrná houpací postýlka? A kde vůbec je pavouk? Pavouku, haló?
0: Žádná odpověď. Pinkalinka se zamračila. On si snad ze mě dělal legraci, napadlo ji, ale hned se chlácholila. Ne, to by si přece netroufl. Nějaký obyčejný pavouk si přece nemůže dělat legraci z princezny. Že on neuměl vyplést ten čtyřlístkový vzorek a teď se stydí přijít mi na oči. Ano, tak to bude. Hned se jí ulevilo, když našla tohle vysvětlení. Od té doby zas bezstarostně létala nad studánkou, schlížila se v průzračné vodě a dál sněla o tom, jak ji jedinou z Pinkalinek čeká něco neobyčejného a výjimečného. Maminka Berušek skončila vyprávění a já jsem s úsměvem podotkl: to tedy není moc hezká pohádka pro vaše roztomilé berušky. Vždyť nejsou ani trošku namyšlené, ani jedna z těch sedmi. Co ty víš, co by mohlo být? Třeba za to vděčí zrovna téhle pohádce, že ji tak často poslouchali. Usmála se maminka berušek, berušky se zachichotaly, natřásly si křidélka a šly zase tančit. Stejně jste jako sedm sluníček, zavolal jsem na ně. Věděl jsem, že jim ta chvála hlavu nesplete. Dobrou noc.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišli děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidužrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr, sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Kdysi z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel: královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančiti nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalili květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokryt jinovatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a sprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dová děti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

žádné, což dítě nebo člověka dost často vůbec nenapadne a někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně, z čehož

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl choť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp.
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: Můžeme všichni hrát třeba člověče nezlobce.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýmá.

všichni psíci z naší čtvrti, je se chčící kopři chrti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil

0: naší čtvrti. Je zlehčící pokřik krti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně.
1: Další účinkující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrh interiér. Naš

0: Osmá kapitola. Hmyzouni bzouni.
1: Adélka seděla na pařezu a kreslila obrázky. Skřítek výletník jí obdivně koukal přes rameno, ale Bůča, Bláža a Pupíno zatím na trávě poskakovali a chytali lelky. Pupíno všetečně strkal chobot do všech škvír a tak se stalo, že z hnízda v podzemí vyletěli obrovští pruhovaní hmyzouni bzouni. Kamarádi z nich nespustili oči. Báli se jejich bambulatého nosu, který se snažili nafukovat do špičatého sosáku. Vypadali ještě hrozivěji než sršni na planetě Zemi. I Adélku jejich hlasité bzučení vyrušilo a polekaně zvedla oči od svých malůvek. Hmyzouni se zatím rozdělili na menší skupinky a létali okolo Bůči, Pupína a Bláži, až se jim z toho zakroutily jejich dlouhé krky. Bůča vyvalila oči, protože byla skoro přidušená. Bzouni naštěstí odlétli kousek dál a se smíchem pozorovali, jak se krky plyšových krkounů bleskovou rychlostí odmotávají v opačném směru. Bláža se hned rozplácla a funěla jako lokomotiva. Pupíno lapal po vzduchu a Bůče se protáčely panenky. Adélka chtěla své kamarády bránit, a tak se na hmyzouny bzouny obořila.
2: To se dělá! Vždyť se mohli udusit! Okamžitě se jim omluvte!
1: Hmyzouni se přestali chechtat, jeden z nich zapískal a ostatní se hnali proti Adélce. Ta se dala na útěk. Když vystrčili žihadlo, skřítek výletník neváhal Adélku chránit. Popadly její pastelky a s rozzuřenými hmyzouny bzouny se pustil do šermířského souboje. Taky Adélka hned odkoukala, jak se to dělá a šermovala svými pastelkami, až z nich létaly barevné jiskřičky. Naštěstí se mezi tím Pupíno vzpamatoval, nabral sílu a do chobotu vzduch. Vší silou fouknul. Pomohlo to. Hmyzouni bzouni udělali ve vzduchu několik přemetů a odfouklo je to někam daleko.
2: Musíme odsud rychle pryč.
1: Zavilela Adélka a ve spěchu si zbalila své pastelky.
3: Ale kam půjdeme?
1: Zeptala se nechápavě Bůča. Očima stále ještě trochu šilhala, ale jinak už jí bylo lépe.
4: Musíme se připravit k boji,
1: prohlásil rozhodně Pupíno.
5: Ale já bojovat nechci. Mně se to hnusí.
1: Rozplakala se Bláža.
2: Musíme něco vymyslet. Přece ti protivové nebudou dělat takové ošklivé věci,
1: řekla Adélka a usilovně přemýšlela. Skřítek výletník se zatím podíval do své mapy a nahlas přemýšlel.
6: Kdybychom šli tudy, dojdeme na Výlí louku. Kdybychom šli tamtudy, dojdeme do Bimbulíkova za panem profesorem.
2: To je ono.
1: Čukla se do čela Adélka.
2: Zajdeme za profesorem Bimbulíkem a on určitě něco vymyslí. Ještě bude rád, že pro něj máme nápad na nový vynález.
5: Pomoc! Už se zase vracejí!
1: Zapištěla Bláža a bylo jí najednou na omdlení. Žuchla sebou na zem, ale přibrala i Adélku. Z kapsičky se jí něco vylilo a najednou se obě začaly neuvěřitelně zvětšovat. Adélka úplně zapomněla na lahvičky s kouzelnými elixíry. A teď se sama rozbila zrovna ta pravá se zvětšovadlem. Hmyzouni vytřeštili oči a raději začali prudce brzdit, až to vzduchem zaskřípalo. V momentě se otočili a ještě větší rychlostí zmizeli. Dostali z Adélky strach.
5: Co se to děje?
1: Divila se Bláža. Z rychlého růstu se jí dělaly mžitky před očima.
2: To je kouzelné zvětšovadlo. Dárek od pana profesora Bimbulíka. Úplně jsem na něho zapomněla.
1: Adélka se sklonila, aby zvedla skřítka výletníka, Buču a Pupína. Dala je do druhé kapsičky k pastelkám a vydala se směrem k Bimbulíkovu. Výletníkovu mapu nepotřebovala, protože z výšky dobře viděla, kam jít. Dvěma kroky byla před houbovým domečkem profesora Bimbulíka. Opatrně ho překročila a zůstala stát před vchodem do laboratoře. Bláža se snažila jít opatrně za ní, ale pak raději zůstala stát ještě před domečkem. Adélka z kapsy vytáhla Pupína, Buču a skřítka.
2: Všechno panu profesorovi řekněte a poproste ho o pomoc.
1: Ani nebylo třeba klepat. Profesor vykouknul z okna a hned se vyřítil ven i s kouzelným zmenšovadlem. Postříkal Adélku i Blážu a přísně se zeptal.
7: Co vás ke mně přivádí? Máte snad nápad na nový vynález?
8: Máme!
1: Odpověděli všichni najednou. Profesor pookřál.
7: A co mám vymyslet?
4: To nevíme.
1: Řekl popravdě Pupíno. Profesor se zamračil. Bylo vidět, že je zklamaný. Adélka proto hned začala líčit příhodu z mizouny bzouny. Profesor napjatě poslouchal, občas se podrbal na bradě nebo si dělal krátké poznámky do svého bloku.
4: Chceme vymyslet něco, abychom s nimi v boji vyhráli.
1: Zakončil Adélčino vyprávění Pupíno.
5: Ba ne,
1: ozvala se Bláža se slzami na krajíčku.
5: Chceme vymyslet něco, aby ti hmyzouni už nikdy nebyli zlí.
1: A Adélka začala horlivě přikyvovat.
2: Přesně tak.
1: Profesor se přestal tvářit přísně.
6: Momentíček,
1: řekl a odběhl do svého domečku. Za chvilku se ozvala rána. Profesor otevřel všechna okna, ze kterých se valil hustý růžový kouř. Pak vyšel ven, vítězoslavně držel v ruce růžovou lahvičku s rozprašovačem.
6: Když je postříkáte, uvidíte, co se bude dít.
7: A teď už mě nerušte. Jsem v půli cesty k novému vynálezu.
8: Děkujeme!
1: Poděkovali všichni jednohlasně a vydali se na cestu k paloučku u rybníka Kvákáče, kde na mzouny bzouny poprvé narazili.
4: Musíme je vylákat na souboj,
1: přemýšlel Pupíno.
5: Jenom to ne,
1: nabírala na pláč Bláža.
4: Neboj, místo bojování je postříkáme,
1: vysvětloval Pupíno a chobotem zašťoural do jejich hnízda. Opravdu se hmyzouni bzouni dělali. Byli připraveni bojovat, ale když na ně Adélka stříkla růžový sprej od pana profesora, úplně se změnili. Hladným pohybem slétli k zemi a místo bojovného bzučení zpívali hezké melodie. Troubili na trumpety, malinkým žihadlem drnkali na stébla trávy, někteří do dutých stonků pampelišek foukali jako do píšťalky, jiní v rytmu rozhoupávali stonky s konvalinkami. Zkrátka se z nich stala skvělá kapela. Adélka je namalovala do svého deníčku. Všichni kamarádi se zaposlouchali do líbezných tónů a byli rádi, že se vůbec nemuselo bojovat. A protože žabák Kulikvak měl hudební sluch, vyskočil z rybníka, aby se na muzikanty pořádně podíval.
9: To je lahoda, takové líbé tóny,
1: pronesl obdivně směrem k Adélce. Ta se také usmívala. protože i Kulikvak měl zálibu ve vyrábění všeho možného, hned ho napadlo, že hmyzounům vyrobí opravdické hudební nástroje. Harfu, trumpetu, buben i basu, akordeon, flétnu, fagot, xylofon a další. A tak vznikla první hudební kapela na planetě Bimbuli.

0: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
1: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
2: Yeah. Já je znám, oni moc nezdraví.
3: Zubava.

0: jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petr želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože potmě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
1: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
0: Pekáči, to přece není žádná ukolébavka, namítl smyčec.
1: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
2: Já bych prosila ukolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěly o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
3: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala, jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
0: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
4: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
0: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
4: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
0: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
4: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
0: urazil se kolíček a táhl.
3: Ouvej, přestaň, to bolí,
0: naříkala struna E.
4: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch,
0: na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
4: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
0: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
1: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
3: Jak to, že není? Tady jsem, tady!
0: Ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

plantaci s něsuplným ksichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: do fine.
1: Smokna koukni, máničko.

0: Zvětně budíčko, já nadělám.
1: No.
0: Uvídám, přestaň. Tak ty, budíku, nepřestaneš.
1: Ne.
0: Jo tak, ono to zvoní u dveří. Já už jdu. Pojď, Jerry. Už běžím.

0: Dobrý den.
1: Dámy, vítám vás.
2: Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí a zdraví. Přejem hurvínkovi.
1: Tak co, oslavenče, to necháš stát hosty za dveřmi?
0: Co?
1: Jaké co? Je 2. května. Máš narozeniny.
0: Jupi!
1: Dámy, vstupte.
3: Ano, děkujeme. Tak tedy dobré ráno.
0: Snad časné ráno, ne?
3: To víte, chtěli jsme být první, co Hurvínkovi popřejí.
0: No, tak to se vám teda povedlo.
4: Že jo? A máme pro tebe dárek.
0: Fakt?
4: Aha.
0: Dík.
4: No, tak se na něj rychle podívej.
0: Že by moje vytoužená stavebnice.
3: I kde pak? Něco daleko lepšího.
0: A co to má znamenat?
4: To je co? Moje fotografie v rámečku.
1: To koukáš, Hurvajzvíč?
0: No to koukám, tatulínku.
1: Pěkně poděkuj.
0: Pěkně děkuju.
3: No vidíš, Máničko, já jsem ti to hned říkala, že tím uděláme Hurvínkově radost.
4: No, a tady máš ještě k tomu sladkou pusu.
0: Ne, pusu ne.
4: No, tak abys věděl, já o to líbání vlastně taky nestojím. To jsem se chtěla přemoct jenom ze slušnosti.
3: O pusu, jak je vidět, nikdo nestojí, ale dort si Hurvínek určitě rád vezme.
0: Dort? No to ano, to se ví, že ano.
3: Tak já ti upeču takhle velikánsky.
1: A večer to společně oslavíme.
0: Tak naschle večer.
4: No, ještě uvidím, jestli se mi bude chtít.
3: Hleď, Máničko, netrucuj. No, budeme se těšit, pánové.
0: No, a kam teď s tím?
1: Ten obrázek je dar pro tebe, tak kam jinam než do tvého pokojíčku?
0: To není dobrý nápad, pojď se podívat.

0: Vidíš, u mě na stěnu se už vůbec nic nevejde.
1: No jo, to máš pravdu.
0: Boreď.
1: Ale počkej, něco mě napadlo.
0: Co?
1: Pověsíme se Máničku místo téhle nástěnky.
0: Ne, taťuldo, to ne.
1: Uhni, prosím, tebe nepřekáží. Ajajajaj. Pod tou nástěnkou je světlý flek. No nic, no. Budu to muset vymalovat.
0: Tati.
1: A než budu hotov, odnes tu nástěnku do smetí, jo? Ať tam tady nepřekáží.
0: Tak to ti, taťuldo, pěkně děkuju.
1: Nemáš zač.
0: To tedy nemám. Ach jo.

0: dřina, co s tím? Do popelnice se ta nástěnka nevejde. Že bych ji zastrčil pod ní?
1: Počkej, kluku, já tě dobře vidím.
0: No, nazdar.
1: Ať tě ani nenapadne strkat sem ty krámy. Ty do smetí nepatří.
0: A kam tedy?
1: Přece do sběru.
0: Ach jo, to jsou mi tedy pěkné narození.

0: ten bude koukat. Prosím tě, Žeričku, nepleť se mi pod tím žebříkem. Ještě se přes tebe převalím i s kýblem a bude vymalováno. No jo. Tak, počkej, jdi kousek dál. Jo. Teď ještě zatlouct hřebík pro obrázek a bude... Hotovo! No nazdar, to je díra. Je. Co teď?
1: Nazdar, tatilínku. Průšvih.
0: Nazdar, Hurvajs. Průšvih.
1: Je teda, tady to vypadá.
0: Koukni, díra.
1: Koukni, nástěnka.
0: Co?
1: No nikde mi ji nevzali.
0: Počkej, to je dobře, budeme ji potřebovat.
1: Už zase?
0: No jistě. Obrázek Máničky tu díru nezakryje, dáme před tu díru nástěnku. Dej to sem, pomoz mi.
1: Rád.
0: A šup.
1: Hotovo.
0: No vidíš, po díře ani památky.
1: A kam s tím obrázkem?
0: Pověsíme ho na tu nástěnku.
1: No jo, co se dá dělat?
0: Ukaž, hezky zavěsíme, no. Jako by tu visel pořád, viď?
1: A můžeme jí to slavovat. Jup!

0: pojďte dál.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý.
1: Ahojky.
0: Tak, tady máš, Hurvínku, ten slíbený dort.
1: Já, teda ten je parádní.
3: Co? Ty svíčky jsem do něj sázela, já.
1: Naříkaj, Máni, ty umíš počítat do 10.
3: Ty se směj. Já nemám z matiky kulečník jako někdo.
1: Máni.
2: Cože?
1: Nic, tati,
3: to
1: já se raduji, víš?
3: On se raduje.
2: No vidíš, to je hezký, no. Tak až svoukneš svíčky, můžeš rozbalit svůj dárek.
1: Že by tvůj portrét?
2: Tohle nešaškuj a foukej.
1: No vidá, jsem borec.
3: No já.
1: Však 10 svíček jedním dechem.
3: Teď rozbaluj, Borče.
2: No, dělej ty, Borče.
1: Ty brďo, já se snad štěstím zblázním. To je stavebnice, po které jsem vždycky toužil.
2: Vždyť já vím.
1: Jak to můžeš vědět?
2: Pošeptala mi to Mánička.
3: No,
1: Máni. Pojď sem. Pusu.
3: Já, Hurvínku.
0: Ale co to? Vždyť ty se slíbat nechtěl.
1: Ale to já jenom proto, že se stydím, proto někdy šaškuju.
3: Tak my ti to pro dnešek odpustíme?
2: Když máš ty narozeniny.
0: Hodně štěstí, Hurvínku.
2: A? Sláva mu, on je pašák a piškum pre a župajda a župajda a hujajda. Zdar!
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Tygim!
5: Král sedmilhář.

Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou.

0: Král Sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále Sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi.
0: Půjčil jsem ti předčasem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
3: Když je to lež, tak mi dej půl království.
0: Král Sedmilhář se hned chtěl opravit. Ne, ne, ne, je to pravda. Už jsem si vzpomněl. Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: schválně jsem ukápal trochu vedle, aby přišel vodník Ferda. Tak co je s tebou? On nejde, že bych měl v konívce zkaženou vodu? No to ji musím utřít.
1: Ne, neutírat.
2: Neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
0: Už jsem se bál, že kouzlo s kapkou přestalo fungovat.
2: Já jsem, no nic. Nejdřív dospíváme tu písničku. Viď, strejdo, Antoníne.
3: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
0: Tak, milé malé slečny a milí malí pánové, už jsme tady zas. Já i vodník Ferda. On je to sice od přírody jen mrňousek, takový samfrlínek, hastrmáneček, jako vodní brouček. A proto na něj některé děti ani nevěří. Ale já jsem svědek, že se umí udělat velký, no, skoro jako kluk. Minule, jak mě překvapil, když se z kapky vody boh ví jakým kouzlem vytáhl, jsem vám ani nestihl říct, jak vypadá.
2: Myslím, že mi to docela... sluší.
0: No tak, nebudeme přehánět.
2: Sám sobě se někdy docela líbím.
0: Nejnápadnější je, že má oči jako dva míčky na ping-pong. Na nohou, jen po třech prstech.
2: Mně tři docela stačí, aspoň si je nepletu.
0: Mezi nimi blánu, jako kachna nebo husa.
2: No a to je kvůli plavání.
0: A na kebulce všeho všudy, kolik?
2: Pět.
0: Pět vlásků. Za to tuhých a silných trčí mu z hlavy vzhůru jako větvičky. Umíte snad počítat do pěti, abyste věděli, že je to málo.
2: Proč málo? Taťka má jen dva. Češe si je na pěšinku.
0: A co, že si dnes Ferdo vykoukl z kapky až na podruhé? Neslyšel jsi? Nebo ti voda zalehla ucho?
2: Tady před domem jsem uvázl za kalhoty na tyčce plotu, protože jsem ho musel přelézt.
0: Proč bys musel? Je tam branka.
2: Nešla otevřít.
0: Nahoře je takový háček, tím stačí jen otočit.
2: To se lehko řekne, já na něj nedosáhl.
0: Promiň, to mě nenapadlo. No hlavně, že jsi tady. A co nám povíš?
2: Povím, co se nám v rybníce přihodilo s čápem dlouhým zobákem. To je můj kamarád, protože jsem ho loni na jaře zachránil, i když jsem ho předtím neznal.
0: Zachránil? A před kým?
2: Před pytlákem Fouskem.
0: Počkej, Ferdo, počkej. Děti možná nevědí, kdo je to pytlák.
2: Aha, pytlák je každý, kdo loví v rybníce bez povolení. Kořist pak někteří takoví černí lovci strkají do pytle, aby nebyla vidět, a proto se tomu říká pytlačení. Vy lidé to děláte taky.
0: Mě do toho nezatahuj. A proč říkáš vy lidé? Co pak Fousek není člověk?
2: Fousek je vidra.
0: Vida, vidra. Ale bojím se, Ferdo, že i tohle budeš muset vysvětlit.
2: Vidra je vodní šelma a velký hladovec.
0: Hladovec? Tak to není. Hlodavci jsou králíci, myši, morčata nebo bobři.
2: Říkám hladovec, strejdo. Vidra má kožich, fousky od pusy do obou stran a živí se masem, loví ryby, žáby, všechno, co je v rybníce.
0: To přece musí, aby se uživila. Tak proč jí to vyčítáš a proč jí nadáváš do pytláku?
2: Protože vidra Fousek byla hrozně zákeřná. Sbírala v bahně všelijaké dráty a harampádí a mazaně je narafičila. Počítala s tím, že si je nějaká ta rybka nebo žába bude chtít prohlédnout a že se jí drát omotá kolem krku nebo kolem nohy. Ona pak v noci připluje a toho nebožáka zbaští.
0: Fujho! To je ošklivé.
4: Vidry, titry, šmidly, fidly, kde pak starý vidrák, vidry, tri, tri. Vy, to vám nikdo nepoví.
5: Vidry, titry, šmidly, fidly, schutí bych mu schoval židly, dru, dru, dru.
6: Vo, škoda, že ho nenajdu.
2: No jo? Pod vodou se dějí stejné věci jako u vás mezi lidmi. A všichni, co tam žijí, musí být opatrní a pořád se musí rozhlížet, aby jim něco neublížilo.
7: A co s tím má společného čáplouhý zobák? Přece nebudeš tvrdit, že by si vidra troufla na čápa.
8: Co asi? Chytrému na pověs.
9: No, co je to tady? Přestaň těmi křídly mlátit, dělá se vítr.
7: Ferdo, kamaráde, mě něco drží za nohu.
9: Co by tě drželo? A jak to, že mě znáš? A říkáš mi kamaráde, když já tebe neznám?
7: Já mám z té své výšky přehled. Jsem čáp, dlouhý zobák.
9: Těší mě.
7: Co mě drží, nevím. Ale když se hnu, hrozně to bolí. Nemůžeš se tam dolů podívat a pomoct mi. Voda se zakalila a já do ní odtud z hůry nevidím.
9: Vydrž chvilku. Hlavně už nedělej vítr, my ho dole pod vodou nemáme rádi, protože probouzí velké vlny a pak není nejen vidět, ale ani slyšet.
7: Hlavně rychle, Ferdo, rychle.
9: Jen klid, já se tam mrknu.

0: Bum! V domovském rybníce hned vedle osiky upadne do pasti zákeřníkům.
1: Milý dlouhý zobáku, chytil ses do starého hrnce vidráka Fouska. Má ve dně díru a ty si stoupl z rovinka do ní. A protože její okraje jsou ostré jako nože, tak nemůžeš nohy vytáhnout.
2: Co s tím uděláme? Pomoz mi, Ferdu.
1: Už jsem zavolal raka střihavku, on klepetem jako nůžkami tu díru zvětší a bude vyhráno.
2: Nepotrvá to dlouho.
1: To bude hned a Fouskovi dá tatínek z našeho rybníka výpověď.
2: Váš Moldánek byl pro mě vždycky ráj. A teď tohle.
1: Inu, jak říká maminka, neštěstí nechodí po horách, ale po hastrmanech
2: a po čápech. Ferdo.
1: Co zas máš?
2: Mně se zdá, moje noha je najednou volná.
1: Tak sláva!
2: To ti nikdy nezapomenu. Až budeš něco potřebovat zase ode mne, tak jen zavolej a já přiletím jako vítr.
1: Radši jen jako vánek, prosím tě, kvůli těm vlnám, víš?
3: To jsi byl kabrňák, Ferdo. A co Fousek? Musel pryč?
1: Musel. Už je od něj pokoj.
3: To si váš rybník Moldánek asi odechl.
1: Prosím?
3: Že si váš rybník Moldánek...
1: Jak si vypátral, že bydlím právě v Moldánku? Já ti to přece neřekl, mělo to být tajemství.
3: Dlouhý zobák to prozradil před chviličkou. Tobě to ušlo.
1: Asi v zápalu vyprávění.
3: Nic si z toho nedělej. Záhad kolem tebe je pořád tolik, že se mi ani nechce počítat. A Moldánek je pro rybník moc hezké jméno.
1: Viď, takhle k večeru, když se rozkuňkají žáby a šumí rákosí a na hladině sem tam něco žbluňkne.
3: A dlouhého zobáka si potom ještě někdy viděl?
1: Mnohokrát, jenomže pak byl podzim a zima a on byl zas někde v Africe a vrátil se až letos na jaře.
3: Na svaté hoře hoře? Čáp letí přes moře. To máš pravdu.
1: A stal se ten malér. A samo sebou, že v tom měla zase prsty naše drahá neposlušná Hančinka.
3: Povídej.
1: Oni totiž čápy, tobě to, strejdo, nemusím vysvětlovat, ale kvůli dětem, oni se čápy živí žábami nebo malými rybičkami.
3: No, s tím se nedá nic dělat. I čáp musí jíst a krmit malá čápata.
1: Já vím, proto taky taťka vydá vždycky na jaře příkaz, aby všichni v rybníku dávali dobrý pozor. A někteří čápy jsou velmi slušní pánové. Však zrovna sám dlouhý zobák, ten se vždycky předem ohlásí a všechny sám před sebou varuje zpěvem.
0: Pozor, pozor, žáby, ryby, nedávám vám žádné sliby, naopak vás klapi, klapi, klap, varuju, jsem tady, čáp! Moje děti křičí hlady, prořídnou teď vaše řady. Schovejte se, udělám jen chňap. Kdo bude mít oběd? Čáp!
1: Tentokrát svou písničku taky zaspíval, ale trochu pozdě. Oběma nohama stál už ve vodě a pak, jen co dozněl poslední tón, zobák dolů klov a už držel běličku. Jenomže to byla bělička Nelinka, oblíbená kamarádka naší Hančinky. Obě zkrátka na jeho písničku nedbali a rýdili spolu u samé hladiny. A Hančinka spustila takový křik, až se na rybníce vzedmuly vlny jako za bouřky.
3: Přece musel slyšet i dlouhý zobák, nebo ne?
1: Slyšel a lekl se možná ze všech nejvíc. Nohy mu stuhly, nemohl se hnout. Naštěstí, protože jindy by se byl dávno vznesl vzhůru ke svému hnízdu na vysokém starém topolu a už by rybičku cpal hladovým čápatům do krku. Teď nic, čekal. Taky mu asi chvíli trvalo, než vůbec pochopil, kdo to křičí a co to křičí. A to už jsem se já chytil jeho dlouhé červené nohy a vyšplhal jsem se po ní nahoru až nad hladinu a tam jsem na něj spustil. Slova země přímo pršela jako z vodotrysku. Kamaráde milý, dlouhý zobáčku, ještě jsme se letos ani pořádně nepozdravili. Vítám tě na Moldánku, ale prosím tě, tu Běličku, co si ulovil, tu radši honem zase pusť, než přijde můj taťka vodník, protože on naší Hančince udělá, co jí na očích vidí, je to jeho miláček. A kdyby se rozlobil, že si ulovil z rovinka Nelinku, ona s ní Hančinka kamarádí, víš? A tak, jako je Hančinka přítelkyně Nelinky, tak jsem přece já zase přítel tvůj. Hlavně svůj zobák nesklapuj úplně, ať zůstanou Nelince všecky kosti a ať jí nepocucháš ploutvičky, prosím tě, prosím tě, prosím tě.
3: To tedy byla pěkně dlouhá řeč. Došlo mu vůbec, kdo to na něj mluví? Pamatoval se na tebe, nenapínej nás.
1: Dlouhý zobák s Běličkou Nelinkou pořád ještě v zobáku. Mrskala se v něm, jak mohla, ale čáp stisk nepovolil. Pohleděl dolů na svou nohu a na mě, pak sehnul krk a strčil zobák s Rybičkou pod vodu. Než jsem stačil něco říct nebo udělat, dal si Nelinku k noze, ze zobáku jí pustil, ale místo toho jí blesku rychle přišlápl. A pak povídá...
2: Nazdar, Ferdo.
1: Nazdárek, to se mi ulevilo.
2: Ještě jsem Nelinku nepustil.
1: Ale pustíš ji, viď?
2: Zpíval jsem přece varování. Která ryba je chytrá a za něco stojí, mohla se včas ukrýt a nemusel se tady strhnout takový poprask.
1: To víš, hloupé holky hrály si s naší Hančinkou a neviděli, neslyšeli.
2: Jejich chyba. Mám doma 3 hladové krky. Když teď Nelinku pustím, budu muset lovit znova. A v Moldánku už to asi nepůjde, budu muset jinam. Což se mi nechce, protože mě bolí křídla a nohy a krk a peří a všechno. Ani ty, jak mi visíš na noze, mi tam nejsi 2x příjemný.
1: Promiň, musel jsem k tobě nahoru rychle, abys mě včas uviděl a uslyšel. A po noze to šlo ohromně, já šplhám jako datel. Co bys říkal například Loužáku?
2: Co je s Loužákem?
1: Rybník vedle, že bys třeba příště lovil radši tam.
2: Ty jsi ale vykuk, Ferdo. Tam snad vodníci a malé vodničí slečny, co si hrají s rybičkami, nejsou.
1: Nejsou, ten je volný z města. Tam pořád ještě vypouštějí špínu. Tak se strýček s tetičkou a s celým svým dvorem odstěhovali.
2: A co bych tam teda asi tak ulovil? Ten neřád z města?
1: Aha, tak vidíš, to mi nedošlo. Zapomeň na to.
2: Nech tyhle starosti na mě, ano. Dobrá. Nelinku vám pustím.
1: To budeš pašák, dlouhý zobáku.
2: Ale něco za něco. Ty se mnou poletíš k nám.
1: Kam? K vám do Afriky?
2: Nahoru, na topol, do hnízda. Ani jedno z mých čápat ještě nikdy nevidělo vodníka. Já jsem jim o tobě vypravoval, jaký jsi šikula a že rád zpíváš. Teď mě napadá, ty jim tam na hnízdě zaspíváš.
1: A jak si představuješ cestu?
2: Jednoduše. Sedneš si mi na záda, chytíš mě kolem krku a poletíme.
1: Spadnu.
2: A co by spadal? A kdyby? Tak tě stačím zase chytit.
1: To, já myslím, není dobrý nápad.
2: Ani pro tuhle svou neopatrnou Nelinku bys to neudělal.
1: Není moje, je Hančinčina.
2: A Hančinka je tvá sestra. Budeš pro ní hrdina.
1: Hrdina?
2: Možná o tobě napíšou do čítanky a děti ve škole se o tobě budou učit.
1: Že bych jako vodník Ferda z Moldánku...
2: Budeš slavný.
1: Tak jo, dobře, poletím s tebou.
2: Konečně slovo chlapa. Ale řekni sestřičce... A ty neopatrná Nelinko, ty si to taky pamatuj. Tohle bylo naposled, co beru ohledy. Kdo se neohlídá sám, tomu já příště milosti dělat nebudu. Už ať tě nevidím, Nelinko.
4: A my, Ferdo, poletíme?
1: Hned teď?
2: Co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítra.
1: Aspoň minutku mi dopřej.
4: Nechceš, doufám, zmizet.
2: Dal jsi mi slovo.
1: Jen mě něco napadlo a musím to zařídit. Čekej.
3: To jsem netušil, že jsi tak ješitný, Ferdo.
1: Ješitný? Co to znamená?
3: Že tě zlákala sláva. Víš, co se říká mezi námi lidmi? Všechna sláva, polní tráva.
1: A proč ne? Tráva je zelená jako moje sáčko a to se mi líbí.
3: No, jak myslíš? Ale povídej, jak se letěl?
1: No, dřív jsem musel dolů pod vodu za Hančinkou a za Nelinkou, protože jsem chtěl, aby Čápovi za jeho velkorysost poděkovali. To by si podle mě zasloužil, jenže když jsem o tom začal, bránili se, že je ani nenapadne, že je dlouhý zobák lupič a lupičům, že se neděkuje. Ať prý se jde vyspat, že dětem ve škole by vyspaný Čáp mohl sloužit jako učební pomůcka.
3: Já je trochu chápu, že jim potom leknutí nebylo do zpěvu, ale na druhé straně...
1: Naštěstí se do věci vložil taťka.
5: Konec řečí, konec výmluv. Ferda má jednou výjimečně pravdu. Udělám vám z lekninového listu hlásnou troubu, aby vás bylo dobře slyšet a vy dlouhému zobákovi zaspíváte.
6: Já mu zpívat nebudu.
5: Ticho, basa marentete. Nebo vás obě strčím do rákosové šatlavy, však už to tam znáš. Zrovna tam je žabák kvak kvak, budete mu dělat společnost.
6: Proč tam je kvak kvak?
1: Protože svým kvákáním rušil v noci mlynářovic kamilku. Je z toho chudinka tak nevyspalá a bledá a průsvitná, že vypadá jako křídílka vodních vážek.
6: Já kamilku neznám.
5: Někdy ti ji ukážu. Teď nezamlouvej svůj úkol.
6: Zpívat takovému kruťákovi to zrovna.
5: Mimochodem, starý rak Střihavka má světničku hned vedle šatlavy. Víš o tom? Povídám, víš o tom?
6: Jo.
5: A přesvědčilo tě to?
6: No, Nelinko.
5: Aspoň si budete pamatovat, že máte být opatrné. Tak honem spuste už. My s Ferdou budeme taky trochu přizvukovat.
7: Milý dlouhý zobáčku.
1: Zobáčku.

0: Čápovi se písnička líbila. Natřásal se, až se mu peří čepejřilo, a kdyby se uměl dlouhým červeným zobákem usmát, určitě by to byl úsměv od ucha k uchu. Pak na mě kývnul, já jsem se mu po noze vyšplhal tentokrát až na záda a už jsme letěli.
1: Nebojíš se, Ferdo?
2: Ani snad?
1: Ne, vůbec.
2: No, trošinku možná.
1: Teď to vezmeme nahoru a hned zase dolů. Ať vidíš, jaké to je ve vzduchu, když jsi pořád jen pod vodou.
2: Já nevím, dlouhý zobáčku, ale dnes mi asi zpívání pro tvoje děti moc nepůjde.
1: Tak dobře, necháme to na jindy. Chceš dolů, domů?
2: Za to bych ti byl moc vděčný.
3: Tobě se neudělalo dobře, viď?
0: Asi jsem předtím snědl něco, co mi nesedlo.
3: Nejspíš asi.
0: Jinak se mi to líbilo. Viděl jsem náš rybník jako zrcadlo a cesty jako bílé stužky a louku jako zelený koberec. Úplně jsem chvíli litoval, že taky nejsem čáp. Ale potom jsme přistáli.
3: Pro jistotu, viď? Já rozumím.
0: Dlouhý zobák odletěl. A já bych asi měl jít taky.
3: Počkej. Rád bych se tě na něco zeptal. Jsem už starý člověk a věříš, Ferdo, že jsi první živý vodník, s kterým jsem se potkal?
0: My se totiž moc neukazujeme. Ještě tak v pohádkách, ale míchat se mezi lidi, to mi jen výjimečně.
3: Tak proč ses objevil zrovna u mě?
0: Víš proč?
3: Proč?
0: A nic ti nepovím. Zvykněte si už konečně, lidičkové, že nemusíte vědět všecko. Třeba se mi zachtělo trochu ti zamotat hlavu. A snad jsem byl opravdu rád, že jsi mě pamatoval. Ačkoliv to je taková spousta roků, co jsi o mě čítal.
3: Ale když mi to neprozradíš, budu si zítra myslet, že ses mi jen zdál.
0: Zeptej se dětí. Když se na mě budou pamatovat, tak jsem tady opravdu byl. Aby se všem zdál stejný sen, to se nemůže přihodit ani vám, rádoby vševědoucím lidem. Byl jsem tady, už jsem pryč, jsem jen z kapky vody. Šeptej o mě nebo křič, nepřeju ti škody. Na hlavě pět vlásků, šaty z vodních pěn. Kdo vyhraje sásku, jsem či nejsem sen. Mrač se na to nebo směj, mizím v celé kráse. Chceš-li ale, zavolej a já přijdu zase.

0: Tak pojď, honem, Higgy. Pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížele. Povídej.
0: Tak co by si Piggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourko.
1: Je, no já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: To?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: To se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkej, co se povídá, říkej.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: Táňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem tam křížem krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka, medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček, medvíďátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s voňavou polévkou. Největší miska byla zelená, zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě, velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntíčkovaná modrá miska byla... No přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pramálo zajímalo, čí je která miska. Ani si nesedla, vzala do ruky největší dřevěnou lžíci a ochutnala Ivanovu polévku z největší misky.
1: Je, ta ale byla dobrá.
0: Pak vzala prostřední lžíci a ochutnala polévku z prostřední maminčiny kytičkované misky.
1: Je, ta voněla.
0: A přestože už Táňa neměla tak veliký hlad, neodolala, popadla třetí nejmenší dřevěnou lžíci a ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla... No přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila... Nenapovídat? No, ano. Medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička... Ta bez opěradla za to s naducaným puntičkovaným polštářkem? No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká, A polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři vonavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička. A že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovy postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? Vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči. Medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem. Kdo jedl z mé misky? Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě. Kdo jedl z mé misky? Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky. A co nevidí? Miska byla úplně, ale úplně prázdná, jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad a tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem. Kdo povalil moji židli? Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi. A tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky. Kdo povalil moji židli? Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl. Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek? Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. A takže půjdou spát.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky.
1: Kdo to leží v mé postýlce?
0: Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stolečku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku, uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet.
1: Tady je! Držte ji! Chyťte ji!
0: Táňa byla po bloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak voňavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek ji přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan, ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpamatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní. Ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli a museli se vrátit domů s prázdnou.

0: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
1: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
0: A kam?
1: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.

Jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky

0: Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!

0: v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Houpací pohádka. Tak si představte, že je kdesi nemocnice a ta nemocnice je docela prázdná. Všechny bílé postýlky v ní jsou pořád pěkně ustlané a nikde neleží ani jediný nemocný. Vážně. V tom jistém kraji jsou totiž náramně zdraví lidé. Jedí polévku, zeleninu, pijí mléko, cvičí, zuby si čistí a každé ráno se umývají do půl těla studenou vodou, aby byli otužilí. A tak není divu, že žádný z nich ani neví, co je stonat. A teď dávejte dobrý pozor. Jednou večer v té nemocnici seděli tři doktoři a hráli z dlouhé chvíle karty. Černého Petra. Kdo se stal Černým Petrem, ten musel sníst za trest pomeranč. To je taková hra a vymysleli si ji doktoři. A jak tak hrají a pochutnávají si na pomerančích, tu kdo si z nenadání zadundal na dveře nemocnice, až se celá zatřásla. Doktoři se na sebe udiveně podívali a když si konečně dodali odvahy, šli otevřít. Ale to zůstali teprve pav. Ve dveřích totiž stála velryba. Velikánská jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako šestiposchodový dům a dlouhá předlouhá. Kdo by se s ním měřil? Ale kdyby jenom to, velryba se kroutila bolestí, vzdychala a kňourala, pa dokonce i poplakávala.
1: Au, au, au. To je bolest. Toto píchá. Uf, uf. Co já zkusím? Ach, jich ouvej.
0: A tu se konečně ti doktoři vzpamatovali, ba dokonce se i trošku zaradovali, protože to byl vlastně jejich první pacient. A to byla přece nějaká událost. I hned vyběhli k velrybě a začali ji ze všech stran vyšetřovat, proklepávat, naslouchat a vyptávat se jí, kde ji píchá, jak dlouho, co jedla naposledy a co předtím. A velryba jen vzdychala a trpělivě odpovídala, že ona jí jenom takové zelené bylinky v moři, ale docela malinko. Jeden jediný vrchovatě naložený vlak denně. Jinak, že je docela hodná, že prý sice chtěla kdysi dávno sníst jakéhosi mečouna, ale včas si to rozmyslela. Potom si ale velryba přece jen vzpomněla. Včera prý plaval v moři nějaký rohlík a velryba ho polkla. Doktoři se jí honem ptali, byl-li ten rohlík tvrdý nebo měkký. A velryba řekla, že byl tvrdý a že měl docela ostré rožky. Ajejej, řekli doktoři, to bude zánět slepého střeva. To musíte okamžitě na operaci, paní. Velryba se tuze lekla, bude-li to bolet. Ale doktoři jí řekli, co vás to nemá, paní, ani trošku. Dáme vám narkózu. Velryba se ulekla ještě víc.
1: Vy mě chcete řezat? Tak to ne. Z toho nebude nic. To já raději umřu.
0: A dala se do pláče. Doktoři se drbali za ušima a utěšovali jí. No tak paní, seberte odvahu, taková veliká a tolik strachu. Vždyť taková operace nic není. Než se nadějete, budete zdravá jako rybička.
1: A ne, řekla velryba a pleskla rozlobeně ocasem o zem.
0: Ale v tom jí píchlo v boku a už se zase bolestí kroutila a vzdychala, ba i poplakávala. A tu řekl jeden z doktorů. Leda, že bychom do vás, paní, vešli pusou a dali to tam do pořádku, bez řezání. To by možná šlo, jenom jestli máte dost velkou pusu.
1: Velryba přestala brečet, otevřela pusu údivem a měla ji velikou jako vrata. Zakňourala. Vy myslíte, že by to šlo?
0: A tu se ulekli zase ti tři doktoři a koktali. Totiž, abyste si to nespletla a nespolkla nás navždycky.
1: Ale co vás to napadá, řekla velryba. Nic se nebojte. Až s tím budete hotovi, zaklepete a já vám otevřu a pustím vás ven. Jenom si ale s sebou vezměte baterku a kompas, ať ve mně nezabloudíte.
0: Co měli doktoři dělat? Chytili se tedy za ruce a s rozžatou baterkou a s kompasem vstoupili pusou do velryby. Šli dlouho. Všelijakými klikatými chodbičkami. Hned nahoru, hned dolů, napravo i nalevo. Do kolečka. Všelijak. Až z toho byli za chvíli tak popletení, že se chtěli raději podle kompasu vrátit nazpět s nepořízenou. Ale tu před sebou zahlédli v dálce slabé světýlko. Išli ještě kousek a světýlko sílilo a najednou vykřikli všichni tři úžasem. Z jedné slepé chodbičky vykukoval měsíc. Aha, zvolali doktoři. Pěkný rohlík. A nelenili, popadli měsíc za rožek a už jej táhli ven jako sáňky. No, na konci všech těch klikatých chodbiček a zákrutů zaklepali a velryba otevřela vrata, totiž pusu, a doktoři i s měsícem vyběhli za hlasitého jásotu ven. A hned jí říkali jeden přes druhého, paní, paní, nesnědla jste rohlík, ale měsíc, podívejte se. A nám bylo stejně nápadné, jak to, že už druhý den nesvítí. No jo, paní, jak mohl svítit, když jste ho spolkla a měla jste ho v slepé chodbě? Musíte se koukat pořádně, co jíte. A položili měsíc na stůl a začali zase velrybě měřit teplotu a zkoušet tep a tlak. Velryba z toho všeho byla celá vyjevená a mumlala si pro sebe.
1: No tohle, kdo by si to byl pomyslil? Ale opravdu, už je mi líp. Už jsem docela zdravá. To, abych zase běžela. A kolik pak jsem dlužná?
0: Doktoři mávli rukou. O nic. Docela nic, paní. Ošetření je u nás zdarma. Hlavní věc, že jste zdráva. Dávejte si příště lepší pozor. A tak jim velryba aspoň poděkovala a odspěchala pryč do tmy. Doktoři se za ní ještě chvíli dívali s rukama v kapsách a tu si vzpomněli na měsíc. I běželi ke stolu, ale ten byl prázdný. Skočili tedy k oknu a podívejme se. Měsíc plul po obloze a bylo to, jako by se na ty tři doktory radostně usmíval. A tak mu vesele zamávali a mávali a tu se jim najednou začalo zívat a tak šli spát. Byli z té operace pořádně uchození.

0: Hrdinství je všude kolem nás a čeká na muže, který je uskuteční. Je úkolem muže konat velké činy a úkolem ženy vyhradit svou lásku jako odměnu tomuto hrdinovi. Tak bych to chtěla, aby mi ženy záviděly mého muže.
1: Edward Melanie nespouštěl ze své milované Markéty oči.
2: A jestli něco dokážu?
0: Už ani slovo, pane Melone. Jednoho dne, až získáte místo ve světě, tak si o tom znovu promluvíme.
1: A Markétina dlaň spočinula jako teplý samet na jeho rtech. Sir Arthur Conan Doyle, Ztracený svět. Zpráva o úžasných dobrodružstvích, která podstoupili profesor Challenger, Lord Roxton, profesor Summerlee, reportér Edward Melanie, zpravodaj deníku Daily Gazette. Jsme v londýnské redakci listu Daily Gazette na začátku tohoto století.
3: Pane šéfredaktore, chtěl bych vás požádat o laskavost.
4: Slyším na vás, Melone, samou chválu. No prosím.
3: Myslíte, že byste mě mohl poslat na nějakou velkou reportážní cestu?
4: A jaký druh reportáže máte na mysli, pane Melone?
3: Něco, co je spojeno s dobrodružstvím a s nebezpečím. Čím obtížnější by to bylo, tím víc by mi to vyhovovalo.
4: Chcete zřejmě mermo mocí přijít to život?
3: Ne. Chci svůj život ospravedlnit, pane šéfredaktore.
4: No, to je nápad jaksi velmi romantický. Je mi líto, ale myslím si, že doba takových podniků už je ta tam. Velké bílé skvrny na mapě světa mizí a pro romantiku už není místa. Ale moment, počkat.
1: Šéfredaktor známé londýnské gazety se náhle usmál. Neměl by reportér Melanie chuť odhalit podvodníka, moderního barona Prášila, a zesměšnit ho? Zdálo se, že šéfredaktora gazety tento nápad přímo přitahuje.
4: Ale nevím, zdali by se vám podařilo navázat s tím člověkem kontakt. I když se mi zdá, že máte zvláštní dar získávat lidi, Melone. Pociťuji to i na sobě.
3: Jste velmi laskav, pane šéfredaktore.
4: Tak proč byste neskusil štěstí s profesorem Challengerem?
3: S profesorem Challengerem? Není to ten slavný zoolog, co málem přizabil kolegu Blendla z Telegrafu?
4: Neřekl jste, že hledáte dobrodružství?
1: Profesor Challenger před 2 roky odjel do Jižní Ameriky a podnikl tu jakousi výpravu na vlastní pěst. A když se vrátil, odmítl říci, kde tam byl a co viděl. Jenom mlhavě líčil, co zažil, a když se v tom novináři začali vrtat, přestal mluvit a stáhl se jako šnek do své ulity.
4: Buď přišel na něco úžasného, nebo je to lhář, jakého svět neviděl. Ukazoval sice nějaké podivné snímky, ale jsou to prý, Melone, podvodné fotomontáže. No, a reportéry schazuje ze schodů.
3: A já mám zjistit, o co jde.
4: Přesně tak, Melone. Když se vám to povede, bude mít londýnská gazet senzační rozhovor.
1: Reportér Edward Melanie se hned pustil do práce. Vyhledal jednoho ze svých přátel v časopise Nature a s jeho pomocí sestavil dopis adresovaný profesoru Challengerovi. Vydával se v něm za studenta přírodních věd a projevil zájem o problém plazmónu, jednotky zárodečné plazmy. Nepřístupný profesor nedávno na toto téma proslovil jednu ze svých přednášek ve Vídni. Po několika dnech Melanie ke svému velkému překvapení dostal pozvání k návštěvě profesora Challengera.
5: Já nejsem víc než tak říkajíc zájemce o problematiku přírodních věd.
6: Zajisté.
5: Já, prosím, jak bych to řekl?
6: Jste si vědom, že kraniální index je konstantní veličina?
2: Zajisté, pane...
6: Za druhé, víte, že otázka telegonie je dosud nerozřešena?
2: Přirozeně je to, ano.
6: A konečně za třetí. Víte, že zárodečný plazmon se liší od partenogenetického vejce?
2: Ovšem, no, ovšem, že...
6: A co to všechno dohromady prokazuje?
2: Ano, to je ono. Co to prokazuje?
6: Co z toho vyplývá?
2: Ano, ano, co z toho vyplývá?
6: Mám vám to povědět.
2: Prosím vás o to. Povězte mi, co z toho vyplývá?
6: Vyplývá z toho, že jste nejhanebnější podvodník z celého Londýna. Odporný vlezlý novinář.
2: Ale promiňte, prosím...
6: Myslel jste si, že mě přelstíte? Vy s tím mozkem velikosti vlašského ořechu.
2: Profesore...
6: Víte, co jsem vám to vykládal? Nesmysly. Vědecký galimatyáš. A vy jste přikyvoval. Zatracený pisálku.
1: Ano, teď měl Melony poznat, jak dopadli před ním kolegové. Challenger se rozmáchl, uchopil reportéra v pase a už ho vynášel před dům, ale ani Melony se nedal a tak se rázem oba ocitli na ulici.
6: Tak co? Máte dost?
1: Před zmítajícím klubkem těl se objevil strážník. Jeho krátký výslech skončil otázkou, zda Melony podá na profesora trestní oznámení, když reportér zavrtěl hlavou a dodal, že je to jeho vina, neboť se vetřel k profesorovi do bytu. Vypadalo to, že novinář už jednou provždy tady skončil svou práci.
6: Počkejte, pojďte dovnitř. Ještě jsem s vámi neskončil.
1: Melony zůstal jako opařený. To myslí Challenger vážně? Potom všem?
6: Pane, po vašem velezaslouženém vyhazovu vás žádám, abyste se posadil. Pohodlně se opřete a pozorně naslouchejte tomu, co se mi zlíbí vám říci.
1: Melony nevěřil svým uším, ale přesto poslechl. Challenger je zřejmě nejpodivnější podivín, s jakým se kdy Melony setkal.
6: Asi se ptáte, proč jsem vás znovu pozval dovnitř. Důvodem je odpověď, kterou jste dal tomu přehorlivému čenichajícímu strážníkovi.
2: Řekl jsem pouze pravdu.
6: Ve vašich slovech jsem rozpoznal něco jako záblesk smyslu pro slušnost a spravedlnost. Přiznáním, že vina byla na vás, jste částečně osvědčil určitý stupeň duševního odstupu a šíři rozhledu. Zachtělo se mi proto blíže se s vámi seznámit.
1: Profesor se najednou ponořil do hromady papírů na svém psacím stole, aby z ní po chvíli hledání vytáhl cosi jako špinavý a velmi pomačkaný skicář.
6: Hodlám s vámi mluvit o Jižní Americe.
1: Jenže sotva to dořekl, už se nadechl znova. Nic z toho, co profesor řekne, se nesmí objevit v novinách. Melony neměl na vybranou. Buď tuto velmi tvrdou podmínku přijme, a nebo se nic nedoví.
6: Když jsem se vracel ze své poslední výpravy, nocoval jsem v malé indiánské vesnici. Tam, kde jistá řeka, jejíž jméno tajím, se vlévala do řeky hlavní. Podle řeči indiánů jsem pochopil, že jeden z nich zřejmě potřebuje mé lékařské pomoci. Když jsem následoval náčelníka a vstoupil do jedné z chatrčí, zjistil jsem, že nemocný už skonal. K mému velkému překvapení to však nebyl indián, nýbrž běloch.
1: A u tohoto muže, jmenoval se Maple White a byl z Detroitu, nalezl Challenger malířskou skřínku, jakousi ohnutou kost, ležela teď na profesorově kalamáři, a pak náčrtník. Melony ho otevřel v očekávání něčeho mimořádného, ale první obrázky ho zklamaly.
6: Podívejte se na následující stránku.
1: Reportér poslechl, ale stále neviděl nic zvláštního. Bylo tu jakési bledě zelené popředí, pokryté roztřepenou vegetací, terén se pomalu zvyšoval a končil u čáry skalní stěny, která měla temně rudou barvu. Na jednom místě byla osamělá skála v podobě pyramidy a na jejím vrcholku strom.
6: Nože, co tomu říkáte?
2: Je to zajisté zvláštní útvar, ale nejsem geolog.
6: Zvláštní. Je to jedinečné, je to neuvěřitelné. Nikdo na světě ani ve snu netušil takovou možnost.
7: Obraťte další stránku.
1: Melony to učinil a vykřikl překvapením. Na celé stránce byl obrázek nejpodivuhodnějšího tvora, jakého kdy spatřil. Hlava toho tvora se podobala hlavě ptačí. Tělo bylo jako u nafouklé ještěrky. Vlekoucí se ohon byl opatřen hroty, které čněly vzhůru, a obloukovitá záda byla vybavena hřebenem pilovitých desek. Před tím tvorem byl jakýsi směšný trpaslík nebo postava malého človíčka, která tu stála a zírala na zvíře.
2: Oh, to je příšerné.
7: Příšerné. Co asi pohnulo neznámého malíře k tomu, aby nakreslil takové zvíře?
2: Myslím, že obyčejný rum.
7: Lepší vysvětlení nemáte?
2: Ne. A jak si to vysvětlujete vy?
7: Ten tvor žije a je nakreslen podle přírody.
1: A pak se profesor Challenger přiznal. Nemohl opustit tato místa v Jižní Americe, aniž by se sám nepokusil něco objevit.
7: Po mnoha dobrodružstvích, která nehodlám popisovat, po cestě do jisté vzdálenosti, o níž se nechci zmiňovat, ve směru, který zatajuji, přijel jsem do jisté krajiny, jež dosud nebyla popsána. A také nebyla nikdy navštívena, kromě mého nešťastného předchůdce.
1: Profesor ukázal Melonymu fotografii, která se přesně shodovala s kresbou v náčrtníku amerického umělce.
2: Ale jak si vysvětlujete to podivné zvíře? Jak se dostalo na tu rovinu nahoře?
7: Musí tam existovat nějaká cesta. Je obtížné ji najít a je obtížné po ní vystoupit. Všude kolem je bahno, džungle, hadi a zimnice. To je přirozená ochrana tohoto zvláštního kraje. A proto podivní tvorové nemohou opustit toto místo a vpadnout do okolní krajiny.
1: Bylo toho trochu moc na jednoho člověka. První interview vyvrcholil tělesným šokem, druhý šokem duševním.
4: Je-li skutečně pravda, co vám Challenger pověděl, je to senzace a bude z toho ohromující článek pro gazetu.
2: Bohužel nebude, pane šéfredaktore. Nesmím z našeho rozhovoru zveřejnit ani řádek.
4: Chcete říct, že tedy tak docela to všechno zase pravda není, ano?
2: Pane, Challenger vůbec žádný podvodník není.
4: Cože? Vy věříte jeho báchorkám o mamutech a mastodontech a mořských hadích obludách? Nikdo v celém Londýně nedokázal na sebe soustředit tolik nenávisti jako on.
2: Počkejte, moment. Víte, že tu jedna možnost je, jak věci dostat do novin?
4: No, prosím, poslouchám vás.
2: Profesor Challenger mě pozval dnes večer na přednášku do zoologického ústavu. I když nebude přednášet on, jistě něco veřejnosti sdělí.
4: Ach, patrně tím chcete naznačit, Melone, že z této přednášky můžete přinést článek, protože jde o veřejnou záležitost, ano?
2: Ano.
4: No, to je výborný nápad. Rozhodně tam jděte.

0: 4 rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké.
1: Kdo na to přišel?
2: Já už asi vím.
0: Rohy.
2: To musí být asi plný těch peříček, ne?
0: Je, no. To je perinka.
2: No.
0: Pěkně naducená perinka, co se do ní dělá hají.
2: Tak dobrou noc.

veledílo, malý dílek zveleděl, malíř ušák rád by měl. Antoníne, zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj

Zajíci, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, kubka, kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda, jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci, vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kunšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím strakas Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost, jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: Piggy vtip.
3: Chovatel norků se chlubí.
4: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře petře nepřepepři svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: Jak? To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Je, tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maso už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky Smolíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli Smolíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. To je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně na to zase až tak nekoukal. Takže
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna. Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly.

0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu. Utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
2: Já už jsem krásně prostřel.
0: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
2: Mě taky.
0: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tobogán, aneb jde to i bez krunýře. Ručníky máme, plavky taky, opalovací krém, lehátka, svačinu, pití. Říkala si maminka pro sebe, když balila věci na koupaliště. Kluci, nezapomeňte nafukovací balón, připomínala Ferdovi a Kubovi. Ale ti už byli oba nastoupení v plné polní u dveří i s batůšky a balónem. Nemohli se dočkat. Všichni tři vyrazili směr bazén. Tatínek se k ním přidal cestou z práce. Společně rozložili lehátka, maminka natřela Kubovi krunýř, Ferdovi záda a poslala je k vodě. Oba uměli celkem dobře plavat, ale nejraději dováděli v brouzdališti, kde nebyla velká hloubka. Házeli si balónem, potápěli se nebo skákali do vody. Každou chvíli běhali za maminkou, aby se zahřáli na sluníčku. A pak šupem zase zpátky do vody. Při několikáté cestě k lehátkům zaslechl Kuba smích. Nepatřil jen jednomu plyšákovi. Muselo se jich smát několik. Spíš než smích, to byl ale radostný vřískot. Slyšíš to taky? Co to je? Čemu se všichni tolik smějou? Ptal se Kuba Ferdy. Vyrazili směrem, odkud se smích ozýval. Obešli budovu krytého bazénu. Koukej, Ferdo! Zvolal nadšeně Kuba. Tobogán! A jakej ta výška! Šli blíž. Tobogán nebyl celý zakrytý, takže viděli plyšáky, kteří se na něm vozili. Z jedné z mnoha zatáček vždy vyjel vřískající kamarád a za chvilku opět zmizel v jiné zatáčce. Hele, támhle tobogán končí. Pojď se kouknout, kam všichni doklouznou. Navrhl Ferda Kubovi. Tobogán ústil do největšího a nejhlubšího bazénu, kam chodili hlavně velcí plyšáci. Honem, pojď za našima, ať se jdou taky kouknout. Kuba na Ferdu nečekal a pelášil za rodiči. Dovedl je až k tobogánu. Tak kluci, jdeme na to, prohlásil tatínek. Ferda i Kuba ale stáli jako opaření. To jako teďka hned, řekl Kuba. Moc ho lákalo svést se, ale trochu se bál. Nedal se však tatínkem dlouho přemlouvat a svým želvým tempem pelášil za ním k tobogánu. Ty nepůjdeš? Ptala se maminka Ferdy.
1: Teď se mi nechce. Je mi trochu zima, možná potom.
0: Ferda se vymlouval. Měl strach. Nevěděl, jak se na tobogánu brzdí. Co kdyby jel moc rychle a v nějaké zatáčce vypadl ven? Kuba má těžký krunýř, tomu nic nehrozí, ale on...
2: Už jedou, podívej!
0: Maminka ukazovala na tatínka a Kubu. Oba se smáli. Sotva vylezli z vody, utíkali na tobogán znovu a pak ještě jednou. Maminka se po chvíli vrátila zpátky na lehátko a četla si. Ale Ferda nemohl od tobogánu a všeho toho ježdění a dovádění odtrhnout oči. A tak si ani nevšiml, že vedle něj stojí Kuba a prohlíží si ho. Kuba se chichotal.
1: Se bojíš, co?
2: Neboj, pojď to zkusit, je to paráda,
0: lákal Ferdu.
1: Teď ne,
0: se vymlouváš. Smál se Kuba a utíkal po schodech nahoru na tobogán.
1: Trhni si,
0: řekl Ferda a vydal se za maminkou. Cestou prošel kolem dvou mušek, které se zrovna praly. Byla to moucha strach a zvědavost.
3: Ty první,
0: křičela moucha strach.
1: Proč to neskusíš ty?
0: Odpovídala moucha zvědavost.
3: Já do vody neskočím, zvánou mi křídla a utopím se.
0: Bzučela moucha strach.
1: Neutopíš, bude to vzrušo.
0: Přesvědčovala jí moucha zvědavost.
3: Utopím.
0: Bránila se moucha strach.
1: Ferda rozzlobeně hodil ručník na zem. Blbej tobogán, mě to tu vůbec nebá.
0: Maminka si k Ferdovi přisedla. Ty bys to chtěl zkusit, ale bojíš se, viď? Netrap se tím, nemáš se za co stydět.
1: Ani já bych na tobogán nešla,
2: taky mám strach.
1: Já nemám strach, nechce se mi,
0: tvrdil mamince Ferda. Dobře ale věděl, že tobogán nevyzkoušel jen proto, že z něj měl strach.
1: Už je hodně hodin, měli bychom jít domů. Dojdu pro Kubu a tátu. Ty tady zatím pobal věci,
0: požádala Ferdu maminka. Ferda všechno rychle posbíral a schoval do tašky. Nedalo mu to a utíkal se ještě jednou podívat k místu, kde se z tobogánu vyjíždí. Do vody zrovna dopadl plyšový tučňák. Smál se a zobáček měl od ucha k uchu. V tu chvíli si Ferda pro sebe jen tak potichonku řekl. Příště pojedu i já. Vrátil se k lehátku. Rodiče s Kubou už na něj čekali. Všichni se společně vydali domů. Bylo krásné počasí, takže za pár dnů se šlo na bazén znovu. Ferda se těšil, dal si předsevzetí, že to bude jeho velký den a jízdu na tobogánu zvládne. Čím víc se ale blížili ke koupališti, tím víc ho jistota opouštěla. Sotva si Kuba rozprostřel ručník, nedočkavě vychrlil.
2: Jdeme jezdit?
1: Nepůjdeme si radši házet míčem do brouzdaliště?
0: Navrhl Ferda.
2: Blázníš, já se nemohl dočkat tobogánu. Chci dneska jezdit hlavou napřed. A taky společně s taťkou. Sednu si na něj. Bude to legrace. Můžeš se na nás jít podívat.
0: Zvolal Kuba a byl pryč. Ferda zůstal sedět na dece. Smutně se za Kubou díval. Maminka si toho všimla.
2: Víš, co mě napadlo, Ferdo?
0: Co kdybychom se tam šli podívat spolu, jen podívat? Vylezeme až nahoru a třeba se rozhodneme, že jízdu přeci jen vyzkoušíme.
2: Ferda chvíli přemýšlel. Nebyl to tak špatný nápad, jen se koukne. Když nebude chtít jet, nepojede. Maminka by ho nikdy nenutila, tím si byl jistý. Ferda s maminkou zrovna procházeli kolem bazénu, když z tobogánu vyjel tatínek s Kubou. Ferdu i maminku postříkala voda. Všichni se smáli. Jdeme na to! Zavelel Ferda s trošku nejistým úsměvem. Vzal maminku za ruku a společně stoupali po schodech. Ze země vypadal tobogán vysoký, ale teď, když byli skoro nahoře, zdálo se všem mnohem strašidelnější. Na schodech je míjeli ostatní plyšáci. Předbíhali a handrkovali se, kdo pojede první. Zrovna kolem prolétali mouchy radost, důvěra a zvědavost. Bzz, to je super! Jsem tak ráda, že jsme vyrazili na koupák, zabzučela radost. A já, že jste mi ukázali, jak se na tobogánu jezdí. Bzz, přidala se důvěra. Já málem ani nešla, ještě, že jste mi o tobogánu řekli. Bzz, dodala zvědavost. Pak se všechny tři posadili za sebe a s trojitým bzučením rychle zmizeli v první zatáčce tobogánu. Tak, jsme tady. Je to vysoko, řekla maminka, když s Ferdou došli nahoru. Ferdovi se zdálo, že i ona se trošku bojí. Neboj, mami, to zvládneme, povzbuzoval ji Ferda. Byl odhodlaný to dokázat. Cestou nahoru zahlédl malou myšku. Když to zvládne ona, zvládnu to i já, pomyslel si.
3: No tak, nezdržuj, onem,
2: ozývalo se mu za zády. Plyšáci byli nedočkaví.
3: Mami, já jedu,
2: otočil se Ferda na maminku. Určitě, pokud máš strach, vrátíme se spolu dolů po schodech, odpověděla. Ferda trošku znejistěl.
3: Mám pořád strach, ale chci si to zkusit. Zvládnu to, neboj. Pojedeš za mnou?
2: Maminka se podívala dolů a chytla se zábradlí.
3: Víš co? Já si to pěkně zase sejdu dolů. Jsi šikula, jeď sám. Já se bojím.
2: Ferda si uvědomil, že není jediný, kdo má strach. Že ho má i maminka, která už je velká.
3: Dobře, mami, to nevadí, potkáme se dole.
2: Zamával mamince a naskočil do tobogánu. Kuba měl pravdu. Byla to opravdu paráda. Když odpoledne z bazénu odcházeli, Ferda mamince pošeptal. Příště tě to naučím, když budeš chtít.
4: Děkujeme, až se jaro do přírody nám vrátí, to budete, to budete koukati, změníme se v divu krásné rodiny, jeden bude štíhlý a dva opilý.
5: Pozor, pozor. Následuje fíkův sen o vás.

0: No teda.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkají ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý myslivec, Budulínek a Otesánek, Děd Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, 7 trpaslíků a 2 sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Volala Ája a běžela za nimi.
4: Neutíkejte mi, já vás přece dostala k Vánocům.
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla, ba ani moc nepochodila.
4: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no, čado. To je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
4: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
4: A já si chci teďka číst v té pohádkové knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
4: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: Ája se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
5: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoli v Áji.
1: No vždyť my víme, víme. Zkrátka fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
4: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš?
4: Třeba za krakonoše,
1: řekla Aja a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
4: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
4: No, a co by mi tak asi mohl udělat?
1: Kurážně řekla Aja a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Aju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ajou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: Takže prosím, prosím urychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončte nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl. Fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbrž jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně, copak jsi mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxi pes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola vpravo a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: No, čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho sice začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně, ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám,
1: řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály.

0: a nechtěl jste sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, Budulíne, nech laskavě toho Smolíčka Pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z brusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník, a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový úsek.
1: Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
2: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vševěd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl:
0: o, támhle je, za ní!
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
3: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
4: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
3: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

0: Józo, Józo, Józo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
1: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
2: To by bylo úrazu v obci Doláky.
1: Počkej, švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
3: Tolik nemáme.
1: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
3: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
4: Je to 2-2.
5: Digi hádanka.
6: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
7: Kdo pak ví, odpoví.
8: Chlapeček, vytesaný
9: Pinokio!
8: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
9: toho,
8: nikdo v lese.
9: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
8: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
9: To je pravda, ten jenom když lhal.
8: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
9: A kdo?
8: Veliký, veliký otesán.
9: Je.
8: Takže malý otesán.

0: sluníčku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: vtip.
1: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
2: Pane, vypadla vám peněženka.
3: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
4: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
0: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahnem.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pigiho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Pigi, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Pigi, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No, kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, no. Máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narozeninové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku,
1: mám
0: parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: I pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Pigi, umyj okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Pigi už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sandviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo?

0: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kdák, kdák, kdák, snesl jsem vejce za pěťák. Hospodyni na

Zebra. Zebra je vzácné zvíře. A každým rokem je vzácnější a vzácnější. A nedivte se, zeber je čím dál míň. Stávají se z nich obyčejní koně, hnědí nebo černí. Zeber je čím dál míň. A jak by nebylo, pruhovaná trička nejsou k dostání. Taková stará zebra jde s dcerami do obchodu, říká prodavačce. Dvoje trička pro tyhle zebry. Ale prodavačka říká. Lituji. Zeptejte se tak za 14 dnů, snad nějaká přijdou. Ale trička nejdou a nejdou. Kdo má pořád běhat po obchodech? A zebry dospívají, nemohou chodit jen tak. A tak si nakonec koupí nějaký obyčejný hnědý nebo černý svetřík s dlouhými rukávy. Obyčejný svetřík, jaký nosí hnědí nebo černí koně. A pak se divte, že zeber ubývá.

0: Tak to kapřík Pepa akorát hledal okouna Félixe. A že půjdou najít Štičku Anešku a Karáska Lojzíka, který se od Štiky nehnul nikdy ani na chvilinku. Dlouho Félix se hledat nemusel, protože ten už plul Pepovi naproti a že ho také hledá v nutné věci.
1: Budou se dít věci. Přijeli vozy a přivezli Kádě. Zase bude přírůstek do rybníka. Vezou prej ženský, říkal to Šťovíček, a ten se vyzná. Třeba vezou pankačky.
2: Jaký pankačky, Félixi?
1: Zapomněl jsi? Punk, revoluce, rezignace, anarchie, provokace, zkrátka vokouny, jenomže holky, ty troubo.
0: Jenomže oni nepřivezli pankáče, ani pankačky. Přivezli jenom jednu ohromnou rybu, kterou pomalu pustili pod hladinu rybníka Pardoubek a která na ně zůstala koukat, když je všechny v řadě pěkně uviděla, jak si ji prohlížejí.
1: A má po veselosti.
2: Kdo má po veselosti, Bartoloměji?
1: Kdo? Přece sumec Horimír. Přivezli mu manželku. Asi je sumců málo. Budou křtiny. Křtiny a předtím snad ještě svatba.
3: Je to sumec, teda sumčice. Teda asi paní Sumcová.
2: Vy jste paní Horimírová?
4: Jmenuji se Hedvika.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku, Hedvika.
4: Žádného Horimíra neznám, ale protože to jméno neslyším poprvé, protože je na břehu stále opakovali, soudím, že Horimír bude asi sumec. Že by pán tady toho rybníčku, této loužičky...
2: To není rybníček, ani loužička, ale rybník Pardoubek. Protože je tady pár doubků.
4: Ve srovnání s tím, odkud přicházím, je to loužička. Vezou mne z přehrady.
0: To už ale z hloubky pomalu připlouval sumec Horimír, aby se představil.
5: Jmenuji se Horimír, paní.
4: Jmenuji se Hedvika. Komtesa Hedvika. A jsem slečna, když dovolíte. Náš rod sahá až do středověku, kdy byl vysazen do jeho českých rybníků císaře Karla IV.
5: No, já sice nevím, kam sahá ten náš rod, ale i já sám, Pražák Vltavou křtěný, si pamatuju taky hezký kousek dějepisu.
4: S tím souhlasím. Zdá se, že opravdu pamatujete hodně. Poněkud se divím, že rybáři neměli ani tolik rozumu, když nemluvím o taktu, aby mne vysadili k někomu, řekněme, kdo toho pamatuje poněkud méně. No, co se dá dělat? Dneska se na staré rody nikdo neohlíží. A teď mi prosím ukažte vaše sídlo, abych se ubytovala a zařídila. To jsou vaši podaní?
5: To jsou moji přátelé. Žijeme tady spolu v míru a klidu. Nikdo nikomu nevládne a nikdo nikomu neporoučí.
4: Aha. Republika. Prý je to teď moderní. I když jsem mladá, byla jsem vychovávána v duchu starých, dobrých tradic českého rybníkářství. Plujme.
1: A kolik let, milostivá slečna, brázdí české vody, když je jí náš přítel Horimír tak starý?
4: To je otázka pro dámu nevhodná. Musí vám stačit, že jsem ještě slečnou.
1: Já to vím docela přesně. Tady naší slečně komtese táhne na 40. Podle vzhledu soudě.
4: Na tom přece nezáleží. Plujme.
6: Chudák Horimír.
1: A má to.
2: Co má, Bartoloměji?
1: A má po svobodě. Od rána do večera bude poslouchat řeči a nic nebude správně. Má poklidu. Jo. Už je to tak. Teď si Horimír užije. Vzpomeňte si na mě.
2: Chudák Horimír.
6: A má po veselosti. Ta ho bude prohánět.
7: Chudák Horimír.
2: Já vás poslouchám všechny a nerozumím ani trochu.
1: To máš tak, hochu. Když se ti do baráku, v tomhle případě do hnízda, přistěhuje ženská, je všechno vzhůru nohama, teda břišníma ploutvema. A ještě takováhle. Teď bude Horimíra komandovat, až se mu to doma přestane líbit.
7: Tak ho alespoň uvidíme častěji.
0: A v sumčí tůni na dně rybníka se skutečně začaly dít prapodivné věci. Začalo to tím, že sumce Horimíra teď neviděli už vůbec. Dokonce ani v pátek, kdy majestátně vyplouval nahoru k pivovaru, aby se přesvědčil, jestli sládkové dobře vymývají sudy od piva, jak tvrdil. Všem bylo Horimíra líto. Ale nahlas to pověděl nakonec zase jenom okoun Félix.
3: Já se na to nemůžu dívat.
2: Na co se nemůžeš koukat, Félixi?
3: Nemůžu se koukat na to, co nevidí.
2: Jejda. A co nevidíš?
3: Nevidím, co ty taky nevidíš. Nevidím, jak dneska Horimír pluje k pivovaru, jako vždycky v pátek touhle dobou, když se myjou sudy.
2: Třeba se mu nechce.
3: Tak na to zapomeň, hošíku. Horimír by dal za vodu ze sudu, co bys chtěl. Má v tom prsty ta Hedvika.
8: Slyšeli jste tu novinu?
3: Jakou novinu zase?
8: Horimír se bude ženit.
3: Cože se bude?
8: Bude se ženit, a to už hnedle zítra.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku.
9: Jo, už se to chystá, už je to dohodnutý.
6: Slyšeli jste tu novinu? Horimír se bude zítra ženit? Ne, že by mi potom něco bylo.
3: Ještě, že tě tady máme, tlustěchu, jinak bysme se asi nic nedozvěděli včas a nic bysme nestihli.
1: Co je štráchu pro jedno ženění?
3: Mělo by se Horimírovi nějak pomoct.
2: Aby se neoženil?
3: To snad ani ne, protože i sumci jsou v rybníku zapotřebí a bez svatby malí sumci nebudou. Ale mělo by se nějak zařídit, aby měl Horimír víc volného pohybu, například takhle v pátek na večer.
2: A jak to chceš zařídit, Félixi?
3: Asi bychom měli zase zapojit porybnýho Šťovíčka. Už nám dlouho nebyl užitečnej. A teď nám ještě přivez Hedviku dobrák. Měli bychom ho trochu rozejbat.
0: Hned na zítří ráno obeplouvali bok po boku sumec Horimír a komtesa Hedvika okolo celého rybníka Pardoubek, aby všem ukázali, že už jsou rodina.
3: Zase se na to nemůžu dívat a to konečně všechno vidím. Ani nevím, jestli bychom mu měli jít gratulovat.
8: To musíme, Félixi. Horimír je přece strýček nás všech.
3: Tak ať to máme za sebou.
4: Stát? Chuligány tady nepotřebujeme. A pankáče už vůbec ne.
2: Chtěli jsme jen gratulovat, paní Hedviko.
4: Jako by se stalo. Bylo nám ctí. Já to Horimírovi vyřídím.
3: Můj ty rybí bože a smutku.
10: To přece není žádná gratulace, když u toho Horimír není. To jsme s tou gratulací mohli rovnou poslat nějakého pulce. Třeba toho Mařenku, když byl ještě pulec.
3: Musí to být někdo z nás. Někdo z nás se musí dostat k Horimírovi, pogratulovat a zjistit situaci, jestli by se mu nedalo nějak pomoct.
2: Ale jak to chceš zařídit, Félixi? Už jsem se tě jednou ptal.
3: V tom je právě ten háček.
6: Já bych řekl, že pořádnej hák. Možná dokonce trojhák na štíky, jako nosil na zádech tadyhle Lojzík, když jste ho potkali.
3: Háček, hák, trojhák, konečně seš užitečnej, lenochu. Pamatuješ, Josko, kde jste s Aneškou sundali tady Lojzovi tu věc ze zad?
2: Někde v Rákosí.
8: Ale já vím, kde to je. Znám v Rákosí každý koutek. Vždyť tam lovím.
0: A tak vypluli. Skutečně našli silný stonek Rákosu, ve kterém byl stále zabodnutý háček s dlouhým kusem šňůry, který musel nosit Karásek Lojzík, když Frolík líčil na štiku.
11: Teď je všechno na tobě, Lojzo. Vezmeš hák do tlamy, v tvým případě do tlamičky, já podržím konec šňůry u hladiny a budeme dělat, že tentokrát Frolík líčí na Sumce. Pomalu dopluješ nad tůň a až se Hormír objeví, vyřídíš gratulaci a poptáš se, jak se mu má pomoct, až bude zase pátek.
10: Ty jsi dobrý. Jak mu mám něco vyřizovat, když budu mít v tlamičce to železo?
1: A co, kdybyste kousek té šňůry omotali okolo Lojzika, aby to vypadalo, že má hák na správném místě, tedy na zádech? Háček vydržel a Lojzík by mluvit mohl.
11: Jde se na věc.
0: Sotva byli nad tůní, co v ní až donedávna bydlel Sumec Horymír sám a teď mu tady dělala společnost jeho paní Hedvika, vynořila se z hloubky samotná paní Horymírová, protože měla oči všude a už otevírá velikánskou tlamu, aby milého Lojzíka spolkla.
10: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
4: Horymíre, tohle bude něco pro tebe. Nějaký hloupý rybář tady líčí na Sumce. Měl by si s tím něco udělat, mě to dost znervózňuje.
0: Otočila se a odplula. Z veliké tmy, která je na veliké hloubce vždycky, vyplul obrovský Horymír a rozhlížel se. V tom uhlídal Lojzíka a byl hned doma.
5: Tak, co pak vás přivádí, příteli? Skutečně sloužíte jako návnada?
10: Ani tak ne, pane Horymíre. Jdu vyřídit pozdravení ode všech, teda od Pepíka, Anešky, Félixe, Silvestra i kapra Bartoloměje. A taky gratulujeme k vaší slavné svatbě.
5: Ale ta gratulace ani nemusela být. Ono vlastně ani není k čemu gratulovat. Sám si viděl, jak to tady vypadá. Nesmím na krok, teda na jedno rybí tempo.
10: Félix by rád věděl, jak vám máme pomoct, až bude zase pátek.
5: No, možná bych věděl. Ona je Hedvika náramně mrsná. Co kdybyste rozhlásili, že bude v pátek odpoledne, nebo raději k večeru, porybní šťovíček přikrmovat vitamíny? Hedvika je k smrti ráda a protože je taky trochu lakomá a závistivá, bude tam chtít plout první. Jenom musíte rozhlásit, že přikrmovat se bude až na druhým horním konci rybníka. Tam, co se vlévá potůček Rokyťák. Hedvika se odtamtud nehne.
10: Vyřídím.
0: Ten večer se vracel Sumec Horymír hodně zvesela a rybník Pardoubek obeplul dokonce dvakrát, než našel tůň, kde ostával. Dlouho do noci potom kamarádi poslouchali úplně stejné volání a vyčítání paní Hedviky. Ale Horymír si z toho pranic nedělal. Jenom se usmíval a přemýšlel, jak to zařídí za týden. Ale byl klidný. Dokud má v Pardoubku takové kamarády, jako je Pepík, Félix, Aneška, Lojzík, Silvestra, dokonce i nerudný kapr Bartoloměj, určitě si za týden zase přijde na své.

0: černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí, zablízká se prásk a rup, vysype se plno krup. Co je to?
1: Mňau, už víte.
2: Já se bojím.
3: Neboj!
2: Bojím.
3: Neboj, víš, co je duchna?
2: No to
3: duchna
2: je peřina.
3: Duchna je hodně narucaná.
2: Rád spinkám.
3: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
2: Ale blejskání.
3: Mráček!
2: No.
3: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno kroup.
2: Budou asi kroupy k jídlu.
3: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
2: To je bouřka.
4: Jo. A takové podzimní posvícení je ze všech posvíceníček to nejposvíceníkovatější posvíceníčko.
5: Dobrý, Taďuldo. A teď ti řeknu jeden jazyk kolem já. Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim. Jak nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k vašim.
6: Dobrý.
7: Počkejte. A co byste řekli takovému popletenému přivítání? Kmotráme vás, vítáčku. Stolujte si u našeho sedu a chlebujte si u našeho kraju. Kuláme nemáče, žebrali nám je pobráče.
6: Takže počkejte, to je takhle. Vítáme vás, kmotráčku. Sedněte si u našeho stolu, ukrojte si z našeho chlebu. Koláče nemáme, pobrali nám je žebráci.
4: Copak, že nejsou koláče, to mi nevadí.
8: Hlavně, že je maso.

0: znáte? Šlabába k muzice nemá kouska zubu. Ráda by se řechtala, musí držet hubu.
1: Yeah.
2: No teda, hurvinko.
0: No co? To jsem nevymyslel já. To je poezie našich praprapředků.
3: Hurvajs, to ti je zvláštní, že takovéhle věci si zapamatuješ hned.
0: Nejen takové, taky umím moc hezkou písničku o muzice. Poslouchejte.

0: mě nějaký peníze mají, ti mě ho pro mě nějaký peníze mají.
1: Já ti dám ty kluku.
0: Já půjdu do šenku, vhodím do cymbála.
1: To určitě.
0: Já půjdu do

0: tak to si piš. Pojď synečku domů, zanechaj cigáňu.
1: No teda?
0: Pojď synečku domů, zanechaj cigáňu. Nech cigáni hrajou, roboty nemájou. Nech cigáni hrajou, roboty nemájou.
1: Tatušu.
0: A ty máš robotu, do školy makačku.
1: Právě.
0: A ty máš robotu, do školy makačku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Nebo sundám řemen a nařežu ti na chrám svatýho Bouchala, až ti zákristie spadne do nohavíc. Tolik citát.
1: Cintát, necintát, podléhám přesile, jako vždycky.

0: mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
2: Justino? No, maucta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
2: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
2: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
2: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
2: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
2: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
2: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
2: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
2: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
2: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
2: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
2: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
2: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
2: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
2: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
2: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
2: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
2: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
2: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
2: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
2: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
2: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
2: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: Na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
2: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
2: No.
1: Ho. J.
2: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
2: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
2: Hoj. Ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
2: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
2: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

0: Ve čberu už není ani kapka vody,
1: povídá jednou Křemílek. Vzali čber a šli ke studni. Spustili do studně okov, ale když ho chtěli vytáhnout, nešlo to.
0: To zrovna, jako by ho tam dole někdo držel,
1: povídá Křemílek. Vochomůrka se naklonil přes roubení a na dně sedí rak a drží okov v klepetech.
0: Puzdo!
1: Křikl Vochomůrka.
0: Proč?
1: Povídá pomaloučku pospátku rak.
0: No, protože je náš.
1: Spustil na raka taky Křemílek.
0: Když je váš, tak si ho vezměte.
1: Povídá pomaloučku pospátku rak a lusknul klepetem.
0: Napak, sami s ním nic nesvedeme. Musíme k Vodenkovi,
1: řekl Křemílek a šli k Vodenkovi. Ten Vodenka byl mužík, kterému vousy pořád plynuly jako potůček. Měl ve strání komoru a v ní to byla samá roura a trubka z bezu a višně a kohoutky a ventilky a kdo ví co. Vodenka celý den chodí od kohoutku ke kohoutku, jeden utáhne a druhý povolí. To, aby všecky prameny správně tekly.
0: Co pak je?
1: Zeptal se Vodenka, když Křemílek a Vochomůrka celý ustaraní zaklepali na dveře jeho komory.
0: Rak nechce pustit okov,
1: postěžoval si Křemílek.
0: Pustí ho,
1: řekl přísně Vodenka, utáhl ventilek a zabručel.
0: A je to.
1: Víc se o Křemílka s Vochomůrkou nestaral. A ti dva se vrátili domů a rovnou k studni. Ve studni není ani kapka vody a na dně leží v písku okov.
0: A zase je náš,
1: povídá Křemílek a souká okov nahoru. Vochomůrka si poťukal prstem na čelo.
0: Lepak, Vodenka je hlava. Vyhnal raka suchem.
1: Jenže si nevšimli, že rak už chvíli stojí za nimi a stříhá klepety. Popadl je za kalhoty a pomaloučku řekl.
0: Tak, a teď si ještě dojdu pro Vodenku.
1: Rak s Křemílkem a Vochomůrkou v klepetech pomalu, pomaloučku kráčí ke stráni a každou chvíli odpočívá.
0: Chudák Vodenka,
1: špitl Vochomůrka.
0: Mělo by se na raka něco vymyslet. Já už jsem vymyslel,
1: špitl Křemílek a začal zpívat račí kolíbačku.
0: Je jak jedat ukčár a jít má vyp. Ukčá bílok, ukčá bílok, i čár je nin i čáte velk.
1: A když to řeknete obráceně, pěkně česky, je to takhle. Hajejda, dej ráčku, já ti zpívám kolíbačku. Kolíbačku račí, minej klepetáči. A rak usnul, ale Křemílka s Vochomůrkou z klepet nepustil.
0: O, to jsme si moc nepomohli,
1: špitl Vochomůrka.
0: Jenže já jsem to vymyslel ještě dál,
1: špitl Křemílek a zaťukal na zem. Ze země vyskočil pramínek a zeptal se, račte pít.
0: Hodem běž zpátky k Vodenkovi a vyřiď mu, že na něho jde rak.
1: Špitl tiše Křemílek, aby nevzbudil raka. Jak račte? Uklonil se pramínek a vklouzl zpátky do země. Vodenka zatím v komoře ve stráni pořád opatroval prameny. Najednou z bezové trubky vyběhne pramínek a zabublá. Vodenko, jde na tebe rak? Vodenka jen kývl a pohladil si vousy, co pořád plynuly jako potůček. V rourách, trubkách, kohoucích a ventilcích začalo silně šumět. V tom už zabouchal na dveře u komory rak. Polámal zámek a hrne se dovnitř a sápe se na Vodenku.
2: Teď si to, Vodenko, odpiješ.
1: Vodenka si jen pročísl rukou vousy, co pořád plynuly jako potůček. Ze všech rour, trubek, kohoutků a ventilků se vyhrnuly pramínky. Každý drží v ruce proutek vody a rovnou s ním na raka. Kam ho sekají, tam ho sekají. Rak pustil sklepet křemílka i bochomůlku a utíkal odtamtud nosem napřed. A to je u raka veliká zvláštnost.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

smrti, nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a viděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kaderřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
1: Lichožrout mé ségry Božky,
2: tlusté břicho, žádné nožky.
1: Z párů dělá licháče,

0: Zas k sousedům, v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Piggy vtip.
2: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
3: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
1: Tak to nashledanou.
2: Zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
3: Vstup pouze s kravatou.
1: To měl ten pán z vůlu, viď? Poušť, poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
3: No tomu se nedivíme.
4: Nedivíme?
3: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
4: Rád zbaví? Kdybychom my byli psami?
3: Bé, říká se psima, bé.
4: Ne, správně je psimi.
3: Psimi. Povídali, že mu hráli B. Říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
5: Kdybychom byli těmi psi.
2: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
5: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velryby i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
6: Brontosaurus? Co to je?
2: Zasténala Pila.
6: No přece sýr.
2: Vysvětlila Kabelka.
6: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
5: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
7: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
5: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, cha, cha, cha, volali ještěři.
8: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
5: to mluvil Atlantosaurus.
8: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho.

0: Chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
1: Co to jen může být? Dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový. Snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
2: Počkat, deštníku.
1: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnul a že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Liška a past. Poslyšte bajku o tom, jak dobrá rada je nad zlato. I mrštná a chytrá liška upadne někdy do léčky. Jedna taková zrska jen na okamžik nedávala pozor a málem za to zaplatila životem. Past, ukrytá ve křoví pod listím, z nenadání sklapla a usekla jí ocas. Na chvilku se liška zaradovala, že zůstala naživu, ale potom začala bědovat, neboť přišla o svoji nejkrásnější ozdobu. Jaká hanba, objevit se mezi družkami tak zohavená. Prstem si na ní budou ukazovat, potají se jí posmívat. Usilovně přemýšlela, jak ze své nouze udělat ctnost. Nemám-li se hanbou propadnout, musí i ostatní lišky běhat po světě bez ocasu, rozhodla se nakonec. Svolala velký sněm, kde se předváděla a nakrucovala, jak jen mohla. Vzala si slovo a pronesla řeč. Mé milé přítelkyně, prohlédněte si mne dobře. Místo hoňatého ocasu mám jen malý pahýlek. Proč, ptáte se? Protože přišel čas krátkých oháněk, opice, kozy a psi to už dávno pochopili. Rychle odložte svůj dlouhý chvost a zbavte se ho, dávno už není v módě. Kamarádky lišky jen zíraly neschopny slova. Ale nejstarší lišák hned věděl, kolik uhodilo. Tvůj chvost zůstal v pasti. Dobře jsem to viděl. A dnes už zdobí klobouk nějakého lovce. Jen proto bychom se měli zbavit své nejhezčí ozdoby. Sama na nás teď líčíš past. Ale nikdo v ní neskončí, jen hlupák tě poslechne. Protože se mezi ostatními liškami žádná hloupá nenašla, chlubí se všechny, až na tu jednu, huňatým ohonem dodnes.

Bílý had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, tyto přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Toma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Toma jel dál, když tu uslyšel tenký hlásek. Zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Toma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tomu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich Tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Toma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vyšlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Toma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tomu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Toma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Toma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Toma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten, upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tomovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
Ubohý Tomas si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tom však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tomas se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

0: Biggy hádanka. Tančí doma u lidí, pěkně přitom uklidí. Co je to? Kdo pak ví?
1: No já vím, to já moc nerad. Já nerad uklízím. Já si radši zasportuju.
0: Kdo pak tančí, když uklízí? Lux?
1: Ha, ale ne.
0: Mop.
1: Dává se na to hadr.
0: Hadr. Když se třeba vytírá, tak se vytírá hadrem a ten hadr se omotá kolem koštěte. Jeje! Je to koště!
1: Ano!
2: Slunce zářilo do strnišť a oranišť, div se neusvítilo, ale příliš tepla z toho už nebylo. Pro kdekoho by to bylo už syrové, ale pro Evelinku ne. I když byla jako z pavučinky. Evelinka měla perelínku a unesla ji. Když se dala ke studánce, začalo jí něco chybět. Něco nebo někdo? Kdo asi? Kdo to tam vždycky mlaskával a srkával? Kdo to tam vždycky ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo? Ovšemže Ondroušek. Kdyby tak tam byl teď, přišlo jí na mysl. A když byla studánce na dohled, nevěřila svým očím. On tam opravdu byl. Neležel na bříšku a nepil, ale seděl na mezi a čekal. Ani tomu nemohu věřit, že dneska nepiješ z pramínku, oslovila ho Evelinka. Kde jsi byl takovou dobu? Já dneska nepiju, protože jsem z toho měl zápal a nebyl jsem tu, protože mi ho celou tu dobu léčili. Dobrý den. A čekám paní na vás, protože se stala hrozná věc. Dobrý den. To dobrý den vzalo Evelinku za srdce i dneska. Jak jsem tenkrát dostal zápal, tak mě odvezli, takže jsem ten vzkaz nemohl Francínkovi vyřídit. On proto šel na Dožínkový bál a ne sem ke studánce, jak jste vzkázala. A kterou tu nohu jste měla tenkrát zafačovanou, levou nebo pravou? Už ani sama nevím. Stejně mě to už nebolí, odvětila Evelinka. Povídej raději dál. Šel na bál a čekal, že přijdete tancovat. No, když jste nepřišla, tak se tam něco semlelo. Teď se dívá přes řeku do polí a za pár dní otáhne s vojskem do jiného kraje. Mluvil jsem s ním, když mě propustili. Ona vede cesta zrovna pod tím jeho okénkem. Evelinka se na něho úžasle zadívala. Pak se z toho probrala. Tak ti děkuju za vyřízení a utíkej honem domů, ať nemají vaši o tebe starost. S Francínkem si to už vyřídím. Ale musíte si to s ním vyřídit tak, aby už nic z trucu neudělal paní, protože on za nic nemůže. To přece vím. A ty už utíkej. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova. Rozběhl se po cestě, až se mu hlavička třásla. Tou dobu hleděl Francínek už hezky dlouho roztouženě přes řeku. Jak se tak díval ven, srdce mu pojednou povyskočilo. Kdo to kráčel z polí? Kdo to kráčel pod okénkem? Že to byla sama Evelinka? Ovšem, že to byla ona. Evelínko, vykřikl Francínek tak silně, že by jistě leknutím vystýpala všechny buchty z uzlíčku, kdyby nějaké měla. Heršvec, Evelinko, já na tebe zrovna myslím. Zrovna teď jsem si na tebe vzpomněl. Nehněvej se, že jsem byl na bále. Nevěděl jsem, že budeš u studánky. Nikdo mi to nevyřídil. Já se nehněvám, že jsi byl na bále, pokrčila Evelinka útlými ramínky. Já už se vůbec nehněvám. Pro nic. Opravdu ne, Evelinko. Heršvec, to mám radost. A v tu chvíli se ozval, kde si na dvoře, hlas trubky. Hrom do čepice, už troubějí nástup. Potáhneme do jiného kraje, víš, Evelinko. Každou chvíli mi přinesou tkaničky a já si s tebou ani nepopovídám. Evelinka na to neřekla nic. Jenom zase pokrčila útlými ramínky, jakože ona to netroubí a že ho ani nehoní do jiného kraje. Ale já tam nikdy nepůjdu na žádný bál a nebudu tancovat s žádnou panenkou, i kdyby byla jako obrázek, ujišťovali Francínek, jestli o to teda stojíš. A visel jí očima na ústech, co na to odpoví. Hlas trubky kdesi na dvoře zněl podruhé a ještě naléhavěji. Všude bubnovalo dupání, jak vojáci běželi na nástup. Já neřekla, že o to nestojím. Usmála se přeslíčkovýma očima Evelínka. Francinkovi srdce povyskočilo. Ale hlas trubky kdesi na dvoře zazněl po třetí. Tak na mě počkej, zaškemral Francínek nedočkavě. Evelínka chvilku mlčela a pak na to řekla: já ti napíšu. A kdy? Brzy. Možná ještě dneska. To musíš dřív, vyhrkl Francínek, tak dlouho bych to nevydržel. A zmizel z okénka, protože zarachotil klíč a přinesli mu tkaničky. Ani naschledanou Evelince dát nestačil. Slunce ještě z posledních sil zářilo do strnišť a oranišť, když Evelínka stála v polích a hleděla zasněně přes řeku. Za vodou táhli vojáci do jiného kraje a s nimi Francínek ve zbrusu nové uniformě. Evelínka stála, vlasy zářily jako led a tančili za ní v prosluněném větru. Pak si naslinila ukazováček a nastavila ho do vzduchu. Vítr vál k řece, vál přes řeku k vojákům, vál přímo Francínkovi do očí. Evelínka si sáhla do vlasů a škubo. Vytrhla si nejdelší a nejkrásnější, až jí to zabolelo. Podržela ho v čerstvém povětří a chvíli si ho prohlížela. Vlál jako ztracený sluneční paprsek. A opravdu vlál k řece. Pak ho pustila z prstů. Vyplul nad strniště a oraniště, plul nad řekou a zachytil se přímo Francínkovi na řasách. Francínek ho poznal a srdce se mu mohlo samou radostí rozkočit. Jak by ho nepoznal? Nikdo na světě neměl přece tak dlouhé a krásné vlasy jako Evelínka. A tohle nebyl vlastně vlas, uvědomil si. To bylo to slíbené psaní. Herr Švec to přišlo ale brzo. To si opravdu pospíšila? Vždyť přišlo o hodně dřív, než Francínek doufal. Přišlo a znamenalo: budu na tebe čekat. Nechtělo se mi, ale budu. Co mám s tebou dělat? Vždyť bys i skálu uhladil tou svou trpělivostí. Francínek tomu rozuměl. Taky ji napíšu tak brzo, říkal si. A napíšu jí: čekej. Však ono to uteče. Já si tě zasloužím, abys chtěla něco vědět. A taky jsem se na tebe načekal až. Tak si to za pochodu sumíroval dohromady a najednou mu bylo líto, že se dal v strucu na vojnu. Začalo se mu stýskat po vůni Evelínčiny země, po vůni brást a strnisk. A po práci v polích. Po té práci, ze které celé tělo bolí únavou, ale stoly voní chlebem. Najednou mu bylo líto, že jako voják bude třeba dupat po lánech, ve kterých se vlní Evelínka křehká a útlá jako z pavučinky. Určitě se vrátím do polí, umiňoval si Francínek. A z toho se mu přece jen trošku ulevilo. A když si uvědomil, že si nese na řasách Evelínčin vlas, bylo mu dobře. Bylo mu tak dobře, jako když uprostřed léta vyhlížel to vlnění a tetelení nad žity, která horkem praskala, a nad mezemi, které jen prášily vůní mateřidoušky.

0: jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Piggy, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... Tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Co?
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
0: Ale bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: je... Takže Justína je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Figi,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ Suvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Suvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako Suva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako Suva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: Vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To Suvy
1: smůly z hublí.
0: Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tentonons kafiléry. Amfiteátr. Jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřetí. Zapotřebí.
2: Jasně, nemáme zapotřetí. Dělat se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říkala?
0: Amforu. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste hrozně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Jeníčku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho sežene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hňuňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit. U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně, vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
2: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
2: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
3: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
1: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
2: Do skoukání, honem do práce.
1: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a Krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, Krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, Krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten Krtkův zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče Krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina Krtka. A Krtkovi se

0: toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne zlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když Krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidélky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohlédne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda. Do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejištějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Rumbál Harryho přesvědčil, aby už zrcadlo z Erisedu nehledal. A tak po zbytek vánočních prázdnin zůstal neviditelný plášť složený na dně jeho kufru. Harry by byl nejraději, kdyby stejně snadno mohl zapomenout i na to, co v zrcadle spatřil, ale nedokázal to. Mýval teď těžké sny. Znovu a znovu se mu zdálo, jak jeho rodiče mizí ve výbuchu zeleného světla, zatímco jakýsi vysoký hlas se kdákavě směje. Aspoň vidíš, že Brumbál měl pravdu. To zrcadlo by tě dokázalo dohnat k šílenství, řekl Ron, když mu Harry o svých snech vypravoval. Hermiona, která se vrátila den před začátkem druhého pololetí, se na to dívala jinak. Napůl se hrozila při pomýšlení, že Harry 3 noci za sebou nebyl v posteli a potom chodil po škole. Co kdyby tě Filch chytil? A napůl byla zklamaná, že přitom aspoň nezjistil, kdo je Nicholas Flamel. Málem se už vzdali naděje, že by kdy Flamela v některé knize v knihovně našli, i když Harry si nepřestával být jistý, že to jméno už někde četl. Jakmile se opět začalo učit, mohli do knih zase jen zběžně nahlížet vždycky 10 minut o přestávce. Harry měl ještě míň času než Ron a Hermiona, poněvadž začaly i fanfrpálové tréninky. Wood je proháněl víc než kdy dřív. Ani sichravé deště, které teď vystřídali sníh, neschladily jeho nadšení. Weasleyova dvojčata si stěžovala, že Wood začíná být úplně posedlý. Harry však stál na jeho straně. Pokud by vyhráli příští zápas proti Mrzimoru, poprvé za 7 let by ve školním přeboru předstihli Zmiozel. A kromě toho, že toužil zvítězit, Harry také zjistil, že nemývá tolik těžkých snů, když je po fanfrpálu unavený. Po jednom tréninku, kdy byli obzvlášť zmáčení a ublácení, však Wood sdělil mužstvu špatnou zprávu. Chvíli předtím se velice rozhorlili na Weasleyovi, kteří se střemhlav vrhali jeden na druhého a předstírali, že každou chvíli spadnou z košťat.
1: Nech to už konečně těch seškáren,
0: osobil se na ně.
1: Právě kvůli takovým nesmyslům ještě prohrajeme. Rozhodčím tentokrát bude Snape a ten bude hledat každou záminku, aby nebyl vírus rážel vody.
0: George Weasley při té novince doopravdy spadl z koštěte.
2: Rozhodčím bude Snape?
0: Vyprskl s ústy plnými bláta.
2: Co pak už někdy soudcoval při fanfrpálu? Pokud bychom měli šanci Zmiozel předstihnout, nebude pískat spravedlivě.
0: Ostatní z mužstva se snesli na zem vedle George a začali brblat také.
1: Já jsem si to nevymyslel.
2: Musíme prostě dbát, abychom hráli úplně čistě a Snape, aby nás nemohl při ničem nachytat.
0: To jistě znělo velice dobře, říkal si Harry. On sám však měl ještě další důvod, proč nechtěl, aby Snape byl na blízku, až zase bude hrát fanfrpál. Ostatní členové družstva se po tréninku jako obvykle loudali k hradu a bavili se mezi sebou. Harry však zamířil přímo do nebelvilské společenské místnosti, kde našel Rona a Hermionu, jak hrají šachy. Šachy byly to jediné, v čem Hermiona kdy prohrávala, a Harry i Ron si říkali, že jí to velice prospívá.
2: Ještě chvilku na mě nemluv,
0: prohlásil Ron, když se Harry posadil vedle něj.
2: Potřebuji se soustředit.
0: V tu chvíli si všiml výrazu v Harryho tváři.
2: Co je s tebou? Vypadáš hrozně.
0: Harry mluvil tak tiše, aby to nikdo jiný neslyšel. A oba je spravil o Snapeově nenadálém a zlověstném přání soudcovat příští zápas ve Vanderpálu.
3: Nesmíš hrát,
0: prohlásila Hermiona okamžitě.
2: Řekni, že jsi nemocný,
0: radil mu Ron.
3: Říkej, že jsi zlomil nohu,
0: navrhla Hermiona.
2: Zlom si je doopravdy.
0: Nemůžu, namítal Harry. Náhradního chytače nemáme. Kdybych se z toho vymluvil, Neville nemůže vůbec hrát. V tu chvíli do společenské místnosti přepadl Neville. Nikdo dost dobře nechápal, jak vůbec dokázal prolézt otvorem v podobizně, poněvadž měl obě nohy u sebe a všichni se dovtípili, že za to může svěrací kouzlo. Neville zřejmě musel celou cestu do nebelvírské věže s nožmo doskákat. Všichni se dali do smíchu až na Hermionu, která vyskočila a udělala protikouzlo. Nevillovi nohy mžiku odskočili jedna od druhé a chlapec roztřeseně vstál.
3: Jak se ti to stalo?
0: Zeptala se Hermiona a vedla ho k Harrymu a Ronovi, aby se mohl posadit.
4: To mi udělal Malfoy,
0: vysvětlil Neville třaslavým hlasem.
4: Potkal jsem ho venku před knihovnou a on říkal, že hledá někoho, na kom by si to vyzkoušel.
3: Běž za profesorkou McGonagallovou,
0: vybídla ho Hermiona.
3: Ohlazí, co ti udělal?
0: Neville zavrtil hlavou.
4: Nechci, aby mi provedl ještě něco.
2: Ty se mu musíš postavit, Neville,
0: namítl Ron.
2: je zvyklý na to, že má nade všemi vrch, ale to není důvod, aby si to dal líbit a ještě mu to usnadňoval.
4: Nemusíte mi říkat, že nejsem dost odvážný, abych byl v Nebelvíru. To už udělal Malfoy.
0: Zajíkl se Neville. Harry sáhl do kapsy svého hábitu a vytáhl čokoládovou žabku. Úplně poslední z krabice, kterou dostal od Hermiony k Vánocům, a dal ji Nevillovi, který vypadal, že se každou chvíli rozpláče.
2: Stojíš za tucet takových, jako je Malfoy, řekl mu. Moudrý klobouk tě přece poslal do Nebelvíru, že? A kde je Malfoy? V prašivém Zmiozelu.
0: Nevillovi zacukal chabý úsměv na rtech, když žabku rozbaloval.
4: Děkuji ti, Harry. Myslím, že si půjdu lehnout. Chceš tu kartu? Je přece sbíráš, ne?
0: Zatímco Neville šel do ložnice, Harry se podíval na jednu z karet se slavnými kouzelníky.
2: Už zase Brumbál, řekl. To byla vůbec první karta, kterou jsem...
0: V tom zalapal po dechu a upřeně se zahleděl na zadní stranu. Pak zalédl a podíval se na Rona a na Hermionu.
2: Našel jsem ho! Našel jsem Flamela! Já jsem vám říkal, že jsem to jméno už někde četl. Četl jsem ho ve vlaku, když jsme sem jeli. Poslechněte si tohle. Profesor Brumbál obzvlášť proslul svým vítězstvím nad zlým černokněžníkem Grindelwaldem v roce 1945 objevem 12 způsobů použití dračí krve a pracemi o alchymii, jež napsal spolu se svým společníkem Nikolasem Flamelem.
0: Hermiona byla skokem na nohou. Tak vzrušeně se netvářila od chvíle, kdy dostali známky za svou úplně první domácí úlohu.
2: Zůstaňte tady, křikla jenom a tryskem se řítila po schodech k dívčím ložnicím.
0: Harry a Ron si sotva stačili vyměnit úžasné pohledy, když se přihnala zpátky s obrovskou starou knihou v náručí.
2: Nikdy mi nenapadlo hledat ho tady. Půjčila jsem si ji z knihovny už před kolika týdny, abych měla něco lehčího na čtení. Lehčího?
0: Podivil se Ron. Hermiona mu však řekla, ať je potichu, než něco najde. Začala v knize horečně listovat a přitom si něco mumlala pro sebe. Konečně našla to, co hledala.
2: Tak už smíme mluvit?
0: Zeptal se Ron nevrele. Hermiona si toho nevšímala.
2: Nikolas Flamel je jediný, kdo kdy vyrobil kámen mudrců.
0: Její slova však nezapůsobila tak, jak očekávala.
2: Cože vyrobil?
0: Zeptali se Harry i Ron.
3: Pro boha, co pak vy dva vůbec nic nečtete? Podívejte, přečtěte si tohle.
0: Ostrčila knihu k ním a Harry i Ron četli. Alchymistické studie se už odpradávna zabývají vytvořením kamene mudrců, bájné látky s úžasnými schopnostmi. Kámen mudrců promění každý kov v ryzí zlato. Kromě toho vytváří elixír života a kdo se ho napije, stane se nesmrtelný. V průběhu staletí se o kameni mudrců vyskytuje mnoho zpráv, ovšem jediný, jenž v současné době existuje, patří panu Nikolasi Flamelovi, známému alchymistovi a milovníkovi opery. Pan Flamel, jenž loni oslavil 665. narozeniny, žije pokojným životem v Devonu se svou manželkou Perenelou, které je 658 let.
3: Vidíte?
0: Řekla Hermiona, když Harry a Ron dočetli.
3: Ten pes určitě hlídá Flamelu v kámen mudrců. Vsadím se, že požádal Brumbála, aby mu ho opatroval, poněvadž věděl, že se ho někdo snaží zmocnit a proto chtěl, aby kámen zmizel z Gringotovy banky.
0: Kámen, který mění jiné kovy ve zlato a navždy uchrání před smrtí, řekl Harry. Teď už se nedivím, že se ho Snape chce zmocnit. Ten by přece chtěl každý. A já se zase nedivím, že jsme Flamela nenašli ve studiu o současném vývoji kouzelnického umění, prohlásil Ron. Jestli mu je 665 let, není už zrovna nejsoučasnější, že? Na zítří při hodině obrany proti černé magii, zatímco si zapisovali různé sobě, jak léčit vlkodlačí kousnutí, Harry a Ron ještě pořád přecásali, co by si počali s kamenem mudrců, kdyby nějaký měli. Teprve, když Ron řekl, že by si pořídil své vlastní vamprpálové mužstvo, rozpomněl se Harry na Snape a nastávající zápas. Budu hrát, oznámil Ronovi a Hermioně. Kdybych nehrál, všichni ze Zmiozelu by si mysleli, že mám strach se Snapeovi postavit. Já jim ukážu. Jestli vyhrajeme, zmizí jim úsměv z tváří, jako když ho seškrábne břitvou.
3: Hlavně, abychom neseškrabovali tebe ze hřiště,
0: řekla Hermiona. Jak se však utkání blížilo, Harry byl čím dál nervoznější, ať už Ronovi a Hermioně tvrdil cokoliv. Ostatních mužstv byli také právě klidní. Představa, že by v kolejním mistrovství předstihli Zmiozel, byla úžasná. Vždyť se to nikomu nepovedlo bezmála 7 let. Pokud však zápas bude pískat, tak předpojatý rozhodčí připustí vůbec, aby vyhráli? Harry nevěděl, jestli se mu to jen zdá nebo ne, jako by však na Snape narážel všude, kam přišel. Občas si dokonce říkal, jestli ho Snape sám nesleduje a nepokouší se ho při něčem přistihnout. Hodina lektvarů se postupně měnila v jakási týdenní muka. Tak hrozně se Snape k Harrymu choval. Mohl snad tušit, že se dozvěděli o kameni mudrců? Harry neměl zdání, jak by se to mohlo stát. Někdy ovšem měl děsivý pocit, že Snape snad dokáže číst myšlenky. Když mu příštího odpoledne Ron a Hermiona předčatnou popřáli mnoho štěstí, Harry si uvědomoval, že přemítají, zda ho ještě kdy uvidí živého. Valná úleva to věru nebyla. Jak si oblékal fanfrpálový hábit a zvedl svůj Nimbus 2000, z budových povzbudivých průpovídek nevnímal málem ani slovo. Ron a Hermiona se zatím usadili na tribuně vedle Nevilla, který nechápal, proč jsou tak zamračení a ustaraní a proč si oba přinesli na zápas hůlky. Ani Harry málem neměl tušení, že si Ron a Hermiona v předchozích dnech potají nacvičovali svědací kouzlo. Na ten nápad přišli, když ho Malfoy použil vůči Nevillovi a byli připraveni použít ho vůči Snapeovi, kdyby postřehli sebemenší známku, že chce Harry mu ublížit.
3: Hlavně nezapomeň, že formule zní Locomotor Mortis,
0: zamumlala Hermiona, když si Ron strkal hůlku do rukávu.
2: To vím, ocekl Ron, nech si toho.
0: V šatně si Wood mezi tím vzal Harryho stranou.
1: Nechci na tebe nějak naléhat, Potter, ale pokud jsme kdy potřebovali chytit Zlatonku co nejdřív, tak je to dneska. Musíme zápas ukončit dřív, než ho Snape samým nadržováním daruje Mrzimoru.
5: Je tam úplně celá škola,
0: ohlásil Fred Weasley, jenže vyhlédl ze dveří.
5: Dokonce přišel se podívat i Brumbál.
0: Harry mu poskočilo srdce. Brumbál, řekl a vrhl se ke dveřím, aby se sám přesvědčil. Fred měl pravdu. S tou stříbrnou bradou to nemohl být nikdo jiný. Harry by se nejraději hlasitě rozesmál, tak se mu ulevilo. Vůbec nic mu nehrozilo. Neexistoval prostě způsob, jak by se mu Snape pokusil ublížit, když se Brumbál díval. Možná to byl důvod, proč Snape vypadal tak rozlobeně, když obě družstva nastoupila na hřiště. Ron si toho všiml také.
2: Ještě nikdy jsem neviděl, že by se Snape tvářil tak podle,
0: řekl Hermioně.
2: Podívej, už jsou ve vzduchu. Au!
0: Někdo ho zezadu uhodil do hlavy. Byl to Malfoy.
1: Promiň, Weasley, ale já jsem tě neviděl.
0: Malfoy vycenil zuby na Krabbeho a na Goyla.
1: Jsem zvědavý, jak dlouho se Potter tentokrát udrží na koštěti. Chcete se někdo vsadit? Co třeba ty, Weasley?
0: Ron mu neodpověděl, poněvadž Snape v tu chvíli přiznal Mrzimoru trestné střílení za to, že George Weasley na něj odpálil jeden potlouk. Hermiona seděla s rukama v klíně, držela Harrymu palce a s přemouřenýma očima upřeně sledovala, jak krouží nad hřištěm jako jestřáb a vyhlíží Zlatonku.
1: Víš, jak podle mého názoru vybírají hráče do družstva Nebelvíru?
0: Řekl Malfoy nahlas o několik minut později, když Snape přiznal Mrzimoru další trestné střílení, tentokrát bez jakéhokoliv důvodu.
1: Vybírají ty, kterých je jim líto. Tomáš Potra, který nemá rodiče, pak jsou tam Weasleyovi, kteří nemají peníze. A ty bys měl být v družstvu taky, Longbottome, poněvadž nemáš mozek.
0: Neville zrudl jako krocan, obrátil se však na sedačce a podíval se Malfoyovi do tváře.
4: Stojím za tucet takových jako si ty, Malfoy,
0: řekl zajíkavě. Malfoy, Krep a Goyle úplně hýkali smíchy, ale Ron, který se stále neodvažoval spustit oči z hřiště, řekl. Jen mu to dej, Neville!
1: Longbottome, kdyby lidské mozky byly ze zlata, byl bys ještě větší chudák než tady Weasley. A to už něco znamená.
0: Ron už takhle měl nervy napjaté k prasknutí samou úzkostí o Harryho.
2: Varuj tě, Malfoy, ještě slovo!
3: Rone!
0: Vykřikla najednou Hermiona.
3: Harry!
2: Cože? Kde?
0: Harry se naráz vrhl střema v dolů, což vyvolalo úžasné výkřiky a jásot obecenstva. Hermiona vstala a oba palce i z ukazováčky si strčila do úst, zatímco se Harry řítil k zemi jako kulka.
1: Máš štěstí, Weasley. Potter zřejmě zahlédl na zemi nějaké peníze,
0: prohlásil Malfoy. Ron po něm skočil.
2: Dřív než Malfoy zjistil, co se vlastně děje, Ron už ležel na něm a tiskl ho k zemi. Neville okamžik váhal, potom však přelezl přes opěradlo sedačky a vrhl se Ronovi na pomoc.
3: Do toho, Harry!
2: Vykřikla Hermiona, vyskočila na sedadlo a dívala se, jak Harry letí jako blesk přímo na Snape. Vůbec si přitom nevšimla, že Malfoy a Ron se válejí na zemi pod její sedačkou, ani v řavě a skřeků, jež doprovázeli smršť ran, jak spolu zápasili Neville, Crabbe a Goyle. Nahoře ve vzduchu Snape otočil své koště právě včas, aby zahlédl něco jasně červeného, co se myhlo kolem něj a minulo ho jen tak o několik palců. A v příští vteřině už Harry střemhlavý let vyrovnal a vítězoslavně zdvihl paži. V ruce držel zlatonku. Tribuny vybuchly nadšením. Určitě to byl rekord. Nikdo se nepamatoval, že by nějaké družstvo chytilo zlatou tak rychle.
3: Rone, Rone, kde jsi? Utkání skončilo. Harry vyhrál. Vyhráli jsme a Neville vede.
2: Ječila Hermiona, tančila na svém sedadle a objímala Parvati Patilovou v řadě před sebou. V stopu nad zemí Harry se skočil z koštěte. Ještě pořád tomu nemohl uvěřit. Dokázal to. Utkání skončilo, trvalo sotva 5 minut. Jak fanoušci Neville vtrhli na hřiště, viděl Snape, jak přistál nedaleko. Bledý v obličeji, rty sevřené, a potom ucítil na rameni něčí ruku a když zvedl hlavu, spatřil Brumbála, který se usmíval.
0: To se ti povedlo, pronesl Brumbál tiše, takže ho mohl slyšet jen Harry. Jsem rád, že už si nehloupal o tom zrcadle. Ani si na to neměl čas. Byl jsi výtečný. Snape si trpce odplivl na zem. Nějakou chvíli na to odešel Harry sám ze šatny, aby svůj Nimbus 2000 odnesl zpátky do skladiště košťat. Nepamatoval se, že by si kdy v životě připadal šťastnější. Tentokrát opravdu udělal něco, nač mohl být hrdý. Nikdo už nemohl tvrdit, že se jen honosí slavným jménem. Večerní vzduch mu ještě nikdy nevoněl tak sladce. Šel po vlhké trávě a v duchu znovu prožíval poslední hodinu, která mu splývala dohromady v jediné šťastné vzpomínce. Fanoušci Nebelvíru, kteří se k němu seběhli a zvedali ho na ramena. Ron a Hermiona, kteří na tribuně poskakovali radostí a Ron jenž hlasitě jásal, i když mu z nosu proudem crčela krev. To už došel k přístřešku, kam se ukládala košťata. Opřel se o dřevěné dveře a podíval se k hradu, jehož okna teď v paprscích zapadajícího slunce rudě zářila. Takže Nebelvír je první. Podařilo se mu to, dokázal Snapeovi. A když už o něm byla řeč, po předním schodišti hradu spěšně scházela jakási postava s kápí na hlavě. Zcela viditelně nestála o to, aby ji někdo zahlédl a co nejrychleji se pustila k zapovězenému lesu. Harry při pohledu na ní v tu ránu přestal myslet na své vítězství. Tuhle plíživou chůzi dobře znal. To Snape se kradl do lesa, zatímco všichni ostatní seděli u večeře. Co to mělo znamenat? Harry se znovu vyhoupil na svůj Nimbus 2000 a vznesl se do vzduchu. Jak neslyšně klouzal nad hradem, viděl ještě Snape, jak vběhl do lesa a vydal se za ním. Stromy byly tak husté, že vůbec neviděl, kudy se Snape pustil. Kroužil proto níž a níž a už se dotýkal nejvyšších větví, když zaslechl hlasy. Klouzavým letem zamířil k ním a neslyšně přistál v koruně rozložitého buku. Opatrně se šplhal po jedné z větví, držel se pevně na koštěti a snažil se prohlédnout listím dolů. Snape stál na stinné mítině, ale ne sám. Spolu s ním tam byl i Quirrell. Harry nedokázal rozpoznat, jak se tváří, koktal však ještě hůř než obvykle. Harry napěl sluch, aby slyšel, co říkají.
6: Nevím, proč jste chtěl, abychom se sešli právě tady, Severusy?
7: Myslel jsem prostě, aby to zůstalo mezi námi,
2: odtušil Snape ledovým hlasem.
7: Konec konců studenti by se o kameni mudrců neměli dozvědět.
2: A Harry se naklonil dopředu. Quirrell něco mumlal, ale Snape ho přerušil.
7: Už jste zjistil, jak se dostat kolem té Hagridovy příšery?
6: Ale Severusy, já...
2: Musíte se rozhodnout, jestli budeme přátelé anebo nepřátelé, Quirrelle, prohlásil Snape a pokročil k němu.
6: Já nevím, co máte.
0: Víte velice dobře, jak to myslím. Někde hlasitě zahoukala sova a Harry div nespadl ze stromu. Když se zas bezpečně usadil, stačil ještě zaslechnout, jak Snape říká.
8: Pár těch vašich kejklů, takže budu čekat.
6: Ale já nevím.
0: Dobrá. Brzo si zase popovídáme, abyste měl čas si to rozmyslet a rozhodnout se, na čí straně jste. Přehodil si plášť přes hlavu a rázným krokem opustil mítinu. Byla už skoro tma. Přesto však Harry viděl Quirrella, jak tam nehybně stojí, jako by skameněl.
3: Harry, kde jsi byl tak dlouho?
0: Zapištěla Hermiona.
9: Vyhráli jsme! Ty jsi to vyhrál! Vyhráli jsme!
0: Křičel Ron a bušil Harry mu dozad.
2: A já jsem udělal Malfoyovi monokl na oku a Neville se úplně sám pokusil přeprat Krabbeho a Goyla.
9: Ještě pořád nepřišel k sobě, ale Madame Pomfrejová tvrdí, že bude v pořádku.
2: Takže jsme z Miozelu ukázali!
6: Všichni na tebe čekají ve společenské místnosti. Udělali jsme si večírek a Fred s Georgem uzmuli z kuchyně nějaké jídlo a zákusky.
0: To teď půjď z hlavy, vyhrkl udýchaně Harry. Pojďte, najdeme si nějakou prázdnou místnost. Počkejte, až uslyšíte, co vám povím. Než za sebou zavřel dveře, ujistil se ještě, že uvnitř není protiva a pak jim vylíčil, co viděl a slyšel. Takže jsme měli pravdu. Je to kámen mudrců a Snape se snaží přinutit Quirrella, aby mu pomohl se ho zmocnit. Ptal se ho, jestli už ví, jak se dostat kolem chloupka. A pak ještě něco říkal o Quirrellových okusech po kusech. Počítám, že kromě chloupka chrání ten kámen ještě další čáry. Nejspíš je jich celá spousta a Quirrell má najít nějaké zaklínadlo proti černé magii, aby Snape mohl vniknout dovnitř.
3: Ty tedy myslíš, že kámen bude v bezpečí jen tak dlouho, dokud Quirrell vydrží Snapeovi vzdorovat?
0: Zeptala se Hermiona vyděšeně.
2: Tak to máme příští úterý po kameni, řekl Ron.

0: kytky.
1: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
2: No, nevím.
1: Žába na hanbě!

0: upatlaném jedlíkovi. Mlaskala Láďa nad švestkovými knedlíky.
1: To je dobrota,
0: pochvaloval si. Láďa byl totiž velký jedlík. Sotva dojedl, už měl zase hlad. Spíš se před ním třásla a lednička byla téměř zbytečná. Stejně se v ní žádné jídlo dlouho neohřálo. Tedy neochladilo. Že tak hodně jedl, rodiče netrápilo. Vždyť každý rád řekne, ten náš chlapec ale pěkně papá. Jde jen o to, jak papá. No jenom se na něj podívejte. Dojedl švestkové knedlíky. To by bylo v pořádku.
2: Vylízel talíř. Z obou stran.
0: Ve vlasech má tvaroch. Z nosu kape máslo. Tričko má na zádech polité mlékem. A proč je, pro pána krále Láďo, jedna pecka na stole, druhá pod stolem, třetí v rukávu a čtvrtá ve váze s tulipány?
1: Kdy se ten náš kluk naučí jíst způsobně?
0: Vzdychla maminka a láskyplně smetla Láďovi z ramene ovadlý list hlávkového salátu, kterým završil polední hodování. Takhle to šlo den co den.
1: Dej ta kolena ze stolu. Nemlaskej. Nesrkej. Nůž do pusy nepatří. Utři si ty fousy. Proč tak hltáš? Koukni na ten svinčík.
0: Tyto rodičovské postřehy však nemohly jedlíka vyvést z rovnováhy. To odpoledne se Láďa chystal s kamarády na hřiště. Budeme hrát na schovávanou. Už se nemohl dočkat, protože schovka, jak každý ví, je bezva zábava. Rychle zhltnu oběd a vyrazím, naplánoval si. Každému z nás už někdy při obědě přistála na šatech nechtěná kapička omáčky nebo zapomněl na fousky od jogurtového koktejlu. Když člověk pospíchá, může se to stát. Jenže co teprve, když pospíchá Láďa. Když pospíchá Láďa, tak se dějí věci. K obědu měla rajskou omáčku s knedlíkem. Jeho zamilované jídlo. Mlaskal, až hrnečky v policích nadskakovaly. Knedlíky hltal celé. Omáčka stříkala na všechny strany. Měl ji ve vlasech, na tričku, na kalhotách i na ponožkách. Nic si z toho však nedělal. Jakmile dojedl, odstrčil talíř a už upaloval na hřiště. Vyběhl z domu. Jako vždy přebrnkal prsty plot zahrady, obtočil se kolem značky zákazu vjezdu, přeskočil kanál a pak se to stalo. Ládi se náhle zmocnil vtíravý pocit, že je středem pozornosti. Odlepil pohled od obrubníku a s překvapením zjistil, že život v jejich ulici se zastavil. Všichni stáli a ohromeně si ho prohlíželi. Jen malý chlapeček naléhavě volal: Červený panáček, musíme stát! A strhával maminku, nehybně stojící uprostřed přechodu pro chodce, zpět na chodník.
2: Čemu se tak diví?
0: Pomyslel si Láďa. A přesvědčen, že věnoval nastalé situaci dostatečnou pozornost, pokračoval dál známou cestou k hřišti.
1: Je, co se ti stalo?
0: Přivítal ho Patrik.
2: Proč jsi červený? Slézal Lukáš zrovna ze stromu.
3: A kde jsi byl tak dlouho?
0: Vyšetřovala Lucka.
2: Musel jsem se ještě na...
0: Láďa nedokončil odpověď na poslední otázku, protože si uvědomil, že je opravdu červený.
1: To mám červené i vlasy.
0: Vyděšeně si prohrábl k štici červenýma rukama. No, jestli ti nehoří hlava, tak jo, uchychtl se Patrik. Skutečně. Nejen vlasy, ale i obličej, tělo, šaty a boty byly červené. Láďa si naslinil hřbet paže a prstem se pokusil odstranit červené zbarvení. Marně.
1: Co mám dělat? Pokrčil bezradně rameny.
3: Hlavně nezdržuj, nařídila rozhodně Lucka. Už jsme na tebe čekali dost dlouho. Hrajem!
0: A tak hráli. První pikal Lukáš.
1: 10, 20, řetkvička za stromem,
0: objevil Láďu okamžitě. Když pikala Lucka, našla Láďu zase jako prvního.
3: Červená karkulka pod lavičkou.
0: Patrik se chechtal tak, že ze sebe málem ani nevypravil posměšné
1: 10, 20, kečup na klouzačce.
2: Piky, piky na hlavu, já už s vámi nehraju,
0: ukončil Láďa hru sklesle. To, že se mu kamarádi posmívají, ho tolik netrápilo. Věděl, že to nemyslí zle, jenže schovka ho baví proto, že se děsně rád schovává. Ale co pak to takhle jde? Jak se může dobře schovat, když září jako semafor? Šoural se pomalu domů, úžaslých pohledů kolem jdoucích si nevšímal. Doma zalezl do pokoje a truchlil. Truchlil, až ze samého truchlení usnul.
1: Ládíčku, večeře!
0: Maminčino zvolání ho vytrhlo ze spánku hlubokého, jako by trval 100 let. Vymrštil se z postele s myšlenkou, co ho tak zmohlo. V zápětí si to uvědomil a bleskově přejel celé tělo zkoumavým pohledem.
1: Hurá!
0: Byl zase starý známý nečervený Láďa.
1: Uf.
0: Tak pojď už, ty sedmi spáči. Večeře je na stole. Dáš si míchaná vajíčka.
2: Vajíčka. Žlutá vajíčka.
0: Láďa si opatrně sedl. Přisunul si židli. Uchopil příbor. A pomalu, způsobně a bez povídání snědl celou večeři. Maminka ho úžasle sledovala s otevřenými ústy. Když si Láďa otřel naprosto čistá ústa připraveným ubrouskem, hlesla.
1: Ten náš chlapec ale pěkně papá.
0: A po tváři jí stekla slza.
4: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
5: Vigy básnička!
6: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
5: A teď ještě jednou.
6: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
5: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: cestou tu.
1: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i pět. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl dva kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
2: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
1: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.
3: Digi hádanka. A teď
0: jedna, třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, a uška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
3: To já vím.
0: Kdo pak mesá sír a bydlí v díře?
3: A koho já rád chytám? Je to myš.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
2: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
1: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
2: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
1: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
2: To je ona, řekl tiše Egon.
1: Jaká ona?
2: Helenka.
1: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
2: To nic.
1: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
2: Líbí se ti?
1: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
2: O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
1: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
2: Odjela na nějakou misi do Afriky.
1: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
2: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík.

0: a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání, polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O, ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralalalí, tralalílá, netopír kouzelník. To jsem já! Olala!

vážně znát, tak se musím ptát. Kdo z vás by mohl mi říct, proč pak právě mě, kdo ví, se ten sen zvláštní tak rád zdá? Na pasece pod duhou, kde nádherně se spí, kam jít jenom potichu se dá. S cylindrem a ve fraku já zvolně rozezním, Johnny s myškou právě svatbu má.

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě tyho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám povězil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadalo jako starý povlak na polštář z rozpárky pro ruce a otvory pro nohy. Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Potter!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat už dávno, pane? Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač. Ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě Dobby. Domácí skřítek.
0: Písklo stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jako by mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtěl hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom
1: Ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane.
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolikrát mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc.
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako Lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct, třeba zrovna já? Téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Doby znovu propukl v díku plné kvílení. Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, utiš se, jestli Dursleyovi něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady.
1: Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co jsi kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích, to je Hermiona a ta... Hned však zmlkl, poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby uctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: Provině, řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chraplavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný. Čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů z dola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože? Vykuktal Harry. Ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne!
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čará kouzel v Bradavicích mají letos stát nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry i hned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka za ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat ty víš s kým. Stačí, když zakrutíš hlavu nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jménem nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mi ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a Dobího hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trhalo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
2: ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz do skříně, sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř. Přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
2: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
2: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hřvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svrštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane,
0: řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl a z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermionino úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozlobil se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobby mu na vybranou,
0: pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec před síně jako kočka a rozlíšil se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
2: vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatérech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl předsíní do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášelo málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
2: Ne! Zakrákal Harry, prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
2: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
2: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se roztříkla po okrech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se s děšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
2: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, sřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstlové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstlová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovým vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprostně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
2: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
2: No tak čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9:12 použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875 odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázno polkl.
2: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zařímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
2: My spíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
2: Takže pro tebe mám novinku, Darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebemenší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zobák, to je všecko, co máme, řekla Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistilo, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže polili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobbyho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobby však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley sloumal mřížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.

0: srdce tu hluboký.
1: Zůstávej při kraji.
2: Zůstávej při kraji. Zůstávej při kraji.
3: Proč mi všichni říct?

Ještě mě rmoutí, co v kříž proutí.

0: svátku dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: zádu, v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Piggy vtip. Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
2: No co?
1: Lampionový průvod.

0: na co je ti vychování, na nic samozřejmě. To já každé krásné paní říkal, poslouchej mě.
1: Považte, kolik těch děvčat je k mání. Já z toho tatínku chřadnu a blednu. No tak mi poraďte,

Jak se zlato proměnilo v písek? Pohádka z Tibetu. V jedné vsi žili dva sousedi. Nima a Ješe. Jednoho dne se Nima musel vydat na pouť do Lhásy. Taková pouť trvala mnoho měsíců. Nechtěl proto nic nechat náhodě a požádal Ješeho, aby mu pohlídal měšec se zlatem, které si vydělal tvrdou prací. Ješe slíbil, že bude zlato hlídat jako oko v hlavě a že Nima může v klidu vyřídit vše, co potřebuje. Jenže Ješe měl právě hluboko do kapsy a byl z něj skoro žebrák. Řekl si tedy, Nima se vrátí až za dlouho. Půjčím si trochu zlata a pak ho vrátím. A když ne, Nima to ani nepozná. Totéž si potom řekl ještě mnohokrát a zlata ubývalo stále rychleji. Když už byl měšec prázdný, naplnil ho Ješe pískem. Několik dní na to se vrátil Nima a hned si šel k Ješemu pro své zlato. Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá Ješe. Tvoje zlato se proměnilo v písek. A aby mu to soused věřil, vysypal písek z měšce na stůl. To jsou mi věci, podivil se na oko Nima. Neřekl ani tak, ale věděl, odkud vítr vane. Za několik měsíců se na pouť chystal zase Ješe. A protože měl syna, o kterého se neměl kdo postarat, požádal souseda, aby zatím nechal chlapce bydlet u sebe. Ale jak by ne? Co bych neudělal pro souseda? Povídá Nima. Jakmile Ješe odjel, pořídil si Nima opičku a dal jí stejné jméno, jako měl sousedův syn. A vycvičil ji, aby na jméno slyšela a aby na zavolání přinesla hostům čaj. Když se po několika měsících Ješe vrátil, šel hned k sousedovi pro syna. Nima zavolal chlapcovo jméno, ale místo chlapce přihopkala opice a přinesla Ješemu šálek čaje. Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá Nima. Tvůj syn se proměnil v opici. Od kdy se lidé mění na zvířata? Vyštěkl Ješe. Kdo ví? Asi od té doby, co se zlato mění na písek, odvětil mu rozvážně Nima. V tu chvíli Ješe pochopil. Syna dostane zpátky, až vrátí Nimovi zlato.

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Tak už neotálej, hurvaj, sa začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
1: Prosím, ano.
2: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
0: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
2: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
0: Kdo se ptá?
2: Já nevím.
0: Vlastně pravda, to tam není.
1: Básník se ptá.
0: Správně, Máničko, ano, ano. Básník se ptá synka.
2: Kterýho?
1: Velmi krásné jméno je Artur.
0: Jo, Máničko, ano, ano. Tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
2: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
0: Táta, to nějak vylepší.
1: Pan otec se dává ptát.
2: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
0: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
2: Protože?
0: No,
2: protože měl havárku.
0: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
2: To neříkej, taťuldo, v té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí.
1: Myhne se protiorající, hurvínku.
2: No ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
0: No, prostě hele, polámalo se mu kolečko, no a?
2: A?
0: No?
2: A neměl rezervu.
0: No asi ne, kdyby měl rezervu.
2: Tak by měl o kolečko víc.
0: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
1: Nebyla by písnička, víš?
0: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
2: Ale kam?
0: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
1: Bez kolečka.
0: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
2: S hospodou.
0: Ale neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
1: Ber to vážně, hurvínku. Život je tak složitý.
0: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to... Že ano.
2: Já taky už tak udlem mládí.
0: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
2: Kolečko.
0: Co kolečko?
2: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
0: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
2: Otec se ptá Artura.
1: I ne, básník praví, že se otec ptá.
0: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
2: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak jsi vůbec doma? Maňčko, ťukni.
1: Orali si.
2: A jestli pak jsi vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
0: Ale málo.
2: Třeba málo, ale ťukni.
0: No, orál, ale málo.
2: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
0: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
2: Maňčko, ťukni.
1: Kolečko se mi polámalo.
2: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
0: Když se ti zlámalo, no?
2: No, Maňčko.
1: Dej ho spravit.
2: Taťulda, nauč se, synku. Manička.
1: Hospodařit.
2: No, je to.
1: A je to.
0: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
1: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
2: Ach, moc, Maničko. Oh.

0: kruhované šatičky nosí bručoun maličký. Než vysaje voný med, sosáčkem si změří květ.
1: To je to!
2: Víš, komu se říká brundibár?
3: Komu?
2: Bručounovi maličkému čmáčkovi pruhovanému. Četl jsi knížku Čmák a Jinka?
3: Ne.
2: To je moc krásná knížka.
3: Fakt? A
2: přečteš mi z ní? Třeba někdy.

0: Já to viděl moc krát u nás v kyně, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, jo, rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože to lázo, chápeš, a s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, houa, hola,
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ze všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
1: Smička, pytlíku.
0: Ale já vím, smička. No šmička.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčes. Divoký koni, kde pak si?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: To šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladionké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozičku. To by šlo, co říkáš?

0: Tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kde kdo? Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím, já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Čihot! Čihot!

0: drahý. Yeah.
1: No to mohl být karambol.
2: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
3: Hevik, ani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
2: Pardon, vašnosti šneku.
3: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a hlemíš?
1: Ale víme.
3: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá nadávat.
1: Ale vždyť mi přece...
3: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
3: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu nevidím, vy křiklouni.
2: Pardon, podoučíme se, vašnosti.
3: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje. Hamba.
4: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti.

Musím se něčeho napít. Jsem docela, jak to říká Justýna? Jo, uřícená jako žužu v průvanu. Proč žužu? To fakt nevím. Znáte Justýnu? Jo. Už je to lepší. Jsem zkrátka děsivě zrychlená, no. Mám chvíle, že mám pocit, že bych předběhla i rychlovlak. Teda, to mi něco připomíná. Víte co? Horskou dráhu. Takže, můžeme začít tak, jak vždycky začínáme. Čau, písklatá! Jak pak se máte? Já se mám přímo žůžově. A ne v průvanu. Našla jsem totiž něco děsně zajímavého a hned vám to šupajím povědět. Od blikajícího monitoru vás zdraví vaše blesková internetová myška Bibi. Svistím si to internetem, až se mi škube ocásek a najednou na mě jukne zajímavý článek o horských dráhách. V australském městě, který se jmenuje Perth, totiž minulej rok otevřeli jednu z nejšílenějších horských drah na světě. Psalo se to v tom článku, tak tomu věřím. Samo sebou jsem tam ještě nebyla, takže na vlastní očiska jsem tu dráhu neviděla, ale podle fotek to vypadá, že tam fakt opravdicky stojí. A podle toho, co jsem se dočetla, je docela děsivácky strašidelná. Jezdíte ve výšce, a teď bacha, 30 metrů nad zemí. Děsběs, co? A k tomu se ta dráha samozřejmě všelijak otáčí a klopí a zamotává, takže někdy jedete třeba i hlavou vzhůru. Taky ten vozejk nejede pořád stejně, ale různě zrychluje, zpomaluje, máte pocit, že jakoby padá a tak, no blázinec. A k tomu všemu jsou tam na speciální noční jízdy připraveny ještě další strašidlácký vychytávky, jako zahalený postavy s napřaženýma rukama, co asi dělají muhahahaha, muhehehehe a ohnivý plamený jazyky. Tyjo, tak na noční jízdu by mě asi nikdo nedostal. Pištěla bych jako moje teta Františka na bleším cirkusu. Jak jsem si tuhle bláznivinu přečetla, začaly mě ty horský dráhy náramně zajímat. Tak jsem se jim podívala trošku na zoubek. Horská dráha je fakt oblíbená atrakce. Najdete ji v nejrůznějších zábavních parcích nebo na poutích. Určitě už jste na nějaký tý horský dráze jeli, že jo? Jsou to vlastně takový malý železničky. Vymyslet ale fakt dobrou horskou dráhu není jen tak. Vozejky, do kterých si na horský dráze sedáte, totiž většinou nemají žádnej vlastní pohon. Jako motor nebo něco takového, aby mohli sami jezdit. Jsou nahoru na konstrukci k nejvyššímu bodu té dráhy tažený lanem nebo řetězem. No a celý se to spustí tak, že se zkrátka jede dolů. No, postavit horskou dráhu je věda. Dělají to pořádní machři. Musí všechny lidi, který se chtějí svést, pořádně zabezpečit, aby se jim nemohlo nic přihodit. Dráhy se staví buď z oceli nebo ze dřeva. Teda, ať se na to podívám, jak chci, a našla jsem spoustu videí a celý veliký skupiny milovníků horských drah, stejně mně, jako myši, připadají ty dráhy takový, no nebezpečný. Co myslíte? Vy si možná říkáte, že horský dráhy, na kterých jste jeli u babičky na pouti, nejsou nic strašidelného ani nebezpečného. No jo, ale to jste neviděli ty dráhy, které jsem viděla já. Třeba tu, co mají v Japonsku, v Německu nebo v Kanadě. Schválně, mrkněte na ně taky. Zkuste si na netu vyhledat třeba nejrychlejší horské dráhy nebo nejlepší horské dráhy a řekneme si potom, jo? Jak vám to připadá? Zdají se vám ještě v pohodě? Je! A namalujete mi horskou dráhu, na který jste jeli. To by mohla být švanda, ne? Já si vás představuju takhle.
Sedíte s maminkou, nebo s tatínkem, nebo se ségrou, nebo s bráchou, nebo s kamarádkou, nebo s kamarádem. Prostě sedíte v tom vozejčku, máte ruce nad hlavou, vlajou vám vlasy a pištíte a vejskáte a řechtáte se na celý kolo. Tak kreslete, posílejte a já dám ty vaše skvělý obrázky na Pigiho stránky. To bude Pigou ščubrnět. No jo, vlastně. On má ty poutě děsně rád. Nejradši má na nich zrovna to žužu. Jo, a kdybyste měli nějakou čupr bezva otázku pro vaši internetovou myšandu Bibi, tak mi napište a já najdu odpověď tak rychle jako horská dráha v nejvyšším galupu. Já totiž najdu odpověď na každou otázku. Teď víte. Tak ahoj, letím šmédit dál. Jo, a ještě se napiju. Žíža. Mějte se. Písklata.

slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: Jednoho pěkného letního dne se vydali tři přátelé, opice, jelen a želva, k moři chytat ryby. Štěstí jim přálo, k večeru už měli plný člun a zamířili ke břehu. Při večeři povídá jelen.
1: Lov jsme měli krásný, to je pravda, ale co uděláme s úlovkem?
2: Nasolit je nemůžeme, nemáme dost soli. Tak je musíme usušit na slunci, řekla želva.
1: Jeden z nás ale bude muset ryby hlídat.
3: To je pravda, přitakala opice. Slyšeli jste taky, že tady na břehu moře žije zlý mořský duch Angalao a ten, že rybáře okrade o všechny ryby a potom sní i je.
4: Opravdu? Ještě nikdy jsem o takovém duchovi neslyšela.
3: To proto, že málo cestuješ.
1: A jak vypadá?
3: Jako černá velká obluda, podobná chlapovi.
1: Raději jsme na ryby neměli chodit.
3: Ale kde jinde nachytáš ryby, než v moři?
1: Asi proto je tu tolik ryb, že se všichni bojí mořského ducha.
3: Vylosujeme si, kdo bude zítra hlídat.
1: Nenamáhejte se, já se hlásím dobrovolně.
3: Ale co jestli tě mořský duch Angalao chytí a sní?
1: Vidíš moje ostré parohy? Probodnu ho jako mečem.
0: A tak druhý den šli na lov jenom opice se želvou a jelen zůstal hlídat sušící se ryby. Nedlouho potom, co odešli, se ozval mořský duch Angalao.
5: Jak se opovažuješ lovit v mém království?
0: Zahromoval hlasem, že se skály otřásaly.
5: Za to tě teď sním i s tvými rybami.
0: Jelen se rozklepal strachy a protože má rychlé nohy, utekl ještě než Angalao stačil sníst všechny ryby.
1: Moc mě mrzí, že jsem ryby neuhlídal.
0: Omlouval se potom kamarádkám, když se vrátili z lovu.
6: To nic, hlavně, že jsi živý a zdravý, chlácholila ho želva.
0: Opice se želvou zase přinesly košíky plné ryb a znovu je rozložili na slunce, aby se vysušili.
3: Zítra budu hlídat já,
0: přihlásila se opice.
3: Možná, že mě Angalao ušetří, když uvidí, jak jsem malá.
0: Další den šli tedy chytat ryby jelen se želvou. Opice seděla pod palmou a ovívala se palmovým listem. V tom se ozvalo z moře hromobití a z vln jakoby se hnal divoký bůvol. Byl to Angalao. Sotva ho opice uviděla, vyšplhala na nejvyšší strom v okolí. Angalao se za ní na strom nehnal a spokojil se s bohatým úlovkem ryb. Zase rozprostřeli na horký písek plné koše nachytaných ryb a třetí den měla hlídat želva.
1: Jak ty můžeš hlídat, želvo? Angalao tě chytí a sežere, když neumíš utíkat,
0: řekl jelen.
3: Jak můžeš hlídat, když neumíš lézt na strom? Angalao tě chytí a sežere,
0: přidala se opice.
1: Nic se nestrachujte, já už si nějak poradím.
0: Na druhý den, když opice s jelenem odešly na lov, zůstala želva na pláži sama. Ale nezahálela a sbírala pevné liány a šlahouny popínavé rostliny rotang. Zanedlouho uslyšela želva hrom. Země se začala otřásat a už dopředu se i ona třásla strachy.
5: Jak se opovažuješ lovit ryby v mém království?
0: Rozeřval se na celou džungli Angalao.
5: Teď si tě chytím a sním. Ty se mě nebojíš.
1: To víš, že bojím.
5: Tak jak to, že neutíkáš?
0: Chytrá želva ale dostala nápad.
1: Když mě ty zabiješ, aspoň nebudu trpět až se sem přižene strašný tajfun. To by bylo o hodně horší.
0: O čem to hovoříš?
1: Žene se na nás tak silný vichr, že obrátí zemi i moře na ruby.
0: Ať si obrátí. Já jsem velký a silný, nemám se čeho bát.
1: To si jen myslíš. Tajfun tě odfoukne jako pírko až na konec světa. Vždyť tajfun dokáže zlomit týkový strom jako stéblo trávy.
0: Ale ty taky neutíkáš.
1: Neumím dost rychle utíkat, tak jsem si na svou záchranu vymyslela něco jiného.
0: A co tě zachrání?
1: Kdybys mě těmihle liánami přivázal tam k tomu staletému stromu, byla by to bezpečná záchrana. Mohu tě o to poprosit?
0: Počkej. Jsi si jistá, že by tajfun mohl na konec světa odnést opravdu i mě?
1: Vím to jistě. Tajfun odnese i dům jak papírovou kouli.
0: Myslím, že jsem na něco přišel. Co kdybys nejdřív ke stromu uvázala ty mě?
7: Želva ráda svolila a pevně přivázala Angala ke stromu. Když se večer vrátili jelen a opice z lovu a uviděli mořského ducha Angala přivázaného ke stromu, velice se podivili.
1: Ani si nemusela utíkat,
7: divil se jelen.
3: Ani si nemusela lézt na strom,
7: divila se opice.
1: Stačilo jen trochu pohnout rozumem,
7: odpověděla vítězoslavně želva. Příští den nasušili ulovené ryby a mořského ducha Angala pustili do moře.
2: Byl velký jako malá rybička a síly měl jako komár.
7: Nikdo nikdy by nevěřil, jak pomalá želva přemůže silného mořského ducha. Nikdo by nevěřil, jen ten, kdo ví, že chytrá hlava je nad rychlé nohy.

0: Považte děti, co se pejskovi jednou stalo. Hopsal, skákal, hral si s kočičkou na louce, váleli sudy, dělali kotrmelce a všelijaké jiné komedie a přitom si někde vrazil do pacičky ostrý střep, ale hodně to bolelo a nemohl na tu nožičku dobře došlápnout. Je to ale nerozum a neopatrnost, hubovala kočička, nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne, třeba některé zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy, a rozříznou si nožičku a pak to bolí a teče jim z toho krev. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku, moje ninini, ty můj pišulko a pišulánku, můj pišiši a pišišinku, ty můj broučku zlatý, pojď, ty moje ubohá pišišindo, já tě vezmu domů, zavážu ti tlapičku, aby tě ta bolístka tak nebolela. Doma kočička pejskovi tlapičku profoukala a vymila a zavázala, aby ho ta bolístka tak nebolela, a položila pejska na polštář. Pejsek seděl na polštáři s tlapičkou zavázanou a vrtěl se všelijak. Ale běhat nemohl a tak mu byla dlouhá chvíle. Co mám dělat? Naříkal. Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mi nějakou pohádku, řekl pejsek. A jakou? Ptala se kočička. No, nějakou hezkou, žádal pejsek. Chtěl bys o noční košilce? Ptala se kočička. Ano, ano, o noční košilce, ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, poručil si pejsek. Tak tedy o noční košilce, řekla kočička a začala vypravovat. Tak byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, čtverečky, hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Jejej, to je krásná košilka, vykřikla ta chudá noční košilka. Ona, ta druhá noční košilka, byla bohatá a byla krásně barevná a měla na sobě vyšívané čtverečky, proužečky a všelijaká kolečka a všechno možné, jak moc byla zdobená. Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mě tak tuze líbíš, řekla ta chudá noční košilka té bohaté noční košilce. Pojď si se mnou hrát. Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. Nepůjdu, řekla, ty na sobě nemáš žádné proužečky ani žádná kolečka a nic, s tebou já si nebudu hrát. To nebyla hodná noční košilka, řekl pejsek, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát. Baže nebyla, řekla kočička, však taky, jak si potom hrála sama, tak na sebe nedala dobře pozor a hrála si v blátě a moc se umazala. Ano, ano, to měla z toho, že byla pyšná, řekl pejsek. No tak teda, povídala kočička dál, tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná, že si ta pyšná noční košilka s ní nechtěla hrát. A tu k ní přišel takový andělíček a povídá jí, proč jsi tak smutná, košilko? Já jsem smutná, řekla chudá noční košilka, protože jsem potkala krásnou noční košilku, ta byla vyšívaná a měla na sobě všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky a proužečky a ta se mě tak tu zelíbila a já jsem si s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, řekl andělíček, jen se pěkně svlékni a jdi hajat, však ono se to do rána už nějak spraví. Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla pěkně hajat. A když už košilka spala, zavolal ten andělíček ještě jiné andělíčky a ti teď tu chudou noční košilku krásně vyšili, udělali na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a kolečka a ještě takové všelijaké věci, jak to má kdo rád, a pak zase odletěli. A když se ráno ta noční košilka probudila a oblékla se, tu se ani nemohla poznat. Šla na procházku a teď potkala tu pyšnou noční košilku, která byla dosti umazaná, to jsme si už povídali, a nemohla tu košilku ani poznat. To je krásná noční košilka, řekla si, kdyby si tak chtěla se mnou hrát. A ta chudá noční košilka řekla té pyšné, jen si pojď ty košilko hrát. A potom si ty dvě noční košilky spolu hrály každý den. Hrály si s panenkami, na schovávanou, na vaření a na všechno možné, až si dost vyhrály a pak šli spolu do jedné postýlky spát. Tak to bylo dobře, řekl pejsek. Jej, a mě už ta tlapička nebolí. Já jsem na tu bolístku při tom povídání docela zapomněl.
1: Dávej, semínko, olala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, olala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, olala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, olala.

0: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvíle mi jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bose vytáhla Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lase křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl Lase. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekla Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
1: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhle.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Jednou povídá Manka, to jsem dostala chuť na rybu. Když chceš rybu, dostaneš rybu, řekl Runcajs, odskočil si do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec, spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Runcajs už se zvedal, aby Mance došel do jíčina aspoň pro slanečka, ale v tom se splávek zakejkal a sjel do černé hlubiny. Runcajs zasekl takovou silou, až to zahučelo v bukách. Ja, když se ale zháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Takový pořádný špunt, vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Runcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se ale voda v rybníčku začala stáčet dokola a točila se pořád rychleji a rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno, černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Runcajsovi povídá, tak ti na 100 000krát děkuju, že jsi mi z rybníka vytlehl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Runcajs ho chtěl potěšit, snad nebude tak zlé, když já ti ho tam hned vrátím, ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Wassermánek Volšoveček zatím valem osíchal, bylo ho pořád míň a stěžoval si. Runcajsi, kdybys cítil tu holkost, co cítím já, jestli v tu chvíli nedáš špunt, kam patří, uschnu na mázdlu. Volšoveček vysíchala, tratil se, nepřijít v tu chvíli Manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Runcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, a už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Runcajsovi znova. Je mi tu těsno, copak Hastelman může vyžít ve škopíčku. A všelijak se vrtěl, div škopík nezvrhl. Tady Runcajsi přestávají studie, povídá Manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. Tak Rumcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi. Co bys rád, Rumcajs, si povídá bednář. Rumcajs ukázal stéblo, takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. Nic takovýho tu nemám. Rumcajs šel dál a dál, táhl teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník kastl sudy, měl jich tam pěknou hranici a v každém sudu vězí špunt. Runcaj se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se až ten z nejspodnějšího sudu. Jo, to je ten pravý, povídá si Runcajs. Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozběhly rovnou za Runcajsem. Vpředu Runcajs, za ním drkotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlosti jako pivoňka a křičel za Runcajsem, abys taky stloustl jako sud, to bys viděl. Otočil se a šel domů. A Runcajs zatím upaloval předsudy až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou bránou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl, halt nebo střelí. Sudy to notně vylekalo a zarazili před bránou. Runcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanón. Dohlavně má zaražený špunt z nejlepšího dubu, to aby do kanónu nepršelo. Runcajs přeměřil špunt rákosem a spokojeně povídá, jako bys z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka a páčí špunt z kanónu. Jenže z okna se díval oficír. Co tam hledáš? Křikl na Runcajse. Špunt? Povídá Runcajs a nepřestává dloubat v kanónu. Divo toho, je to nabitý, křikl z okna oficír. No když je to nabitý, tak kudy se s tím míří na rybníček v Řáholci, zeptal se Runcajs. Oficír hodil rukou, že tudy. Runcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl povětří. Runcajs se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír, a spokojeně šel domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a Manka už zdaleka volala, Runcajsi, tebe tak poslat pro smrt, neseš ten špunt? No já jsem ho přece poslal nejrychlejší cestou, vždyť už tu dávno musí být, bránil se Runcajs. A Manka zas, když tu má být, tak proč tu není? No sakryš, že mi ten oficer špatně ukázal, vylekal se Runcajs. Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu. To je se mnou amen. Povzdychl si ve škopíku Hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek. Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína. Haha, to se ale ten oficír pořádně splet, povídá Runcajs. Proto ono to tak dlouho trvalo. Špunt zapadl do díry ve dně a ucpal jí. Do rybníčka se hned začala zbíhat voda. Když byl plný, vylil do něho Runcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Wasserman projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil po Runcajsovi prázdnou škebličkou. Za to, že jsi takový nešikas udící, ti dávám taky nešikovnou věc. Ale za to, že jsi tak z gluntu naplavil, co jsi zkazil, dostaneš plumanku, libu. A Volšoveček podal Rumcajsovi pěkného tříliberního kapříka.

0: líná manka. Na jabloni vánek houpá jablíčkem. Pod jabloní manka nehne malíčkem. Jablíčko je k nakousnutí, manka na ně má sto chutí. Lenost jí však nedovolí natáhnout se pro cokoliv. Však i lenoch časem sousto popadne, jenže musí čekat, až co odpadne. Šel tamtudy kramář do vsi hoření. Vidím, že jsi manko líné stvoření, dám ti ale dobrou radu. Jestli se chceš zbavit hladu, jdi do města Koláčova. Vzpomeneš si na má slova. Člověk si tam leží, dělat nemusí. Lahůdky mu běží sami do pusy. Do líného města, kde se nedělá, lenochům se šlape vždycky zvesela. Jenže jak se cesta dlouží, čím dál hůř jim nohy slouží. Ať ten Koláčov je kde chce, mance už se tam tak nechce. Všude vidí práci dřív než blahobyt. Nechtěl jí ten kramář jen tak pozlobit? Ba ne, mluvil pravdu. Koláčov je tu. Vítej u nás, manko, nechceš kotletu? Jíš-li ovšem radši z mouky, koblih jsou teď plné louky. V dolky ještě nejsou zralé, koláče a buchty ale dozrávají právě tamhle za rohem. Můžeš je mít smákem nebo s tvarohem? Když koláč zrají, to je nadílka. Všude voní máslo, citron, vanilka. A pak ještě vůně krásná majoránková a mastná, jako kdyby do kytice zavoněly jitrnice. Správně manka větří jejich celý plot. Ke svačině dvě, tři přijdou právě vhod. Zkrátka celé město jedna dobrota. I ta drůbež je tu samá ochota. Holoubátka, baculatá, nadívaná do kulata, krouží lidem kolem pusy. O snědění prosí husy, kuřata se taky tlačí dopředu. Není libo manko sníst nás k obědu? U máslové říčky, kousek od lávky, stojí věru za to sbírat padavky. Utrhne se knedlík zralý, tvarohem se prokutálí, obalí se, ocukruje, na máslových vlnkách pluje. Tam, kde líný jedlík čeká při říčce, zamíří ten knedlík rovnou k vidličce. Po obědě sytém škoda prstem hnout. Každý lenoch kouká někam zalehnout. Ještě, když mu není líno, nabere si z kašny víno na žízeň a protrávení. Ale pak je pobavení. Je tu dobré pití, dobrá potrava, ale jinak nuda. Přímo otrava. Najednou je manci jasné, bez řečí, že jí tenhle život vůbec nesvědčí. Dobré bydlo není všecko. Jestli stloustne jak to děcko, a to stloustne bez pochyby, mládencům se nezalíbí. Zaspívat si nesmí, je to rušení, po legraci zkrátka ani tušení. Šel tamtudy kramář ze vsi hoření. Smích je, milá manko, vzácné koření. Lenoch bývá omrzelý, nabručený, neveselý. Válí se jak dříví v lese, bez písničky obejde se. Jestli si chceš zpívat jen tak pro radost, pak se stala chyba. Nejsi líná dost. Červená se v listí kopa jablíček, sklidila jich Manka plný košíček. Protože už není líná, na koláčov nevzpomíná. V noci spává zdravým spánkem, ve dne zpívá se skřivánkem, po okře je každý, kdo ji uslyší. Hádají se oni čtyři ženiši.
1: Jednou v září přišel tatínek domů s velkým batohem na zádech a řekl: podívejte se, co nesu. Plný ranec švestek spráskla ruce maminka. Nadělám z nich kompoty a ještě nám zbyde na švestkové knedlíky. A opravdu, celé dopoledne zavazovala švestkové kompoty. Ještě nebylo ani poledne a zaklepal na dveře dědeček. Hádejte, co jsem vám přivezl, mrkal na maminku a na Cibulka. Ale ani hádat nemuseli. Vždyť bylo vidět, jak na dvorku stojí vozík a na něm pořádná bedna veselých modrých švestek. To nadělám poviděl, sepila ruce maminka. Hned druhý den se do nich pustila. A když byla v nejlepším, objevil se na samotě strýček Rudolf. Kde jste, chaso? Volal pod okny. Přivezl jsem vám trošku švestek. Ale nebylo to trošku, byly toho dva košíky. Že si děláš takovou škodu, Rudolfe, karala ho maminka, ale strýček namítal, jakou škodu. Letos se nám urodilo, letos je švestkový rok, přece to nesníme sami. Maminka mu poděkovala, ale už byla celá nesvá. Nevěděla, kam s tolika švestkami a hlavně se obávala, že to nejsou poslední švestky, že ještě někdo jiný nějaké přinese. A neobávala se marně. Pan Hajný přinesl kabelu a košík a z pošty jim došly zase dvě košatiny od tety Růženy. No opravdu byl švestkový rok a stromy v zahradách se úrodou jen prohýbali. Maminka tedy zavazovala, ale švestek jakoby neubývalo. Naopak, spíš jakoby přibývalo, ačkoliv jich byl za domem ještě vrchovatý sud. Švestky dlouho nevydrží a v sudu jim nikdy nesvědčí. Jenže co měla dělat dřív? Nehnula se sice od kamen, ale jak pak by se dostala i na švestky v sudu? A ty se kazily, hniličily a začaly kvasit, ale řada na ně nepřicházela. Vždycky někdo přinese další košík čerstvého ovoce. A jednoho dne se ozvalo pod okny: malá. A před chalupou zastavil pan Hamous. Mám cestu kolem, tak jsem si řekl, že vám sem hodím pár švestek, vysvětloval. A sundoval z vozu, pánbu maminku netrestej, veliký prádelní košík a plný švestek. Tolik ovoce, spráskla ruce maminka. To musíte zůstat u nás na oběd. Vypřáhněte hnědku, Cibulek jí za domem trochu na pase a pojďte dál. Uvařila jsem čerstvé švestkové knedlíky. Věděla, že je má pan Hamous rád, že ji vždycky sní nespočítaně. Ale nevěděla, že mu paní Hamousová nevaří už 14 dní nic jiného než švestkové knedlíky a že už na ně tedy nemá takovou chuť, jako když právě není švestkový rok. Naložila mu jich ne talíř, ale mísu, třeba že už volal dost. Cibulek zatím vodil hnědku za chalupou a když došli k švestkovému sudu, napadlo ho, že by třeba ani ona nepohrdla hrstičkou švestek. Nepohrdla. Ostatně jí vybral ty jakž tak zdravé vrchní plody a ještě z nich vyloupal pecky. Pak jí nabral ještě jednu hrst a zase jí slupla jako drobeček. Víc ti už ze sudu nedám, řekl jí, ty spodní jsou ošklivé. Přinesu ti pěkné zdravé švestky. Jenže hnědka nečekala na čerstvé švestky. Pustila se do těch starých. Byly už rozbředlé a plavaly v rudé šťávě plné bublin a bublin. Bublinky dělaly blum, blum. A šťáva vojila trošku jako švestkový kompot a trošku jako hostinec, kam vzal jednou dědeček Ctibulka na limonádu. Dost už, strkal do ní Ctibůrek. Ale hnědka nic. Mlaskala a srkala, třeba že jí to dost, řekl Ctibůrek mnohokrát, a třeba že jí táhla za ohlávku, co měl sil. Oči se jí začaly lesknout, ale od sudu se hnout nechtěla. Tak, a to se řekne, rozdíval se Ctibůrek, řekne se to mamince i panu Hamouzovi a to hned, hned. Pan Hamouz měl před sebou ještě pár švestkových knedlíků, když přišel Ctibůrek žalovat, cože hnědka vyvádí. I to můra, řekl pan Hamous a sáhl po čepici, jaj, po ženu. A šel ven k vozu, kde měl bič a tím strašlivě zapráskal. No, aby si hnědka to měla na dobré vychování. Ale co se nestalo? Hnědka nechala sud sudem a objevila se za rohem, ale v panu Hamouzovi hrklo. To nebyla ta krásná, stepilá hnědka, se kterou přijel před obědem. Stála sotva na nohou, hlavu měla svěšenou mezi kolena, šilhala, no ano, šilhala. A jazyk měla vyplazený jako utěrku, co maminka sušila na bydle. Když pan Hamous tak zapráskal, myslela, že chce zapřahat. Chtěla jít k vozu, ale nějak jí to nešlo. Hlavou si to sice namířila správně.

nijak nebrzdili a nesli ji dál, až ji odnesli do louky, kde stála stará Olše. U ní se teprve zastavila. Opřela se o strom a to bylo to, co potřebovala nejvíc. Potřebovala pátou nohu, třeba Olšovou, aby se nesvalila a mohla trošku klimbat. Pan Hamouský přišel celý vyjevený. A když jí poplácal, věděl, kolik uhodilo. Že to byly lihovaté švesky, povídal. To je vůně. Toto táhle, no a měl pravdu. Spořádat tolik nakvažených švestek, to bylo totéž, jako kdyby někdo vypil velký hrnec piva. Tomu pak taky nestačí dvůr. Co teď? Teď jí nebohu naložit vůz, teď by ho ani neutáhla, uvažoval pan Hamous. Nejlíp bude, když ji odvedu domů. Hnědka, dom. Tomu domu Hnědka rozuměla, i když se jí točila hlava. Věděla, že doma jsou dřevěné dveře z hrubých prken. Za nimi teplá stáj z náručí jetele. A tak se probrala z dřívější dřímoty, ospale se rozhlédla, kde jsou dřevěné dveře z hrubých prken a šla. Stoj! Stoj! Volání pan Hamous, když si uvědomil, kam si to zamířila. Prr, malá! Prr! Prr! Ale marně. Hnědka už byla ve dveřích z hrubých prken a byla tak ospalá, že nepoznala, že to není vchod do její stáje. Kde by se tady také vzala stáj? Byly to dveře do přístavku, kam dával maminka brambory, zeleninu a hlavně kompoty a povidla, které navazila v posledních týdnech. Hnědka se vpotácela dovnitř, lehla si, položila hlavu do škopíku povidel, a usnula jako břeně. Usnula a nikdo ji ten den z přístavku nedostal. No jak také? Když někde usne kočka, dá se vynést v náručí. No ale vyneste z přístavku Hnědku. Když se ráno probudila, nechápala, co se to s její stájí stalo. Nikdy ani kousek slámy, nikde ani hrstičky jetele, všude jen sklenice z kompoty a škopíky z povidly. No tak tedy vstala a vyšla ven. Pan Hamous právě přicházel. Hnědka k němu šla, ale káravě pokyvovala hlavou. Mám to ale, hospodáře, strčí mě kam strčí a ani nerozezná přístavek od mak.

0: Cože? Co? Už?
1: Už se vysílá. Co?
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože posoly by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se, řekl. Věř mi, Justino, můžeme se do toho pustit.
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Už to mám asi na
0: patrné. A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho. Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzovou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku dát.
2: Bylo skoro poledne a slunce pálilo. Honzovi, který se vydal do světa naučit se nějakému řemeslu a přivést si nevěstu, bylo horko. Sedl si na mez do mateří doušky a podřimoval. V tom jel kolem sedlák s vozem plným pytlů s obilím. Honza si vyskočil dozadu a svezl se až do mlýna, kam ho včera poslali vojáci. Hned se rozběhl za mlynářem. Pan táto, vemte mě do služby. Spustil jedním dechem. Kde si nechal gatě? To chodíš světem jen tak, v provlíkačkách? Divil se mlynář. No, pomocníka potřebuju. Včera mi jeden utekl. Lekl se Hastrmana. Já se Hastrmanu nebojím, smál se Honza. Tady máš. Místo gatí. Hodil mu mlynář velkou umoučenou zástěru. Hned skládej pytle z vozu. Práce je tu dost. Když budeš dobře pracovat, koupím ti nové kalhoty. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza opatrně, když si zástěru uvazoval. Jednu dceru mám, kývl mlynář. Jen aby ses nestaral víc o děvčata než o práci. Kde pak? Jen práce si budu hledět, sliboval Honza. Mouky je potřeba na chleba a na koláče. Máma mě pochválí, když se vyučím mlynářskému řemeslu. Nosil pytle s obilím na zásyp, skládal plné pytle bělounké mouky sedlákům do vozů a vůbec mu nevadilo, že je celý zamoučený. Někdy byl bělejší než plavovlasá mlynářova dcera Běla. Ta byla bílá, jako by nikdy sluníčko nepoznala. Kudy chodila, tudy klopila oči. Nikdy se neusmála a Honzovi se zdálo, že je často uplakaná. A mlynář ji hlídal jako oko v hlavě. Proč je taková smutná, Bělinko? Ptal se jí jednou Honza, když mu při snídani mazala krajíc chleba. Ale Běla jen vzdychla a odběhla. Snaž se jí rozveselit, Honzo, povídá mlynář. Jestli se ti líbí, dám ti ji za ženu. Už toho umíš dost, můžeš tu zůstat. Honza se snažil Běle zalíbit. Nosil jí modré zvonky a červené hvozdíky z louky, chytal pro ní zelené skákavé kobylky do dlaní a jednou strčil celou hlavu do mouky, až byl jako strašidlo. Ale Bělu to nerozesmálo. Až jednou, když mlynář vyprovázel sedláka s plnou fůrou k lesu, zaslechl Honza od náhonu tenký hlásek. Bělinko, dušinko moje, ukaž se mi, dlouho jsem tě neviděl. Samou láskou a touhou tu usychám. Honza zahlídl nad vodou zelenou, kudrnatou hlavu Hastrmana. Jeho velké černé oči se leskly jako dvě tůňky. Tak je to, ťukl se Honza do čela. Bělinka se v těch černých tůňkách utopila. Proto jí mlynář hlídá. Ona se zamilovala do Hastrmana. Bělinko, otevři v noci okýnko, škemral dál Hastrman. Jsi ten můj nejpěknější bílý kvítek, pořád na tebe myslím. Já na tebe taky, bublíčku, zaslechl Honza Bělin hlas. Před půlnocí otevřu okno, až bude táta spát. Ale v tom přiběhl mlynář. Jak zahlídl Hastrmanovu hlavu v ráhonu, začal se vztekat. Holoto Hastrmanská, nedá jí pokoj a nedá. Bělo, budeš spát na půdě. Tam se k tobě ten zelený střapáč nedostane. Vidíš, Honzo, jaké mám s dcerou trápení? Dal bych ji prvnímu pocestnému, jen aby ten zelenáč s mokrým šosem nedostal. Ale pan táto, u každého mlejna je Hastrman a nejsou všichni zlí. Když má Bělinku rád, krčil rameny Honza, ještě ty se ho zastávej, dál se zlobil mlynář. Jednou ho chytím, vysuším a pověsím na vrata. Honzovi bylo Bělinky i toho zamilovaného Hastrmánka líto. Přemýšlel, jak by těm dvěma pomohl. Hastrmanů se nebál a s Bublou se brzy zkamarádil. Nosil mu od Běly psaníčka a Běle zas od Bubly drobné bílé kvítí. Jen nevěděl, jak to udělat, aby mlynář přestal Bělince a Bublovi v lásce bránit. Až jednou ho napadlo. Nic naplat, Bublo. Po dobrém Bělu nedostaneš. Musíš na to jinak. Znáš přece nějaká hastrmanská kouzla. Očaruj mlynáři vodu, aby nešla do náhonu. Mlýn přestane klapat a mlynář se lekne. Bubla vesele kývl, že to svede. A hned z rána se začaly dít divné věci. Z náhonu zmizela všechna voda. Za to louka byla celá zatopená. Mlynář tam zrovna sušil v kupkách seno. Nahoře na mlýnském kole seděl kudrnatý hastrman a klátil nohama. Jak to mlynář uviděl, celý vstekem zrudnul. Hned to dej do pořádku, ty zelenáči. Nebo tě stáhnu hráběma a pověsím do průvanu. Až mi dáte bělinku za ženu. Křikl hastrman a dál klátil nohama. Nedám a nedám, vstekal se mlynář. No uvidíme, povídá Bubla. Ukázal na pytle s obilím, co byly zavraty přichystány k mletí a špytl. Hubky, hubky do vody. V tu ránu se pytle sami rozběhly a naskákali na louce do vody. Mlynáři se leknutím zatočila hlava a lapal po dechu. Honza hned přiskočil a dal mu herdu dozad. No tak, pan táto, dejte mu bělinku za ženu, nebo vám vytopí celou chalupu. Nebojte se, škodný nebudete. Každý mlynář má být zadobře s hastrmanem. Když se mají rádi, tak ať si ji vezme. Proti kouzlům nic nezmůžu. Děkuji, tatínku. Přiběhla Běla a poprvé se usmála. A pak už to šlo všechno hladce. Bubla zatleskal a pytle se sami vynořili z vody. Než doběhli na dvorek, voda z nich vytekla. I z louky se nějak vytratila a zas byla v náhonu. A mlýnské kolo se znovu roztočilo. Teď abych šel, povídá Honza. Zkusím to zas jinde. Mlynařina je těžká práce. Záda i ruce mě bolí. Jen ty nové kalhoty, co jste mi slíbil, mi dejte, pan táto. Žádné kalhoty nedostaneš, odbil ho mlynář. Ať je dá hastrmanský, když si mu pomohl k nevěstě. Dám ti nové kalhoty, Honzo, dám, kýval Bubla. Dostaneš takové, jaké nemá nikdo na světě. A přinesl Honzovi zelené lesklé kalhoty, šité z tenké žabí kůže. Budeš se v nich líbit. Každá ženská se za tebou otočí. Každá se do tebe zamiluje. Jen si pamatuj, nikdy se nesmí namočit, připomínal mu. Jinak ztratí své kouzlo. A ještě ti dám rybí šupinu. Až mě budeš potřebovat, hoď ji do vody a zavolej mě. Honza Hastrmánkovi pěkně poděkoval a oblékl si zelené kalhoty. Padly mu jako ulité. Pak se rozloučil a šel. A jak si po cestě vykračoval a zelené kalhoty se na něm leskly, otáčely se za ním babky, co nesly dříví z lesa, i děvčata sečbánky plnými malin. Ty se budeš líbit i naší princezně, řekla děvčata s obdivem. A je tu někde nějaká? Vyptával se hned Honza. No jej, kývala děvčata. Jdi kolem lesa, až dojdeš na kopec. Na tom kopci je zámek, tam mají princeznu, Melánii. Ale všichni říkají Meluzína, je dost zlá. Celý den běhá po zámku, křičí a všechny hubuje. Pojď radši s námi do vsi. Kde pak? Jdu za princeznou. Pohodil hlavou Honza a přidal do kroku, aby byl na zámku co nejdřív.

0: Písničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: pozdě na večer. Zasněžené hory se tyčily velebně k nebi a jejich vrcholy na sebe hleděly přes propasti, z nich štoupaly mlhy, šedobílé a ledově chladné. Občas se od hradeb těžkých mraků oddělil obláček a pomalu se vznášel nad horským úbočím, kde hnízdili orly a kondoři. Pod jedním vrcholkem svítilo malinké světýlko. Bližším pozorováním se dalo zjistit, že jde o žlutý stan a že se v něm svítí. Ze stanu se do pusté krajiny linuly přesmutné tóny Šňupálkovy foukací harmoniky. Kus odtud zvedla čenich hyena a poslouchala. Ještě nikdy hudbu neslyšela. Pak dlouze a příšerně zavila. Co to bylo? Zeptal se čenich a přisunul se blíž ke světlu. Nic nebezpečného, odpověděl Šňupálek. Teď si dáme písničku o čmelákovi, jak šel na maškarní ples. A znovu se dal do hraní. Pěkná písnička, poznamenal Mumínek. Není ale jasné, jak ten čmelák pochodil a jestli na tom maškarním plese bylo veselo. Radši nám vypravuj nějaký příběh. Šňupálek chvilku uvažoval a pak řekl, vyprávěl jsem vám někdy, jak jsem před několika týdny potkal ty férky? Ne, odpověděl Mumínek. Koho, že si to potkal?
1: Ty opravdu nevíš, co jsou férkové? Zeptal se Šňupálek udiveně. Přece s tebou musí být příbuzní, vždyť vypadáte úplně stejně. I když ty jsi samozřejmě bílý a oni pestří. Navíc mění barvu, když se dopálí.
0: Mumínkovi se hněvem zatmělo před očima. Určitě příbuzní nejsme, řekl. Nejsem příbuzný s někým, kdo mění barvu. Vyskytuje se pouze jeden druh muminů a ti jsou bílí.
1: Ti férkové se ti ale rozhodně velice podobali, pokračoval Šňupálek klidně. Myslím, postavou. Férko všechno rád zařizoval a organizoval, což bylo často dost duchamorné. Jeho sestřička ho poslouchala, ale podle mne myslela na něco jiného, asi na sebe. Od hlavy k patě byla pokrytá pěkným, hebkým chmířím a měla ofinu, kterou si neustále kartáčovala.
0: Takový nerozum, řekl Mumínek. A co dál? Zeptal se čenich.
1: Nic zvláštního, odpověděl Šňupálek. Sestřička tkala z trávy koberečky na spaní a vařila dobré polévky, když měl někdo bolení bříška. A za ušima měla kvítka.
0: A na pravé noze zlatý kroužek. To není žádný pořádný příběh, zvolal čenich. Kde je nějaké napětí?
1: Ty nepovažuješ za vzrušující, když někdo poprvé v životě uvidí férka, který navíc dokáže měnit barvu? Zeptal se Šňupálek a pokračoval ve hře na foukací harmoniku.
0: Slečny jsou praštěný a ty taky, řekl Mumínek.
2: Pak zalezl do spacího pytle a obrátil čenich ke stěně stanu. Tu noc se mu však zdálo o malé slečně Ferce, která se mu podobala a jíž daroval růži, aby ji nosila za uchem.
0: To je k vzteku, prohodil Mumínek, když se ráno probudil. Ve stanu bylo mrazivé chladno. Šňupálek zrovna vařil čaj. Dnes vylezeme na nejvyšší vrchol, řekl.
2: A jak víš, že je to ten správný? Zeptal se čenich a natáhl krk, aby se na jejich cíl podíval. Vrcholek však byl zahalen do těžkých šedých mraků.
0: Podívejte se na tohle, odpověděl Šňupálek. Všude samé špačky od cigaret. Ty vyhazují profesoři.
2: No ne, pravil čenich s lítostí, že na to nepřišel sám. Putovali vzhůru klikatou horskou cestičkou, vzájemně spojeni záchranným lanem, které si pro jistotu uvázali kolem bříšek. Nezapomeňte, že to děláte na vlastní riziko, řekl čenich, který šel poslední v řadě. A myslete na můj zánět středního ucha. Cestička byla stále strmější a stoupali stále výš. Všechno kolem nich bylo prastaré, gigantické a nehostinné, strašlivě nehostinné. Mezi holými srázy plachtil s rozpjatými křídly kondor. Bylo to jediné živé stvoření, které se zde dalo spatřit. Takový velikánský pták, poznamenal čenich. Určitě ho v těch výškách trápí samota.
1: Někde tu rozhodně má svou paní. A možná i spoustu kondorků, řekl Šňupálek.
2: Kondor plachtil majestátně dále a obracel sem a tam hlavu s chladnýma očima a zahnutým zobákem. Přesně nad nimi se smávajícími perutěmi zastavil.
1: O čem teď přemýšlí? Uvažoval čenich.
2: Vypadá dopáleně, řekl Mumínek. Mám dojem, že přemýšlí o nás. V tom Šňupálek vykřikl, letí na nás! Všichni tři rychle skočili ke skalní stěně. Kondor se svíštícími perutěmi se řítil na cestovatele. Vtlačili se do malé trhliny ve skále, pevně se jeden druhého drželi a strnulí hrůzou očekávali, co se stane. Už byl tady. Přihnal se jako bouře, jeho mohutné perutě byly do skály a kolem trojice se zatmělo. Bylo to úděsné. A najednou nastal zase klid. Celý roztřesení vystrčili čenichy. Kondor plachtil velkým půlkruhem v temnící se propasti hluboko pod nimi. Pak se najednou zvedl a letěl do nitra hor.
1: Stydí se, že mu to nevyšlo, poznamenal Šňupálek. Kondoři jsou velice pyšní. Určitě to už nebude opakovat.
3: Kondor a jeho kondorci, vykřikl čenich rozčíleně. Náramně dojemné a obří ještěrky a k tomu vodopád pádající do samých zemských útrop. Pro malé zvířátko, jako jsem já, je těch dobrodružství až nad hlavu.
2: Největší dobrodružství na tebe ještě čeká, řekl Mumínek. Naše kometa. Všichni tři vzhlédli k těžkým mrakům.
1: Přál bych si, aby bylo vidět nebe, poznamenal Šňupálek.
2: Zvedl pero, které po sobě zanechal kondor, dal si je za klobouk a řekl, pojďte, musíme dále. Později odpoledne vylezli tak vysoko, že se ocitli v mracích. Z ničeho nic měli kolem sebe samou studenou mlhu a pouhou šedivou prázdnotu. Skála byla kluzká, chůze po ní nebezpečná. Trpěli hroznou zimou a Mumínek smutně vzpomínal navlněné kalhoty, které v tuto chvíli putovaly do středu země.
3: Myslel jsem, že mraky jsou hebké jako vlna a že se v nich krásně jde, pravil čenich a kýchl. Mám celé té bláznivé cesty až po krk.
1: Co to tam je? Zeptal se Mumínek a prudce se zastavil. Leží tam něco lesklého.
3: Diamant?
2: Zeptal se čenich a celý ožil. Vypadá to jako malý náramek, řekl Mumínek. A hned se pustil do mlhy.
4: Dej pozor, volal za ním Šňupálek. Leží až na krajičku propasti.
2: Mumínek šel dál s velkou opatrností. Úplně na kraji propasti si lehl na bříško a natáhl po náramku tlapku.
4: Držte pevně lano, zakřičel.
2: Šňupálek a čenich drželi, co jim síly stačily, a Mumínek se vyklonil přes okraj ještě dál. Nakonec se náramku zmocnil a vyškrábal se zpátky.
1: Je ze zlata, pravil.
2: Neříkal si, že ta slečna Ferka měla na pravé noze zlatý kroužek?
1: Ano, odpověděl Šňupálek posmutněle. A byla tak krásná. Vždycky chodila trhat květiny na nebezpečná místa.
3: Tak teď je asi napadrť,
2: poznamenal čenich. Putovali trudnomyslně dále, stoupali stále výš a byli čím dál víc unaveni a prokřehlí. Nakonec se posadili, aby poskytli nohám odpočinek a mlčky zírali do válejících se šedých závojů. V tom se mraky rozestoupily a pod našimi poutníky se objevilo celé moře oblaků. Zhora vypadaly hebké a krásné, takže se jim zachtělo brodit se v nich, hroužit se do nich a chodit po jejich koberci. Teď jsem nad mraky, prohlásil slavnostně Šňupálek. Pak se obrátili, aby se podívali na nebe, které takovou dobu neviděli.
3: Co to zas je? Zašeptal čenich ustrašeně.
2: Nebe už nebylo modré. Mělo načervenalou barvu, která působila nadpřirozeně.
1: Asi západ slunce, řekl Šňupálek nejistě. Samozřejmě to je jasné, dodal Mumínek, zapadá slunce.
2: Věděli však, že to není západ slunce. Způsobila to kometa ozařující svým červenavým světlem večerní nebe. Mířila k zemi a ke vší té drobotině, která jí obývala. Na samém vršku zubatého horského řetězu se nacházela observatoř, kde páni profesoři konali tisíce zajímavých pozorování, kouřili tisíce cigaret a vedli samotářský život ve společnosti hvězd. Věž měla kulatou skleněnou střechu a zdobila ji skleněná koule duhových barev, která se neustále pomaloučku otáčela. Mumínek šel v čele, otevřel bránu a na prahu se uctivě zastavil. Celou věž tvořila jediná veliká místnost, odkud největší astronomický dalekohled světa neustále pozoroval hvězdní svět. Pomalu se pohyboval a současně pátral ve vesmíru po nebezpečí. Přitom si pro sebe předl jako kočka. Všude kolem pobíhala spousta profesorků, šplhali nahoru a dolů po schodech zlesklé mosazy, šroubovali, měřili, seřizovali a občas něco zaznamenávali do svých zápisníků. Měli velice naspěch a všichni kouřili cigarety. Dobrý večer, řekl Mumínek. Nikdo si ho však nevšiml. Mumínek šel tedy opatrně dál a zatáhl nejbližšího profesora za kabát.
5: Ty jsi tady zase? Řekl profesor.
2: Promiňte, ale já jsem tady ještě nikdy nebyl, ohradil se Mumínek plaše.
5: Tak to byl někdo, kdo se ti náramně podobal, řekl profesor. Teď tady není žádný klid, nemáme čas na návštěvy, co tu pobíhají a kladou dětinské otázky. Nějaké pak kroužky na nohu ústa hromů. Ta kometa je nejzajímavější událostí, jaká se mi v životě stala. No tak co chceš?
2: Nic důležitého, zamumlal Mumínek. Chtěl bych jenom vědět, jestli byla porostlá chmířím. Myslím, tu, co zde byla přede mnou. A jestli neměla za uchem kvítko.
5: Profesor zvedl ruce k nebi a vzdychl. Chmíří a kvítka mě nezajímají. Ani kroužky na nohou. Ty opravdu považuješ za důležité, jestli nějaká slečna ztratila z nohy kroužek, když očekáváme kometu?
2: Nějaký význam by to mít mohlo, odpověděl Mumínek vážně. Děkuji mockrát.
5: Není záč, řekl profesor a odspěchal ke svému dalekohledu.
3: Tak co říkal, zašeptal čenich. Přiletí kometa?
2: Kdy spadne, zeptal se Šňupálek. Zapomněl jsem se zeptat, odpověděl Mumínek. Slečna Ferka tady ale taky byla. Do žádné propasti nespadla.
3: Ty jsi praštěný, prohlásil čenich. Teď se jdu zeptat já.
5: Dobře, se dívejte, jak to vyřídím.
2: Pak šel malý čenich k jinému profesorovi a řekl.
3: Slyšel jsem vás velice chválit, jak jste dobrý v objevování komet.
5: Opravdu? Odpověděl profesor rozradostněn. Tahle kometa je neobyčejně krásná. Uvažuji, zda ji nemám po sobě pojmenovat. Pojď se na ní chvilku podívat.
2: Čenich ho následoval po všech schodech nahoru. Byl prvním zvířátkem, které se mohlo podívat do největšího hvězdářského dalekohledu na světě.
5: No, není to pěkná kometa? Zeptal se profesor.
3: Vesmír je černý, ale úplně černý, zašeptal čenich.
2: Byl tak zděšený, že se mu na zátylku zježily chlupy. V nedozírné temnotě blikaly hvězdy jako živé. Byly tak veliké, jak říkala Ondatra. A v dálavách mezi nimi jako potměšilé oko svítilo něco rudého.
3: Kometa, řekl čenich. To rudé je kometa, co se sem přiřítí.
5: Jistě, že se sem přiřítí, souhlasil profesor. To je právě zajímavé, každý den ji uvidíme líp. Den ze dne bude rudější a krásnější.
3: Ale ona stojí na jednom místě, poznamenal čenich. A nevidím žádný ohon.
5: A ohon má za sebou, vysvětlil profesor. Letí přímo k nám, proto se zdá nehybná. Není krásná.
3: No to je, řekl čenich. Rudá je jistě hezká. Kdy sem přiletí?
2: Zíral na malou červenou jiskru v dalekohledu ohromen hrůzou. Podle mých propočtů by se měla dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. Možná o 4 vteřiny později, odpověděl profesor.
3: A co se pak stane?
2: Zeptal se čenich.
5: Co se stane? Pravil profesor. Na to jsem ještě neměl čas myslet. Průběh té události ovšem velmi zevrubně popíšu.
2: Čenich začal slézat po schodech dolů. Nohy se mu přitom třásly. V půli cesty se zastavil a zeptal se.
3: Kolikátého je dnes?
5: 3. srpna, odpověděl profesor. A je přesně 7 hodin 53 minut.
3: Tak to my zřejmě budeme muset domů, řekl čenich. Zatím ahoj.
2: Když se čenich vrátil k ostatním, cítil se o pěkný kousek větší.
3: Je černý, prohlásil. Černý jako uhel.
5: Jako vesmír, zeptal se Momínek.
3: Pochopitelně, vysvětlil mu čenich. A kometa je rudá a má za sebou ohon. A má se dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. Možná o 4 vteřiny později. Profesora, já jsme to vypočítali.
5: Tak to si musíme pospíšit domů, řekl Momínek. Jaká důležitá věc se to v neděli měla stát?
3: Oběd s piškotovým dortem a k němu ovocné želé a šlehačka, prohlásil čenich nedbale. Úplné dětinství, aspoň pro toho, kdo se díval hvězdářským dalekohledem.
1: Rozhodně si ale musíme pospíšit, zabručel Momínek. Otevřel dveře a vyběhl ven. Jen klid, dodal za ním Šňupálek. Jestli poběžíme hlava nehlava, rozbijeme si čenichy v nějaké propasti. Kometa přece přiletí až za 4 dny.
5: Kometa, pořád kometa, vybuchl Momínek. Tatínek a maminka to s ní vyřídí, jen co se vrátíme domů. Musíme ale sehnat slečnu Ferku. Vždyť ona vůbec neví, že jsem našel kroužek z její nohy.
2: Zmizel v soumraku a ostatní táhl za sebou. Byli totiž spolu stále svázáni lanem. Tísnivá, načervenalá barva nebe zesílila. Mraky se rozptýlily a celá horská krajina ležela obnažená v neskutečném večerním osvětlení. V dálce se daly rozpoznat temné skvrny lesa a úzký proužek řeky. Tak dobrá, myslel si Šňupálek, proč by se nemohli vrátit domů? A slečna Ferka s kroužkem na noze je asi lepší než bez něho, ať kometa přiletí nebo ne.

0: o nevysmrkaném nosu. Kýchl Marcel. A z nosu mu vyletěla obrovská nudle.
1: Koukej se vysmrkat, kapesník máš v kapse, nařídila maminka, která tušila, kde by mohla nudle skončit.
0: Marcel byl cestovatel a milovník zvířat. Ve své fantazii prošel hory, proplul jezera, řítil se prérií na stepilém koni, na severním pólu si ochočil ledního medvěda. Zažíval neskutečná dobrodružství, když se s africkými domorodci vypravil na lov lidožravého lva nebo když navracel do moře velryby uvízlé na břehu. Není divu, že mu na tak přízemní záležitosti, jako je tekoucí nos, nezbýval čas. Nejednou se tak nudle ocitla na rukávu, koleni či polštáři. Pravda. Nebyl to moc pěkný pohled na odvážného cestovatele s nudlí u nosu. Někdy dokonce kýchl tak mocně, že se mu u nosní dírky udělala bublina.
1: Marcelku, takový šikovný kluk, ale vysmrkat se neumíš, zlobila se maminka.
0: Jenže Marcel jen mávl rukou a vydal se na další odvážnou výpravu k obřím vodopádům do koupelny. Ten den popoledni si Marcel hrál na balkóně. Pozoroval, jak se holuby, vlastně nádherní ptakoještěři, pošťuchují obrovskými zobáky. Už měl zase rýmu jako trám. A pak se to stalo. Kýchl, až se zatřásly okenní tabulky. U nosu se mu objevila bublina. Ale jaká? Mega bublina. Ta se začala nafukovat, až byla velká jako balón. Zafoukal vítr. Opřel se do bubliny. Než se Marcel nadál, odlepil se od podlahy a už se vznášel nad domem. Pomoc! Chtěl zakřičet, ale hrdlo měl sevřené úzkostí i úžasem. Vítr ho rychle odnášel pryč od domova. Minul zahradu, přeletěl silnici, vznášel se nad lipovou alejí, letěl dál a dál.
1: Lidé na zemi nevěřícně kroutili zakloněnými hlavami. Co to pro boha je? Nějaká reklama? Co je to za triky? Že by UFO? Jen děti na zahradě mateřské školky hned poznali, co se děje. To je Marcel a má nudli. V skutku? Odvětila paní učitelka a běžela telefonovat Marcelově mamince, jestli ví, že jí uletěl chlapec.
0: Teplý podzimní vítr odvál Marcela až k zoologické zahradě. Přenesl ho nad ptačí voliéru. Sup se poplácal křídlem po hlavě, jako by říkal:
2: co je tohle za ptáka?
0: Ale to už si to náš usmrkánek mířil k žirafám. Sotva se prosmekl mezi jejich dlouhými krky, pokračoval nad výběh slonů. Slonice Šeherezáda si zrovna sprchovala záda chobotem, a tak Marcel schytal pěknou spršku. V tom se vítr stočil a bublina zanesla vzduchoplavce k ledním medvědům. Tady už končila všechna legrace. Medvědi ještě nebyli po obědě. Styčili se na zadních a předními tlapami chňapali do vzduchu. Naštěstí na prázdno. Musím honem něco udělat, uvažoval Marcel. Tohle by mohlo špatně skončit. Zvířátka mám rád, ale nenechám se samou láskou sežrat. Co teď? Co s tou nud... Kapesník, blesklo mu hlavou a začal usilovně šátrat po kapsách. Mám ho. Ještě nikdy se z kapesníku tak neradoval. Ze všech sil do něj zatroubil. Hned na to se snesl k zemi A právě včas. Jen ofous nespadl do jezírka s 3metrovými krokodýly.
3: To tedy byla výprava, vydechl Marcel s očima stále ještě vykulenýma.
0: Není jisté, jestli vydechl nadšením nebo úlevou. Jisté ovšem je, že od té doby ho snudlý u nosu už nikdy nikdo neviděl.

0: Anččin, výlet po řece. Když Marcelka dávala v zahradě čaj, byly samozřejmě všechny panenky pozvány, Ančka, plechový vojáček, Indián a všechny ostatní, i čtyři maličké krejcerové panenky v krabičce od cívek. Po báječné hostině se zázvorovými koláčky a mlékem byly panenky ovšem hrozně ospalé, aspoň tak Marcela usoudila, proto je všechny kromě Ančky odnesla domů, kde je uložila do postýlek, aby si hezky odpoledne zdřímly. Ančce Marcela zatím řekla, aby se na zahradě bavila sama jak může. Ančka čekala tedy na Marcelu a protože neměla nic jiného na práci, pozorovala mravenečky, tahající se od ropty, které jim Marcela hodila. Tu najednou slyšela za sebou dupot psích nohou. Bylo to štěně Fido. Štěně dobíhlo k Ančce a dívalo se na ní. Pak přistoupilo k ní a štěkalo jí do obličeje. Ančka chtěla vypadat hrozně přísně, ale nemohla schovat svůj široký namalovaný úsměv. Ty si chceš hrát, viď? Fido zaštěkal a začal po Ančce skákat. Čím více Ančka usmívala, tím víc Fido dorážel, až ji konečně chytil za šaty a tahal se s ní. Tohle byla báječná zábava pro štěně, ale Ančce se to naprosto nelíbilo. Kopala a škubala sebou, jak nejvíc mohla, ale štěně myslelo, že si Ančka hraje. Fido vyběhl ze zahrady a běžel po cestičce na louce, každou chvíli se zastavoval a dělal, jako by se hrozně zlobil. Přitom vždycky silně Ančkou zatřásl, až jí přízová hlava byla o zem. Bum, bum, bum, bum. Potom vyhodil Ančku do vzduchu, kde sebou dvakrát až třikrát zatočila, než spadla zase na zem. Při této zábavě ztratila zástěru a přízové vlasy měla už hodně uvolněné. Před potokem jim přiběhlo po lávce naproti jiné štěně.
1: Co to tam máš, Fido? Baf, řeklo a čichalo k Ančce. To je Ančka, baf, odpověděl Fido. Báječně si spolu hrajeme. Vidíte?
0: Fido skutečně myslel, že se to Ančce líbí, když se s ní točil a házel ji vysoko do vzduchu. Samozřejmě se mýlil. Ale hra se ku podivu brzy skončila. Druhý pes chytil Ančku za šaty a utíkal s ní po louce. Fido štěkal těsně za ním. Uprostřed můstku chytil Fido psa a teď se o Ančku hrozně tahali. A jak se tak tahali, váleli a škubali, Bůh ví, jak se to stalo, že se Ančka převážila přes okraj lávky a spadla do vody. Psi byli velmi překvapeni a Fido toho opravdu litoval, protože si vzpomněl, jaká k němu byla Ančka vždycky hodná a jak ho zachránila před rasem. Ale prout už Ančku unášel a všecko, co mohl Fido dělat, bylo běžet podél břehu a štěkat. A teď vy si jistě myslíte, že se Ančka utopí, ale ne. Ona krásně plula, protože přece byla vycpaná čistou bílou vatou. Voda jí tedy nemohla tak rychle prosáknout. Po chvíli se psi během pobřehu unavili a cizí štěně utíkalo přes louku domů s ocáskem vesele zdviženým, jako by nic nebylo provedlo, zač by se mělo stydět. Ale Fido se vracel nešťastný domů. Jeho malé psí srdce krvácelo pomyšlením, že on je příčinou toho, že se Ančka utopí. Ale Ančka se neutopila ani pomyšlením. Ve skutečnosti dokonce usnula, protože pohyb proudu, jaký unášel, byl tak kolíbavý, zrovna tak, jako když ji Marcela houpala, tak spokojeně spala a plula po proudu, až narazila o balvan. Chtěla si na něj vylézt, ale mezi tím voda tak prosákla její hezkou, čistou, bílou vatou, že Ančka byla velmi těžká a nemohla tedy vůbec lézt. Musela tam tedy zůstat a čekat, dokud Marcela s tatínkem nepřišli a nenašli ji. To víte, že se po ní scháněli. Našli kusy její zástěrky na louce, kde si Fido s cizím štěnětem s ní hráli. Pak šli podél potoka, až Ančku šťastně našli. Když tatínek Ančku vylovil, Marcela ji tak pevně k sobě přivinula, že voda z Ančky tekla proudem na její zástěrku. Ale Marcela byla tak šťastná, že našla Ančku, že si z toho vůbec nic nedělala. Pospíchala s ní domů, kde ji svlékla z mokrých šatů. Pak ji posadila na červenou židličku před kamna v kuchyni a přinesla k Ančce ostatní panenky, kterým pak přečítala pohádky, zatímco se Ančka pařila a sušila. Když už byla proschlá, řekla maminka, že je ten čokoládový dort, který se v troubě pekl, již hotov, a dala Marcele veliký kus, aby mohla její dceruška uspořádat novou hostinu. V noci, kdy celý dům už spal, zdvihla se Ančka na posteli a řekla panenkám, které ještě nespaly: já jsem tak blažená, že se mi nechce ani trochu spát. Víte, ono asi to cukrové srdce se mě ve vodě rozpustilo, takže je mám teď v celém těle. A proto se ani trochu nezlobím na Fída, že si se mnou tak hrubě hrál. Tak byly všechny panenky také spokojené, protože spokojenost je velice nakažlivá, zvláště když se mají všichni vzájemně rádi.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim: až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil

na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl: ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla: to je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprosto hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha naprost hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla: vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už dvakrát prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselí nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako... Jak si jim?
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no. Co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem, když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čerta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když, jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál...
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, to já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: Ba dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.

0: Já sama, babičko.
1: To byla Kristýnka. Každou chvíli bylo z kuchyně slyšet.
0: Já už to umím. Babi, já vím. Jsem přece velká. Už vidím přes stůl.
1: Babička trnula. Co když to dítě, které všechno umí, všechno zná, někam spadne? Třeba do vody nebo ze stromu? Nedej bože, utone. Nebo aspoň nastydne, nebo se uhřeje, spálí se o kamna nebo o sluníčko. Měla zkrátka trápení jako každá babička, která hlídá zvídavé vnouče. Možná i trochu větší.
2: Ne, abys sahala na kamna, než se vrátím z dřebníku. A nebo víš co, pojď radši se mnou.
0: Nemůžu. Hlídám panenku Klárku. Je nemocná.
1: Babička se dala ukolíbat. Ještě nebyla ani jednou nohou na dvorku, Kristýnka šup ke kamnům, otvírá dvířka a kouká do plamínků.
0: Ohýnek, jak poletuje a svítí, jako poklad. Přiložím. Jsem velká. Umím odemknout i schránku na dopisy. Než se babička vrátí, vyhaslo by.
1: Naštěstí se babička brzy vrátila.
2: Pane bože, žhavota na zemi. Nespálila ses toho popela a kouře. Vždyť ses mohla udusit nebo podpálit chalupu.
0: Panence, byla zima, babi. Ty taky dost topíš, když stůnu.
1: To ještě nebylo všechno, že Kristýnka všude vleze, všechno zkusí, všechno sama. Taky se jí něco stalo s ušima.
2: Kristýnko, zameď, co jsi nadrobila na zápraží. A nech to kůzle na pokoji. To se nehodí dávat mu čepeček a brindák. No tak. A buď tak hodná uklid si pastelky.
1: Možná by byla tak hodná, ale neslyšela.
2: To dítě si snad sedí na uších. Slyší vůbec dobře?
1: Jak kdy? Někdy je má jako radárky.
2: Kristýnko, pojď domů. Máme borůvkové lívance.
1: Malá slyší i na druhém konci zahrady.
0: Už běžím. Babičko, chci hodně.
2: Nesahej na ně, nejdřív umýt ruce.
1: Věřte nebo ne, hopsá kolem babičky v kuchyni a je zase hluchá. Babička už ale ví, že na ušního doktora to není. Čertovo kopítko je jinde. Naštěstí babička má na všechno ten správný babičkovský recept.
2: Kristýnko, chceš pohádku?
0: Jakou, babi?
2: Pohádku o nejchytřejším kůzlátku a kozím kouzelníkovi Kozodupovi. Koze Róze se narodilo kůzlátko. Bělonké, líbezné a jen se trochu otřepalo samostatné radost pohledět. Nic mu neujde, do všeho trkne, tady si poskočí, tam něco uškubne, všechno je zajímá. Tak malé a tak chytré, hotový rozumbrada, každý je chválil.
0: Jako mě?
2: Brzo mu to stouplo do hlavy.
0: Jsem rozumbrada, jasně, nejchytřejší kůzlátko.
3: Rozumbratko, nech ty stromky na pokoji a zelí na záhonech se ani netkni, dědeček by řádil.
0: Ne, maminka Róza je chytrá, ale já jsem chytřejší. Přece nenechám takovou dobrotu, aby se tu rozvalovala na záhoně bez užitku. Mňám, ani lístky nejsou špatné.

0: hasidáme. A kdo pak to zelí vypěstoval? Já.
1: Aby toho nebylo dost, zatímco dědeček ke kůzlátku držel řeč, vytáhl mu z kapsy kapesník a sežvejkalo ho. Vůbec neposlouchalo. Totiž poslouchalo, ale jenom co chtělo. Jak je někdo chválil nebo volal ke krmelci, rozum bratka slyší i za roh. Jen řeknou, nepošťuchuj Puňťu, nelez do zelí, netrkej do okna. Neslyšelo. Snad si sedělo na uších.
2: Pomoc!
3: Manko, te, a tu jsem včera myla okno. Jadeš?
2: Zdálo se mi, že v něm na mě civí cizí kůzle. Mé!
1: Dobrák koza Róza, když viděla, že s tvrdohlavým kůzletem nikdo nepořídí, řekla si.
3: Mé, tady nepomůže nikdo jiný než kouzelník Kozodub.
4: Tu jsem? Ne.
1: Kouzelník Kozodub tu byl co by dub. Rohatý a bradatý, bousy vláčel po zemi, oči mu žhnuli a nijak nevoněl.
4: Kdo mě volá? Kdo mě ruší z mého kouzelného klidu?
3: Já, nešťastná koza Róza.
5: Všechno vím a všechno znám, všechno, co chci, ochutnám. Mé, mé, mé. Všechno umím, všechno sním, o radu se neprosím. Mé, mé, mé.
4: Co to moje ucho slyší?
3: Nejchytřejší kůzlátko na světě, mého synáčka Rozumbratku, přerostlo přes hlavu dědovi, babičce i mně. Usoužené mámě Róze.
4: Tak. Víš-li pak, kozo Rózo, že bych potřeboval učedníka? Už dlouho u mě žádný nevydržel. Ne.
5: Všechno vím, všechno znám.
4: Kouzla ne. Ne.
5: Kouzla? Jaká?
4: Třeba tohle. Ha. Kozí breda, kozí chlup, kozí kůže, dupy dup, bere si tě kozodup.
2: Mami! Mě! Kde to jsem?
4: V chlívě kouzelníka kozodupa.
5: Tady to smrdí.
4: Doma ti nevonělo poslouchání, ale abys neřekl, rozum bratku, tu máš koště, kýbl a rejžák. Vysvejči a vydrbej. Potom mě vyhřebercuješ. Aha, třeba ti začnu vonět.
5: Cože? Nejchytřejší kůzlátko a mám drbat podlahu u umazaného kouzelníka. Fuj!
4: A čile, rozum bratko, čile. Nebo s tebe udělám syreček.
2: Syreček? Sedali by na mě mouchy. Mé.
1: Večer se kůzlátku únavou rozjížděla kopítka. Těšilo se aspoň, že za tu dřinu dostane dobrou večeři.
2: Tuřín? Mně? Ne.
4: Doma se ti zajídala hebká pastva, co? Chodilo si na zelí, mlsoune, zašmouhy na podlaze a cucky v mojí bradě, by se zasloužilo podláčí, ne Tuřín, dup, dup, dup, dup, dup. A poděkovat za večeři neráčíme? Nic?
2: Děkuju.
1: Takhle to šlo den za dnem. Kůzlátko hekalo.
2: Učedník, mučedník. Sama práce a poslouchání a kouzla žádná.
1: Jenže kouzla se děla. Rozum bratka prospíval na těle i na duchu. To se ví, nebylo to hned. Lecos se snadno pokazí a nesnadno napravuje. I kouzlení si kuzlátko užilo až. Jen je popadl truc, už je kozodub zakouzlil v koště, aby z něho vymetl neposlušnost. Sedělo si na uších a byla z něho houba Jidášovo ucho. Odmluvilo a najednou plavalo v kýblu jako rybka. I do hodin je kozodub zakouzlil, aby poslouchalo jako hodinky. To už rozum bratka postoupil v kouzelnickém učení od drbání zápraží a nošení dříví k nošení kouzelnické knihy na stůl.
2: Něco ti vyvedu, abys věděl. Já ti čarodějnou knihu s protivnými zakouzlovadly sním.
1: Kůzle počkalo, až si kozodub po večeři schrupnul a kouzelnickou knihu list po listu snědlo. Kouzelník řádil.
0: Moje kniha, kůzle jedno ničemné, tak abys vědělo. Kozí brada, kozí chlup, ať jste bez jrdleček, to poroučí kozodub. Nemysli si, že za staletí, co kouzlím, neumím kouzla z paměti.
2: A tak ho nechal. To je ale nehezká pohádka.
1: Že bychom ji vylepšili. Ale jak?
2: No, třeba, že by se kůzlátko úplně polepšilo, víš, a poslouchalo.
1: Tak dobře. Potom, co si rozum bratka poležel jako syreček, neposlouchání a tvrdohlavost se mu doopravdy rozleželi v hlavě. To víš, tentokrát to chvilku trvalo, než z kozodupa vyprchala zlost a odkouzlil ho zpátky. K mamince koze Róze, dědečkovi a babičce se vrátilo úplně kouzelné kůzle. Už si nepřipadalo nejchytřejší a nevyvádělo neplechy. Aspoň ne tolik.
2: Všechno vím a všechno znám, co jim...
6: Slyšíte? Kristýnka si hraje na nejchytřejší polepšené kůzlátko.
2: Kouzlo vím, už ho znám, radši pěkně poslouchám.
6: Tak, aby jí to vydrželo.
1: Aspoň někdy.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaděj. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu. Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák. Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík. Jo, zase sněhulák. A bylo mu to jedno, stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po stráni dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
1: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začali se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu. Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
1: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení. V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
2: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
0: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
2: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce.
0: A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
2: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo.
1: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
3: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
2: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů.
1: Vytahoval se pejsek.
3: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, kdy se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější.
1: Řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
2: Pche, to určitě, budeš mě ještě ke všemu kontrolovat, ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy. Mlf.
1: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila.
3: Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu.
1: Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil.
3: Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho.
1: Povídá si stále dokola, ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se o pejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.
4: Kouzelnictví u čáry murů. Babka Čiperka při sbírání řípy brumlala, že slunce víc a víc chřadne, že už má cvakavou zimničku a vůbec, že to s ním jde z kopce. Podzim strakapůd všem sliboval překvapení a taky se mu to povedlo. Z jeho malířského řemesla zbyla jen schnilá louže, vybarvené listy opadaly, větve byly nahé a třásly se zimou. Zvěř začala vyhrabávat jámy, žoužel se zavrtávala jak nebo zízek do země a střelka na barometru už spadla do propasti. Větrocha zábly ruce, když točil klikou flašinetu a jednoho mrazivého rána se ztratil a nebyl. Zmizel. Ale to asi bude tím, že se odstěhoval do města. Vlezl otevřeným okénkem do kotelny školníka Sumce a zavrtal se do uhlí i s flašinetem. To je blaho, vyhříval se. Podřimoval a poslouchal pohádky ze školního rozhlasu. Školník Sumec nahazoval každé ráno do kotle uhlí, bafal z fajfky vonavý fíkový tabák, práskal fousisky a hromoval: do trabanta hromtě, šlak to je brak, na vykutálené jednokvítky či dvojlístky kluků. Ve školním rozhlase zase zachrochtalo jako v prasečím chlívku a už je to tu. Větrochu, pohádka začíná. Bylo žilo 10 kouzelníků čáry murů. 5 vyrostlo na jedné dlani, na druhé také 5. Společně pracovali, hráli si, ale někdy se také poprali, až to luskalo. Nic na světě pro ně nebylo nemožné. Když jejich pán poručil chci to a to, v okamžiku 10 kouzelníků čáry murů spustilo čarovné kejkle a cvíkr, šíkr, kýr. Kouzla a triky nebrali konce. Ale to všechno jejich pánovi nestačilo. Chtěl víc a víc. Jednoho rána poručil svým kouzelníkům vyčarovat nový zázrak. Veliký dům se zahradou a kuželnou. Kouzelníci, potřebují se do něho co nejdříve nastěhovat. Čáry murové kroutili očima, ošívali se, jako když jim po zádech skáčou blechy. Hrom do kopita, skorita, panáčku, na takové kouzlo sami nestačíme. Potřebujeme k tomu ještě čarodějné stroje. Máte je mít, ale ten zázrak musíte vykouzlit vy. Poroučím vám to, řekl jejich pán a stroje opatřil. Kouzelníci čáry muři se tedy dali s čarodějnickým strojem do kouzla a čáro máro hnedlinko začalo vyrůstat ze země. Každý den bylo větší a větší. Už to byly dveře, okna, schody, krovy a za komínem jednoho rána vyskočila březová májka a na ní mašle červená jako višně. Tu se jeden z čáry murů, Palec, zranil dlátem a na pravé ruce hned vykvetly krvavé maliny. Bratři kouzelníci ho omotali do bílého obvazu. Bratři, zázraky musíme na chvíli odložit, řekl zdravý Palec na levé ruce. A víte co? Tak si zahrajeme Stršenici, hru na jména. Jak vaše jméno vyslovím, vyskočíte a doplníte svým příjmením. Kdo nebude rychle odpovídat, prohrává a dává fant. Tak, špekulanti, jedem! Palec! Z bílého obvazu na pravé ruce se ozvalo. Nečesánek! Ukazováček! Dlouhán vykřikl. Nemývánek! Prostředníček! Ozývánek! Prsteníček! Škrabánek! Malíček! Uplakánek! Jako když vystřelí z bambitky, tak to dobře šlo. Pak zase kouzelníci z levé dlaně volali svá jména a tak sršeli pořád do kolečka dokola. Bráškové hýkali, plácali se, luskali o sebe, až jednoho z ničeho nic začalo z té kočičiny dloubat pod nechtem a tak prý dost. Tak dobrá, dost. Najednou se však z bílého obvazu vyklubal zraněný palec, už zahojený, stiskl kleště a vytáhl zatlučený hřebík jako sirku. Zajuchal radostí. Cvíkr, šíkr, kyr, stýská se mi po zázracích. Už nechci stonat. A štípl jejich rozmarného pána do lítka. 10 kouzelníků čárymurů se tedy pustilo znovu do čarodějnických kousků a zakrátko dům s kuželnou i zahradou vykouzlili. Jejich pán obhlížel s pýchou zázračné dílo, kouzelníky pochválil a dobře je opatroval. Jen on věděl, jaké bohatství i čaromocnou sílu v sobě skrývá jeho 10 bratrů čárymurů. Ve školním rozhlase zase zachrochtalo a klap. Najednou bylo ticho. Jen větroch zavrtaný do uhlí vychrupoval jako dudek. Školník Sumec pořádně zabafal. Do trabanta hromtě, šlak to je brak. Zhasnul světlo a odešel z kotelny.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme.
0: Řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly.
2: Ale jak?
1: To, jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Bochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle.
0: Špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum.
0: Povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si Vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře. Jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá Vochomůrka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili. Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohníváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usíchala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekli, popálilo by nám to peroutky, dál už musíš Amálko sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček? Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím. Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka. Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady. Sténal horce ohniváč. V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky. Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny. Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího. Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly, dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás. Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlostí. Nač pak stůněš, Hrompaci? Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
5: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
4: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali Ohníváči. Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
5: Co mi chceš, Amálko?
4: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka. Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají. Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo. Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá:
5: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky.
4: Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: No tak...
1: Škraloupy.
0: No dobře, ale taky hlavně uhlo příčky. Uhlohydranty.
1: Co je to uhlohydrant?
0: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
1: Simono, to je takový...
0: No, takový vodovod.
1: Simono, takový vodovod.
0: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
1: Proč jako...
0: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
1: Aha.
0: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
1: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
0: Správně.
1: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
0: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
1: Z krávy.
0: No dobře, ale kráva je, no?
1: Kráva je?
0: No?
1: Kráva je tatí skot.
0: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba...
1: Jako třeba vepř.
0: Nebo?
1: Nebo prase.
0: Ale to je to samý. Tak řeknu, jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
1: Učili.
0: Tak to řekni sám pro pána krále.
1: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
0: No tak.
1: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
0: Hurvajs, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
1: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
0: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blezla na kurník.
1: A proč blezla na kurník, tatí?
0: No přece snášet vejce.
1: Vždyť kráva nesnáší vejce.
0: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
1: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
0: Já ji neviděl.
1: Ale říkal jsi to.
0: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
1: A co tedy dělá?
0: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
1: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
0: Šmangote, co by tam dělala, Hurvajs, uvažuj trošku.
1: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
0: No tak.
1: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní pokaždé rupne žebřík.
0: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
1: Proč tedy nezůstane dole?
0: Kde?
1: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
0: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
1: Ale tati...
0: Neodmluvej housle.
1: Tati,
0: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
1: Když já...
0: Hrát?

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Copak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba

0: odpovídá Burásek makové panence. A já si ten žalud najdu.
1: A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu.
0: Neřekl tak ani tak Burásek.
1: Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou.
0: Hromcí baba prsk!
1: Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce.
0: Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit.
1: Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji.
0: Hromcí baba prsk. Něco se mi na vás nezdá, pane souce.
1: A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem. A všecko to vletělo Buráskovi do očí.
0: Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl.
1: A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
2: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král, teď taková rána, ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tam tudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se, milí hoši, uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři 3 polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjmením. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dá-li se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty. Najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu. Co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jaké pak dlouhé schánky. Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty jsi nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda ushodli, že zůstane vařit švec. No, vaří a zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
3: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
2: I prej, budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten honem leze a když se ocejtil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl a švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezývl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín. No, chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím, včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý, nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný, až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagá do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou, když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic na plat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vykvi a potom povídá, to musíš ještě támhle nad mořem je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány. Visí mu na ocásku. To je pěkné. Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co? Vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni. Jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vyjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá. Teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklínkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál, musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, nedlínko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo? Svolal hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, krejčí se ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam.
4: Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jakživ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.

0: Čert je prostě čert, co si budeme povídat. Dělá čertoviny a kouká, jak by koho zkazil a odnesl do pekla. Není v něm pranic dobrého. Možná jenom docela malá dušička, co je tak malá, že by se protáhla klíčovou dírkou. Toník se čertů bál. Když byl doma sám, zavřel veliké dveře od domu, zamknul je na dva západy, lehl si do postele a přikryl se velikánskou peřinou tak, že pod ní ani nebyl vidět. Někdy se mu zdálo, že někdo cizí kouká oknem do ložnice, jindy, že někdo klepe na dveře. Často se stávalo, že když ho potom ráno maminka vedla do školky, našel před domem malou hromádku uhlí.
1: Čert nikdy nespí,
0: říkával tatínek a byla to pravda. Jednou bylo to ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli jako každý čtvrtek k sousedům hrát piškvorky, Toník dobře zamknul dveře a chystal se hupsnout pod peřinu. V tom zaslechl trojí zabouchání na dveře. A za chvíli zase trojí zabouchání. Po chvilce opět trojí bušení. Třikrát tři je devět. Devět zabouchání. To nevěští nic dobrého. Toníkovi stuhla krev v žilách. Ale pak si řekl, že tady asi žádný strach nepomůže a odvážně se zeptal. Kdo je?
1: Jak kdo je?
0: Ozvalo se za dveřmi.
1: Otvírej! Balala, bobo. Jsem čart. A zrovinka dneska jsem se rozhodl, že tě naučím nějaký pořádný čartoviny. Balalala. No uznej to, Niku. Máte tady na zemi strašlivou nudu. Žádná zábava už tady není. Bele, čerta by se tu onudil k smrti. A víš proč? Víš ty, Toníku, proč? Protože děti už dneska neumějí pořádně zlobit. Belele, bu, bele. Jo, dřív to bejvávaly časy. Bele. Děcka zlobila, já je veselé odnášel do pekla. Po každé 6. prosince v den svatého Mikuláše jsem si odnášel plný pytel zlobivých dětí k nám do peklíčka. Belelelelele, bubu, bub. To bys nevěřil, Toníku, jak se jim v pekle líbilo. Nemuseli si čistit zuby a mohli celý den zatápět pod kotlem. Belele, tak jim tam bylo dobře, bup, bup.
0: Ale Toník věděl, že se jak těživ nikomu do pekla nechtělo a že ty chudáci děti si tam od čertů pěkně vytrpěli.
1: Pusť mě dovnitř, Tonsku, bele, naučím tě pořádným čartovinám, balalalala. Užijem si trochu legrace, bo.
0: Toník byl ale kluk chytrý a ducha přítomný. Nezačal plakat a naříkat, ale povídá čertovi.
2: Já bych tě moc rád pustil, ale jsem sám doma a dveře jsou zamčené. Leda, že by se z čertíku protáhl klíčovou dírkou.
0: Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a vzpomněl si, že někde hluboko v sobě má dušičku tak malou, co by se protahla klíčovou dírkou.
1: No dobrá,
0: povídá.
1: Pošlu ti tam svoji čertovskou dušičku a ty se od ní rychle koukej naučit nějaký čertoviny. Jasný? Balalalalala, bu, bu, bu, bu.
2: Jasný. vykřikl Toník a ani nedýchal, když se klíčovou dírkou protahovala čertova dušička. Ahoj, pozdravil Toník.
1: Ahoj.
2: Špitla ustrašeně dušička a strachy se celá třásla. Proč se tak třeseš? Zeptal se Toník.
1: Já mám strach,
2: zašeptala dušička.
0: A z čeho?
2: Ptal se Toník.
1: Z toho čerta za dveřmi, mi,
2: odpověděla dušička.
0: Toník se podivil. A nejsi ty jeho čertovská dušička?
1: Jo, jsem Toníčku, jsem. Celý život mě utiskuje někde v koutku svého čertovského srdce. A nevěřil bys, jaký tam má nepořádek. Potřebovala bych tam víc místa, světla a vzduchu, abych se mohla nadechnout, abych tomu čertisku mohla občas našeptat něco dobrého. Ale on mě neposlouchá. Řádí a dupe, ocasem mrská na jazyku oheň a síru a kudy projde tam, 100 let tráva neroste.
2: Najednou se ozvalo trojí silné zabušení.
1: Okamžitě otevři! Chci svoji duši zpátky! Ani čert nemůže běhat s tělem bez duše! Balalala, bubububububala!
2: Dušička se zatřásla a začala natahovat moldánky. Nebréč, já si s ním poradím, zašeptal Toník. Pomaloučku se přiblížil ke dveřím a řekl čertovi.
1: Jen to chvilku vydrž, jen pár dní počkej, až mě tvoje dušička naučí pořádné čertoviny, až ze mě bude pořádný darebák, pak si pro ní přijď.
2: Čert opět zakoulel očima. Podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a zablekotal.
1: No, balala, but, balala, balala, no. Nezní to hloupě. Dokonce to zní docela chytře. Balalala, bububub.
2: A pomyslel si, že když se z Toníka za pár dní stane pořádný darebák, bude si ho moci na svatého Mikuláše strčit do pytle a odnést do pekla. Už jim tam stejně nemá kdo zatápět pod kotlem. A tak řekl.
1: Dobrá tedy, pár dní to vydržím, ale to ti povídám. Nauč se pořádně zlobit, nebo bude to čo. Balalalalala, bububububu, balala.
2: A zmizel. Toník vzal dušičku za ruku a odvedl ji do postýlky. Pořádně ji přikryl velikou peřinou, aby se zahřála a přestala se třást. Potom jí půjčil pastelky a papír a učil jí malovat a dušička ho na oplátku učila číst a psát. Toník jí ráno nosil svoje kakao a 2 loupáčky a dušička rostla a rostla. Na oběd už snědla 3 veliké houskové knedlíky s rajskou omáčkou a k večeři slupla chleba s vaječnou omeletou. Maminka se nestačila divit a povídá tatínkovi. Pepo, nezdá se ti, že ten kluk nějak moc jí? Mám starost, víš, aby neměl nadváhu. A tatínek ji odpověděl, ale Alenko, to je úplně normální, kluk roste a je ve vývinu. Toník si dušičku zamiloval. Četli si společně pod peřinou pohádky a taky si někdy hráli na schovku nebo na honěnou. Za pár dní se z dušičky stala krásná veliká duše, protože i ta nejmenší a nejustrašenější dušička rychle roste, když jí má někdo rád. A Toník jí rád měl, a to moc. Za 14 dní, zase ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli k sousedům hrát piškvorky, zabušil čert na dveře a povídá.
1: Tak jsem tady, balala, bubu. Umíš už pořádně zlobit, ty kluku jeden, balala?
2: Toník mlčel jako zařezaný. Kolena se mu třásla. Ze zlobení se nic nenaučil, místo toho se naučil číst a psát a paní učitelka ve školce ho za to moc chválila. Maminka kroutila hlavou. Kde se ten kluk mohl tak rychle naučit číst a psát? A tatínek ji utěšoval, že kluk je chytrý po něm.
1: Tam se tě znovu, Tonsku. Ty kluku zatrolená, už umíš pořádně zlobit? Odpověz, nebo vyrazím dveře a udělám u vás doma čertovskou rutiku. Balalalalalalala. Okamžitě mě vrať moji čertovskou duši. Bo, bo, bo. Chodím tu už 2 týdny, tělo bez duše a už se mi to zatraceně přestává líbit. Balalalalalala.
2: Dušička, která byla už o 2 hlavy vyšší než Toník, zašeptala. Nic se neboj, Toníku, a otevři. Toník potichoučku odemknul dveře a otevřel. Dušička rychle vyklouzla ven a šup čertovi rovnou do srdce. Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi a práskl sebou na zem, jak dlouhý, tak široký. Všechna zloba a všechny čertoviny ho rázem opustily. Dušička se pěkně uvelebila v jeho čertovském srdci a dala se do úklidu. Vyházela všechno harampádí, vymetla pavučiny a vytřela hadrem všechnu špínu. Potom roztáhla závěsy a otevřela okna, aby do srdečních komor mohlo slunko. Od té doby byl čert jako vyměněný. Chodil po vesnici a pomáhal babičkám s nákupem, vozil děti na ocase do školy a pomáhal roztápět kamna. Brzy mu odpadly rohy a místo kopyta měl úplně normální nohu, jako všichni ostatní, co nejsou čerti. Co se stalo s ocasem, to nikdo neví. Ale jisté je, že na svatého Mikuláše chodil Mikuláš se 2 anděly. Ten jeden měl prý černé vlasy a křídla trošku umolousaná od sazí.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Bylo to už 8. den, co se mi na poušti porouchal motor. A když jsem vyposlechl celou historii o setkání s Liškou, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo, nemám už co pít.
5: Ale moje přítelkyně Liška.
4: Človíčku, už nejde o Lišku.
5: Proč?
4: Protože umřeme žízní.
5: Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Je dobře mít přítele, i když máme umřít.
4: Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad, ani žízeň. Stačí mu trochu slunce.
5: Mám taky žízeň. Hledejme studnu.
4: Hledat studnu v nekonečné poušti? Má to vůbec smysl? Přesto jsme se vydali na cestu. Kráčeli jsme mlčky celé hodiny, než se snesla noc a začaly se rozsvěcet hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl trochu horečku. Taky máš žízeň.
5: Voda může dělat dobře i srdci.
4: Byl unaven. Sedl si a já vedle něho.
5: Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět.
4: Ano, jistě.
5: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
4: Ano, ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné.
5: Jsem rád, že souhlasíš s mou liškou.
4: Protože malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledoučké čelo, zavřené oči, kadeře chvějící se ve větru a říkal jsem si, co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné. A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívaly, řekl jsem si také, co mě na malém princi dojímá, je jeho věrnost ke květině. Ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí malý závan větru a lampa zhasne. A jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku, ale tahle se podobala studni na vesnici, ač tam žádná vesnice nebyla. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní. Všechno je připraveno. Rumpál, vědro, provaz. Malý princ se zasmál. Dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. Rumpál skřípal jako stará korouhvička, když vítr dlouho spal.
5: Slyšíš? Probouzím studnu a ona zpívá.
4: Počkej, je to pro tebe příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je na roubení pěkně do rovnováhy. V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce.
5: Toužím po té vodě. Dej mi prosím napít.
4: Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Tato voda byla něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a úsilí mých paží.
5: U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě. A přece tam nenalézají to, co hledají.
4: Nenalézají.
5: A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži nebo trošce vody.
4: Jistě.
5: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
4: Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Proč jen jsem pocítil tíseň?
5: Musíš dodržet slib.
4: Jaký slib?
5: Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu.
4: Vytáhl jsem z kapsy své náčrty. Malý princ je uviděl a zasmál se.
5: Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. Oh, a já na ně byl tak hrdý.
4: A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý, človíčku. Neuměl jsem nikdy kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hrozníše.
5: Ale to bude dobré. Děti jsou chápavé.
4: Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám.
5: Víš, můj příchod na zemi. Zítra bude jeho výročí. Spadl jsem nedaleko odtud.
4: Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Tak to není náhoda, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal, jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kde jsi spadl? Snad kvůli výročí? Malý princ na otázky nikdy neodpovídal. Jenom se trochu začervenal. A když se někdo červená, znamená to ano. Mám o tebe strach.
5: Musíš pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer.
4: Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře s nohama svěšenýma a k někomu promlouvá.
5: Tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Ale ano, je to ten den, ale ne to místo.
4: Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ opět k někomu hovořil.
5: Jistě. Uvidíš, kde začíná v písku moje stopa. Tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Máš dobrý jed? Nenecháš mě dlouho trpět? A teď jdi pryč. Chci zase dolů.
4: Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo. Proti malému princi se zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had, sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, protáhl se mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se dáváš do řeči z hady? Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdíčko tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka.
5: Jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Já se dnes také vrátím domů. Mám to mnohem, mnohem dál.
4: Cítil jsem, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě. A přesto se mi zdálo, že padá někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel.
5: Mám od tebe beránka a náhubek.
4: Jeho pohled byl vážný, zahleděný do dálky. Cítil jsem však, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku?
5: Měl. A dnes večer se budu bát ještě víc.
4: Trochu mě zamrazilo. Měl jsem divný pocit, když jsem si uvědomil, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neslyšel ten jeho roztomilý smích. Byl pro mne potřebný jako studánka v poušti. Človíčku, chci ještě slyšet tvůj smích.
5: Dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kde jsem loni spadl.
4: Viď, že je to jen zlý sen. To s tím hadem, se schůzkou a hvězdou. Neodpověděl na mou otázku. Jenom se trochu nepřítomně díval a zdálo se, jako by se usmíval.
5: Nikdy nevidíme to, co je důležité.
4: Ovšem.
5: Je to jako s tou květinou. Máš-li v lásce květinu, která je na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na oblohu. Všechny hvězdy jakoby rozkvétaly.
4: Ovšem.
5: Je to jako s tou vodou, tou, které se mi dal napít. Vzpomínáš si? Byla tak dobrá.
4: Ovšem.
5: V noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak ti dám dárek.
4: Človíčku můj zlatý, tak rád slyším tvůj smích.
5: Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou.
4: Co tím myslíš?
5: Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné, pro věce, znamenají problémy. Pro mého biznismena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo.
4: Co tím myslíš?
5: Já budu na jedné z nich bydlet. Budu se na jedné z nich smát. A až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe. Jakoby se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. Budeš stále mým přítelem. Budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno, jen tak pro radost. A tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí se smát při pohledu na nebe. Řekneš jim, ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou si myslet, že se zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek. Bude to, jako bych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát. Víš, ale dnes v noci sem nechoď.
4: Nehnu se od tebe.
5: Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat, nestojí to za to.
4: Nehnu se od tebe.
5: Víš, taky kvůli tomu hadovi. Nesmí tě už tknout jen tak pro potěšení.
4: Nehnu se od tebe.
5: Pravda. Na druhé uštknutí už nemá jet.
4: Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem.
5: Ty jsi tady. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Bude to jako stará, opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného. Víš, bude to pěkné. Já se budu také dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. To bude pěkné. Ty budeš mít 500 milionů rolniček. Já 500 milionů studánek. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Prosím.
4: Malý princ se posadil. Měl strach.
5: Víš, moje květina. Jsem za ně zodpovědný. Je slaboučka a tak naivní. Má jen 4 trny, aby jich chránili proti světu.
4: Už jsem neměl sílu stát. Nebyl jsem schopen se pohnout. Ještě jednou se na mě smutně zadíval a řekl.
5: Tak to je všechno.
4: Potom vstal a udělal jeden malý krůček. V tu chvíli se u jeho kotníku zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Ale nebylo ho slyšet. Všude kolem byl písek.
6: Slovenská pohádka o starém psu a vlku. Byl jednou jeden pastucha a ten měl psa, kterého zval Ořechem. Ten pes byl velice stár, neměl jediného zubu, byl kulhavý a po celém těle plno jizev od vlčích zubů. A nebylo divu, vždyť vždycky býval věrným strážcem stáda a služebníkem svého pána. Ale co se psem, když se stárne? Na smetiště s ním, řekl jednoho dne pastucha. Neboť k čemu bych živil starou psinu, když mladý pes ovce také uhlídá? I vyhnal tedy starého Ořecha na smetiště a už ani žrát mu nedával. Starému psu to bylo velice líto, že ho pán vyhnal. A proto, když ležel na smetišti, plakal. A přišla noc. Mladý pes zalezl do boudy a spal, jako když ho do vody hodí. Ale starý pes byl zvyklý spát jen tak na polo a proto i na smetišti oči sotva zamhouřil. Tu pojednou ucítil vlka. I vstál a chtěl přeskočit plot. Ale protože byl hladový, nohy mu sklesly slabostí. Proto smutně zase si lehl a pomyslil si, když mne pán vyhnal, ať si vlk jen nějakou tu ovci vezme. Zůstal ležet a ani nezaštěkal. Mladý pes spal tvrdě dál, vlka necítil a vlk skutečně vybral z ohrady jednu ovečku a odnesl si ji. Ráno, když pastucha přišel ovce dojít, ihned poznal, jak mladý pes špatně hlídal a litoval, že starému ublížil. Ach, věru ořechu, kdybys ty byl ovce střežil, jistě by se to bylo nestalo, povídal. A hned starého psa volal k sobě, pohladil a nasytil. Ořech vděčně se kolem pánových nohou plazil a byl plný radosti. Večer už neležel na smetišti, ale obcházel ohradu, jako by věděl, že kde jednou vlk ovci ulovil, zase si tam zajde. A v skutku, vlk se namlsal a přišel zas, ale tentokrát musel utřít hubu. Co tu chceš? Vyjel ořech na něho. O co bych chtěl? Ovečku. I já ti dám ovečku. Odejdeš hned, nic ti nedám, křikl ořech. Ale aspoň jednu mi dej. Mohli bychom se o ní třeba rozdělit, navrhoval vlk. Jdeš mi ty ničemu, s tebou nechci mít žádných spolků. Včera jsem tě sice nechal v klidu odejít, protože mne pán vyhnal a já měl hlad, ale dnes bych ti to nedaroval. Pán mne přijal zase do služby a dal mi nažrat, zavrčel ořech. Když mi ovci nedáš, tedy popadneme se spolu a uvidíme, kdo to vyhraje. Když chceš, budiš, ale musíš počkat, až si odbudu hlídání. Potom přijdu do lesa a tam se spolu chytíme do křížku, řekl starý pes. Vlk, když viděl, že ovci nedostane, odešel a umínil si, že se starému psu důkladně pomstí. Pozval si na pomoc medvěda a lišku a čekal, až pes přijde. Ale ořech, který znal vlčí úskoky, také nebyl hloupý. Vzal si na pomoc svini a kocoura, své dobré přátele z pánova dvora. Když medvěd a liška viděli přicházeti s kulhavým ořechem starého kocoura a svini, velice se zalekli. Kamarádi, povídá medvěd, podívejte se, jak ten pes pořád se k zemi zhýbá. Věřte mi, že jistě sbírá kamení a chce nás ukamenovat. Ale pes jen kulhal a proto k zemi se skláněl. A což ten druhý, vidíte ho, zvolala liška. Ten seká šavlí, jako by už teď nám chtěl hlavu useknout. Ale kocour neměl žádné šavle. To jen tak ocasem se oháněl. V tom svině zachrochtala. Medvěd pln strachu vylezel na strom a liška se schovala v trní. Když ořech byl se svými kamarády v lese, kocour začal vrnět. Vrr, vrr, vrní. A liška rozuměla, že kocour říká vtrní, vtrní. A proto plna strachu vzala do zaječích, kdežto medvěd na stromě se přikrčil. V tom svině začala chrochtati zrovna pod stromem, na němž medvěd seděl, chro. A toto huňáče už na dobro pomátlo, neboť se domníval, že jest to znamení k útoku hr na něho. A proto honem se skočil z větve na zem a už byl ten tam. A jak vlk spatřil, že jeho přátelé se dali na útěk, také ztratil kuráž a už byl také pryč a pádil, až se mu hlava třásla. A tak starý ořech opanoval bojiště a vrátil se vesele se svými kamarády domů, kde se dobře měl až do smrti.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraně. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Dět si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš dět? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap.

0: Nech, řekl dět. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl dět a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlapci sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: a ve měch.
1: Ach, chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď štourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika. Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
2: Cože, co to povídáš, Toníčku?
1: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
2: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
1: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
3: Skutečně, spod kamene vycházel tenounký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí.
2: Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená.
3: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek.
2: To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
3: A zase to znělo jako mamí, mamí.
2: Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu.
3: Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
1: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
3: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí.
2: Ale pytlík neznal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí.
3: Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám.
2: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
3: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
2: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj?

To pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: Lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jmění více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy. Ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jeseni pásávala kozy u březiny. Vždy, když šla z domu, dávala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko, přikazujíc, ať je plné. Poněvadž kužele neměla, obtočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a vesele cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvě. Bětuška sedla pod strom, levou rukou táhala z hlavy vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozlíhal. Když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim po kousku chleba, aby jí nezaběhli, zaskočila si do lesa pro trochu jahod, neb jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Sluníčko se skrze zelení stromu na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě myslili, to máme ale veselou pastoušku. O tanci zase pilně předla a večír, když domů hnala, nikdy jí matka nelála, že vřetánko nese prázdné. Jedenkrát, když dle svého obyčeje v pravé poledne po skromném obědě k tanci se chystá, tu, kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní krásná pana. Roucho má bílé, tenonké jako pavučinku, od hlavy k pasu splývají vlasy zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? Když pana tak pěkně k ní promluvila, Bětušku strach opustil a odpověděla. Och, já bych celý den tancovala. Tak pojď tedy, zatancujem si spolu. Já tě naučím. Tak řekla pana. Sukni si po boku vykasala, Bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, ozvala se jim nad hlavami tak líbezná hudba, že se Bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel. Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdi, kosy i sedmihlásek. Líčka Bětušce hořela. Oči jí svítily. Zapomněla na úkol a na kozy a jen se dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela. A tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali odpoledne do večera. A Bětušce nohy neustaly, aniž zaboleli. Tu krásná pana zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla. Sluníčko zacházelo za les. I spráskla rukama nad hlavou a nahmatavši nespředený len, vzpomněla si na vřetánko v trávě ležící, že není plné. Sundala len z hlavy, s vřetánkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala si cestou, ale trpké výčitky si dělala, že se dala té krásné paně omámit a umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, že by k ní pana přišla, že jí už nikdy neposlechne. Kozičky, neslyšíce veselého zpěvu za sebou, ohlížely se, zdali skutečně za nimi jde jejich vlastní pastouška. I také matka se divila a dcerky se ptala, zdali je churavá, že nespívá. I ne, matičko, nejsem churavá, ale že mne už od samého zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vymluvila se Bětuška a šla schovat v řetánko i len nespředený. Vědouc, že matka ne hned přízi smotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala, a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině. Kozičky se začaly pást a ona sednouc pod strom začala pilně příst a přitom si zpívat. Neboť při zpěvu práce lepší od ruky odpadá. Slunce ukazovalo poledne. Pětuška dala kozičkám po soustu chleba, odběhla si pro jahody a vrátivši se, začala obědvat a s kozičkami rozprávět. Ach, kozulenky moje, dnes nesmím tancovat, vzdychla si, když po obědě drobty z klína do ruky schrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani pany neviděla. Ale když pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla. Ach, odpusťte, krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkolu nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana, sukni vykasala, Bětušku obejmula, v březových větvích sedící hudebníci spustili a tanečnice pustili se dokola. A ještě luzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat. Zapomněla na kozy i na úkol. Konečně ustala tanečnice, hudba umlkla, neboť slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla rukama nad hlavou, kde obtočen byl nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu a len smekla, otočila okolo kmene tenké břízky, uchopila vřetánko a začala příst. Vřetánko jen tak po zemi frčelo a vůčihledně rostlo. A než slunce zašlo za les, byla příze všecka spředena. I ta, které Bětuška včera nebyla dopředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovech zmizela, jako by se byla pod ní zem svehla. Bětuška byla spokojena a myslila si cestou, když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby jí kozičky vesele kráčily. Ale matka jí mrzutě přivítala. Chtíc mezi dnem přízi smotat, viděla, že je vřeteno neplné, a proto byla nevrlá. Což si včera dělala, že si nespředla úkolu? Domlouvala jí matka. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánku dodala. Dnes je za to přeplné. Matka umlkla, šla kospu dojít a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce příhodu svůj povědít, ale myslela si zase. Ne, až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je zač, a matce povím. Tak si usmyslila a mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást. Bětuška sedla si pod strom a začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám posoustu chleba, nazbírala jahod. Naobědvala se, drobty dávajíc ptáčkům. Moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila, založila ruce a už chtěla zkoušet, zdali dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Tu však ona sama před ní stála. Spolu půjdem, spolu, pravila k Bětušce s usmáním. Chopila ji a v samém okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany Letným skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla na vřetánko i na kozy. Nic neviděla než krásnou panu, jejíž tělo jako vrbový proutek na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela než líbeznou hudbu, po které jí nohy sami skákaly. Tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala a hudba umlkla. Bětuška se ohlídla. Slunce bylo za lesem. S pláčem spráskla rukama nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co jsi dnes promeškala, řekla krásná pana. Bětuška jí mošinku podala a pana na okamžik zmizela a potom zase Bětušce mošinku podala řkouc. Ne teď, doma na to hleď. A ta tam, jako by ji byl vítr odvál. Bětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli jí pana neošidila. A jak se lekla, když viděla, že je plná mošinka březového listí. Tu se teprv dala do žalostného pláči, dělající výčitky, že byla tak lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršle listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si myslela, podestelu to kozičkám a nechám něco listí v mošince. Bála se skoro domů jít. Kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, děvče, jaký sto potáč příze mi včera přinesla domů? Byla první její slova. Pročeš? Úzkostlivě se ptá Bětuška. Když jsi odešla ráno, jdu motat. Motám, motám, motám, potáč ustavičně plný. Jedno předeno, dvě předena, tři předena. Potáč plný. Ký zlý duch to předl, rozlobím se. A v tom okamžení příze s vřetánkem zmizne. Jak by ji svoukl. Pověz mi pak, co je to? Tu se Bětuška přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To byla lesní ženka, zvolala matka ustrnulá. Okolo poledne a půlnoci lesní ženky své rejdy provádějí. Štěstí, že nejsi chlapec, sice bys z náruče její živa nebyla vyšla. Tak dlouho by s tebou byla tancovala, dokud by duch v těle byl, a neb tě k smrti ulochtala. Ale s děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarujou. Žes pak mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla se mít příze plnou setnici. Tu si vzpomněla Bětuška na mošinku a připadlo jí, že by snad přece něco mohlo pod tím listím být. Vyndá z vrchu vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou a podívejte se, matko, vzkřikne. Matka nahlídne a spráskne rukama. Březové listí obrátilo se ve zlato. Ona mi kázala, ne teď, doma na tohle. Ale já neposlechla. No štěstí, že jsi nevykopila celou mošinku, mínila matka. Ráno šla sama podívat se na místo, kde Bětuška přehršlý listí vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Bohatství, co si Bětuška domů přinesla, i bez toho bylo dosti veliké. Matka koupila statek. Měli mnoho dobytka. Bětuška měla krásné šaty a nemusela kozy pást. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jí nic takovou rozkoš nespůsobilo, jako tanec s lesní ženkou. Často si do Březiny zašla. Vábilo jí to tam. Přála si, kdyby krásnou panu viděla. Ale nikdy více ji nespatřila.
1: Tram-tada-da! Jak se chovat na chodníku?
2: Správně. Takže, než vykročíme na ulici, tak si povíme co.
1: Co? Že z čeho se skládá ulice?
2: Ano. Ulice se tedy skládá z čeho? Urvajs?
1: Z asfaltu, kanálů, kostek.
3: Odhozených papírků.
1: A psího.
2: Hotovo. To by stačilo. Ulice se skládá z chodníků a vozovky. To jsem chtěl slyšet.
3: To chce pan Spejbl slyšet.
2: A chodník slouží k čemu?
3: Že aby po něm chodila.
2: No, dobře, no. A tudíž na chodník patří kdo, Hurvínku?
1: Ano.
2: No. Cho?
1: Chocholouš.
2: Ale houby chocholouš, prosím tě, Maniško. Cho?
3: Cho?
2: Když chodíš, no. Tak se ti říká jak? Cho?
3: Chodka?
2: Šmako, te dítě, kdež to slyšela? Chodka?
3: Na chodku?
2: No, dobře, no. Ale když někdo chodí, tak je to hurvajs kdo?
1: Chod.
2: Chodec. Šmakode.
1: Chodec.
2: No. A ten je povinen co, Hurvínku?
1: Chodit, taťoldo.
2: No to se rozumí, že chodit. Jinak by to nebyl chodec.
1: Ale třeba ležec, nebo sedět, nebo taky lezec, že jo?
2: Ale jak má chodit chodec, se ptám.
3: Hezky.
2: No jistě, že hezky. Ale jak ještě má chodit?
1: Po dvou, tatí.
2: Ale po dvou.
1: Tak po čtyřech.
2: Hurvajs.
3: Hurvínku, i po šesti můžou chodci chodit. Že, pane Spejble?
2: Ale třeba po deseti, ať si chodí chodci po chodníku. Ale mě po pravé straně. Jo?
3: No.
1: A?
2: Zatímco po silnici musíš chodit, tedy ten chodec musí chodit po straně levé. A to proč, Hurvínku?
1: A to proč, taťulínku?
2: Aby ten chodec viděl.
1: Aby viděl, kdo ho zajel.
2: Aby viděl přijíždět protijedoucí vozidlo. A mohl se mu včas uhnout, ty popleto.
3: No, já vám řeknu, pane Spejble, Hurvínek se tohle na chodníku tak popletl, jo? Že šel místo do školy do kina.
1: Máško.
3: A když jsem ho chtěla otočit a správně nasměrovat do školy, tak mi normálně podrazil nohy.
1: No počkej.
2: No to je hrůza.
3: No to byla hrůza. Měl jste vidět moje kolena.
2: Jak se to chováš, Hurvínku?
1: Co já? To bys měl vidět, jak se chová třeba s... Mňoukal.
3: No, nebo kvákal. Ten se chová ještě hůř než mňoukal.
2: Hele, nechte mňoukala kňoukalem.
1: Kvákalem. To byste prve viděl, jak ji dva uhánějí ze školy.
2: A ty ne?
1: Já ani tak ne. To spíš kokrhel.
2: Hele, já jsem včera dobře viděl, jak ty ne. Hnal se za tím kokrhelem přes silnici auto ne auto.
1: Já se za ním nehnal.
2: Nelži.
1: Já za ním jen utíkal, abych mu řekl, že aby neutíkal.
2: Neutíkal. Utíkali jste oba. A mě jste přitom srazili na zem.
1: Doopravdy.
2: No jen se podívej.
1: No?
2: Do čista jste mi pošlapali límeček u košile.
3: Že do čista, jo? Takové špíny. No fuj, pane Spejble, vy teda vypadáte.
2: Ale ještě mě pomlouvej, Máničko.
3: No vás ne, vás ne, vás pomlouvat nebudu. To spíš rozprsklovou. Tu ano. Hele, já šla po okraji chodníku a ona do mě schválně tak strčila, že jsem málem spadla pod motorku, co jela kolem.
2: No to je hrůza.
3: Že ano.
2: Taková věc zaslouží potrestání.
3: Že ano.
1: Však já taky rozprsklovou potrestal, tatí.
3: To ano.
2: Jak?
1: Hodil jsem jí za límec dešťovku a ona tak letěla domů žalovat, že předhonila i tu motorku, tatí.
2: Že ty trestáš za zlobení nějakou vyprsklovou?
3: Rozprsklovou.
2: A přitom máš sám máslo na hlavě.
1: Ano. Kde? Ukáž.
2: Ale prosím tě, to se jen tak říká. Jak se chováš ty?
1: Dobře.
2: Ale neříkej.
1: Říkám.
2: A co ty kotrmelce na školním zábradlí dneska ráno? A? Autům pěkně před nosem. Taková neopatrnost.
1: Auto nemá nos.
2: Hele, nezamlouvej to. Dobře víš, jak to myslím.
1: No.
2: Tak vysyp, co jsi tam vyváděl.
1: Připravoval jsem se na hodinu.
2: Kotrmelcema. Na zábradlí?
1: Ano, my jsme měli mít tělocvik a já se bál, že budu vyvolaný z hrazdy. Tak jsem si to...
2: Dost, už dost. Zábradlí před školou není hrazda. Seděli jste tam všichni jako nějaké slepice v kurníku.
1: Všichni ne. Karásek tam neseděl. Ten si koupal na chodníku s míčem.
3: Co patří Flanderkovi?
2: A nejde o to, jestli patří Karáskovi nebo Vonáskovi.
1: Flanderkovi.
2: Ja, no dobře, no tak Flanderkovi. Ale jde o to, že míč na ulici nepatří. Ohrožuje bezpečnost chodců i aut na silnici, ne?
1: Kor, když Karásek kope jako ponocnej, že?
2: Ale to je úplně jedno, jak kope. Ale přeci je důležité vědět, že chodník není hřiště. Chodník je určen pro chodce.
1: Jo.
2: Na něm se chodí slušně a nepřekáží se ostatním chodcům.
3: No, jenže to se řekne, nepřekáží. Ale co když nás jde víc? Rozprsklová, kvákal s mňoukalem a ještě i my dva?
2: No tak nesmíte zabrat celý chodník pro sebe, že ano? Ale musíte jít pěkně, takhle čop, čop, čop, za sebou.
3: A držet se za provázek, jako nějaká mateřská školka, že jo?
2: No počkej, ani nehyněj se tomu. Musíte se ohlížet na to, že po chodníku chodí i ostatní lidé. Jo? A navíc, když budete hloupnout a strkat se, tak spadnete na vozovku, pojede auto a bude po legraci. A pozor, i na chodníku se můžeme setkat s autem. No, co tak koukáte? A to na cestě kam?
3: Do školy.
2: Ale ne.
1: Tak do cukrárny, tatí.
2: Co by dělalo auto v cukrárně?
1: Jaké auto? Já půjdu do cukrárny.
2: Ale kam jdeš ty, to je mně jedno.
1: Neříkej. To je tedy velký rozdíl, jestli půjdu do školy nebo do cukrárny, ne?
2: Hurvínku, už jsem řekl, že o tobě nemluvím.
1: Ne?
2: Já se vám pokouším vysvětlit, že musíte i na chodníku dávat pozor na auto, které vjede na chodník při cestě z garáže, na dvůr nebo třeba na staveniště a tak.
1: Jo.
2: I když to je spíš výjimka. V zásadě platí, že vozovka patří vozidlům a chodník, no?
3: Chodník chodcům.
2: No.
3: No.
1: A co když pojedu na kolobrně, ha?
2: Na kolobrně si sice jezdí po chodníku a ne po vozovce, ale pěkně pomalu a opatrně.
1: A můžu na chodníku jezdit na saních?
2: Počkej, co? Na saních? No, sáňkovat se smí přeci jen na vyhrazených místech, ne na ulici. Ještě bys někoho poranil.
3: No jo, A jak na to vyhrazené místo tedy dojede, když tam pojede? To má jet po vozovce?
2: Jen to ne. Na saních nesmíš na silnici, ale pěkně opatrně je táhnout za sebou po ulici.
1: A co když ty sáně táhne náš pes Žerik?
2: No tak s ním ti na kopec.
1: A když ty sáně táhne 9 psů?
2: Tak ať jedou na Aljašku a už to nech. Teď se vydáme na cestu do školy.
1: Taťulo, co mi to děláš? Vždyť jsem teprve před chvilkou ze školy přišel.
2: Ale jo, prosím tě, já to myslím obrazně. Jen jako. Chápeš?
1: No, když je to jen jako, tak to já jdu.
3: To já taky, jen si skočím pro kabát, jo?
2: Nikam nechoďte, děti, když říkám jako, tak nevystrčíme z domu ani nos. Takže?
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla ji o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zhasl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou. Rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. rozškrtlo další sirko a pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce, v tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička. Nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou zázi, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo zamrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

setkání se Zelenoočkou. Celý den mi bylo smutno. Včera jsem si přečetl, co bylo napsáno na zdi doupěte, ve kterém se svým dvojnožcem bydlím, tajným neviditelným kočičím písmem, které se nečte očima, ale čumáčkem. Přijdu za večerního soumraku, kočka Zelenoočka. Otřel jsem se tváří a trochu i bokem o zeď, což v našem neviditelném kočičím písmu znamená určitě tě budu čekat. A tak jsem čekal. Večer, když už bylo docela tma, ve které si dvojnožci musí dělat světlo, aby viděli, Zelenoočka přišla. Byla pěkně mouratá a povídá, mama lát. Když jsem se o ní otřel, abych ji po našem pozdravil, odstrčil jsem ji. Tak byla lehoučka. Docela jasně jsem slyšel, jak jí v bříšku kručí hladem. Povídá mi, pojď k nám, zvu tě na večeři. Za chvíli se udělala malá škvíra v doupěti mého dvojnožce, Zelenoočka se rychle protáhla dovnitř a já za ní. Utíkala k mé misce a pustila se s takovou chutí do mé večeře, že jsem si sedla a jen se díval a díval. Vůbec jsem přestal mi dělat. Pak jsme seděli zase venku a dlouho jsme předli. Ona spokojeně, já divně, protože mi bylo divně. Pak Zelenoočka řekla, mohu přijít ještě ráno, budu mít zase hlad. A kde bydlíš, ptám se jí. Ona povídá, už nebydlím, toulám se. Ty to máš dobré, jsi ještě kotě. Až budeš docela velký, nejspíš se budeš toulat jako já. Předl jsem ještě divněji. Co je to za řeč? Vždyť přece je to na světě tak, že ráno máš plnou misku a večer máš plnou misku a můžeš jíst, kdy tě napadne. Když jíst nechceš, tak si hraješ. Jinou práci nemáš. Jen ráno, když dvojnožec vyleze ze svého pelíšku, pokloníš se mu, otřeš se o jeho neobratné tlapky, lehneš si na záda a on tě podrbe pod krčkem. Zelenoočka se na mě podívala. Očka měla veliká, už vůbec ne zelená, jenom černá a řekla, jsi ještě mladý a proto jsi hloupý. Ty si myslíš, že si hraješ s dvojnožcem a zatím on si hraje s tebou. Se mnou se dvojnožci dokonce čumáčkovali a to se mi vůbec nelíbilo. Až budeš velký a hrát si už chtít nebudeš, vyženou tě. A? U vás nejsou malí dvojnožci? Buď rád. Ti si dovedou hrát velice ukrutně, bývala jsem od toho někdy docela utána. Potom Zelenoočka začala zpívat tichou, smutnou písničku o svém životě bez domova a o nevděku dvojnožců. Já jsem mlčel a poslouchal. Pak řekla dobrou noc a ztratila se. A já byl smutný, moc smutný. A večer, jako vždycky, než jsme šli spát, dvojnožec mě hladil vousatým dřívkem po tváři, pod krčkem, po celém těle a čekal, že budu spokojeně přijít. Já mlčel. Takový, že by byl kočičí život, to je k neuvěření. Další den přišla Zelenoočka na snídani. Kočky, ta vám baští, než se ohlédneš, je miska prázdná. Já jim schválně pomalu, každé sousto dlouho kousám. Jednak je to zdravé, jednak na Zelenoočku víc zbude. Když jsme si po jídle umyli tlapky a tlapkami zase čumáčky až za uši, šli jsme spolu ven. Venku Zelenoočka povídá, jsi hodný, Modroočko, já tě za to naučím lézt na strom. A hned jsme se do toho dali. To se musíš nejprve přikrčit, řekla a přikrčila se. Pak musíš nabrat dech. A nabrala dech, až se jí hřbet naježil. Teď musíš hodně vysoko vyskočit a přitom divoce a hodně zvláštně zakňučet a zabručet. A zakňučela a zabručela velice divoce a byla na stromě. Tam povídá, jak se ti zaseknou dráty, máš vyhráno. Potom už jen kňučíš a bručíš a nahoru to jde samo. Zkus to po mně.
a byla ve větvích. Tak jsem to zkusil. Skrčil jsem se, zabručel, vyskočil, zasekl drápky, to bručení mi šlo, ale strom byl nahoře hladký, drápky mě nechtěly udržet, spadl jsem. Jako zralá hruška, povídá zelenoočka a volá z větve, musíš víc ze široka, pěkně strom obejmout. Tak já ze široka, ale spadl jsem ještě víckrát, než kolik mám nožiček. Jako zralá hruška, řekla vždycky zelenoočka a zakroutila nespokojeně hlavou. Nakonec se mi to přece povedlo. Vyškrábal jsem se k zelenoočce na větev. Kočky, to je tak pěkné dívat se na svět z výšky. Seděli jsme vysoko a dívali se daleko do světa. Zelenoočka se dívala přivřenýma očima a předla. Já se díval docela vyjeveně a mlčel jsem. Myslel jsem na to, že zelenoočka je tak moudrá, ale nikde nemá teplý pelíšek a nikdo ji nepohladí. Bylo mi to moc líto. Přitiskl jsem se k ní, pohladil jí čumáčkem po krku a něžně jí vrněl do ouška. Ona si ode mne odsedla a řekla, dej pokoj, nebo dostaneš blechy. Já nespím v čistém pelíšku jako ty. A podrbala se. I co je to dostat blechy, zelenoočko? Zeptal jsem se. Ona naježila vousky a řekla, to poznáš, jestli si ode mě neodsedneš. Já si neodsedl, protože jsem měl zelenoočku rád. Schválně jsem si k ní sedl ještě blíž a čumáčkem jsem ji hladil a zelenoočka už neříkala nic. Jen občas mě ocáskem lehonce plácla a potom si položila hlavu na přední tlapky a tiše broukla. Ach, ty hlupáčku malý, je mi s tebou dobře. Seděli jsme tak spolu a seděli. Dole pod námi chodili dvojnožci, o kterých zelenoočka povídala, že správně se jim říká lidé. Slunce se chystalo ke spánku, den pomalu končil. Bylo to pěkné. Najednou kolem přeběhla obrovská obluda. Funěla, brblala, hučela vpředu. Měla veliké bíle svítící oči a vzadu malinkaté rudé. Náhle se zastavila u hloučku dvounožců, otevřela tlamu a všechny je schlamstla. Potom zamrkala malýma červenýma očkama po straně a běžela zase dál s velikým rámusem. Docela jsem se vyděsil. Vždyť ta nestvůra zhltla najednou tolik lidí. Zelenoočka jen mávla ocáskem. To nic, ona je na jiném místě vyplivne a hned zase spoliká jiné. Běhá tu často. Proč se tak krmí lidmi, když jí nechutnají, nevím. Já se jí raději vyhýbám. Bylo už docela tma, když mě zavolal můj dvounožec, totiž můj člověk, abych šel domů. Dali jsme si se zelenoučkou dobrou noc a já šel do svého pelíšku. Dvě věci mi však nedali spát. Něco mě v kožíšku hryzalo a kousalo a hlavou mi vrtalo, kdo je ta podivná nestvůra, která políká lidi a jinde je zase vyplivne.

Ošídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nasbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: skladeček a písniček.
1: Podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
2: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
1: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
3: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
4: Neříkej mi pane,
1: ohradil se Carlos.
4: Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
1: usmál se.
3: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
2: Já tu už nebudu,
1: pronesl otec vážně.
3: Jak to?
1: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
2: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
4: A já vlastně taky.
1: Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti.
3: Když nic nemáš, tak ti všechno patří,
1: obrátil se na Carlose.
3: Je to tak?
4: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
3: Jdeme,
1: řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
5: A já jdu s váma. Třeba až na Sibíř.
4: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
3: Co všichni plázníte? Kam chcete jít?
1: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
3: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec.
4: Rozhodně ne na Sibiř,
1: upřesnil Carlos.
3: Tati, a co já?
1: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
3: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
1: A kamarád, řekl Ramses. Otec přikývl.
4: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
3: Jenže on si víc rozumí s náma než s lidma. On ti je takovej...
4: Takovej licháč, že jo?
1: Zasmál se Carlos.
3: Přesně!
4: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
2: Dělej toho ředitele ty. Šéf. Jako šéf. Já bejval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu nový život. Proč ne?
4: A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
1: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! No, kočko, Pitipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadýlko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo, ale tu potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau
1: před zrcadlem,
2: mňau,
1: do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na

0: Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Urau, urau, urau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo. A na konci Damiánova...
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

zdobím plakátky. Na to potřesem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne?

0: Ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
1: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
0: Jaký zvyk?
1: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
0: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
1: A ty?
0: Já? Já nemám nikoho.
1: A dost?
0: A dost.
1: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
0: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
1: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
0: Prý se budeš vdávat.
1: Budu sedmá žena.
0: Sedmá žena? A koho?
1: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.
5: Ráno byl Brouček první na nohou. Tatínku, už slunko zapadá. Vyčte, poletíme, kam jste letěli oknem. A tatínek vstával a maminka honem vařila snídani a pomodlili se a nasnídali se a už letěli. Jen zas pěkně poslouchej, volala maminka za Broučkem. A Brouček, že ano. Kmotříček už na ně pod dubem čekal, jen se pozdravili a letěli. Kmotřička také volala, jen pěkně poslouchej. Beruška doložila, a neboj se. A jakoby se trochu smála. Brouček to zpozoroval, ale jakoby si toho ani nevšiml. Myslel na Janinku. Kmotříčku, nestavíme se u Janinky, ona včera u nás nebyla. Pane, také na to myslím, jestli ji nebolela hlava. Často ji bolívá. A takže se u ní na okamžik zastaví. Však to bylo u samé cesty. U háječku pod skalou vysoký vřes, už jsem tam kvetl červeně a bíle, a v tom vřesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Ale nikde nikdo. Černé lesklé dveře zavřeny, okénka celá z jednoho křišťálu zavřena a zastřena a nikde nikdo. Broučkovi počínalo být ousko. To ona stůně, šeptal kmotříček. A tatínek šel až k samým dveřím a pozvolna zaklepal. Jen dál, ozvalo se to zevnitř. Tatínek otevřel a tu ležela Janinka na lůžku a měla hlavu zavázanou. Vždyť jsem si myslela, že jste to vy. Vítám vás, milý Broučku, já stonám. Ale milý Brouček se dal do pláče. I neplač, Broučku, vždyť já neumřu. Myslím, že se toho ještě dočkám, že tě pán Bůh naučí poslouchat. A přitom Janinka Broučka pohladila. Vila bych včera zas přišla, ale bolela mne hlava, až jsem musela ulehnout. Ale nic nepláč, to nic není. A Brouček už neplakal. Poletíme dnes, kam tatínek letěl s vaším tatínkem oknem. Tak, ale to už musíte letět, abyste nepřiletěli pozdě. A pěkně poslouchej, však tě pán Bůh naučí. A letěli. Slunko už bylo u samého západu. A tak honem přes potok, přes vrch, vedle lesa, vinicemi dolů, kolem města a tam za městem v krásné zahradě u cesty stál veliký krásný dům, okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světla a ty dveře byly do kořán otevřeny a do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i holky. Kudy tam vletět? Okna byla všechna pootevřena. A tak tam vletěli tím prostředním nad dveřmi, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, někteří se přitom dívali do klobouku a pak si pěkně sedli. Každý si přinesl pod paží dvě knihy a tu jednu otevřel. Až jeden vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A zpívali. A tak krásně.

Tam v první lavici u samého lešeníčka seděli dva hoši. Takoví hezoncí a pěkně učesaní. Jeden drobátko větší a druhý drobátko menší. Kabátky a všechno měli jeden jako druhý, ale vlásky měl ten větší jasně kaštanové a ten menší krásně bílé. A dívali se do knížky a tolik zpívali.

Broučkovi se moc líbily. Skoro pro ně na všechno zapomněl. A vedle toho mladšího seděla taková krásná holčička. Byla celá černá a měla také krásné bělounké vlásky. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stuhou. A vedle té holčičky na samém kraji v lavici seděla velká silná paní, celá černá jako ta holčička, a klobouk měla také takový široký, že jí ani nebylo do očí vidět, a po stranách dolů jí visely krásné, jasně kaštanové kadeře. Tatínku, podívejte se, tamhle na kraji v té první lavici. Vidíte, to je ta paní, která včera otevřela to okno. Ba, snad to ona bude, zdálo se tatínkovi. Ale kmotříček do nich šťouchl, aby nemluvili tak nahlas, že už nespívají. A už nespívali. Ten na tom lešeníčku vstal a všichni vstali a on se počal modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh pro milého syna svého odpustil a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní, že poslouchatí je lépe než obětovatí. A když si zase sedli, tu on jim pěkně vypravoval, že Pán Bůh nechce od lidí obětí a dary, že má sám toho všeho dost a dost, až rozdává. A co lidé mají, to, že všecko od něho mají, takže on se nikoho o nic neprosí, ale to, že má rád, když lidé pěkně poslouchají a dělají to tak, jak on jim poroučí. A když to tak nedělají, to, že on si nemůže nechat líbit a ti neposlušní lidé, že nejhůř pochodí. Vidíš, však jsem ti to včera právě tak povídal, šeptal kmotříček Broučkovi. A až potud Brouček pěkně poslouchal, ale teď viděl, jak ten bělohlavý hošík loktem od toho kaštanového zavadil a prstem ukazoval na prostřední okno nad dveřmi. Vidíš je? Jsou tři. Ten jeden je ještě malý. Oba se dívali na Broučka a usmívali se. Tu řekl ten na lešeníčku: Amen. Všichni zas vstali a modlili se, pak zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Ti hoši také šli a ta holčička také a také tam něco dali. Toto cinklo. A kmotříček, teď, že si musí popílit a svítit, aby to zas dohonili. Ale Brouček prosil: Tatínku, počkejme, kam ti hoši půjdou, jestli jsou tam z toho domu. A tatínek by to byl také rád věděl. A hoši už byli venku v zahradě u brány. Tam stojí krásný kočár s párem krásných černých koní. Hoši už do něho vskočili, ale ještě čekají. A tu jde ta velká silná paní s těmi kadeřemi a vede tu černou holčičku za ruku. A sedli, kočí švihl do koní a už uháněli po silnici k městu. Broučci za nimi. Ale sotva jim mohli stačit. Tu napadlo kmotříčka. Vždyť my nemusíme za nimi, oni si musí zajet městem. Poleďme tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam přijedou. A Brouček skoro nechtěl. Ale když tatínek, že ano, a kmotříček také, že ano, tak letěli.
ale spěchali, co jen mohli. A už tam byli, ale nikde nikdo. Brouček počínal mít strach. No, když jsme neletěli za nimi. I neboj se, jsou-li odtud, však sem přijedou. Třeba se někde zastavili. A sotva si broučci tam na okenici pěkně sedli, už to od města začalo hrčet. A už je vidět krásný kočár s párem krásných černých koní. Už jsou u samého domu, ale oni nezastavují. Letí pryč a pryč, ale přece ne. Tu najednou z čista jasna kočí u samých schodů před dveřmi zarazí, dveře se otevřou a jako by už na ně čekala služka v bělounké zástěrce a v bělounkém čepečku běží naproti a chce jim pomáhat z kočáru. Ale hoši už byli dole a smáli se na ni. Za to holčička se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pěkně se na kočího ohlídla, usmála, zakývla hlavou a byli doma. Ach, to byl Brouček rád. Tatínku, já budu svítit tady v zahradě. Ano? A tatínek se radil s kmotříčkem a zdálo se jim, že ano. Ale, milý Broučku, to bys tu musel zůstat sám. My musíme tam, kde jindy, svítit. A Brouček, že ano, jen aby se pro něho stavili, až poletí domů. Tak jen pěkně sviť. Víš, co tam na lešeníčku povídal? A letěli tam v druhou stranu za město, kde vždycky svítili, a Brouček letěl do zahrady. Chtěl svítit, ale v těch dvou oknech světlo bylo. A tu viděl Brouček, jak si v tom pokoji sedala ta velká silná paní a ta holčička a ti hoši kolem stolu. Na něm stál kotýlek s kohoutkem a pod ním hořel modrý plamínek. Už to strašně syčelo. Paní měla před sebou bílou kombičku a čtyři šálky, postavila kombičku ke kotýlku, zatočila kohoutkem a vařící voda se jen valila. Pak, že se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holčička se modlila krásně nahlas takovou pěknou modlitbičku. A Brouček poslouchal. Už byl u samého okna. Okno bylo otevřeno. Brouček viděl až do pokoje a sedl si u okna na stolečku, na knížku. Ta paní nalévala do šálečku. Služka měla pro ty hochy pomazánku už namazanou. A Pavlíku, o čem se dnes kázalo, pověz, ptala se paní toho bělohlavého. Že máme pěkně poslouchat, tak si to pamatuj. A ta slova si zas všichni zopakujeme. A nejdřív řekla ta paní, aj poslouchati lépe je, než obětovati. A pak to řekl ten kaštanový, pak ten bělohlavý, pak ta holčička a naposledy tam vzadu to opakovala ta služka. Ale ten bělohlavý se jaksi ohlédl. Fredo, vidíš ho? A už běžel na milého Broučka. Jenže Brouček nečekal a honem zas oknem ven. Ale dostal strach, co kdyby ho ten hošík byl chytil. A tak letěl na hrušku a sedl si na samý vrcholek. Měsíček jak rybí oko, hvězdičky se jen

naslouchal. Potom sletěl z hrušky a pěkně po zahradě svítil. Však tam byli ještě jiní broučci a pořád na sebe volali zdař Bůh, zdař Bůh. A ta zahrada byla taková veliká a krásná. Ale tu slyší brouček od domu krásnou hudbu, náramně krásnou. A když přiletěl trochu blíž k oknu, tu viděl toho kaštanového sedět u takové almárky a klepat na takové černé a bílé klapky. Ale ten bělohlavý už běžel zas k oknu a proto brouček raději zpátky. Však to dlouho netrvalo, ta krásná hudba přestala a světlo se z pokoje ztratilo. Tam v těch oknech u samé střechy vpravo se na chvilku objevilo, ale pak zas zmizelo. Jen v jednom okně zůstalo. A brouček svítil a svítil. Když už ho bolela křídelka, sedl si na hrušku na samý vrcholek. Tam někde daleko kohout zakokrhal, sotva ho bylo slyšet. Ale hned se ozvalo tady blíž, kikirihý, a hned zas kikirihý, a pořád kikirihý, kikirihý, až tam někde daleko za městem. A to okno se otevřelo. Ta velká silná paní se dívala na všechny strany vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zavřelo, světlo zmizelo, ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se pak ztratilo. Myslím, že se maminka dívala na děti, jestli pěkně spí. A když tak brouček sedí a dívá se, kdo tu najednou volá? Zdař Bůh! Zdař Bůh! To byl tatínek. Neměl tam jaksi pokoje a kmotříček mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit a že se přece jen poletí na broučka podívat. A brouček se smál, tatínka hned nepoznal. Myslel, že je to nějaký jiný brouček a řekl mu zdař Bůh. Ale to byl tatínek. Co pak, broučku, nesvítíš? Něco ti je? I tatínku, já jsem svítil a teď si odpočívám. A ta paní zas byla u okna, ale už spí. A ti hoši také. A ta holčička také. A tatínek byl rád, že broučkovi nic nebylo a že se nebál. A tak, aby jen svítil. A brouček svítil a tatínek zas letěl a svítili a svítili, až se hvězdy počínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotříček pro broučka a letěli domů. Za potokem se pustil kmotříček vpravo přímo pod dub a tatínek s broučkem přímo pod jalovec. A tam někdo stál, venku před chaloupkou, ba byli dva. A ten jeden, to byla maminka, ten druhý, to byla Janinka. A hlava jí už nebolela a že nemohla včera přijít, takže přišla dnes. No, tatínku, jak pak hodně brouček poslouchal, ptala se maminka. A tatínek se usmíval, i snad to půjde. Maminka se podívala na Janinku a měla radost. A Janinka měla také radost. Zůstala před chaloupkou v trávě. Brouček si sedl vedle ní a povídal, co ten na lešeníčku kázal, jak se na něho ti hoši dívali a jak se jmenují. A ten menší, že ho chtěl chytnout, ale on, že mu uletěl. To se však Janince nelíbilo. Poslouchej, broučku,
Jestli ty tomu hochovi nedáš pokoj, uvidíš, že se ti to nevyplatí. On je stotě udeřit, až by tě zabil. To ti povídám, ať s ním víckrát nic nemáš.

0: Když mlýn neklape zrovna na řece, je poblíž něho rybník. A jestli hrá z toho rybníka není porostlá duby, tak tam stojí vrby. A na vrbě sedává ledňáček nebo vodník. Vodník Čepeček vysedával v koruně paličaté vrby. Bylo mu v proutkách pohodlně, nádherně jako v křesílku. Dvakrát denně chodila kolem té vrby bába Hejhalka. Ráno nesla plnou nůši do městečka, odpoledne prázdnou z městečka. Vodník Čepeček jí vždycky popřál dobrou cestu a nebo na ní zavolal na pěkné přivítání. Jenže jednou, když kvetly olše a vzduch byl ostrý od zlatého prášku, Čepečkovi to nedalo a spustil se na lotrázka. Jak šla bába Hejhalka kolem, začal si na vrbě pomlaskávat jazykem. Hejhalce od toho pomoklo pod nohama a ovlhlý palce. Vběhla do kamení a zahrozila na Čepečka.
1: Tak tohle ti, vašrmánku, nedaruju.
0: Ještě ten večer přišla Hejhalka tajně na hráz a v dlani schovává kudličku. Vodník Čepeček zrovna byl na hlubině a ukládal líny na noc. Bába skočila k vrbě a pracuje kudličkou ostře jako šavlí. Ve chvíli byla vrba holá jako křemen. Hejhalka popadla proutky pod ruku, postavila se na polštář suché trávy a křikla k rybníku.
1: Tak, a teď máš zaplaceno, vašrmánku.
0: Od toho dne se Čepečkovi sedalo na vrbě nepohodlně. Pořád ho tlačili skolky na ostro přiříznutých proutků. Za to bába Hejhalka si lebedila. Uplétla si z proutků nůši, co nedřela na záda. A v té nůši nosila, co bylo třeba, ze vsi do městečka. Jen cestu změnila, chodila spíš horem, nahon od rybníka. Čepeček se trápil žáhou na bábu, marně na ní číhal v puškvarcích. Dál nemohl. V suchu každá travička řeže vodníka jako ostřice. Až jednou napršelo tolik, že se rybník vylil a tenkým srčkem dosáhl k horní cestě. Toho dne si Čepeček povídá. No, dnes si s tebou, Hejhalko, porovnám oučet. Usadil se nakonec toho mokrého srčku do travin a čeká. A dočkal se. Od vsi se kolíbá bába Hejhalka na zádech novou nůši. V nůši se natřásá husa a troubí jako postilion. Hejhalka jí nese do městečka Kupcové. Jde, počítá šišky, co ta husa spořádala a jak se jí to teď obrátí ve zlaťáky. Jenže když bába míjela srček vody pod horní cestou, najednou jako by jí něco ošplíchlo nůši. No ale zase je pokoj, jen cvrček cvrká. Tak Hejhalka jde, až došla do městečka. Kupcová už čekala, stojí před krámem, v zástěře Zlatku a povídá.
1: Hejhalko, jsem s tou husou. A jestli pak je k čemu?
2: Aby nebyla,
0: zaklíná se Hejhalka.
1: Celou tu dobu rostla na krejcaru pro čištění žaludku. Má váhu, ale zase ne moc. Je tučná, ale do mandle.
0: Co tak mluví, sáhne si Hejhalka přes rameno do nůše pro husu, jenže v tu chvíli se s nůší stal divný div. Z každého proutku je živý pramínek.
1: Lije se to Hejhalce po zádech, smáčí jí to sukni a upad se jí to slévá v potok. A ta husa po něm uplavala.
0: Bylo jí pak vídat, jak kroužkuje po rybníce.
1: Bába Hejhalka jí marně lákala pařenou kukuřicí.
0: Vždycky byla ta husa trochu divná, až na podzim odletěla s divokými. Vodník Čepeček seděl na vrbě, co už dávno obrostla novými proutky a mával jí na dobrou cestu.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Za pár dní stála kuchyně a velká kuchyňská kamna, sklep na mléko a jiné věci. Jednou po ránu seděl na skváníček Mezulan v lidu prázdné jídelně, kterou postavili poštolky. Seděl na stole, kýval nohama a pusu měl do podkůvky.
2: Pojď, pojď, pojď. Budeme se podívat, jak družiny staví vlajkový stožár, Mezulhane. Šup.
3: Ale.
2: Jaké pak ale? U stožáru bychom neměli chybět.
3: Já nikam nepůjdu. Mě už to nebaví.
2: Aha, aha. Tebe už to nebaví.
3: Ne.
2: Milospán si myslí, že každý v životě dělá jen to, co ho baví. To by bylo snadné, kdyby se dalo dělat jenom to, co jednoho baví. To by se to žilo, kdyby život byl jedno velké varieté. A co pak tě vlastně už nebaví? Čím pak ses tak přepracoval, že se ti do ničeho nechce?
3: Já jsem se ničím nepřepracoval. Mě nebaví pořád jenom škodit, škodiblíku. Nebaví mě dělat kazy světa a kazit dětem stanové podsady, táborové brány nebo kamna. Ono jim to dá tolik práce. A my se okolo jen ometáme a děláme každému to nejhorší.
2: My, že děláme jen to nejhorší?
3: Jo.
2: My? My, že neděláme užitečné věci?
3: Ne.
2: Ty to máš v hlavě teda moc ošklivě srovnáno, ty máš v hlavě pořádný myšmáš. Tak pojď, necháme stožár stožárem a pěkně si popovídáme o tom, co je posláním na schválničku. Mělo by ti to být už dávno jasné, protože jsme to probírali už mnohokrát. Ve škole. A na školení taky. Jenže ty hol žádné přednášky a hodiny nepotřebuješ. Tobě je nejlíp, když můžeš lelkovat. Lelkovat, okounět a koukat, kde co lítá. Nač je ti potřeba poučení, když je lelkování příjemnější, co?
3: Hele, já náhodou nikde nelelkoval. Já dostal jedniček a hvězdíček a sludíček víc než celá na schválničkovská třída.
2: A za co? Když máš v hlavě takový myšmáš.
3: Tě.
2: Měl bys je všechny vrátit, protože, milí Mezuláne, naším posláním vůbec není něco kazit a někomu škodit posláním na schválničku, je? Klekni si. Mezuláne, klekni si. No. Posláním na schválničku je vychovat táborníky tak, aby to nebyly lajdačiska, lemplíci a ledabílci. Povstaň, Mezuláne, povstaň.
3: To já náhodou dobře vím, co je naším posláním. Jenže nevidím nic výchovného v tom, když někomu něco zkazíme.
2: Milý Mezuláne, neříkej, že jsi ve škole a na přednáškách nelelkoval, když můžeš plácnout něco tak nehorázného. Čím dosahují na schválničce svého poslání? Klekni si. Mezuláne, klekni si. Tak na schválničci dosahují svého poslání tím, že učí a trestají nedbalce jeho vlastní chybou. Povstaň, Mezuláne, povstaň. My přece nekazíme nic, co je dobře uděláno. My dorazíme jenom to, co někdo ožulí, co není takové, jaké by to mělo být. Já vyrazil z ruky kladívko Karkulkovi, ale protože ho nedržel správně, pevně. Vyléval jsem polévku dětem na tepláky, ale jen z jídelních stolů, na které byl Linduška líní vzít vodováhu. I to je pravda, že se z nových táborových kamen ozývali rádi jako z děla. Když tam rozdělali oheň, ale praskala břidlice, ze které se sporák stavět. Co? Neměl! I hřebíky jsem dětem ohýbal při zatloukání, ale naučili jsme je, že se neohýbají, když je dřevo pěkně, co? Podložené. To si budou pamatovat. Co? Celý život. My na schválničci máme, milý Mezuláne, velikou odpovědnost před budoucností. My z těch dětí musíme udělat pořádné lidi. Jen se podívej dneska na dospělé. Proč dělají dveře, které se nedají pořádně zavírat? Proč vážou knihy, které se dětem rozpadnou dříve, než je dočtou? No, proč klidně zapustí kanálovou mříž o decimetr níž, než je vozovka? Protože nemají naší průpravu. Lidé, milí Mezuláne, jsou různí, ale takovýhle vyrostou, když si je my nevezmeme do parády. A to my uděláme už proto, že musíme znovu stvrdit naše poslání velena schválení přísahou. Klekněme si, milí Mezuláne, klekněme si.
3: Ano. My
4: na schválničci jsme si vědomi, že jsme nejlepší a nejdůležitější bytosti pro člověka. My z člověků uděláme lidi, ať se jim chce nebo ne.
2: No, a teď můžeme jít. Od zítřka začíná normální táborový život.
1: Oba na schválničci vstali a šli se podívat na stožár zblízka. Družiny už ho postavili. Na schválničci si ho prohlíželi, ale ať se dívali, jak chtěli, stožáru se nedalo nic vytknout. Však i to je naše zásluha, řekli si, a měli svato svatou pravdu.
5: Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No, celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné, jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům. A tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovy, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všecko začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru, to všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři. Ale kteří chtěli být obři, ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.
6: Ovčák žene ovečky přes 2 velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
7: Tram-ta-da-da.
8: První rada říká ti, jak se doma chovati.
7: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
8: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
9: Kde pak? Nejdřív se probudím.
8: No.
9: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
8: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
9: Ne, kde pak?
8: Jak to, že ne?
9: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
7: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
8: No.
7: Umíješ.
9: Se ještě jednou.
10: A proč?
9: Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
7: Ale ne.
8: Jistě, že ne.
7: Umíješ po sobě umývadlo.
8: Umývadlo, že?
7: Po každém mytí.
8: Ano, po každém.
9: Aha, no. A pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jitro, bábinko.
8: No, ano, ano, doma no. Se nemá zapomínat na pozdrav.
7: Správně.
8: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
9: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko.
7: Je?
8: Manko, ty...
9: Pan Spejbl přece není bábinka,
8: Hurvajs. No jistě, že nejsem bábinka.
9: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejble.
8: Ano, samozřejmě.
9: No? Fakt. A tati, mám ti vykat pořád nebo jenom po ránu?
7: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat, hodinu.
8: To dopovídá, víčka.
7: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
8: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
9: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
10: Dáš mi co? Řeč?
9: Ale ne.
10: Ty s babinkou nemluvíš?
9: Hm, nejsi trochu natvrdlý. Snídám, nasnídám se.
7: Ano, lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
8: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
10: Co by si taky česal, tatí?
7: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
10: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
7: A ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
8: Samozřejmě.
7: No, no. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
10: Ten rozcuchaný člověk?
9: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty.
10: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
8: To byl příklad, že ano.
10: Jo tak!
7: Hurvínku! Jak se to chováš?
9: Ještě přijdu o uši.
8: To je taky velmi nespůsobné.
7: Ano.
10: Přijdu o uši a proč?
9: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
8: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
7: Ano.
8: Že ano.
7: No.
10: Jaké zvuky?
8: No, je, no třeba kýchat, až se třese celý dům.
9: Hepčí, pozdrav pámbu.
7: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
8: To hepčí.
7: Ano, no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
8: Ano.
7: A co nejtlumeněji.
8: Samozřejmě.
7: A to též se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
9: Stejně neumím moc nahlas.
7: Se nemá vůbec, Máničko.
8: Vůbec, Máničko, vůbec.
7: No. A zívání se dá ovládnout,
8: jistě,
7: že?
8: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřina.
7: Ano, jistě.
8: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš. No? No co řekneš, Hurvájs?
7: No?
10: Auvájs.
9: Auvájs.
8: Proč Auvájs?
10: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
8: Ale nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte, promiňte. To stačí, rozumíš?
7: Ano, takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
11: Záhadné zmizení kudly Tederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
12: Lidi, koukejte!
11: A hned se přidali ostatní. Co to je?
12: Potkaní!
11: Mraky potkanů a myší. Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
13: Ne, ne, vodu, ne,
11: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
12: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
11: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
13: Sláva,
11: jásal profesor.
12: Pomoc,
11: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šermoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty. Tak je to on! Profesor zatajil dech. Kudla Dederon! Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku, hever či co. Rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
14: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
11: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
15: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
16: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku, vyčítal Morumsajs. A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek, kule.
15: Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
16: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
15: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměli, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu.
17: Tak dobře,
15: řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
17: Povíme ti za to pohádku.
15: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
17: Jen se podívej.
15: A ukázali na studánku, a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody.

0: si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha. Vstávej! Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
1: A co bych stával? Já jsem Kule Sládek z Jičína.
0: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou výlám vodu do studánky.
1: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
0: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
1: Jach, udělal Sládek Kule a spal dál.
0: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj po sedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud

0: odtáhla přes Luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
1: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
0: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
1: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
0: V Lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
1: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprutka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
0: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
1: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle,
0: řekl Rumcajs.
1: Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
0: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tišek po otevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
2: manžer.
0: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
2: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
3: Tak já mu ten klobouček dám,
0: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
1: Vždyť je těch vojáků jen 26.
0: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
4: 27.
0: A zas počítal Rumcajs.
1: 26.
0: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Záholci.

Janíček s Voničkou. Bylo jedno království, v tom království královal starý král a ten měl hezkou dceru. Když už měl panování až po krk, pozval sousední prince, aby se přišli na dceru podívat. Dozvěděl se o tom jeden ovčák a řekl si, že bude také. Vzal si na cestu 4 bochníky chleba a šel. Cestou potkal žebráka, ten ho poprosil, aby mu dal chleba. Ovčák měl dobré srdce a dal žebrákovi celý bochník. Zbyli mu 3. Šel dál, potkal druhého žebráka a ten ho také poprosil o skývu. Ovčák mu dal celý bochník. Zůstali mu 2. Šel dál a potkal třetího žebráka a ten ho rovněž poprosil o krajíček. Dal mu tedy 3. bochník. Teď už měl než 1. Šel dál, potkal 4. žebráka, i ten ho prosil o něco k snědku a ovčák mu dal poslední bochník. Žebrák se ovčákovi odměnil a daroval mu karabáč, pastýřskou hůl, píšťalku a mošnu. Když tím karaváčem někoho uhodíš, pravil žebrák, padne mrtvý na zem. Když tu hůl zarazíš do země, budou se ovce kolem ní sami pást. Když na tu píšťalku zapískáš, ovce se dají do tance. A když dáš do té mošny sýr, můžeš z něho jíst, kolik se ti zachce, nikdy ho neubude. Ovčák poděkoval a šel rovnou na zámek, kde bydlel starý král s pěknou princeznou. Ovčák požádal na zámku o práci a vzali ho za pasáka. Říkali mu Jan. Ovčák vyháněl ovce na pastvu, jedl sýr, ze kterého neubývalo, a poslouchal, jak ptáčci pěkně zpívají. Když ho jednou ptačí zpěv omrzel, zarazil hůl do země, ovce se kolem ní pásly sami a ovčák se šel toulat do lesa. Uviděl v lese veliký dům a v tom domě stál u kamen obr a vařil si oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, popadl železný sochor a chtěl ovčáka zabít. Ovčák nečekal, švihl obra karaváčem, který dostal od žebráka a obr padl rázem mrtvý na zem. Bum. Potom se ovčák vrátil k ovečkám. Druhého dne zarazil znovu hůl do země a šel do lesa. Přišel zase k tomu velikému domu a v tom velikém domě spatřil obra, jak si na ohništi vaří oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, zvolal: ty, to jsi ty, ubohý červíčku, co jsi zabil mého bratra. A hnal se na ovčáka železným sochorem. Ovčák nečekal, uhodil obra karabáčem, obr padl mrtvý na zem a ovčák se vrátil k ovečkám, které se zatím pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Na 3. den šel ovčák znovu do lesa. Nikoho tam nepotkal. Tak se šel podívat do toho velikého domu. V jedné světnici tam našel skřínku. A když na ní zaťukal prstem, ze skřínky vyskočili 2 muži a ptali se, co pán do mě chce? Ovčák řekl, chci, abyste mne provedli po domě a ukázali, co tu všechno je. Muži provedli ovčáka po domě a nakonec ho zavedli do zahrady plné krásného kvítí. Ovčák si toho kvítí natrhal a uvil z něho kytičku, krásnou Voničku. Potom se vrátil k ovečkám a hnal je z pastvy domů. Když hnal ovce přes most, vytáhl z kapsy píšťalku, zapískal a ovce se dali do tance. Princezna se dívala z okna a moc se jí to líbilo. Poslala sluhu, aby jí ovčák dal kytičku, krásnou Voničku.
Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce takovou voničku mít, musí si pro ní přijít sám a říct, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna vyšla ze zámku na most a řekla, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ni pěkně poprosit. Prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna řekla, prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák i tu kytičku, krásnou voničku, dal. Na druhý den šel zase do toho lesa, do toho domu a do té zahrady a natrál ještě krásnější kvítí a uvil ještě krásnější voničku. Když hnal ovce domů, princezna čekala v okně. Vyběhla na most a prosila, Janíčku, pěkně prosím, dej mi tu voničku. Ale ovčák zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ní takto poprosit. Milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. Princezna řekla tím nejsladším hlasem, milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. A ovčák i tu voničku dal. Princezna postavila kytičku, krásnou voničku, za okno a kytička, krásná vonička, tolik voněla, že město bylo plné líbezné vůně a lidé se zbíhali zdaleka široka podívat se na voňavé město. Třetího dne uvil ovčák voničku třikrát tak pěknou a třikrát tak voňavou, než byly ty dvě první. A celá země tou kytičkou krásnou voničkou voněla, že lidé se té vůně nemohli nasytit. Procházeli se kolem královského zámku a vyprávěli si, že za měsíc přijedou sousední princové ucházet se o královskou dceru. Ovčák zatím pásl ovce, ujídal ze síra, pískal na píšťalku. Za měsíc se princové počali sjíždět ze všech stran do města. Přijížděli v krásném odění a na krásných koních. A Janíček pořád ještě pásl pod lesem ovce. Honem zarazil do země hůl, šel do toho lesa, do toho domu a do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži. Hluboce se klaněli a tázali se, co pán poroučí. Ovčák odpověděl, poroučím bílé šaty, které by mi padly jako ulité, a bílého koně, okovaného stříbrnými podkovami. Rázem tu všechno bylo. Janíček vyskočil na koně a uháněl za princeznou. Princové ho dávno předstihli, byli oděni v krásných šatech, jeli na drahých koních. Ale princezna si žádného z nich nevšimla. Nepodala žádnému z nich šátek na znamení, že se jí líbí. Až teprve Janíčkovi. Když bylo po všem, Janíček ujel na bílém koni. Na večer přihnal ovce domů, princezna přišla za ním a řekla, Janíčku, to jsi byl ty. Ale Janíček zapíral, kde pak on, kde by k takovým krásným šatům přišel. Princezna řekla, že dobře, že to zatím nechá tak, však za měsíc, až se princové znovu sjedou, potom se uvidí. Janíček pásl, dál ovce, ujídal sýra, pískal na píšťalku a poslouchal, jak ptáci v lese zpívají. Uplynul měsíc a princové se znovu sjížděli na námluvy. Ovčák šel do toho lesa, do toho domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži a ptali se, co pán žádá. Ovčák řekl, žádám červené šaty, které by mě padly jako ulité, a červeného koně, okovaného zlatými podkovami. Hned tu všechno bylo. Janíček vyskočil na červeného koně, okovaného zlatými podkovami, a ujížděl do města na zámek.
Přijel tam docela poslední. Princové, ještě krásněji vypraveni než před měsícem a na ještě krásnějších koních, projížděli se pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala šátek, až Janíčkovi. Sotva však ta sláva skončila, Janíček ujel. Král sice rozkázal vojákům, aby Janíčka na dobrých koních dohnali a přivedli zpátky na zámek. Ale červeného koně s zlatými podkovami podkovaného nikdo nedohnal. Na večer přihnal ovčák ovce domů. Princezna už čekala na mostě a povídala: Janíčku, to jsi byl ty. Janíček zapíral, že ne, že ne, že pásl po celý den ovce pod lesem. Princezna na to nedala a povídala: za měsíc přijdou princové po třetí a potom se ukáže. Třetího měsíce sjeli se princové po třetí. Ovčák ještě meškal na pastvě, když vyjížděli po mostě do města. Šel honem do toho lesa, do toho velikého domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a hned vyskočili ze skřínky. Dva muži a tázali se: co si vám přeje? Ovčák odpověděl: přeji si černé šaty, co by mě padly jako ulité, a vraného koně, okovaného diamantovými podkovami. Hned to všechno bylo, Janíček vyskočil na vraného koně a ujížděl k zámku. Princové se projížděli ve velikém lesku a blesku pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala ani šátek, ani prsten, až Janíčkovi, který jel na vraném koni poslední. Janíček však otočil koně a uháněl k lesu. Princové za ním, ale vraného koně dohnit nedokázali. Jenom jeden z nich, vyhlášený jezdec, na chvíli Janíčka dohnal a poranil ho šavlí na noze. Janíček přijel do toho lesa, do toho velikého domu, a tam se v té světnici svlékl z černých šatů a pustil vraného koně na svobodu. Potom se vrátil k ovci. Ty se celou dobu pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Janíček si zavázal poraněnou nohu princezniným šátkem, lehl do trávy a usnul. Princezna přišla za ním na louku a našla ho, jak spí v trávě. Okamžitě poznala šátek, kterým měl zavázanou poraněnou nohu. Vzbudila ho a řekla: víte, Janíčku, přece jen jsi to byl ty. Janíček viděl, že zapírat je marné, a přihlásil se. Princezna měla velikou radost, zavedla ho do zámku a nedala, dokud král nepřivolil k svatbě. Vzali se a žili spolu dlouho a šťastně. Janíček chodil do toho lesa, do toho domu, do té světnice a do té zahrady, plné krásného kvítí. Vázal kytičky, krásné voničky. Princezna je dávala za okno. A lidé si dodnes povídají, že co bylo na světě všelijakých království. Žádné z nich nevonilo tak líbezně jako to Janíčkovo.

0: To bylo v chalupě u lesa pod kopcem Šišákem Slávy, když měl tatínek narozeniny. Hostí byl plný dům, ani si neměli kam sednout a poposedávali v trávě na zahradě, kde maminka s Aninkou rozvěsili po stromech barevné lampiony. Tatínek přinesl taková zvláštní kamna, zahradní gril, tomu říkal. Rozdělal v nich oheň a opékal plátky masa. Vonilo to psená ramně a jezevčík Balík nestačil nastavovat nos, aby všecku tu vůni pochytal. Hosté to postřehli a když se sesedli kolem stolu, Balíkovi přáli. Každý aspoň jedno sousto té dobroty oželel. Než pohoštění skončilo, měl Balík bříško nacpané k prasknutí. Teprve teď si na něj vzpomněla i maminka. Pro pána Jána, vždyť já zapomněla nakrmit toho ubohýho psa. A donesla mu do misky velikánskou kost plnou zbytků voňavého masa. Na, tu máš, ať si taky trochu užiješ, chudinko hladová, řekla. Co teď? Balík si lehl k misce s večeří a přemýšlel. I kdyby chtěl sebe víc, bříško mu dnes už nic nevezme.
1: Ale tu krásnou voňavou kostu přece nemohu nechat, to by byla věčná škoda.
0: A tu se mu prodrala do vědomí jakási podivná myšlenka. Napadlo ho, že to musí udělat zrovna tak, jak to dělávali jeho pradávní prapředkové. Tu kost si musí schovat na horší časy. Vzal kost do tlamičky a vyšel ven. Prosmíkl se zahradou, dírou v plotě se dostal do zeleninové zahrádky, kde maminka pěstovala cibuli a česnek a petržel. Zkrátka to, co je potřeba v kuchyni. Jeden záhon ale našel Balík volný. Snad si ho maminka připravila, že ho zítra něčím osází. Nelenil a pustil se do práce. Uprostřed záhonku vyhrabal předními packami díru, dost prostornou na kost. Vložil ji na dno, zadními packami díru zase zahrnul a třikrát se na místě otočil do kolečka, aby hlínu ušlapal. Druhý den se maminka divila, že připravený záhon je nějak podupaný, ale myslela, že se tam popelila některá slípka. Na Balíka nepomyslela a Balík si na zítří na kost taky nevzpomněl. A na pozítří taky ne, i za týden, ba i za několik týdnů. Až po čase, když maminka na 3 dny odjela a zaběhaný pořádek v domě se narušil, Balíkovi došlo, že má na zahradě ukrytý poklad, který ho zachrání před smrtí hladem. Zamířil do zeleninové zahrádky a zůstal jako přikovaný k zemi.
1: Kde je ten volný záhon? Všechno je zarostlé. Kde mám poklad?
0: Naříkal.
1: Vždyť já si ho zapomněl označit.
0: Celého zkroušeného ho potkala kočičí kamarádka Brundibára a hned vyzvídala. Balík jí popravdě pověděl, jaké neštěstí ho potkalo.
2: Počkej, nebreč, něco vymyslím, těšila psa kočka. Třeba nám někdo o pokladu poví, někdo, kdo to podzemí zná.
0: Pejsek se chytil toho nápadu jako tonoucí stébla.
1: Myslíš, žížaly?
2: Kde pak žížaly? Myslím, krtka.
1: To je nápad,
0: zajásal Balík a hned se oba vydali do sadu a čekali. Najednou se začala zvedat zem.
3: A hele, už ho mají. Krtek se ani nestačil schovat, když Balík rozhrábl jeho hromádku.
1: Čím mohu posloužit?
0: Uklonil se způsobně, ale když mu Balík s Brundibárou prozradili své přání, zavrtěl odmítavě hlavou.
1: Je mi líto, ale do zeleninové zahrádky se neodvážím. Kde pak? Ani za pytel žížal. Moji dva stričkové to zkusili, ale jak uděláte kopeček mezi zeleninou, hned tam přiběhne někdo s rýčem a žene vás hlava nehlava, jen to hučí. Jeden strýc tam přišel o kus ocásku a druhý to přežil jen tak, tak, kde pak vážení, do zeleniny ani za dva pytle žížal,
0: řekl a zmizel kdesi pod zemí.
2: No mňaucta,
0: mňoukla Brundibára a hned přispěchala s dalším nápadem.
2: Ještě jsou tu hraboši.
3: Je to sice sebranka nevycválaná, ale jestli na ně správně uhodíme, mohli by pomoct.
0: Balík s Brundibárou se tedy vydali zpátky do zeleninové zahrádky. Tam se kočka přikrčila, znehybněla a počkala, až některý hraboš vyleze z díry. To oni občas musí. Pak skok jako blesk a už ho měla.
3: Počkej, necukej se, dneska ti nic neudělám. Znáš mě?
2: Sím ano,
3: pípl hraboš skoro bez dechu. Tak poslouchej, teď tě pustím. Ty se vrátíš domů do podzemí a zeptáš se všech svých příbuzných a příbuzných jejich příbuzných, zkrátka všech hrabošů v téhle zahradě, jestli někdo ví, kde je ukrytý Balíkův poklad. Je to veliká kost s obrovským kusem masa. Máš na to den. Když nám pomůžeš poklad objevit, budu se téhle zahradě až do Vánoc vyhýbat. Ale jestli mě podfoukneš, pozvu sem všecky své kočičí kamarádky a to si piš, jak to s vámi dopadne. Rozumíš?
2: Sím ano.
0: Píplo to podruhé a Brundibára nešťastného hraboše pustila. Upaloval, jen se mu ocásek vlnil.
3: Na zítří ve stejnou dobu čekali oba kamarádi na stejném místě, jestli se hraboš objeví. Objevil se, ale jen vystrčil hlavičku z díry.
2: Je to tamhle u plotu 10 myších ocásků, odtud směrem ke kopci Šišáku. A je to v hloubce 3 myších ocásků, stačí?
3: Jo, přikývli Balík i Brundibára najednou a hraboš zmizel. Potíž byla v tom, že označený záhonek nebyl prázdný. Co si na něm rostlo? Snad fazole. Inu, co se dá dělat? Fazole se musí vytrhat a pak se vyhrabe díra. Hraboši nelhali. Kost našel. Jenže vonavé masíčko z ní bylo pryč. Nezbylo z něj dočista nic. Kdo ví, kdo si na něm pochutnal. Ono je podzemí všelijaké žoužele dost. Balík byl dočista zničený. Jeho poklad je fuč, jak jenom přežije. A navíc si ho kamarádka Brundibára pěkně dobírala.
2: Inu psi, to jste celý vy. Všecko jenom pro sebe, s nikým se nedělit, schovat a schlamstnout sami. To my, kočky, jsme jiné. Kdyby ses byl Balíčku tenkrát se mnou rozdělil, mohli jsme si užít oba. Ale to ne, kde pak, všecko Balík sám. A teď má jenom holou kost.
1: Však já to podruhé tak neudělám, sliboval jezevčík.
0: Kočka jen moudře pokývla hlavou a myslela si.
3: I uděláš, uděláš. Psi to tak dělají už 10 000 let. Proč ty bys měl být jiný? Ale nahlas řekla jenom.
2: Tak mňau.
0: A šla se stočit do klubíčka do svého pelíšku. Chtěla říct čau, aby vypadala světově. Ale řekla to po kočičím. Balík neřekl ani hav, ani bav. Neřekl vůbec nic. A co řekla na zítří maminka, když uviděla záhon bez fazolí? To si ani nepřejte slyšet.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Čtvrt

0: na beton dvě. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí.
1: Pro děti.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

0: je hodin, určitě při.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

je hodin 100 pro 4. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Pro děti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty.

0: hodin, hele už pět.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak.

mně zbývá ještě pohádka pro tatínka. Tatínkové rádi jedí. Ne třeba ten váš, ale ti ostatní ano. Tatínkové tuze rádi vaří. Ne u plotny, jako maminky, ale u stolu. Když se sejdou, začnou si povídat o všem možném, ale určitě se dostanou k tomu, jak se jednou nemohli od stolu ani odkutálet. Určitě si začnou vyprávět o ještě teplém uzeném z rovinka vytaženém z udírny, anebo o čerstvém ovaru, ze kterého se kouřilo, o jitrnicích. No, však proto jsem si pro ně připravil řeznickou pohádku. Kdekdo na světě ví, že nejlepším houslistou byl pan Paganini a nejlepším fotbalistou Pelé a Johan Cruyff, anebo Pepík Masopust. Ty zná každý, protože sjezdili skoro celý svět, nebo alespoň půlku, a na druhé půlce o nich bylo slyšet. Málo kdo však ví, že nejlepším řezníkem na světě byl pan Švestka z Hýskova. Ten by klidně mohl pořádat zabíjačky ve Smetanově síni. Takový to byl mistr. V obci ho znali, ale ve světě už míň, protože pan Švestka po světě nejezdil. A málo kdo na zemi má také ponětí, kde vlastně Hýskov leží. Mohli by mu to samozřejmě povědět všichni řezníci, jenomže ti na pana Švestku žárlili. Schválně dělali, že o téhle vesnici ještě nikdy neslyšeli. A když se jich na to někdo zeptal, vykrucovali se: Hýskov? Ten bude někde v Perzii nebo v Ugandě, či nejspíš v Tichém oceánu. Takže občas plul po Tichém oceánu někdo a volal: Haló, je tady Hýskov? Ale v Tichém oceánu je všude ticho. Tam se na správnou cestu nedoptáte a narazit můžete ještě tak na Honolulu. Ale na Hýskov určitě ne. Nejlepším řezníkem se ovšem pan Švestka nestal hned. Moc práce mu dalo, než se naučil dělat nejlepší jitrnice na světě, protože do takových se nesmí dát ani moc soli, ani málo soli, ani moc pepře, ani málo pepře. Soli i pepře tam musí být akorát a vařit se taky musí tak akorát, aby nebyly ani převařené, ani nedovařené. A to on uměl. A navíc těm jitrnicím vyprávěl do hrnce takové legrace, že bublali smíchy. A když je pak srovnal na prkno, nebyly to žádné obyčejné unuděné jitrnice. Byly to veselé jaterničky do obroučku, jak se smály v hrnci od ucha k uchu, nebo spíš od špejle k špejli. A to, že se dodnes dělají jenom veselé jitrnice do obroučku, tak to je zásluha pana Švestky. To se rozumí, že pan Švestka nedělal jenom jitrnice. Jelítka svedl snad ještě lepší a protlačenku si k němu posílala každé pondělí sama turecká princezna. Ta, když chtěla vyznamenat nějakého šlechtice, rytíře nebo janičára, nepověsila mu na krk zlatý řetěz, nýbrž věnec vuštů od pana Švestky. Za jaternicovou polévku dostal pak hýskovský mistr 3x za sebou zlatou kvedlačku na festivalu jaternicových polévek v Čabajském Hradišti. A kdyby ten festival nezrušili, dostal by zlatých kvedlaček ještě víc. Je na snadě, že každý čuník ze vsi chtěl, aby z něho byly nejlepší jitrnice na světě, nebo aby se dostal na stůl turecké princezny. Nakonec tomu se ani nedivte. Pan Švestka dosáhl brzy takového mistrovství, že žádného vepříka neuvazoval za nohu. Takový pašík se jen zeptal: Mám si stoupnout semhle, pane mistr? Nebo spíše semhle, pane mistr? No, stůj takhle, ale zdvihni víc hlavičku a usměj se, poprosil ho pan Švestka. Pak čuníka posolil, popepřil, ale ani málo, ani moc, nýbrž tak akorát, a udělal ťuk. A čuník se naráz rozpadl na jitrnice, jelítka, prejt, špekbust neboli tlačenku a na ovar, opravdu naráz a na šup, ani ho nemuseli pařit v neckách, sypat smolou a drbat řetězama. Proto také ti ostatní řezníci na pana Švestku žárlili, zvláště ti lenoši a nemehla. Žárlili tak, že z toho ani spát nemohli. A tak se jednou tajně sešli a řekli si:
Už toho máme dost, my mu tu řezničinu zatrhneme. Ale mezi nimi byl i jeden mazaný řezník a ten je krotil. To nejde jen tak zatrhnout mu řezničinu. To nikdo nepřipustí. To si musíme nějak chytře vymyslet. Hodíme mu sekeru a ocílku do rybníka. Ale ten mazaný jenom vrtěl hlavou. Tak mu namlátíme, aby si pamatoval, že nesmí být nejlepším řezníkem na světě, když jsme tu taky my. Ale ten mazaný je varoval. Jen si nemyslete. Pan Švestka je jako hora. Kdyby se po nás ohnal, tak nám všem urazí hlavu a to bolí. Já to mám promyšlené líp. On má přece dvě dcery na vdávání. Nastrčíme jim dva hezké kluky a ať se vdají, ať mají pro pana Švestku vnoučata. On je bude muset hlídat, protože se stane dědečkem a nebude moct řezničit. Všichni viděli, že tohle je opravdu promyšlené a s velikou radostí šli hledat dva hezké kluky. A stalo se přesně to, co předpověděl ten mazaný řezník. Za čas měl pan Švestka vnoučátka a nezbývalo mu nic jiného, než aby jim dělal paci, paci, pacičky a vařila lištička kašičku, aby je vozil v kočárku po návsi a ukazoval jim, co je pejsek a co kočička, a na ostatní mu nezbýval čas. Čuníci ho tehdy dlouho přemlouvali, ať toho nenechává. Ale jemu byla přece jenom bližší vnoučátka než jitrnice. Tak prasátka vyhlásila vepřový smutek, jenž trval 3 neděle, 3 dny, 3 hodiny a 3 minuty, a pak už jen velcí pašíci vyprávěli těm malým, jak je to smutné být čuníkem, když pan Švestka nedělá své řemeslo.

jak si hráli se zimou. Jednou se Čmelda s Brundou dívali na Berušku, jak zalévá kopretinu, a nešlo jim na rozum, proč ta kytka ne a ne kvést. Vody má už dost, ale chybí jí sluníčko, povídala Beruška. Čmeláci i s Beruškou vyletěli až na střechu domečku, ale ani odtud sluníčko neviděli. Všude byly jen samé mraky. Už ať jste dole, volala maminka. Přivezli nám dříví na zimu.

0: přežijat.
1: Všichni pomáhali kovaříkovi skládat z fůry polínka, když najednou to odněkud studeně fouklo. Zrovna jako kdyby co nevidět měla přijít zima, řekla maminka a šla s Beruškou připravovat všechno na poslední letošní posvícení. To abych přivezl i pár muzikantů. Jaké pak loušení s létem bez pořádné kapely, práskl bičem kovařík a už jeli s koníčkem pro muziku.
2: S kým si teď budeme hrát, přemýšleli Čmelda s Brumdou.
1: A v tom zase tak studeně fouklo a z hromady dříví vylezla malilinkatá zima.
3: Se mnou?
1: Zvolala na čmeláky rampouchovým hláskem.
3: Podejte mi ruce.
4: Brr, ty studíš, řekl Čmelda a dýchal si do dlaní.
2: A taky štípeš. Hele, neštípej, povídal Brumda. Radši se budeme honit, aby jsme se zahřáli.
1: A tak si hráli nahoněnou, i naklouzanou a naschovávanou. Ale pak přijel kovařík a přivezl muzikanty.
5: Hurá, sláva, křičeli Čmelda s Brumdou a také křičeli, vítáme vás.
1: A teď už si se zimou hrát nechtěli. Schovali ji pod starý hrnec a šli raději do tepla, protože venku je už zábl nos.
6: Na stole byla bábovka, muzikanti pěkně hráli a pravé posvícení začalo. Nejdřív tancovala maminka s kovaříkem. Pak se přidali Cvrček s Beruškou a nakonec i Čmelda s Brumdou a k tomu všemu jim krásně svítila světluška.
7: Pojď si taky zatancovat, volali na ní čmeláci, my za tebe zatím budeme svítit.
1: Ale světluška, že ne, že jim svou lucerničku nepůjčí. Jenže čmeláci zrovna chtěli svítit, chtěli si to zkusit a začali se o lucernu se světluškou přetahovat. A tahali se a strkali, až ta světluščina lampička spadla a rovnou do té posvícenské bábovky. A bábovka se hned rozzářila jako nádherný lampion.
8: Svítit přece mají světlušky a ne bábovky, plakala světluška.
9: Svítící bábovku jsme ještě nejedli, to si dáme, těšili se čmeláci.
1: A jíst nebudete. Za trest nedostanete ani kousek, řekla maminka a vystrčela je za dveře. A potom světlušku pohladila. Už nepláč, až bábovku sníme, dostaneš svou lucerničku zpátky. Netrvalo dlouho a bylo zas všechno v pořádku. I na světlušku se dostal pořádný kus bábovky.
8: Děkuju, řekla. Ale já teď ještě půjdu trošku posvítit ven, protože se už stmívá.
1: Za dveřmi seděli Čmelda s Brumdou a na světlušku se mračili.
8: Ale já vám nesu ochutnat bábovku, povídala světluška. Jsme přece kamarádi.
1: A čmeláci hned zapomněli, že se na ní chtěli zlobit.
8: Co pak máte v tom hrnci?
1: Vyptávala se ta zvědavá světluška a zaťukala na něj, jestli je plný. Byl. Byl plný zimy. A ta zima byla větší a větší, až se najednou do hrnce nevešla, hrnec jí byl malý a když se v něm jen trošinku protáhla, rozletěl se na 100 střípků. Zima byla venku.
8: Jú, teď dostaneme, lekla se světluška.
2: Ba ne, maminka nás pochválí, vždyť jsme zimu pod tím hrncem o pěknou chvíli zdrželi, povídali Čmelda s Brumdou.
1: A jen to řekli, začali se z nebe snášet první sněhové vločky.

Příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavný loupežník. Markrab je funcíbr špíl se svou družinou. Chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy, pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrab je von Cíbršpíl, koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrab je to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

0: nás, než já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a Markra větitěl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
3: Je to je škoda, že už je po všem.
4: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
5: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si jich vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O Perníkové Karkulce, o 7 sněhurkách, no rozdě spousty.
6: Ale o tom, jak si Housenka pletla kabátek, to jistě neznáš.
3: Jak si Housenka pletla kabátek?
6: To vám byla jednou jedna Housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla, a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá Housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne, a když se pak probudí, kabátek praskne a Housenka už není Housenkou, ale motýlkem. Ta naše Housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá Housenka na něj volala:
5: co pak je teď v motýle?

0: otakárek.
1: Vy si děláte červeně puntíčkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
0: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil Zlatohlávek.
2: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
0: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře, i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
2: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
4: Pardon, to já ne.
2: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
0: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
5: Já ne, Ferdo.
0: A co pak si kobylka, pitlíku?
5: A kobylka? Jaká kobylka?
0: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a Polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a

0: ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
2: No, tak vidíš, krákal Havran, mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
2: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zachrátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
2: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zachrátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
2: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahrát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
2: O, vidíš, tak platí,
0: řekl Abraxas. A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.

0: jsme v přednáškové síni Londýnského zoologického ústavu. Chýlí se právě ku konci přednáška Percivala Waldrona, muže s drsným hlasem a agresivním vystupováním, ale také muže, který má veliký dar. Dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizského života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou: naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající cosi zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribuny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci. V tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: Tak to přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotni pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie. Vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
2: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehledli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
1: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
2: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít.
1: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
1: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
2: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
1: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
1: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesorem. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
1: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Melony ho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Meloni ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu. A svůj monolog zakončil touto větou.
6: Jestliže mi dáte vědět, kterou lodí odplujete, udělím vám těsně před odplutím pokyny, pokud to uznám za vhodné.
0: A práskl telefonem. Poté výprava od dalších pokusů navázat hovor upustila. Je mokré mlhavé jitro pozdního jara a studeně mrholí. Pomalu kráčejí tři postavy v lesklých gumácích. Mají namířeno k naloďovacímu můstku velkého parníku. Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje křepce a jeho hubená, dychtivá tvář přímo vyzařuje z mezery mezi loveckou čapkou na hlavě a šálou kolem krku. Na vystupování reportéra Meloniho je vidět úleva, že se cesta z oblasti plánů pozvolna proměňuje ve skutečnost.
1: Pánové, prosím, abyste si nemysleli, že jsem vám nějakým způsobem zavázán za to, že podnikáte tuto cestu.
0: Ten hlas, který přichází z mola, patří profesoru Challengerovi. Je uhřátý i dohřátý, a funí.
1: Pravda je pravda! A na ní nemůže nic změnit vaše zpráva, ať bude jakákoliv. Mé instrukce a pokyny pro vás jsou v této zapečetěné obálce. Otevřete ji, až budete v přístavním městě zvaném Manaus. Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
0: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Meloniho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
1: Sbohem, Lorde Roxtone, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát k lovišti, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A sbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li schopen vyšvihnout se na vyšší inteligenční stupeň, o čemž velmi pochybuji. Vrátíte se do Londýna zmoudřelí.
7: Čtenáře, kterým se toto vyprávění snad dostane do ruky, nemíním nudit popisem přepichové cesty lodí Franciska, ani nebudu líčit týdenní pobyt v brazilském Belému, ačkoliv zase na druhé straně nemohu nepoděkovat tamní firmě Pereira da Pinta, která nám pomohla sehnat výstroj pro další cestu.
0: Reportér Meloni využívá každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
7: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Óbidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
0: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
5: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
0: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
8: Mám ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
9: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
4: Raději ještě počkejme.
9: Tykejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisateli vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
8: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovi instrukce až do puntíku.
9: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
8: Ano, můžeme písknout výkop.
0: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
9: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdíř.
4: Že by neviditelný inkoust?
8: Ne, ne, neoddávejte se iluzím. Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
0: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
1: Smím vstoupit?
0: S tím široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

0: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
1: Urvínek mi nabídl bonbon.
2: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
0: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
1: Když já měla chuť.
0: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
1: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
0: Ale Máničko...
1: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
0: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
3: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
2: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
3: Nedával, pane Spejble.
0: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
3: Přísloví?
0: No ano, přísloví, jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
3: Jak obrazně?
2: Asi kresbou, viď, tatí.
0: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
3: Ano.
0: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
3: No?
2: A spadne.
3: No.
0: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
2: Hey, Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
3: No.
0: Já ti povídám, že tam vyleze.
3: Ano.
0: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
2: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
3: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
0: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
2: Opice, opice, opice!
3: A co mi neposmívá?
0: Ale tím se ti neposmívá, Máničko, no, naopak. Tím obrazně vyjádřil, že seš...
2: Opice!
3: No.
0: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, no. Že umíš výborně lézt na strom, no. No? A kdo to umí líp než opice?
3: No, jej, Danánky, tak to je pravda.
2: Ovšem, obrazně.
0: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
2: Simano.
0: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
3: Než holub na střeše.
0: Ano.
3: Ano.
0: Znamená to co, Hurvínku?
2: Znamená to... To znamená, že...
3: Je?
2: To znamená...
3: On neví, pane.
2: Počkej, Máni, to znamená...
3: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejble?
0: Cože?
3: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
0: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
3: Co s tím má koza společného, prosím?
2: Co? Jako za vrsti?
3: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala? Koza?
0: A rozumí koza Petrželi?
2: A holub snad ano, co je na střeše?
3: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
0: To je strašně k smíchu, Aničko, že nerozumíš.
3: Petrželi? My ji prosím ve škole ještě neprobírali.
0: A koza ji snad ve škole probírala?
2: Co pak koza chodí do školy?
3: Tedy do naší třídy určitě ne.
0: No, právě nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
2: Nerozumí! Aha!
0: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No! No tak, podívejte, děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
2: Že by pták?
0: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
3: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
0: No, to vím taky.
3: A křídla?
0: No, samozřejmě.
3: Protože plazy nemají nohy.
0: Ale no jo, pořád.
3: Ani křídla?
0: No, samo sebou, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba na první pohled. Podle čeho?
2: Že se holubovi vůbec nepodobá.
0: Ale Máničko, víš to ty?
3: No já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
0: No to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se.
2: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
0: Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
2: Skáče, že ano? Tati, hele, tati... Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
0: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
2: A hlup?
3: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
2: No, mě by zajímalo, kdo doskáče dál podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
3: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
0: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
3: Aha, už to mám. Slepice.
0: Šmangode.
3: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
2: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum. No.
0: Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
2: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Proč? Co z toho má?
3: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
2: Jenomže to by se neříkalo doskáče. Ale doskočí, víš?
0: Aha. Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, žáno.
3: Čeho stihne víc?
0: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
3: Ano, prosím.
0: Vrabec by si musel hodně přistat, protože je jaký?
2: Rozštěpířený.
0: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
3: No, přece malý.
0: No, správně, no. Malý. Žáno, když to holub...
2: Je na střeše,
3: ano.
0: To jsem teď nepleť. Jaký je holub, no, proti vrabci?
3: Sim, velký.
0: Velký, no, velký. Konečně. No. Jenomže člověk chce raději... No, Máničko, no...
3: No něco velkého. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holub až na střeše.
0: No, správně.
3: No a čím prťavější vrabec, tím lepší.
0: Co to povídáš? Proč?
3: No, protože potřebuje méně krmení.
0: Šmangote.
3: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
0: Mlčuš!
2: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
0: Buď tak laskav.
2: Podívej, Máni.
3: Ano.
2: Hlub je velký.
3: No je.
2: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše. Aha. Taky by tě mohl klovnout. Když to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
0: To snad není pravda tohle. To snad není pravda.
2: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
0: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
2: Obrazně,
0: ano. No, obrazně, chápeš? Hurvínku, rozumíš? Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
3: Bonbon.
2: To je ono, Máni. Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
3: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
2: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
3: Aha.
2: To dá přeci rozum.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Dobrý večer, děti. Povídáme si o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, které se taky říká Zuzka Knoflík. Ale pozor na ta jména. Zuzka Knoflík, tak se jí bude říkat vždycky, protože knoflíky jsou Zuzčina slabůstka, ale Všetečná se už dlouho jmenovat nebude. Proč? Protože Zuzka se bude vdávat. Tohle tedy byla pro celý Jankov novina. Lidé jen žasli. Cože, Zuzka? To Všetečné knoflíkové třeštidlo? A koho si bude brát? Honzu Kroužila. Cože? Hrnčíře Honzu Kroužila? Vždyť ty dva se k sobě vůbec nehodí. Honza je takový klidný člověk. Celé dny sedí u hrnčířského kruhu a pořád dokola trpělivě krouží kulaté čbánky, hrnky a talíře, za to Zuzka. Jak se vůbec mohlo stát, že se ti dva domluvili? Tahle otázka vrtala hlavou všem lidem v Jankově. A přitom to bylo docela jednoduché. Jednou v létě na večer si Zuzka Knoflík vyšla ven. Voněly noční fialy, nad zelenými lesy právě plul měsíční úplněk a Zuzku napadlo, ten měsíc vypadá jako obrovský perleťový knoflík, který někdo přišel na modré sametové nebe. Tu kdosi za plotem zahrál na foukací harmoniku. Nejdřív hrál z vesela písničku Červená modrá fiala, pak spustil teskně Vy zelení hájové. Zuzka koukla přes plot a zasmála se. Aha, tady v trávě si hoví Honza kroužil a hraje smutně i vesele. Obě ty písničky se moc dobře hodí takhle na večer, když měsíc jako perleťový knoflík putuje nad zelenými háji a k tomu voní noční fialy. Honza se jenom usmál a zahrál znovu. Zuzka netrpělivě poskočila. Honzo, hraješ hezky, ale pořád stejně. Zkus něco jiného. Proč hraješ pořád dokola jen dvě písničky? A proč ne? Řekl pokojně Honza Kroužil. Vždyť den za dnem je všechno pořád dokola. Celý den kroužím dokola na hrnčířském kruhu kulaté talíře a večer zazahraju dokola písničky. Ale Honzo, co to povídáš? Vykřikla Zuzka. Každý den se přece děje něco úplně, ale úplně nového. Kdepak? Všechno je pořád dokola, broukl Honza. Podívej se třeba na ten měsíc, nedala se Zuzka. Každý den ho přece kousek přibude nebo ubude, ale nikdy, nikdy neuvidíš včerejší měsíc, rozumíš? Myslel jsem si, že měsíc je prostě měsíc, ať jeho čtvrt, půl nebo je celý, zamumlal Honza, ale asi se dá na věci kouknout i úplně jinak, jenomže já to nedokážu. Povzdychl si a Zuzka vyhrkla, já tě to naučím. A začneme třeba s měsícem. Právě před chvílí jsem si říkala, že vypadá jako miska smetany. No to by mě teda nikdy nenapadlo, zamumlal Honza. Žádný hrnčíř nemá takové nápady. Že ne? A já to zrovna slyšela od jednoho hrnčíře. Zvolala rozdůrděně Zuzka, ale Honza pochybovačně zavrtěl hlavou. Určitě to byl hrnčíř. Byl, stejně jako ty. Jako ty den za dnem kroužil na hrnčířském kruhu kulaté čbánky, misky a talíře. Tenhle hrnčíř na rozdíl od tebe rád pracoval dlouho do noci. Líbilo se mu, když oknem dílny nakukoval na jeho práci úplňkový měsíc. To si pak spokojeně broukal. Tenhle měsíc mi vždycky připadá jako bílá miska po okraji naplněná sladkým mlékem. Kouká mi přes rameno a já zas přes rameno koukám na něj a přitom mě napadá, co jsem kdysi slýchal od své babičky. Aby se člověku splnilo přání, má ho zašeptat přes levé rameno měsíci v úplňku. Víš o tom, měsíčku? Slyšíš mě? Jestli opravdu umíš plnit přání, splň mi, abych tu pořád nebyl sám. Takhle si hrnčíř zase jednou v noci povídal s měsícem a přitom vykroužil misku. Ráno ho napadlo, že téhle misce, kterou udělal za úplňku, dá barvu mléčně bílého měsíčního svitu. A když byla hotová, měl z ní radost. Pyšně si pomyslel, kdybych ji pověsil na nebe, kdekdo by si ji klidně spletl s měsícem. Tu kdosi zaklepal na dveře. Do hrnčířovy dílny vešla dívka, zaštěvetala, dobrý den, pane hrnčíři, jdu koupit nějaké nádobí, ale náhle se zarazila a vydechla, jdu koupit tuhle krásnou misku, která se podobá měsíci. No, ta není na prodej, řekl hrnčíř. Škoda, povzdychl si dívka, tolik se mi líbí. Říkám si, jak by jí slušelo, kdyby ji někdo po okraji naplnil sladkým mlékem, vždyť mléko z měsíční misky by muselo mít obzvlášť lahodnou chuť. Hrnčíři se líbilo, co dívka řekla. Líbilo se mu to tolik, že se zasmál a povídá, ta miska není na prodej, protože tu vám chci dát. Ale to je, jako kdybyste mi dal měsíc z oblohy, zvolala dívka. A proč bych vám nemohl dát měsíc z oblohy, řekla hrnčíř, kterému se dívka líbila čím dál víc, a ona na to špitla. Protože bych vám za to musela dát modré z nebe. A proč byste mi nemohla dát modré z nebe? Dívka zrůžověla a zašeptala, tak já se po nějakém poohlédnu, Stejně je to zvláštní. Dnes ráno jsem šla koupit nudné nádobí a místo toho jsem dostala měsíc z nebe a ještě k tomu jsem potkala milého hrnčíře. Tomu se nedivte, zvolal hrnčíř. Museli jsme se potkat. Vždyť já si vás vyprosil od měsíce. No, a co pak je, Honzo? Přerušila náhle Zuzka Knoflík své vyprávění. Nelíbí se ti ten příběh? No, líbí. Nejraději bych tě poslouchal pořád, řekl Honza. Vsadím se, že ty bys dokázala vymyslet o měsíci něco nového každý den. No to tedy ano, přikývla Zuzka. A proč se ke mně otáčíš zády, když se ti líbí, co povídám? Točím se, abych stál zády k měsíci, zabručil Honza, abych mu mohl zašeptat přes levé rameno přání. Jaké? Vyzvídala Zuzka a Honza broukl. Stejné, jaké řekl ten tvůj hrnčíř. A proč ho raději neřekneš nějaké dívce? Zasmála se Zuzka. Proč ho raději neřekneš rovnou mě? Co pak? Ty bys tu chtěla se mnou zůstat? Zuzka kývla a Honza se rozesmál. Páni, to všichni v Jankově úžasnou, jakou mám nevěstu. A lidé v Jankově opravdu žasli a nešlo jim do hlavy, jak se ti dva mohli domluvit. A přitom to bylo docela jednoduché.
6: Tak dlouhé a pěkné léto ani strýček Sekáč nepamatoval. Také to pavoučkům každé ráno připomínal. Léto budiš pochváleno, volal jako básník a jako pavouk dodával a tučné mouchy jak by smet. Pavouček Pája ale málo kdy počkal, až mu do sítě přiletí snídaně. Sotva vstal, už se chystal na nějakou výpravu. Tentokrát ho jakési vábení znovu přivedlo k chatě na konci lesa. Protáhl se drátěným plotem do zahrádky a tu vidí něco podivného. V záhonu mrkve se vyboulil kopeček černé, čerstvě vyorané hlíny a uvnitř si někdo prospěvuje. Orál jsem, orál, ale málo. Halo, je tam někdo? Zeptal se Pája. Já jsu dole, ozval se hlas pod zemí. A kdo je tam na vrchu? Než stačil Pája odpovědět, země se prudce otřásla a kousek dál vyrostl další kopeček hlíny. Sedělo na něm něco černého a mastného, nemělo to skoro žádná očička, ale za to pracky jako hrabičky. Poslouchejte, jsou tady správně v Holomouci? Já vidím jenom ve tmě, volalo to dobrácky. Tady je zahrádka, oznámil Pája. A raději se hned ujistil, vy nic neděláte, že ne? Myslím pavoukům a tak podobně. Já jsem totiž pavouček a říkají mi Pája. Tož pavouček, já jsem Krtek. Volají mě Krtek čtvrtek, protože mě moja dobrá maminka povila na zelené čtvrtek. Ale zelené já nesu, já jsou černé, jako tma, a taky ve tmě bývám. Já jsem pod zemí nikdy nebyl, přiznal Pája. Tam dole já znám každou chodbičku, polez a uvidíš, neboj se, lákal ho Krtek. Já se nebojím, řekl Pája tenkým hláskem, protože se přece jen trochu bál. Tak do tého, chlapče, a pěkně po hlavě, zvolal Krtek a sám po hlavě skočil do černé díry v zemi. A pak se to stalo. Pája se chtěl jenom podívat, kam Krtek zmizel. Naklonil se nad tou dírou, která se zužovala dolů jako trichtýř, a v tom mu ujeli všechny nohy. A zmizelo sluníčko, zmizela tráva a všude kolem byla jen černá a vlhká tma. Pane Čtvrtku, kde jste? Já jsem tady, hlásil Čtvrtek, ale znělo to jako z velké dálky. Pá, já neviděl vůbec nic. Tma v podzemní štole byla černočerná. Člověče, koukej, kam šlápeš, zabručel někdo v té tmě tmoucí. Promiňte, špitl pája, ale já vůbec nic nevidím. To vidím, že nic nevidíš. Pak bylo chvíli ticho. A znovu ten hlas celý skřivený zlostí. Brr, pavouk, nemám rád pavouky. V celým svým dlouhým žížalým životě jsem tady nepotkal mouchožrouta. Paní žížalo, já jsem tu omylem, omlouval se pája. Paní, ha. Ten skrček nohatá mi říká, paní, co pak vypadám jako žížala? Já jsem žížalák, žížalák, rozumíš? A co ty tu vlastně děláš? Já jsem k vám spadnul, ale ještě předtím mě pozval pan Krtek Čtvrtek, ale hned se mi ztratil, vysvětloval pája. Ten tvůj pan Krtek zabloudí všude. Párkrát za den vyleze nahoru a kouká, jestli už je v Holomouci, a když zjistí, že je pořád tady na zahrádce, vrátí se pod zem a bloudí znovu. A dobře mu tak, nemám rád krtky. Ale co bude se mnou, vylekal se pája. Ani se neptej, odpověděl žížalák ponuře. Budeš tu bloudit, dokud neumřeš hlady, těpic. Žížalák se ošoural, a bylo zase ticho. Ticho a tma. A najednou slyší, pájo, tož kde zvostal, všade tě hledám. Krtek Čtvrtek mu šel naproti. Už z dálky volal, víte, tož jak se ti u nás líbí. Já chci domů, řekl pája. Aj, poskočil Krtek, už to mám, že ty jsi natrafil žížaláka. Pája přisvědčil a překutně všechno Krtkovi pověděl. Tože to je tak, pronesl rozvážně pan Čtvrtek. Žížalák nemá rád nikého, on se zavázal na uzel. Co se mu stalo, nechápal pája. Jednou se tak vztekal a samou zlostěho krátil, že se zavázal na uzel. A už se nikda nerozvázal a chodí světem tak, vysvětlil Krtek. To mě mrzí, řekl pája. Ale ještě víc mě mrzí, že netrafím domů. Aj, chlapče, to jsme na tom stejně. Já taky bloudím a netrefím dom k nám do Holomouce. Ale já tady umřu, žížalák to povídal. Tož to by bylo zlý, zamyslel se Krtek. Ale počkej, znovu se zamyslel. Když tě vyvedu nahoru, tak už dom trefíš. No to se ví, pane Krtku, já salpája. Tož se drž za mnou, poručil Krtek a vyrazil z hůru. Pája se držel těsně za ním. Kolem lítala hlína, ale za chvíli je oba oslepilo sluníčko. Ne jsme v Holomoucu, co? Rozlížel jsem žouravě Krtek. Jsme v záhonu Petržele, řekl pája. Tož se rozloučíme, pokýval Krtek smutně hlavou. A skočil střemhlav do chodby, která možná vedla k Olomouci. A pája řekl, naschledanou, pane Čtvrtku, a šťastnou cestu. A pak pospíchal cestičkou, která docela určitě vedla do pavoučího lesa.

0: Co je to za dotaz?
1: Proč se mě ptáte?
2: Co je to za dotaz?
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: do pěti. Pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát. To je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát? Mňau!
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: Dej jim packu.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
3: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

Lichožlout mé ségry bušky, labužník jen na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Jenom jednou za to tak.

0: sudá lichá. Sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
1: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
1: Nebo je?
0: Těžko říct, lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
2: Iggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Vlk a ovce.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval.
1: Nať stavět domek. Mně je v lese dobře.
0: Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy uši mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
1: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
3: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile, z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má to, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Ťaf, ťaf, dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlak

0: další Siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně, sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

bábinko nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je

0: je má člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zablojuto, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.

0: dneska zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!

0: honem, mání honem, mání honem se ho vyndavej.
1: Jo, jo, už to bude.
2: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, vodeď by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Sekala jsem Votavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: to se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžil. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.
2: Poslyš, Josef, dnes tě naučím, co se ti bude v životě náramně hodit. Vždycky, když budeš mít hlad a nikde poblíž nebude nic k snědku, můžeš se po ránu i večer najíst do sytosti. Naučím tě, jak vyzrát na rybáře. Jenom u toho musíš dávat bacha. Je to vlastně dost nebezpečný. Naučím tě totiž elegantně odmotávat rybářům záčku žížaly rousnice.
3: Konečně dobrý nápad. Rousnice já docela rád.
2: To tě rád věřím, Lenochu. Budeš se muset ale taky přičinit.
4: A kde vezmou rybáři žížaly rousnice?
2: Mají jich plný škatulky, juniore.
5: To zas bude pěkná mila. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
2: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
5: A hlad mají také ti na břehu.
2: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
3: Správně. Jde se na věc.
2: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
1: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
6: Jejda.
5: Podívej.
6: Félixi, tady pluje žížala.
2: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
4: Je nějaká skroucená.
2: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
4: Tak jak se naučím najíst?
2: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trhaně, neber.
1: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
4: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost.
2: Já si počkám na maso.
3: Já bych si s dovolením vzal.
2: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
3: Správně, dáme si maso. A počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
2: Ty máš vždycky času dost.
1: A potom začal vodní balet. Félix chytil žíželu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalounku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
3: Říkám, že mám času dost.
2: Tak čekej, jsou tu ještě dámy.
5: Než odmotáte jednu rousnici, mám dávno naloveno.
2: Nevadí, neubude. Nesmíš za ní zatáhnout sprutka. Podívej se na hladinu. Tam plave taková věc, co už znáš. Na to se rybář pořád dívá. Když zatáhneš za žížalu moc, tak sebou ta věc pohne, rybář vyskočí, vezme prut a trhne. A už neutečeš. Nebo taky můžeš počkat, až se rybář zvedne a jde si pro něco. Podívej, pořád něco pijí nebo vypouštějí z pusy kouř. Když stanou a jdou dál od vody, můžeš za žížalu i zatáhat. To na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prud nesáhnou.
1: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatahal, ale rybář si naštěstí nevšimnul. Pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
2: Až jim žížaly rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
3: Tak vám teda pěkně děkuju.
2: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá. Jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
3: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
4: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej. Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil. Tak se neboj. Budeš mít tři krásné rousnice. Já měl taky tři.
2: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl tři.
3: Měl jsi jich pět, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
1: Souhlasil Lín Silvestr, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lín Silvestr chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na dvakrát. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
7: To by mě zajímalo, co tady vy tři tropíte.
4: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
7: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
2: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
7: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
4: Už tady plavou jenom tři rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
3: Tak to zase moment. Pepa měl tři, Felix dokonce pět a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň tři, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
2: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport. A my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Silvestr. Je mi líto.
7: Uvidíme.
1: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčků s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům z plávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
8: Berou! Bože můj, berou!
1: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic, jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
2: Teď si budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
3: Já mám času dost.
2: Tady už to nemá cenu, brácho. Teď si daj pozor, jde se škodit jinám.
3: Já si počkám.
1: Opakoval tvrdošíně Silvestr a také si počkal, když už všichni odpluli k Rákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
4: Já měl 3 rousnice, Aneško.
2: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
7: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba jsem jednou takový specialista také zavítá.
4: Myslíš, že nám Félixe odnesou? Bartoloměji?
5: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
7: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
1: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru a už letí lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým linkem Silvestrem do kyblíku.
9: Já tě viděl, Frolíku.
1: Ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
9: Od kdy bereš podměrečné kapry? Vždyť ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned ho pust do vody.
10: To není kapr, ale lín šťovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
9: Tak ho ukaž. Aha, má podmíru.
1: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
7: Tak co? Jak bylo na břehu?
2: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
4: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
2: Tak ještě poděkovat za zábavu.
1: A tak všichni 4, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka, Imlaufa a mladýho Šubra.
10: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štíka, kapr, vokoun a lín. Oni se nám snad smějou.
8: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
9: Neměl bys tolik pít, Frolíku?
10: No vážně se nám smáli, než se potopili.
9: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku?
1: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti dva kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
7: Odkdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
1: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
10: Nemáte někdo náhodou Nějakou žížalu navíc?
8: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
5: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi.

0: Polská pohádka rozhněval Boha. Byl jednou velice zámožný hospodář, který měl hezoučký statek a všeho dost, takže tato zámožnost popletla mu hlavu. Místo, aby byl Bohu za vše, co srdce povděčen, říkával: kdo se mi vyrovná? Lidé sice říkají, že mi Pán Bůh žehná, ale kdyby nežehnal, bylo by to zrovna tak. Hospodařit se musí umět a pak jde všechno samo sebou. Nerouhej se Bohu, ať tě netrestá, napomenul kdysi kmotra Cholubila stařičký výměnkář. Zrovna tak pošetile, jak ty mluvíš, mluvil jeden z mých prastrýců, a víš, co se mu stalo? Vyhořel a byl žebrákem. A já, i kdybych vyhořel, neschudnu. Naopak, postavil bych si statek nový a ještě krásnější, mínil spupný hospodář a smál se v řeči dědečkovi. V tom kdosi přiběhl zvenku a křičel: pan táto, hoří u vás, stodola už je v jednom plameni. Že dům byl zrovna plný hostů, ti to hned vstávali od stolu a chtěli hasit, ale kmotr Chlubil to nedopustil, aby se nenamáhali, ale pouze klidně jim řekl, jako by se nic nestalo. Jen seďte a pijte, když hoří, tak hoří. Lidé ze vsi také přispěchali na pomoc. Ale když viděli, že hospodář a jeho čeleď ani prstem nehne, také nečinně se dívali na ten oheň, který naposled strávil všechno. Kmotr Chlubil ani nyní nenaříkal, ale sebral se, šel k říčce, nad jejímž břehem nakláněla se stará, vyhnilá vrba, v níž měl uschovány všechny svoje peníze. Ale co vidí? Po vrbě nikde není ani památky, neboť prudká strž mračen rozvodnila říčku, která podryla kořeny starého stromu a odplavila jej v cizí kraje. Tak z kmotra Chlubila se stal žebrák a byl rád, když ho přijali na nedalekém šlechtickém sídle do služby, aby roznášel dopisy. Kdysi na takové cestě zastihla ho noc a proto byl nucen doprošovati se noclehu u majetného a dobromyslného člověka, který dopřál mu netoliko čistého a teplého lůžka, nýbrž i pohostinství. Po večeři prvé, nežli se uložili k spánku, ještě si povídali. Také kmotr Chlubil se rozpovídal a začal vypravovat o sobě. I já jsem býval kdysi bohatým člověkem, ale vyhořel jsem. Z toho však jsem si nic nedělal, poněvadž jsem měl ještě mnoho peněz, ale ty na neštěstí jsem si uschoval ve staré vrbě. Doufal jsem, že opět a ještě lépe si statek postavím, ale se špatnou jsem se potázal, neboť když jsem přišel k říčce, vrba byla pryč i s penězi. Velká voda ji odnesla i s mým pokladem, takže mně zůstalo jen to, co jsem měl na sobě. Hostitel sotvaže slyšel toto vypravování, pohlédl na svou ženu a zamyslil se, neboť právě ta vrba připlavala k ním až pod stodolu a když ji chtěli rozsekat, vypadly z ní ony peníze. Přesto přeze vše hostitel neřekl nic a teprve, když kmotr Chlubil uložil se na lože, oba manželé začali uvažovat, jak by příchozímu jeho dukáty vrátili. Víš, co uděláme? Pravil posléze hospodář ženě. Vykrojíme z bochníka spodní kůrku a až tam dukáty nacpeme, zase kůrkou díru zakryjeme a chleba mu dáme na cestu. Že je jistě najde, není pochyb, a my tak se zbavíme hříchu i zbytečných díků toho člověka. Jak se uradili, tak učinili. Kmotr Chlubil ráno bochník vzal, poděkoval za vše a odešel. Cestou potkali ho honáci, kteří dříve kupovali od něj vepřový dobytek a tázali se, nemá-li nic na prodej. Ne, nemám, ač jsem mýval, ale přišlo na mě neštěstí, vyhořel jsem a musím nyní sloužit. Ale chcete-li, kupte si ode mne ten bochník chleba, však se vám dobře hodí, jste tři a sníte ho za jeden den. Proč bychom nekoupili? Řekl jeden z nich a dal kmotru za bochník nějaký ten groš. Kupci šli dále a přišli do téže vesnice k témuž hospodáři, který svému nocleháři onen bochník chleba daroval. I ptali se tam, má-li něco na prodej. Já nemám, ale Bůh má, odpověděl hospodář. Zatím posaďte se, pohovte si, dodal a již odešel, aby honáky něčím pohostil. Ti to spozorovali a proto řekli mu, sotva, že zvenku se vrátil. Neobtěžuj se zbytečně, jídla máme dost. A už jeden z nich vyňal homolky a pecen chleba, pravil. Tenhle bochník zrovna jsme před chvílí koupili od jednoho pocestného člověka, jenž pospíchal, aby psaní někam donesl ze zámku. Hospodář i hospodyně nad těmi slovy se nemálo zarazili. Vždyť hned si domyslili, že je to bochník, do něhož vložili dukáty pro toho nešťastného člověka. Proto pravili honákům. Nejdříve poohlédněte se po dvoře, zdali se vám něco nehodí. Honáci poslechli a vyšli ven s hospodářem, jež pohlédl opět na ženu a ta rázem pochopila, co má dělat. Neboť sotva se ocitli venku, bochník zaměnila s jiným a odnesla. Honáci se vrátili, posnídali, snad i něco koupili a odešli. Hospodář i hospodyně byli rádi, že se jim podařilo zachránit peníze, neboť stůj co stůj chtěli je vrátit jejich původnímu majiteli, jež přišel do neštěstí. A ten po nějakém čase zase přišel, nesl psaní a prosil jako tehdy o nocleh. Sedlák i selka rádi ho přijali, pohostili a než druhý den ráno odešel, zabalili peníze do šátku a vložili mu jej do torby. Po snídani se s ním rozloučili a on odešel, za všechno pěkně poděkoval. Když pak ubíral se pěšinkou po zahradě, pomyslel si, hle, co tu krásných jablek roste, proč bych si tedy nějaké neutrhl? A už se dal do trhání, ale že ta nejpěknější byla hodně vysoko, sněl torbu a pověsil ji na větev a vylezl na strom. V tom uviděl hospodáře, honem seskočil a utíkal, na torbu zapomněl. Když hospodář viděl, co se stalo, řekl, chuďas, polekal se, ale co pak není bláhový, když věděl, že po dvakrát jsem ho pohostil, snad se mohl dovtípit, že bych ve své dobrotě pro několik jablek se nehněval. I torbu s penězi zapomněl, ale vím, co udělám. Předběhnu ho tady kratší pěšinkou a položím ji na lávku vedoucí přes potok. Poté musí jít a jistě svou torbu tam najde. Jak pravil, také tak učinil. Schoval se do křoví vedle lávky. Za chvíli přišel onen nešťastník a měl jít přes ní. Ale řekl si, dobře, že ještě vidím na cestu, neboť alespoň posílkou mohu si něco přivydělat. Ale kdybych oslepl, jak bych mohl jít přes lávku? Počkej, hned to zkusím. Dodal, zavřel oči a jal se holý ťukat před sebou, kráče je dále. V tom, o co si nohou zavadil, ale ani si toho nevšimnul, minul lávku a za chvíli zmizel v blízkém lese. Hospodář, jež se ze křoví na to díval, vystoupil, podíval se do rozvodněného potoka, kam nešťastník peníze shodil a řekl. Nebožák, není mu pomoci. Rozhněval si Boha.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Neboj se, Loriko, neboj se. To ošklivé psisko už je pryč. Tady máš cukříček, no.
2: No, no, Rinko.
1: Malé.
2: Cuká. No.
3: Je to trápení s těmi zvířaty, že ano.
1: S jakými zvířaty? S vaším psem. Lorika je hodná, ta na nikoho neskáče ani neštěká.
3: Však on si na ní zvykne. A že štěká, to víte, pes. Přece nebude kokrát.
1: No tak, mám je to ještě k zmínku. No to bych se na to podívala.
3: Ano.
1: Pes má mít náhubek a má být na vodítku.
3: Na vodítku, ano.
1: Lorika taky nepoletuje volně.
3: Taky nevíte.
1: A vůbec.
3: Jo.
1: Pes nemá v hotelu co dělat, když obtěžuje hosty.
3: Jo, jo.
1: Já si budu stěžovat.
3: Ano.
1: No to tedy uvidíte, těžko se, já si budu stěžovat.
3: Ale co teď? Co teď, chlapče, co dělat? Opravdu si stěžovala u pana vedoucího považ. A on přišel za mnou.
4: No jo, tatí, ale přece Žerika nepošleme domů.
5: Stejně by si neuměl odemknout, že ano?
4: Tatí, ale už si Lorinky ani nevšimne, tatí, vážně. Já mu domluvím.
3: Domluvíš? Domluvit bys měl té paní. A s tou prý není vůbec žádná domluva.
4: No, tati, když k ní půjdu do pokoje a hezký poprosím, ale tati, teď ty víš, jak já to umím, taťuldo, určitě řekne, že mu odpouští.
1: A ne.
4: Prosím vás, paní.
1: Už jsem řekla.
4: Žerik si už Lorinky ani nevšimne a budu jí nosit cukr.
1: To tak, předpeš jí cukrem a co potom?
4: Tak jí nedám ani kostičku.
1: Na komče. A ona ho má tak ráda.
4: Tak budu ten cukr nosit vám.
1: A co pak jsem papoušek?
4: A vy ho dáte sama a budu vám čistit klec.
1: A bydlím snad v kleci?
4: Lorinčinu klec vám budu čistit.
1: A schválně ji necháš uletět.
4: Tak by vám vyčistil boty.
1: Krzouné, zdají se ti špinavé, že potřebuji vyčistit.
4: Ne, den co den vám je budu čistit, dokud... Neodjedete.
1: Aha, čím dál tím líp. Chceš se mě zbavit? Vyštvat mě chceš?
4: Ne,
1: poslední slovo. A ten pes musí pryč.
4: Paní,
1: musí

0: Spejble.
1: Teď je dobrá rada drahá.
0: Jak drahá, pane Spejble?
1: Ale to se tak říká, Máničko.
0: Aha. A poprosil si tu paní důkladně, Hurvínku.
2: Já prosil, až jsem se prohýbal. A co já jí nasliboval, že jí budu nosit cukr a čistit klec.
0: Té paní.
2: Ale Lorince. A že jí budu čistit boty.
0: Lorince.
2: Té paní pořád. Ale všechno bylo pro kočku.
0: Ta paní má taky kočku.
2: Nejsi na hlavičku? Kočka a Lorinka, co pak by to šlo dohromady?
0: No, to by vůbec nešlo dohromady.
2: To bych řekl, že ne. Vlastně, to by vůbec nešlo dohromady.
1: Ještě zajdu za vedoucím, ale nevím.
2: Za to já vím, taťulínku.
3: Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau.
4: No to snad dělá Lorince na schvál. Přestaň s tím, holčičko.
0: Vám se to nelíbí.
4: Ticho buď. Lorinka se koček bojí, přestaň.
0: Ano, prosím.
4: Nenechám ti ubližovat, Lorinko, neboj se.
0: Hej, Donanky, tady je někde kočka.
4: Kočka, hele, jí tamhle. No tak odežení.
5: Zažij, kočičku, zažij.
2: Že já lehnal, co?
0: No tedy ta pelášila.
6: Je, sláva. Je, to bylo leknutí. Je, děkuju ti, chlapče. Je, nestalo se ti nic, Lorinko.
5: Cukr.
6: No vidíš.
2: Já jí dám. Cukr můžu?
6: Ale to víš, že ano.
1: Marnost nad marnost, Hurvínku. Pan vedoucí říká, že žerik musí pryč.
4: Cože? No to bych se na to podívala. Komu ten pes vadí? Takový hodný pes. Kočku zažene. Až štěká. No přece nebude kokrhat, že? Ten pes tu zůstane. Pojď, Lorinko, pojď. Já už si na pana vedoucího došáhnu. To bych se na to podívala. To vám
2: naši vyhráli.
1: Ještě, že se tu ta kočka objevila. Taková náhoda.
2: No, ale kdybyste věděli, jak mě poškrábala, když jsem jí náhodou nesl.

Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máku jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až doprostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli doprostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět? I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukínka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co jsi chtěla vědět? Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil. Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň. Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák. V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala. Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval. To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka. Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší. Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák. Kos se po něm ani nepodíval a povídá: kdapak, tím mě neuspíte, mák já nezobám. Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál. Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka. Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy 3 maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro.
to už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce. Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel. Nasetí, diví se slunce. Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr. Ona nosí cylindr? Divilo se slunce. Ne, to je můj, řekl Emanuel. A podal slunci 3 zrnka máku. Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo. Když spí slunce, musí kos taky. Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce. Sáhl na větvičku pro cylindr, 3x si ho posadil na hlavu a 3x smekl. Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

už v duchu rozdal vše, co měl, jen na papír to dát. Když najednou se

0: Zase na uzel a vesele žil dál, žil dál, žil dál.
1: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
2: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
1: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum! Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum! Pět, šest, sedm, bum! Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku, až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hej, krokodýli, jste tady? Krokodýli, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil.
5: Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám.
4: A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl.
5: Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka.
4: A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil.
5: Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku.
4: Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kdesi na tajném místě zeměkoule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl droboukého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidi mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně.
1: No vida, a co pak je to za patentní pilulky?
0: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
1: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
0: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
1: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou. Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
0: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
1: Tohle jsou zase moje pilulky. Potěk se roste a sílí.
0: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvilce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička, až když nám ji babička zaspívala.

0: Matčino tajemství. Žila mocná a bohatá kněžna a ta měla jedinou dceru, spanilou Květuši. Manžela již dávno ztratila v boji. Po jeho smrti moudře a spravedlivě vládla svým podaným, kteří by byli pro ní do ohně i do vody skočili. Avšak nikdo ji neměl tak rád, jako její dcera Květuše. Děvčátko se modlilo denně za Matčino štěstí a blaho a velmi jí trápilo, že matka je čím dál smutnější. Proč jsi tak zarmoucená, mamičko? Ptávala se. Neptej se, dítě, povědět ti to nemohu. Květuše vytušila, že matku tíží nějaké tajemství i umínila si, že neustane, dokud je nevypátrá. Nastal měsíc prosinec. Kněžna se rozloučila s Květuší a odjela. Vrátí se až za měsíc. Po jejím odchodu zamyslila se Květuše. Teprv teď bylo jí nápadné, že matka každoročně v prosinci odjíždí neznámo kam, že se zdrží celý měsíc, z cesty se vždy vrátí o půlnoci, hned zajde do komnaty, jejíž černé dveře jsou stále zamčeny a klíč od nich nosí matka ustavičně na krku. Co je v té komnatě, nikdo ze zámeckých lidí neví. A když kněžna po svém návratu ukáže se ráno lidem, bývá vždy na smrt bledá a uplakaná. V té komnatě spočívá Matčino tajemství, domnívala se Květuše. Musím to vyzkoumat, aby moje dobrá mamička byla zase veselá. Často docházela k černým dveřím a zkoušela, kde jaký klíč nalezla. Avšak žádným nebylo možno dveře otevřít. Jednou uviděla Květuše před zámkem stařenku, jež cinkala svazkem klíčů, volajíc. Kupte klíče, kupte klíče! Květuše se u ní zastavila. Napadlo jí, že by se snad některý z těchto klíčů hodil k černým dveřím. A co chceš za ty klíče, babičko? Zeptala se. Tvoje krásné vlasy, mé dítě. Květuše se zarazila. Bylo jí líto zbavit se své nejkrásnější ozdoby, bohatého zlatého vlasu. Mezi těmi klíči je jeden, jenž přináší štěstí a spokojenost, řekla stařenka. A to má přece větší cenu než vlasy. A který je ten klíč? Však jej najdeš, milé dítě. Běžela tedy Květuše pro nůžky a s povzdechem ustřihla si vlasy, dala je stařence a dostala klíče. Aby služebnictvo nepoznalo, že je ostříhaná, ovázala si hlavu šátečkem a vymluvila se, že jí bolí hlava a protože jí musí mít v teple. Potom zkoušela klíče. Až poslední otevřel černé dveře. Květuše vstoupila do malé komnaty, kde bylo jenom železné klekátko plné špičatých hrotů. V koutě visela záclona a za ní byl prázdný výklenek. Květuše věděla, kdy se matka vrátí. V ten den, tedy u večer, vešla do komnaty. Zamkla dveře a schovala se do výklenku za záclonu. O půlnoci zaslechla kroky. Klíč zarachotil. Dveře se otevřely, v komnatě se rozjasnilo. Vešla kněžna, černě oděná, uplakaná, spínajíc ruce a rovnou ke klekátku. Dopadla na ně a ostré hroty vnikly jí do kolenou. Květuše zapomněla na opatrnost, vyrazila z úkrytu a s pláčem běžela ke kněžně. Mamičko, mamičko, proč se tak trýzníš? Kněžna se vzchopila, objela dceru, zaplakala a zvolala. Jdi odtud, dítě, nevyrušuj mne. Nehněvej se, mamičko, bez tebe však odtud nepůjdu a ty si už nesmíš kleknout. Musím, mé dítě, musím. Jsem velká hříšnice. Tímto pokáním doufám alespoň částečně zmírním trest, který mě očekává. Ne, mamičko, ty nejsi hříšnice. Ty jsi tak dobrá, šlechetná. Není možné, aby ses dopustila něčeho zlého. Kněžna ji stále domlouvala, aby ji tu nechala samotnou. Květuše však nechtěla se hnout a neustále prosila matku, aby jí svěřila své tajemství. Nuže, povím ti to tedy, posléze svolila matka. Za mého vyprávění však nesmíš ani slůvka promluvit. Také mi nesmíš bránit, abych za vyprávění klečela. A již zase spočinula na ostrých hrotech klekátka, které jí působily těsnou bolest, jak prozrazoval její obličej. Květuše zakryla si oči, aby neviděla matčino utrpení. Že mám bratra knížete ve vzdálené zemi, je ti známo, zahovořila kněžna. Měli jsme se rádi jako snad nikdo na světě. Když padl v boji tvůj otec, byla jsi tenkrát ještě maličká. Zlá čarodějnice Divuše svedla nerozvážného mladíka k těžkému hříchu, za který měl být popraven. Zvěděla jsem o tom i pospíšila jsem k Divuši a prosila jí, aby mého bratra osvobodila. Slíbila mi to, avšak jenom s podmínkou, když se stanu také čarodějnicí. Nelekej se, dítě, ale matka tvá je opravdu čarodějnicí. A to zlou čarodějnicí. Bratr byl osvobozen, odjel do ciziny, kde jej zvolili knížetem. Žije tam šťasten a jenom to jej trápí, že nesmí ani mne, ani tebe uvidět. Za jakou cenu byl osvobozen, to také neví. Šla jsem s Divuší do sněmu čarodějnic a oni mě přijali do svého spolku. Po celý rok smím žít jako člověk, konat dobré skutky. Avšak v poslední měsíc roku změním se v ohyznou čarodějnici a škodím lidem, jak jen mohu. A když se pak vrátím ve své skutečné podobě do zámku, modlím se na tomto klekátku, aby moje vina nebyla jednou příliš přísně posuzována, až moje duše zaletí do říše nadhvězdné. Teď znáš moje tajemství, Květuše. Nikomu ho neprozrazuj a odejdi, milé dítě. Dříve však mi pověz, budeš-li i nadále milovat matku čarodějnici. Květuše jí objala, vroucně líbala a volala. Mamičko drahá, ještě raději tě mám, vždyť ty ses obětovala za svého bratra. V tom se jí svezl z hlavy šátek. Kde pak máš, Květuše, své krásné vlasy? Ustrnula kněžna. Dívka nechtěla lhát. Pověděla tedy matce, že vlasy dala neznámé stařence za klíč k této komnatě. Kněžna se zahleděla do dlaně levé ruky a potom řekla. Ach, to byla jistě dobrá kouzelnice Mira. Mamičko, a co kdybys Miru poprosila, aby tě zbavila zlého kouzla? Vzpomněla si Květuše. Mira jest ovšem mocná kouzelnice a z toho, že ti přinesla klíč, soudím, že mne lituje. A že by mi snad chtěla přispět svou pomocí. Já však nikdy nesmím promluvit s dobrou kouzelnicí. Tedy s ní promluvím sama, nabídla se Květuše. Jenom mi pověz, kde ji najdu. Dítě, bojím se, že bys pro mě trpěla a proto ti nepovím, kde se Mira zdržuje. Květuše však neustala naléhati, až jí matka řekla cestu. Potom zlíbala kněžnu a odešla. Kající čarodějnice se trvala na klekátku až do východu slunce. Dcery své však doma už nezastihla. Květuše odešla k dobré kouzelnici. Uplynulo mnoho času, než jí zastihla v chaloupce postavené v lesním údolí. A Květuše, zvolala Mira přívětivě. Budiš mi vítána, proč ke mně přicházíš? Dobrá Miro, pomoz mi zbavit mojí mamičku čarodějné moci, prosila Květuše. Pomohu, jsi však ochotna obětovat se za matku. Květuše poněkud zbledla, hned však řekla odhodlaně. Mile ráda se obětuji, jen když mamička nebude již zlou čarodějnicí. Tedy slyš, tady jsou tvoje vlasy. Z nich upleteš provaz. Až bude hotov, odevzdáš jej matce. Kněžna vezme jej sebou, až půjde zase mezi čarodějnice a tím provazem spoutá nejstarší zlou ženu a bude zbavena kouzla. Ale to přece není žádná oběť, podivila se Květuše. Jen si nemysli, usmála se Mira. Teď tě opustím, dej se do práce. Květuše sedla ke stolu, na němž byly její vlasy a jala se je splétat v provaz. Avšak běda, vlasy pálily jako oheň. Prsty a dlaně byly hned plny puchýřů. Květuše chvíli statečně snášela bolest. Potom ale již vzdychala a posléze hlasitě bědovala. Přece však neustala v práci. Bolest byla vždy hroznější. Květuše div neomdlela. Konečně byl poslední vlas upotřeben. Dívka klesla k zemi a pozbyla vědomí. Když se probudila, byla v matčině paláci. A hle, mamička jí tiskne k sobě, v slzách se usmívá a vzliká. Moje drahá, dobrá Květuše. A teď se k ní přiblížila stařenka, kouzelnice Mira. Květuše, vysvobodila si matku. Celý rok si spočívala ve spánku v mé chaloupce. Já jsem poslala tvé matce provaz z tvých vlasů. Nejstarší čarodějnice byla jim spoutána. Tvoje matka už není čarodějnicí. Hle, zde je ten provaz. Zatřásla jim, vlasy se rozletěly a rázem přirostly Květuši k hlavě. Štěstí a spokojenost uhostili se v knížecím zámku. Dobrá kouzelnice Mira byla zde často na návštěvě a Květuše milovala ji jako svou matku. Komnata s černými dveřmi byla zbavena klekátka a proměněna v útulný pokoj, kde dostávalo se noclehu všem pocestným, kteří zabloudili k zámku. A kněžna byla pyšná na svou obětavou a hodnou dceru.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. jestli se vám ta básnička líbila.
3: Jděte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a odešel se zřízencem a žáby začaly kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva, už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou, porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křiklou na racek chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Zejména skokan hnědý je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Hradcek má pravdu, skokan není to pravé pro miminko. Přidala se k Radzkovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka.
Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Hracek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl: je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla: já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.

0: o poštovním koni. Byl jednou jeden pan profesor. Sbíral známky a měl už od toho načisto bílé fousy. Jednou ty známky zrovna přepočítával a tu někdo zaklepal na dveře. Pan profesor povídá. Račte dál, prosím. Dveře se otevřely a v nich stojí poštovní kůň a přešlapuje. Pan profesor se na něj podíval přes brýle a povídá. Račte si přát? Kůň se pousmál a povídá. Já jsem totiž to bývalej poštovní já, kůň. Tu se pan profesor převelice zaradoval a povídá. Aha, to je něco jiného. A nabídl koni houpací křeslo. Hned si spolu začali učeně vykládat o známkách a razítkách. Ale najednou pan profesor zesmutněl a povídá. Už mám všechny známky na světě. Jenom jedna mi chybí. Kůň se podivil. Oho, která to je? Pan profesor se div nerozplakal. Taková modrá, s oranžovými puntíky. Jistě ji vymysleli jen pro mé trápení. Ale kůň se zaradoval. Je, to je náhoda. Já tu známku nosím pořád u sebe a nevím, co s ní. Právě jsem jí chtěl dnes zahodit. A vytáhl tu známku z kapsy a dal ji panu profesorovi. Pan profesor ji dal hned do zlatého rámečku, tleskal rukama a mluvil pisklavým hlasem, protože měl radost, a dal tomu koni hubičku. Potom šli spolu na procházku a drželi se kolem krku, protože teď byli velicí kamarádi. A vykládali si hlouposti, smáli se nahlas a byli tuze rozpustilí. Lidé se za nimi otáčeli a pokyvovali udiveně hlavami. Potom šel pan profesor s poštovním koněm do kavárny na kávu a nikdo nesměl koni nic říct, protože pan profesor si může pít kávu s kým chce. Četli si přitom vtipy z jakéhosi časopisu a kůň se smál hluboce a pan profesor tence. Najednou se začali smát v kavárně všichni a nevěděli čemu. I před kavárnou se začali zastavovat lidé a také se smáli a také nevěděli čemu. Potom šel hrát kůň s panem profesorem kuželky a prohrál to, protože s kopyty se to nedá dobře hrát. Ale když spolu hráli šachy, prohrál to zase pan profesor, protože kůň hrál dobře z koníčky a všechny figurky vyžduchoval z šachovnice. A byli jedna jedna. A zase se tomu hrozitánsky smáli. Když už je bolela od smíchu břicha, sebrali se a šli domů. A zase se museli smát, protože pan profesor měl revma a vrzala mu nahlas kolena. A tak ho vzal kůň na záda a hned byli doma. Potom si prohlíželi známky a křičeli jeden přes druhého. V kuchyni seděla hluchá babička a to byla maminka pana profesora. Pletla punčochy, usmívala se a stále pokyvovala hlavou, že jí to přibývá. Potom jim uvařila čaj a dala do něj hodně citrónového syrupu. Bylo to velice dobré. A kůň přitom mlaskal, protože nevěděl, že se to nemá. Ale potom řekl kůň, že už bude muset pomalu jít. Pan profesor o tom nechtěl ani slyšet a div se nerozplakal. A babička pokárala pana koně, jak ho mohlo něco takového napadnout, že u nich musí zůstat navždy, protože je s ním náramná legrace. Kůň tedy řekl, tak jo, co mám s vámi dělat? Na druhý den měl pan profesor přednášku o známkách na univerzitě. A kůň šel samozřejmě s ním. Byla to moc hezká přednáška. Slečny a paní si utírali slzy do navoněných kapesníčků a pánové pokyvovali hlavami. A potom promluvil také kůň o známkách, o razítkách a o poštovních koních. A tu lidé volali sláva a potlesk nebral konce. Dokonce je i filmovali a potom je ukazovali v televizním týdeníku. Byli teď oba náramně slavní. A že měli hodně peněz, koupili babičce pletací stroj na punčochy, aby měla radost. A popíjeli si čaj s citrónovým sirupem, cumlali větrová cukrátka, počítali známky a měli se dobře.
1: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle, tvůj cit nelže, tak

0: Kam šel Jirka? Ptá se otec.
1: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
2: Ale to je hodně nebezpečné.
3: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.
4: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer si pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Hop, Figy, chytej.
0: Počkej. Já tu mám Hanku Kinychovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu.
2: Hanko, a ještě chytej.
0: Já to vůbec nezvládám.
3: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Figy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Figym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
0: Kde je ten míč?
3: Já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se. Jo. Hážu míček. Teď.
0: Mi upad.
3: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy rozmnožit.
0: Takže teď sedím jako plyšový medvěd.
3: Tak a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Figy, vrať mi to. Už ho mám. A ještě jednou. Šup. Máš? Super. Tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Figy, stůj rovně a udělej si s rukou košíček.
0: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora.
3: Přesně,
0: nebo
3: tak.
0: Košíček nahoře?
3: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1, teď. Chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Figy, chytej. Výborně. A
0: je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, víš?
3: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
0: Hanko, ale to chce větší míč, víš?
3: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
0: Máš pěkný velký.
3: Chtěl by to pořádnej míček, a zase ne, třeba medicimbál.
0: Co je medicimbál?
3: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
0: to
3: jsme začátečníci. No a já tě to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
0: Tak, jako medvěd.
3: Jako medvěd.
0: Aha, sedím. Žach.
3: Teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
0: A
3: ty
0: co,
3: ležíš,
0: a co?
3: Ty ležíš. Chytil jsi míč?
0: Ne.
3: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Figy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
0: se... A já se taky musím zdvihnout,
3: přesně,
0: když ho chci
3: tak,
0: chytit.
3: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup. Výborně, a lehni si na záda. Já se taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru. Dobře. Teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
0: Hanko, já už nemůžu.
3: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
0: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
3: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
0: Ahoj, děti.
3: Ahoj, děti.

Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se se mnou, přinese vám sekyrka smrt.

0: 2.
1: Kam samíří tabíři. Jednou za svítání konečně přestalo pršet a přesně uprostřed Jižní Ameriky se udělala veliká louže.
2: Hele, louže!
1: Zaradoval se malý pruhovaný tapír, když vylezl z křoví a rozhlédl se po světě.
2: V té se nám to bude krásně šplouchat. Hej, kde jste kdo? Pojďte se mnou do vody. Slyšíš? Lenochode, vstávej, je ráno.
1: Tak pokřikoval ten tapírek, jmenoval se Tity a neměl ještě moc rozumu, když si dovolil budit starého lenochoda. Lenochod dřímal celé dny na stromě a nikdy si ničeho nevšímal. Louže ho nezajímaly. Teď otevřel jedno oko.
3: Kdo mě budí?
1: Když uviděl jen malého, nevychovaného tapíra, oko zase zavřel. Tity chvíli čekal, nic se nedělo. A tak do Lenochodova stromu pořádně drcnul.
2: Lenochode, nespí!
3: Já nespím. Já
1: zíval dlouze a dlouho Lenochod, až z toho zívání zase usnul. Tity znovu netrpělivě zatřásl stromem.
2: Polez dolů, co tam nahoře pořád děláš?
3: Já
1: vzdychal Lenochod.
3: Já tady přemýšlím.
1: Tihle lenochodi spící v korunách stromů vypadají jako stará opuštěná hnízda. A protože se celé dny nehýbají, stává se, že často na nich něco vyroste, třeba mech. Rozhodně nemají rádi, když je někdo budí. Nikdy nechtějí vstávat a také se nechtějí koupat. Malý Tity, který tohle všechno nevěděl, zatím vlezl až po kolínka do teplé louže, ale pokoj Lenochodovi nedal. To bylo pořád, pojď si se mnou hrát, nebo pojď se taky vykoupat. A o čem vlastně přemýšlíš? Tohle samozřejmě Lenochoda dopálilo a tak ocekl.
3: Přemýšlím o závodech, abys věděl. Ale jestli nebudeš ticho, přijde na tebe jaguár.
1: Potom si na svou větev pověsil tabulku s nápisem
3: Nerušit.
1: Zbytečně. Tity neuměl číst. A tak jen koukal na nápis a nevěděl, co tím asi tak Lenochod myslí.
2: Že by psal něco o těch závodech? O závodech nás tapírů s Lenochody? Určitě to bude důležité, když to oznamuje písemně,
1: uvažoval tapírek.
2: Jenže důležité pro koho? Pro mě? Pro Lenochoda? Nebo snad i pro toho jaguára?
1: Tity byl tak malý, že jaguára zatím nikdy v životě neviděl. Proto zavolal na Lenochoda ještě jednou.
2: Hej, Lenochode, a jaký je ten jaguár? Je hodný nebo zlý?
1: Lenochod, který zrovna usínal, se tak lekl, že moc nechybělo a spadl z té výšky na zem.
3: Tak ty nedáš pokoj. Ty budeš pořád vyrušovat. Jen počkej, až já tě proženu jako jaguár.
1: A to bylo opravdu všechno, co tenkrát ráno Lenochod řekl. Pak už dál jenom chrápal a nevzbudilo ho vůbec nic. Neslyšel ani smích, který se v zápětí ozval z houští. Za toho zaslechl Tity. Ten smích se mu moc nelíbil. A nelíbilo se mu také, že nikoho neviděl, ať se rozhlížel, jak chtěl. Marně volal.
2: Kdo jsi? Kde jsi?
1: Nikdo neodpovídal. Zatím už vyšlo slunce a tapírka napadlo, že se bude chvíli opalovat. Louže se teď leskla jako zrcadlo. Ty ty poprvé v životě spatřil, jak vypadá. Sám sobě se docela líbil.
2: Je, kviknul. Tak to jsem já. Takhle jsem se už opálil. Takhle krásně proužkovaně. Jen abych si nespálil nos.
1: Tity si nespokojeně prohlížel svůj tapíří chobůtek.
2: Není moc veliký?
1: Spíš malý. Ozvalo se z houští a hned zase ten smích. Pidi chobot. Pidi tapír má pidi chobot. Posmívalo se něco Titymu.
2: Tity se urazil. Jaký pidi? I když jsem zatím malý, určitě porostu a se mnou můj chobot.
1: V houští to teď dokonce smíchy vyprsklo. Ty, že máš chobot. Slon má chobot, ne ty. O slonovi tapírek nic nevěděl. A nevěřil, že nějaký jemu neznámý slon by mohl mít lepší chobot než on.
2: Tak mi toho svého slona ukáž. Změříme si choboty a pak se uvidí.
1: Proč ne? Zasmál se hlas z houští. Když půjdeš se mnou, já tě ke slonovi zavedu.
2: A není to moc daleko?
1: Staral se Tity.

0: Jaguar? Svitlo Titimu a rázem mu bylo jasné, že s Jaguárem za slonem nepůjde. Místo toho se rozběhl a utíkal, co mu nožky stačily, a zároveň kvičel a vřískal na celý les. Jaguár! Jaguár! Pozor! Je tady Jaguár! Křičel tak hlasitě, že probudil i lenochoda, a ten se tentokrát na malého tapírka vůbec nerozlobil. Poradil mu, aby se honem, ale honem potopil na dno louže a tam počkal tak dlouho, dokud Jaguár neodejde. Štěstí, že tenkrát tolik napršelo a ta louže uprostřed Jižní Ameriky byla opravdu hluboká. Protože tam pokaždé zamíří všichni malí pruhovaní tapíři, když se potřebují schovat před Jaguárem.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O ptačím zrcátku. Nebylo Štěpánovi ještě ani 18 let, když zlým řízením osudu přišel o oba milované rodiče a poručnicí se mu stala teta Adelaida. Ta teta jednu přenármě ošklivou vlastnost měla, a sice, že toužila jen pomoci a majetku. Byla velice lakomá a pro půl grošík by si dala, jak se říká, i kolenou

0: Máma s tátou nechali Štěpánovi trochu peněz, ale poněvadž ještě nebyl plnoletý, spravovala mu to malé hněníčko právě Adelaida. Jak říkám, nebylo toho moc, ale lakomé tetě se i těch několik zlaťáků hodilo. Proto uzavřela se Štěpánem smlouvu.
1: Za to, že ti peníze hlídám, abys je hříšně neutratil, než nabídeš vlastního rozumu. Můžeš u mě bydlet, i živit tě budu, ale všechno si odpracuješ.
0: Důvěřivý Štěpán v tom neviděl nic zlého, svou tetu měl docela rád, a tak si plácli. Teta se v duchu radovala, že zadarmo přišla ke statnému čeledínovi.
1: A kdo ví, než doroste do plnoletosti, leco se může přihodit. A dědictví bude moje.
0: Štěpán byl věru šikovný mládenec. Práce zastal za dva, ale jedl jen jako vrabčák. Pranic na světě ho nemrzelo, a když přece jen kmotr smutek zaťukal na jeho srdíčko, stačilo, aby zaběhl na chviličku do blízkého lesa. Rázem tu uprostřed vonavého zeleného ticha pookřál, ptačí trilkování si poslechl a hned vypadalo všecičko růžověji. To se stalo i toho dne, o němž vám budu povídat. Procházel se Štěpán po měkoučkém mechu, když tu zaslechl nečekaný zvuk, jako kdyby někde oheň praskal. Štěpán šel v tu stranu a opravdu hoří tam keř a na keři hnízdo a v něm dvě ptáčátka holátka. Máma straka kolem výděšeně poletuje, ale pomoci nemůže. Štěpán nemeškal, holýma rukama silou vytrhl hořící keř ze země, oheň nohama zadupal, aby dál neškodil, ale ještě předtím opatrně a na bezpečné místo uložil hnízdo se stračími mláďaty.

0: Když bylo po všem a oheň sotva doutnal, usedla Štěpánovi náhle na předloktí stará straka a promluvila lidským hlasem.
1: Děkuji ti, Štěpáne, na 100 000krát, že jsi mi děti zachránil. Sama bych stěží něco svedla.
2: Však se dobře stalo a nemáš mi zač děkovat.
1: Kde pak? Zasloužíš si odměnu. Vezmi si zde ten kousek zrcátka.
2: K čemu mi bude takový střípek?
1: Má kouzelnou moc. Ukazuje totiž lidi, jací ve skutečnosti jsou. Jen musíš na takového člověka pomyslet a pronést zaklínadlo. Pověz mi, srdcátko ptačí, kde pak ho botička tlačí.
0: Štěpán uvěřit nemohl, ale za dárek pěkně poděkoval a strčil si ho do kapsy. Straka i z ptáčaty zmizela v lese a mládenec se vrátil ke své tetě.

0: Šli dny jeden za druhým, při práci Štěpán na dárek dočista zapomněl. Až jednou se teta Adelaida vypravila do městečka na trh a vzala Štěpána s sebou, aby jí nosil tašky s nákupem. Na tržišti se to lidmi jen hemžilo. A co tu bylo prodavačů a zboží? Štěpán nevěděl, kam dřív s očima, tolik toho bylo ke koukání. Ale pak, jako kdyby ho někdo uhodil, zůstal stát jako opařený. U obchůdku s pentlemi a krajkami zahlédl přepěknou panenku. Tvářičky jako růžičky, očka jako poměnky modrá, vlasy jako len. Co na tom, že oblečena byla jen do obyčejných šatů? Doprovázela totiž svoji paní bohatou a namyšlenou měštku, která si v tu chvíli vybírala další mašly do chlobouku. A jako kdyby to tak mělo být, setkali se faninčiny oči, jak se dívka jmenovala, se Štěpánovým pohledem. Přeskočila jí skřička. Rázem bylo nad slunce jasnější, že ti dva se do sebe na první pohled až po uši zamilovali. Jenže, co to bylo platné? Štěpán byl chudý jako kostelní myš a ani faninka nebyla z bohatého kraje.
1: Alespoň kytičku fialek, kdybych ti tak mohl, faninko moje, koupit.
0: Řekl smutně Štěpán a jen tak nazdař Bůh strčil ruku do kapsy, jestli v ní nenahmatá zapadlý penízek. Grošík sice nenašel, za to se píchl o sklíčku, co mu darovala straka.
1: Vydá! Co kdybych ho nyní vyzkoušel?
0: Vzpomněl si na kouzelnou formulku a pravil tiše.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak jí botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když bylo zase jasné, uviděl v něm Štěpán faninku docela tak, jak stála před ním v nezměněné podobě.
1: To jsem blázen. Třeba je pokažené, nebo straka přece nemluvila pravdu. Zkusím to ještě jednou.
0: Zadíval se na faninčinu paní, která se právě nemohla rozhodnout, zda koupit modrou či žlutou pentli, a zopakoval formulku. Zrcátko se zakalilo a když se rozjasnilo, rozesmál se Štěpán na celé kolo. Na hladině toho střípku totiž spatřil slepici v bohatých šatech s fábory na klobouku.
1: Tak je to tedy. Stráka mi nelhala. Opravdu je to zrcátko kouzelné. Faninka je čistá jako lilie, žádná přetvářka a klam. Proto s ní zrcátko nic nesvedlo.
0: A jak se tak rozlížel po pouti a zašel i do míst, kde medvědář předváděl svého bručivého společníka a hadí muž udivoval okolostojící zvěravce svou dovedností, napadla ho přenáramná věc.
1: Ano, to je ono. Teď budeme mít s faninkou peněz jako želez a nikoho už nemusíme poslouchat.
0: Řekl si. A hned se svým návrhem běžel za faninkou. Ta se ani chviličku nerozmýšlela a pravila.
2: Půjdu s tebou, Štěpáne, třeba na kraj světa. Budu li ti ku pomoci. Už se mi zajídá protivnou a marnivou paní poslouchat. Jen to mi musíš slíbit, že mě budeš mít pořád rád a že mě nikdy neopustíš.
0: Z duše rád Štěpán přislíbil, o čo faninka žádala. Slovo dalo slovo, oba odešli Štěpán od lakomé Adelaidy, faninka od marnivé měštky a začali spolu hospodařit. Štěpán si chytře zrobil boudu, napsal na ní jasnovidec, vstupné za grošík a postavil jí ve městečku nedaleko kašny, aby byla všem na očích. Brzičko se začali trousit první návštěvníci. Nejprve ze zvědavosti, posléze proto, že poznali, že na těch Štěpánových předpovědích je pokaždé kus pravdy. Štěpán vždy zákazníkovi přikázal, aby usilovně myslel na to, na koho se chtěl zeptat. Pak pronesl kouzelnou formulku A když se po chvilce ptačí zrcátko zase rozjasnilo, hned bylo vidět moudrou sovu, ustrašeného ušáka či vznešeného koně. A vždycky v lidském oblečení. Grošíky se Štěpánovi jenom sypali. A také Fanince nastaly dobré časy. Pořídila si novou červenou sukni pro parádu a safiánové botičky. Že vypadala málem jako princezna.

0: Hezky se jim spolu vedlo. Jenže všemi těmi úspěšnými předpověděmi začal se Štěpán nafukovat pýchou. Všude i v hospodě povídal, jaký je učený a slavný, že kdyby chtěl, i do širého světa by mal odejít, jak královsky by se mu žilo. Zkrátka, z dříve tak skromného a milého Štěpána stal se skoro přes noc náfuka. To víte, děti, že to mrzelo především Faninku.
1: Jednoho dne já pro něj přestanu být dost dobrá. Však jsem jen děvče z chudé chalupy.
0: Říkala si smutně. A pak se rozhodla.
1: Nedá se nic dělat. Musím odejít.
0: Nad ránem druhého dne, když Štěpán ještě tvrdě spal, vypravila se Faninka nenápadně a bezhlesně z jasnovidecké boudy a šla, kam jí nohy nesly. A celou cestu se jí po tvářích koulily slzy jako hrachy. Tak moc jí mrzelo, že přišla o Štěpána.

0: Ten se zakrátko na to probudil, rozhlédl se, křikl na Faninku.
1: Faninko?
0: Ale odpovědělo mu jen ticho. Zavolal po druhé a do třetice. Sám se šel přesvědčit, ale když viděl, že jsou pryč i parádní safiánové střevíčky, už poznal, která bije.
1: Jen si jdi, ty hloupá. Však ty se ještě ráda vrátíš. Nikde ti nebude tak dobře jako se mnou.
0: A klidně šel zas otevřít to své jasnovidecké řemeslo. Jenomže přešel den, nastala noc a další den Faninka nikde.
1: To není samo sebou. Aby se jí tak stalo něco zlého.
0: Ale pořád ještě nebyl docela přesvědčený.
1: Přece by neodešla. Ví, že jí mám z celého srdce rád.
0: Překulil se týden. Faninka se nevrátila. Teprve nyní Štěpán pochopil, že provedl něco špatného. Stále se po jasnovidecké boudě rozlížel, v truhličce plné grošíku se přehraboval, i do zrcátka se na sebe díval. A tu ho napadlo.
1: Co kdybych na vlastní kůži zkusil, co umí ptačí zrcátko?
0: Nelenil, přeleštil kouzelný střípek a pronesl známou formulku.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak mě botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když se mlha rozplynula, uviděl Štěpán sám sebe. Ale nesl se pyšně jako páv a zrovna jako ten hrdý pták měl ohromný barevný chvost a korunku na hlavě.
1: Takhle to tedy je. Už vím, proč Faninka odešla. Hloupě jsem se naparoval, pro nic, za nic se jako páv až do nebes vynášel. Jalovou pýchou jsem svoji zlatou Faninku od svého domu odehnal. Patří mi to. Ale kde tě teď, holčičko, mám hledat? Na kterou stranu světa si odešla?

0: Ve městečku v jasnovidecké boudě u Štěpána pranic netěšilo. Jakási velká síla hnala ho pryč a pryč. Faninku najít a odprosit, i na kolena kleknout, jen aby mu odpustila, jen aby se k němu opět vrátila. Boudu nechal, kde byla, vydělané grošíky vzal sebou, takže nouzí nijak netrpěl. Ani nevěděl, jak k tomu došlo. Najednou poznal, že jde rovnou k tetě Adelaidě. Její chalupa byla, kde jindy stávala. A tak Štěpán zaklepal na dveře a směle vstoupil dovnitř.
1: No tohle!
0: Spráskla ruce překvapením teta, když ho spatřila.
1: Toho jsem se věru nenadála, že zas domů přijdeš. Ale jestli jsi přišel pro dědictví, nemám. Nedám. A co víc, když jsi utekl, musela jsem si místo tebe novou děvečku opatřit. A to jsou náramně velké výdaje.
0: Kolem prošla mladá dívka v safiánových botičkách. Jako proutek tenká. U všech ptačích pírek byla to Faninka. To ona teď byla u hamižné Adelaidy za služku.
2: Však vám škody nenadělám.
0: Řekla Faninka tiše a podle pravdy.
1: Co? Darmo mluvit.
0: Štěpána to tu se dopálilo, že Adelaida na jeho zlatou Faninku tak přísná. A proto řekl rázně.
3: Nestojím o peníze, i když na ně mám právo. Po mamince a po tatínkovi je toto jediné, co zůstalo. Jsem šťastný. Přešťastný, že jsem svou Faninku našel. A chci ji teď a z celého srdce odprosit, aby se na mě už nezlobila, že jsem se polepšil z té pýchy a že chci, aby si mě vzala za muže.
0: Faninka ráda Štěpánovi odpustila. Vždyť byl pořád její nejmilejší a padla mu kolem krku. Štěpán pak vyňal z kapsy kouzelné sklíčko, namířil na tetu Adelaidu a pronesl kouzelnou formulku.
3: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak ji botička tlačí?
0: Jakmile se rozplynula mlha, uviděli všichni na hladině zrcátka lišku. Všemi mastmi mazanou, falešnou a pěkně prolánou.
3: Takhle se tedy věci mají.
0: Už klíbil se Štěpán.
1: Co to tam máš?
0: Stáhla chtivě teta ruku po zrcátku.
3: Nic pro vás. Celou dobu jsem vás měl za hodnou ženu, ale teď vidím, jak jsem se mýlil. Pojď, moje milá.
0: Vzal Faninčinu ruku do své dlaně.
3: Jen ať si teta nechá peníze. I neprávem nabité. My je nepotřebujeme.
1: To je pěkný vděk za všechno dobro, co jsem ti prokázala.
0: Pravila Adelaida na kvašení. Ale bylo pozdě bycha honit.

0: Štěpán s Faninkou odešli, v nedaleké vsi malý, ale hezoučký domek postavili a 7 dětí v něm spolu v lásce vychovali. Zle se jim nevedlo. Vždyť měli kupu grošíku, co Štěpán dostal za své jasnovidecké předpovědi. Na ptačí zrcátko však už jakživ ani nesáhli.
1: Bez tak by to zas k dobrému nevedlo,
0: myslel si Štěpán. Ale pozor na něj dávali. Co kdyby přece jen někdy potřebovali zjistit, na kom, že to roste paví peří. Lakomá teta Adelaida se ze Štěpánova dědictví dlouho neradovala. Jednou v noci k ní přišli lupiči a o všechno všecičko jí obrali. Jen tu poslední sukni, co na sobě měla, ta jí zůstala. Štěpán pak rád a často brával svoje děti do lesa, aby se ho naučili znát a rozumět mu. A ze všeho nejmilejší mu byla straka. Vždycky na ní zvesela zamával a pamatoval na ní i nějakým tím chutným soustem na přilepšenou. Kdo by chtěl to kouzelné ptačí zrcátko mít, musel by dosta let žít. A teď už děti. Nemeškejte, do přírody pospíchejte. A pozdravujte tetu Straku.

0: i básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Kominík a černá kočka. Na střeše stál kominík. Proč ne? Dělá tam svou práci. Vymetá komíny. Na střeše byla taky černá kočka.
1: Ani to není nic neobvyklého. Kočky obyčejně chodí po střechách.
0: Ale tahle kočka se nemohla hnout z místa. Jedna nožička se jí totiž vklínila do škvíry za okapem. A tak tam seděla, třásla se strachy a zoufale mňoukala. Kominíkovi jí bylo líto. Proto začal opatrně sestupovat po červených střešních taškách, až se dostal k malé zajatkyni. Dával velký pozor, aby nožičku nepohmoždil. Okap jemně nadzvedl a kočku vyprostil z plechového sevření. Držel ji v náručí a zase opatrně, přeopatrně vyšplhal po příkré střeše nahoru na hřeben. Tam už bylo bezpečněji. Mezi komíny byla ukotvená kovová lávka, aby mistr kominík mohl snadno přecházet. Kočka mu blaženě a jakoby děkovně předla v náručí. Předla, až upředla ponožky. Samozřejmě černé. A trefila i kominíkovu správnou velikost. Seskočila mu z rukou a krátce zamňoukala. A znělo to trochu jako:
2: děkuji moc, zachránil jsi mě, tak tady máš dárek na památku. Užij si ho!
0: A přeskočila na další střechu a za chvíli už zmizela mezi komíny. Kominík tam zůstal stát s černými ponožkami. Poněkud se divil, ale pak si řekl: proč ne? Ponožek není nikdy dost. Na střechách bývá zima, a zrovna dneska to tu pěkně protahuje. A dárek je dárek. I když to jsou jenom ponožky od kočky. Je to od ní velice hezké. Ponožky si přímo na místě navlékl, dokončil svou práci a konečně měl volno. Těšil se, že až přijde domů, smije ze sebe černé saze, špínu a pro zahřátí si uvaří horký grog se spoustou citrónů. Zpáteční cesta vedla kolem dostihového závodiště. Kominík se zastavil, aby se alespoň na jeden závod podíval. Zrovna tam startovali dvouročci, dostih na 1500 metrů. Žokejové seděli v sedlech a trošičku nervózně poposedávali. Jeden z nich ještě na poslední chvíli vytáhl kapesník, aby si přízdou pročistil horní cesty dýchací, když tu mu z kapsy vypadla malá peněženka. Nikdo si toho nevšiml, protože v ten okamžik startér mávl praporem a koně vyrazili. Ale kominík všechno zaznamenal. A jelikož dobrých skutků není nikdy dost, sebral peněženku, že ji tomu žokejovi vrátí. Poskočil si, rozběhl se, ale co to? Jakoby dostal křídla, tak lehké bylo najednou jeho tělo. Nohy sami udávaly rychlé tempo a kominík už doháněl posledního koně v dráze. Kůň i jezdec se zmateně dívali, kdo je tak snadno předbíhá, a oba, dvouroček i žokej, hlasitě zaržáli překvapením. To je přece Kominík! I na tribunách zvali lidé překvapením a vstávali ze sedadel, aby lépe viděli. Z amplionu se linul komentátorův silný hlas.
3: Dámy a pánové, dosud byl dostih vyrovnaný. V čele běží klis na bobule, za ní o půl délky Peggy ze stáje propad. Ale co to? A kdo je ten černý, který tak lehce předbíhá ostatní? Ano, ano, podívejte na jeho styl, ten ukázkový cval a ta rychlost. Dámy a pánové, to je černý kůň celého závodu a již se dostává do vedení. Vydrží ještě 100 metrů do konce? Ano, vydržel, je v cíli a vítězí. Velké překvapení. Dámy a pánové, velké překvapení.
0: A amplion znaveně zmlkl. Kominík si totiž řekl, jak tak běžel a za sebou nechával jednoho koně za druhým, že nebude rušit jezdce během dostihu. To by bylo, abych ho náhodou zdržel. Počkám si na něj v cíli a pak mu tu peněženku předám. Ale v cíli už na to nebyl čas. Překvapeného a zaskočeného vítěze obklopili novináři i pořadatelé. Chtěli po něm rozhovor a vědět, za jakou stáji běží a kdo ho trénuje. Kominík si vzpomněl na ponožky. To přece nebylo samo sebou. Nikdy takhle rychle neběžel. A s vděčností pomyslel na černou kočku. Ale neřekl nic. Byl by taky blázen, nikdo by mu nevěřil. Jen se tedy rozpačitě usmíval. A prý, jaký další dostih má v merku a kam poběží teď? Domů, konečně se umít a dát si horký grok, řekl skromně.
1: I am Mr. Grog z Great Britain a chtěl bych s váma business udělat.
0: Protlačil se k němu anglický gentleman s kostkovaným plédem přes rameno, v tweedových pumpkách a na hlavě s tweedovou placatou čepicí. Já koupit vás, vy cválat pro mě a vy mít hodně money. Lákal a nabízel v hrsti spoustu bankovek s obrázkem anglické královny. Kominík vytáhl taky peněženku. Tu nalezenou a se slovy moment, please, přistoupil k naštvanému žokejovi, který do cíle docválal až za ním. Tohle je vaše, pane. Běžím za vámi jako blázen. Ztratil jste ji na startu. Žokej ale nebyl vůbec rád. V peněžence měl jen lístek na autobus a 50 korun. Co je to proti penězům, které mohl dostat za vyhraný dostih? A proto si stěžoval hlavním pořadatelům. To přece nejde. Copak je ten se sazemi snad nějaký kůň? A kde má potom jezdce? Nebo je to žokej? Ale pak je nepřípustné, aby běžel bez koně. A tak dlouho žaloval, láteřil, šermoval rukama, až se nakonec vyhlášení vítěze pozměnilo. Protestující žokej dostal finanční odměnu za výhru a byl spokojený. Ale pořadatelům to přesto nešlo úplně pod vousy. Nelíbilo se jim, že by Kominík měl přijít zkrátka. Vzali si tedy toho žokeje stranou a promluvili mu do duše. Ten nakonec mával rukou a řekl.
1: Tak jo.
0: A pořadatelé předali Kominíkovi druhou část první ceny, 10 kilo mrkve. Koňovi to bude přece jedno, ať si z dostihu Kominík taky něco odnese. Proč ne? A Kominík řekl, že už půjde. Mrkev se pronese, už je zase chladno, tak hajde pryč. Prokličkoval mezi postávajícími diváky a po silnici zamířil směrem k domovu. Aby se trochu zahřál, povyskočil si. A nohy hned začaly poslušně běžet. Znovu rychlostí závodního koně. A jak vítr kolem něj vál, Kominík cítil takovou radost z pohybu, až si hlasitě zařechtál. Ale to už míjel a pomalu předbíhal i stejným směrem jedoucí auto, Rover. Když byl Kominík na úrovni okýnka, to se najednou stáhlo dolů, vykoukla z ní hlava anglického gentlemana a ten okamžitě začal vyvolávat. Hello, boy, stop, please, já hledat vás, mi domluvit ten business, OK? Kominík se zastavil, ještě poklusával na místě, aby nevychladl, trochu si odfrkl a mistr Grok už stál u něho. Já koupit vaše nohy, koupit váš secret, tajemství, jak vy tady říkat, naléhal. Podívejte, mistře Grogu, možná, že umíte uvařit skutečně dobrý grog, ale já jsem mistr Kominický a dělám svou práci rád. A to, že si nesu domů mrkev, za to může černá kočka na střeše.
1: Černá koučka? Ta nosí smůla? Zadumaně pravil Angličan.
0: No vidíte, ale mě přinesla štěstí. Vlastně ponožky. Protože jsem jí zachránil a vůbec já jdu domů. Konečně se umiju a udělám si horký grog. Svůj grog, milý pane. Už mi dejte pokoj. Rázně ukončil debatu Kominík. Lehce zasalutoval, poskočil si a byl pryč. No a mistr Grog byl kde? Na cestě do rodné Anglie. Časem se k nám doneslo, že tam leze po střechách a prosebně mňouká na černé kočky. Samozřejmě anglicky. Inu, to víte. Angličané jsou tak trochu podivíni. A Kominík? Ten stále čistí komíny. Aby mu nebyla zima, nosí oblíbené černé ponožky. Ale domů už nechodí kolem koňského závodiště. Našel si jinou trasu. Za křižovatkou doleva, směrem tam, kde se konají závody terénních motocyklů.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král má prince krásná cizinka, ráda či nerada. O tom se právě kohoná teď velká pohoda.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech? Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: šupky.
1: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
2: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
1: Já taky, pane učiteli. Utěšuje ho Alenka.
0: Ach jo, vždycky abych čekala já na něho.
3: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem, jak vidíš.
3: Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
3: Tak co tu děláš?
0: Přemýšlím.
3: A na co myslíš?
0: Na nic.
3: Škoda, já myslím, že na mě.
0: No teď.
3: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, hodinku, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
3: Tak jo, hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
3: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
3: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
3: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
3: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
3: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti? Líbání?
3: Ne.
0: Proč?
3: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
3: Tak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tati nic neříká.
3: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
3: Já si ženit nebudu.
0: A proč ne?
3: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
3: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
3: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
3: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
3: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? Tu mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil 3x.
3: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
3: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: zahodit cvičení. A jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
0: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
2: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku.
2: No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl.
0: Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď

0: Odjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Já bych se ženil jako dnes. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla oku jas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku a neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě za trochu lásky.

To jsem kdysi znávával takového malého kluka a ta nejzvědavější koza byla proti němu ignorant, čili ignorámus. To je taková osoba, která nechce vůbec nic vědět. Říkával mi strýčku. A to byly pořád otázky jako strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo strýčku, nebe, kam vede? Nebo strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? A tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. No, to víte, člověk všecko vypátrá, když si dá práci a když má na pomoc lupy a čočky, drobnohledy, chemii, svědky, knihy a ústní podání. A věřte mi nebo ne, já na to přišel, proč je moře slané. Jenže kluk mi zatím někam zaběh z očí a Bůh ví, kde je mu konec. A tak bych to alespoň rád vyprávěl vám, máte-li zájem. Začalo to u dvou bratrů na malé vesnici. Ten jeden, Marek, měl statek. Měl ovce, měl krávy, voly, lány, rybníky, husy, kachny, slepice, holuby, prasata, vinice, lesy. Taky měl ženu a dítě. Ale ty do majetku nepočítal, protože byl držgrešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý, Kouba se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. Ale tu ženu měl rád a ty děti taky. A měl dvě zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domu nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce porád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba, dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se a kam prej by přišel a semle a támhle a najednou ho popad stek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá, tak si ji vevadi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, šunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový

Hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? Kouba mu dobrácky opakuje, co bratr mu se vstekem houknul. No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. Zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej, jdi pořád, až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát do cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla za jiného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten Hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdice, salta a najednou, jako když utne. Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se, Kouba. A ani Koubu ke slovu nepřipustil a pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky a už otvírá pokladnu. Tady máš od cesty, chceš to ve zlatě, tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. V pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením. Prsteny a náušnice, řetězy a hodinky a zlaté zuby a můstky a što si valut a što si akcí. Ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků. Já bych se spokojil tímhle rezavým mlýnkem, povídá Kouba. Lucifer přistrkuje ke Koubovi svazky bankovek pokroucených vedrem pekelným. Ber tohle a moc nemluv. Kouba dělá hloupého, nechá bankovky bankovkami a najednou hups, popadne mlejnek a ven z kanceláře. A Lucifer za ním, no to se ví. Když někdo sedí celý život v kanceláři, není tak rychlý jako Kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě jí. Ani ti čertovští uličníčkové Koubu moc nezdrželi, ač dělali, co mohli. Kouba je setřás a hurá po schodech po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví Hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá Hajnej. Rezatej mlýnek, Kouba na to. A měl trošku na Hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli, tenhle Hajnej byl taky čert, ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. Chodil s nimi do hospody a na schůzeno a, jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal Hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl něco vyvést na truc Luciperovi. No, zkrátka, typický odpadlík. A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně kouzelný mlýnek a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit, jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. A lezly z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějou a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá...